0: Vloni v prosinci a po 20 letech dostal Česko přes úspěšnou březnovou baráž na mistrovství světa. Na šampionátu ale reprezentace uhrála jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a skončila tak už v základní skupině. Smlouvu měl Koubek ještě na 2 roky. Po sobotním příletu z mistrovství světa podpořil jeho setrvání ve funkci generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd. O 2 dny později ale Koubek nabídl svou rezignaci, kterou předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné debatě přijal. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa v prvním kole playoff a Paraguay podlehli v penaltovém rozstřelu 3-4 po remíze 1-1 v základní hrací době i prodloužení. Do osmifinále postoupili Brazilce po vítězství nad Japonskem 2-1 a za necelou hodinu proti sobě nastoupí Maročané a Nizozemci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nadměrný náklad na D5 za Prahou a překážka na D1 za Ostrovačicemi. Na dálnici D5 za Prahou potkáte konvoj s nadměrným nákladem. Vezou pivovarnické nádoby do Plzně. A náklad má šířku téměř 6 metrů. Provoz, tedy dejte pozor při předjíždění. A teď jsou někde v okolí Rudné. Na D1 z Brna do Prahy spozorněte za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí nepojízdné osobní auto. Čekejte ho v odstavném pruhu. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s omezením u Velké Býteše. Na kilometru 162 je uzavřený levý pruh. Silničáři se tam budou pohybovat až do 6 hodin ráno. Aktuálně se projíždí plynule. A ve směru z Brna do Prahy na D1 je zúžení u odbočky na Osovou Býtýšku. Na kilometru 154 se bude projíždět opět do rána až pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě naměří kolem 25 a na jihovýchodě až 630 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
4: 6 minut po 2 hodině noční Radiožurnál tradičně patří soutěži a dnes tomu nebude jinak. Mám tu pro vás jako výhru audioknihu na radiokartě a jedná se o psychologický román Sestry od Martina Uhlíře. Vysokoškolský pedagog po rozvodu vyrazí nabrat na odlehlý ostrov novou sílu do života a narazí na 2 velmi odlišné sestry Lilu a Marii. A jak to dopadne, tak to zjistíte, pokud s námi budete soutěžit, a to na číslech 221 552 150. Nebo 255 na konci. A volat do soutěže můžete právě teď.
2: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: psychologický román Martina Uhlíře.
1: Sestry se ptát radši nebudeme. Zůstane to mezi námi, ano?
0: Robert na dovolené u moře nabírá sílu po rozvodu, ale stále ho vyrušuje přítomnost dvou sester, které skrývají tíživé tajemství.
1: Napadlo ho, že je opět vydán na pospas rozmarům jedné ze sester. Možná té šílenější.
0: Audioknihu Sestry na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
2: Výhru pro dnešní den a zároveň i celý zbytek týdne tedy známe a pojďme zjistit, kdo z vás je připravený na telefonu a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
3: Ano, dobré ráno.
2: Dobré ráno, kdo pak je na druhé straně?
3: Pavel.
2: Pavle, slyším, že jste na cestách, je to tak?
3: Ano, ano.
2: A to jedete někam třeba na dovolenou nebo pracovně?
3: Ne, jedu s kamionem do Německa.
2: Jasně, tak ta dovolená by byla lepší varianta, ale chápu, že na to si asi ještě budete muset chvilku počkat. Četl jste knižní podobu audioknihy, o kterou hrajeme? Nečetl.
3: Ne.
2: A výhra by byla pro vás, nebo byste někoho potěšil?
3: Byla by pro mě a pak byste viděl.
2: Dobře, tak já doufám, že vás audiokniha na cestách potěší, protože dnes není soutěžní otázka, takže vyhráváte. Já gratuluju.
3: Děkuji.
2: Není vůbec zač, jenom poprosím, vydržte mi ještě chvilku na telefonu. Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v tradičním čase po 14:00 a kde jinde než v Nočním radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Je to informace za milion. Jaké bude skutečně počasí během naší dovolené? Jenže když si otevřete třeba tři aplikace, každá může ukazovat něco trochu jiného. Ale máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují téměř všechny numerické modely, ať už celosvětové nebo lokální. A čím více se jejich předpovědi nebo čím více se jejich předpovědi shodují, tím je vyšší pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
1: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split. Jo.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: Dáme si tam Split, pojedeme do Chorvatska a teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe. Jo?
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc. A tady skutečně ty 3 dny jsou jako jedna vlna. Pak už se to začíná trochu lišit, ale pořád je tam kolem 30 stupňů.
1: Vidíme, že teď v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený v tom, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
2: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo, a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelu předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
1: Minimální srážky, prostě to vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka, ale jinak velmi pěkná dovolená příjemnýma teplotama.
2: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů. A to pro kterékoliv místo na světě.
3: Co se týče teplot, tak tam je to většinou mnohem stabilnější. Ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost, třeba až na nějakých 10 dní dopředu. To, co je problematické, jsou srážky. Ať už jsou to srážky jakékoliv bouřkové přehánky, tak spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
2: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
3: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu, což je krátkodobá nebo střednědobá předpověď, a tam jsme si docela jistí, že dovedeme posoudit tu situaci z pohledu minimálně té teploty nebo nějakých velkých frontálních srážek.
2: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
1: Tak je to znamení a pozor, od 3. dne je to velmi nejistý, je potřeba se připravit jak na teplou variantu, tak na studenou nebo na srážkovou a bezesrážkovou, a pak samozřejmě každých 6 hodin se ty modely přepočítávají a tak, jak se ta situace blíží, tak pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už 2. den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta a ta srážkovější nás mine. A čím víc modelů si člověk prohlídne, tím je větší pravděpodobnost, že bude vědět, co ho tak nějak čeká.
2: Důvodem, proč se jednotlivé předpovědní modely liší, není chybné zpracování, ale různá vstupní data a především rozlišení, se kterým modely pracují.
1: Ty globální, to jsou prostě pro celý svět, to je třeba GFS americký model, pak je evropský model ECMWF nebo kanadský model, který nemají tak velké rozlišení. To znamená, většinou počítá v bodech po 10 kilometrech, pak je dobrý koukat na ty lokální modely, jako je náš Aladin nebo německý Icon D2, polský model, který mají mnohem jemnější krok té předpovědi, často 1, 2 nebo 3 kilometry, a předpovědi srážek jsou mnohem přesnější.
2: Meteorologické aplikace tak pro stejné místo mohou předpovídat různé počasí, závisí na numerických modelech, které používají. Eva Kézrová,

0: 2:30. Vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
1: 19 českých záchranářů odletělo z Curaçaa slovenským speciálem do zemětřesením zasažené Venezuely a doplní tak počty záchranářů z českého USAR týmu. Podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové na ostrově čekali kvůli nedostatečné kapacitě prvního letadla. Češi ve Venezuele s pomocí psů i dronů prohledávají zhroucené objekty. Zasahovali třeba v troskách nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí. Venezuelské úřady už registrují přes 1700 obětí zemětřesení. Meteorologové oznámili nový teplotní rekord z neděle. V Doksanech na Litoměřicku naměřili teplotu 41,9 stupně. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů zároveň 9 z 10 nejvyšších teplot, co kdy v Česku byly zaznamenané, naměřili tento víkend. K tragické střelbě v severoněmeckém městě Štáden nedaleko Hamburku zřejmě vedly rodinné spory a neměla politický motiv. Uvedla to dolnosaská ministryně vnitra. 45-letý německý občan s tureckými kořeny tam zastřelil 6 zaměstnanců domova pro matky s dětmi. Podle policie vedl s manželkou spor o dítě. Střelce na místě zadrželi. A Karlovarský festival uvede v premiéře další 2 české projekty. Prvním je celovečerní film Bojovník režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky. A společně natočili příběh o boxerovi, který chce po letech uspět mezi bojovníky MMA. Na filmové přehlídce bude mít zvláštní uvedení také 6-dílná minisérie Filtr o dospívání a hledání svého místa ve světě. Seriál připravil pro Českou televizi režisér David Semler. Sport. Paraguajští fotbalisté vyřadili v prvním kole playoff mistrovství světa Německo po penaltovém rozstřelu, ve kterém zvítězili 4-3. Zápas skončil po 90 minutách remízou 1-1. V prodloužení další gól nepadl. Postup do osmifinále slaví taky Brazílie po vítězství 2-1 nad Japonskem. Za necelou půl hodinu se v přímém přenosu Radiožurnálu Sport utkají o účast mezi nejlepší 16 Nizozemci a Maročané.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na silnici z Chebu do Plané. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště vás zpomalí omezení mezi odbočkami na Lochkov a Barrandov. Mezi 14. a 16. kilometrem je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Jezdí se teď plynule. Na D5 z Prahy vezou do Plzně nadměrný náklad. Jde o zařízení pivovaru na 2 soupravách. Jde o velmi rozměrný náklad a může být obtížně jej předjíždět, buďte opatrní. Teď jsou mezi Mítem a Rokycany. A na nehodu pozor na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní. U Staré Vody havarovalo osobní auto, narazilo do překážky. Na místo jedou policie i hasiči, čekejte omezený průjezd a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci doznívají bouřky a ochlazuje se na 22 až 18 stupňů. A přes den pak čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno. A hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. A večer budou od jihozápadu četnější i silné. Nejvyšší úterní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě republiky naměří kolem 25, na jihovýchodě bude až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Evropská unie musí pracovat na tom, aby měla vlastní firmy provozující umělou inteligenci. Říká to v nejnovějším díle našeho pořadu Bruselské chlebíčky eurokomisařka Hena Virkkunen. Evropská unie by se podle ní měla zaměřit i na podporu technologických startupů. Ukázku pořadu uslyšíte v nočním Radiožurnálu už za malou chvíli.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Hudební novinka v nočním radiožurnálu, to byli Framus 5 a s nimi Michal Prokop. Teď už slíbené téma. Stále pokročilejší modely umělé inteligence slibují pokrok na poli vědy a technologie a také ekonomický růst. S pokrokem se ale násobí i rizika, která přináší. Podle eurokomisařky pro technologie a bezpečnost Heny Virkunenové, proto Evropská unie nesmí podcenit ochranu spotřebitelů. Říká to v našem podcastu Bruselské chlebíčky.
1: Myslím, že k tomu máme v Evropské unii dobrý přístup, protože máme akt o umělé inteligenci, který nyní postupně vstupuje v platnost. Náš přístup je založený na posuzování rizika a ve většině případů vidíme, že neexistuje žádné riziko anebo je velmi nízké. Neexistují tedy žádná specifická pravidla, ale některá užití stran uživatelů jsme v Evropě zcela zakázali. Jedním z nich skutečně je rozpoznávání obličeje v reálném čase, které v Evropě není povoleno používat na ulicích, skenovat tam lidi a používat rozpoznávání obličeje, protože to soukromí lidí narušuje. Dalšími příklady jsou, když umělá inteligence rozhoduje o tom, kdo dostane práci, kdo dostane bankovní úvěr, nebo když umělá inteligence řídí dopravní systém nebo provozuje nemocnici.
2: O tom byly před 20 lety točené sci-fi filmy a teď to téměř prožíváme.
1: Ano, a u těchto případů vidíme, že jsou stran uživatelů vysoce rizikové a proto musí být takové systémy testované, než vstoupí na trh. A právě tento týden jsme o nich zveřejnili pokyny a čekáme na připomínky zainteresovaných stran, abychom definovali největší uživatelská rizika. Legislativa, která se jimi bude zabývat, vejde v platnost asi za rok, dva. Ale bez pochyby existují sféry, kde AI dělá důležitá rozhodnutí, která mají dopady na každodenní životy lidí. A v Evropě chceme zajistit, aby byly tyhle systémy testované, než vejdou na trh.
2: Říká eurokomisařka pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii Hena Virkunenová. Celý díl Bruselských chlebíčků i s dalším hostem si poslechněte na webu Radiožurnálu nebo v libovolné podcastové aplikaci. Vojtěch Dvořáček, Radiožurnál.

0: Zatímco většina souborů uzavírá sezónu, Laterna Magica míří na divadelní festival do Avignonu. V rámci OFF programu tam 4. července uvede světovou premiéru inscenace Perpetuum Havel v režii Petra Boháče. Vychází z libreta Perpetuum mobile od Václava Havla a půjde o historicky první premiéru Národního divadla ve Francii.
1: Kdy se v roce 1989 v lednu dostal do vězení v rámci Palachova týdne.
2: Vzpomíná znalkyně díla Václava Havla Anna Frajmanová ve 12 let starém dokumentu, který vznikl jako součást uvedení dosud málo známého Havlova díla. Sám autor do něj vepsal řadu režijních poznámek o tom, že by herci měli využívat pantomimu a také prvky cirkusové artistiky. Pod názvem Perpetuum mobile a neb 7 dní pana A ho připravili tehdejší studenti hudební a taneční fakulty AMU Praha. Uváděli jej jako němou absurdní grotesku. Vůbec poprvé libretto zpracoval švýcarský mim Albert Folletti. Na prosbu jeho manželky Lenky Machoninové totiž Václav Havel koncem března roku 1989 pantomimické libretto napsal a v jednom z dopisů Olze Havlové odeslal z vězení. Libretto zaujalo také teoretičku umění a badatelku Ladislavu Petiškovou, která oslovila tehdejší umělce Hamu. A tehdy, v roce 2014, byl mezi nimi i Radim Vizváry, současný šéf Laterny Magiky.
3: Tento text mě velice zaujal, protože Václav Havel ho napsal jako vězeňskou pantomimu. A mě jako mima přišlo fascinující, že Václav Havel napsal něco pro nonverbální divadlo.
2: Vzpomíná Radim Vizváry, který se na Havlovo Perpetuum rozpomněl, když přišla výzva přivést do Avignonu něco takzvaně od Havla.
3: Je také důležité říci, to originální dílo se jmenuje Perpetuum mobile a my jsme ho trošku aktualizovali, protože Václav Havel zanechal tvůrcům takovou jakousi fakturu, že to dílo můžou zpracovat dle vlastní fantazie.
2: Vizváry k režii dosud téměř neinscenované předlohy přizval Petra Boháče. Téma považuje za stále aktuální. Popisuje situaci člověka, který je potrestán za to, že řekne svůj názor a hájí své morální postoje. Michaela Vetešková, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Každý návštěvník Karlovarského filmového festivalu čte jeho práci, ale jeho jméno většinou nezná. Petr Alexandr už více než 2 desetiletí se svým týmem připravuje titulky pro filmy na Karlovarský festival. Jak zajistit, aby v titulcích nezanikly vtipy a emoce? A co se děje, když dorazí jiná verze filmu? Petr Alexandr bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Martin Matějka. Českou delegaci na summitu NATO povede premiér. Prezident chce o své roli v delegaci jednat. Exploze bomby v centru Monaka zranila 3 lidi, z toho 2 vážně. Policie pátrá po pachateli. 4 české tenistky postoupily ve Wimbledonu do 2. kola Grand Slamu. A dnes bude oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, večer od jeho západu i vydatnými teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala po tom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
3: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
4: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
5: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Předseda ODS Martin Kupka řekl, že je v zájmu Česka, aby zastoupení na summitu bylo silné a přesvědčivé. Spory o účast prezidenta podle něj ničemu nepomáhají.
6: Nechápu sice slova premiéra, který vyzývá prezidenta, aby nakonec přehodnotil svoji účast, když je úplně jasné, že v našem společném zájmu je, aby účast České republiky byla co nejsilnější, abychom tam dokázali co nejlépe uplatnit národní zájmy.
2: Přístup vlády kritizovali i další členové opozice. Ivan Bartoš z Pirátů zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace v souladu s dosavadní praxí a podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla bude muset vláda rozhodnutí ještě přehodnotit kvůli interním předpisům aliance. Po explozi v domě v centru Monaka jsou zranění 3 lidé, z toho 2 vážně. Podle televize BFM TV je mezi nimi ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev a jeho žena. Policie teď pátrá po pachateli, který údajně utekl do francouzského města Bosolej. A průmyslové kamery zaznamenaly, jak krátce před explozí pokládá podezřelý batoh na ulici. Jihočeští hygienici zakázali koupání u Podolska na Orlické přehradě, ve vodě se tam přemnožily silnice. Kromě toho část hladiny přehrady kvete, vyplývá to z informací hygieniků. Zákaz koupání už platí od poloviny června taky v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Druhý nejhorší stupeň z 5 pak platí na Domanínském rybníku u Nového města na Moravě nebo Stříbrném rybníku v Hradci Králové. Koupání je tam na vlastní nebezpečí, jinak je voda ve většině sledovaných rybníků a nádrží v Česku dobrá.
0: Sport.
2: Fotbalisté Nizozemská Maroka rozehráli na mistrovství světa zápas o postup do 8. finále, sleduje ho reportér Pavel Tilšar.
7: Začala 4. minuta zápasu Nizozemsko-Maroko, zatím 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na digitální stanici Radiožurnál Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: Do 8. finále postoupili Brazílie a Paraguay, ta vyřadila Německo po vítězství 4-3 v penaltovém rozstřelu. Utkání bylo po základní hrací době i prodloužení vyrovnané 1-1. Brazilci zdolali po obratu Japonsko 2-1. V úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do 2. kola Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siniaková. Vypadli naopak Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Dnes do londýnského Grand Slamu zasáhne zbývajících dalších 8 českých singlistů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D2 u Lanžhota a omezení na D11 před Chlumcem nad Cidlinou. Na dálnici D2 dejte pozor na příjezdu ze Slovenska ve směru na Brno. Na 53. kilometru se pohybují lidé kolem odstaveného vozidla. Zabraný je odstavný pruh, projíždějte opatrně. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpomalte před Chlumcem nad Cidlinou. Na 64. kilometru je vlivem horka poškozená vozovka, místo je označené. Na Chebsku zpomalte na silnici 21 do Mariánských Lázní. U Staré Vody osobní auto narazilo do překážky. Na místě zasahují záchranáři, průjezd je omezený. A na silnici 422 z Kyjova do Osvětimán vyšetřují nehodu se zraněním v Žádovicích. Při pádu se tam zranil cyklista. I tam přijela záchranka. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď v noci doznívají bouřky a ochlazuje se na 22 až 18 stupňů. Přes den čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno. Jinak oblačno, hlavně na horách, ojediněle přeháníky nebo bouřky. A večer budou od jeho západu četnější i silné. Nejvyšší úterní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě naměří kolem 25. Na jihovýchodě bude až 36 stupňů a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
9: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu necelých 6 minut po 3 hodině a majitelé psů v Česku budou mít od středy novou povinnost. Své mazlíčky budou muset zapsat do státní centrální evidence psů. Kolik na to budou mít času, jak psa zapíšou a kolik to vlastně bude stát, řekneme za okamžik.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: evidence psů spustí ministerstvo zemědělství. V databázi budou identifikační údaje o psech a také jejich majitelích. Ti mají od července povinnost svého psa do státní databáze zaregistrovat. Bez registrace hrozí chovatelům a majitelům pokuty od 50 tisíc do 300 tisíc korun.
1: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďkon je asi ve dvou registrech.
2: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
1: Člověk nevěděl kam a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
2: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
2: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
3: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě.
2: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
4: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky. Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
2: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje. Registr ale využije při kontrolách takzvaných psích množíren, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát.
5: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel a už s tím půjdeme k němu a budeme ztotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
2: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou po chovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat.

0: sorry.
1: Posloucháte noční radiožurnál s datem 30. června a vedení Mnichovic u Prahy varuje obyvatele před výzvami firmy Viagem. Společnost zasílá lidem předžalobní výzvy, ve kterých míří na odkup jejich pozemků. Radnice tvrdí, že se tak snaží obyvatele natlačit k prodeji pod tržní cenou. Společnost to ale odmítá s tím, že se vždy snaží s majiteli pozemku dohodnout.
2: Předžalobní výzva. Situace spoluvlastnictví je neudržitelná, musíme to vyřešit.
3: Pavel Šimerda předčítá z dopisu, ve kterém společnost Viagem vyzývá jeho rodinu k prodeji podílu na pozemku v Mnichovicích u Prahy.
2: Spoluvlastníku, upozorňuji vás, že pokud neuspějete v soudním řízení, existuje možnost, že budete povinen uhradit společnosti Viagem náklady s tímto řízením vznikly. To si myslím, že je strašení a nátlak docela jako dost, ne?
3: Někteří obyvatelé Mnichovic, kterým od společnosti přišla předžalobní výzva, se obrátili na městský úřad, popisuje nezávislý starostka Margita Valentová.
4: Je to několik pozemků v celém katastru města. Většinou jsou to podíloví spoluvlastníci veřejných komunikací, ti majitelé, kteří se na nás obrátili, kde firma kupuje ty menší části a potom z našeho pohledu pod tlakem požadují odkup toho pozemku za nízkou cenu.
3: Společnost Viagem obvinění odmítá. Lidem údajně nejprve posílá pouze nabídky k odkupu a až později přistupuje k předžalobním výzvám, tvrdí její zakladatel Přemysl Kubáň.
5: Předžalobní výzva je standardní výkon majetkového práva, na tom není nic neobvyklého. To je součást řešení toho, že máte nějaký majetek v podílu a snažíte se nějakým způsobem, že jo, se k němu chovat s péčí řádného hospodáře. Nejedná se o nátlak, to je pouze jejich neznalost zákona a ze svých pozic, tak by měli jakoby umět vážit slova. Především by měli ty zákony znát.
3: Kubáň také odmítá, že by firma nabízela odkup pozemků za výrazně nižší ceny a cílem firmy je podle něj se vždy se spoluvlastníky dohodnout. Z Mnichovic u Prahy, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa v prvním kole play-off. Paraguayi podlehli v penaltovém rozstřelu 3-4. Základní hrací doba i prodloužení pak skončily remízou 1-1. Brazílie po obratu zdolala Japonsko 2-1 gólem v nastaveném čase a postoupila do osmifinále. O něj teď v mexickém Monterrey bojují Maročané a Nizozemci. Závěr prvního poločasu sleduje reportér Pavel Tilšar.
2: My jsme v polovině prvního poločasu, je to 22. minuta, která se teď hraje v mexickém Monterrey, Nizozemsko-Maroko zatím 0-0, ale o hodně nebezpečnější jsou reprezentanti africké země, tedy Maročané, kteří měli dvě velké šance po rohovém kopu nejprve, který rozehrával z pravé strany Brahim Díaz, zakončoval záložník El Ainaoui hlavičkou tak, že musel hodně zaměstnat brankáře Barta Verbruggena na nizozemské brance. Verbruggen vytáhl ten zákrok na začátku 20. minuty a na jejím konci se znovu musel zaskvět na své brankové čáře, to poté, co Maročané ještě pokračovali v té akci po rohovém kopu a před pokutovým územím dostal hodně prostoru kapitán týmu Ashraf Hakimi, jeho prudkou střelu do levého horního rohu, ale Verbruggen znovu zlikvidoval a tím pádem tedy platí skóre 0-0 i ve 23. minutě tohoto zápasu v mexickém Monterrey, který bude pokračovat zhruba za minutu. Teď je tady přestávka pro oba týmy pro občerstvení. Jenom připomeňme ještě na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport, že známe další dva osmifinalisty. Brazílie porazila Japonsko 2-1 a Paraguay senzačně vyřadila Německo poté, co ho udulala v penaltovém rozstřelu 4-3. Základní hrací doba i prodloužení nabídli remízu 1-1. Nizozemsko-Maroko tedy zatím v prvním kole play-off o postup do osmifinále mistrovství světa. 0-0, hraje se 24. minuta. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Máme přesně půl čtvrté. Posloucháte zprávy a Martina Matějku.
1: Vláda rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do 19. července, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se prodej nafty a benzínu od 20. července k běžné praxi. Regulaci vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Region Jižní Tyrolsko na severu Itálie zasáhly silné bouřky. Podle agentury ANSA místy napršelo až 50 mm srážek za hodinu. V okolí města Merano se kvůli sesuvům půdy museli evakuovat desítky lidí. Na místě zasahoval i vrtulník, poškozené jsou tři obytné budovy a propadla se taky místní silnice. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat, návrh také schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. A belgické úřady zaznamenaly v uplynulých dnech prudký nárůst volání na nouzovou linku a kvůli extrémním horkům se počet hovorů zdvojnásobil. Pod tlakem je podle belgického deníku Le Soir i celý nemocniční systém. Některá oddělení urgentního příjmu musela kvůli přetížení během vedra dočasně odmítat nové pacienty. Sport. Němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa v prvním kole playoff. Paraguay podlehli v penaltovém rozstřelu 3-4. Základní hrací doba i prodloužení skončily remízou 1-1. Brazílie postoupila do osmifinále po výhře 2-1 nad Japonskem. A jak hraje Maroko s Nizozemskem, řekne reportér Pavel Tilšar.
2: Na konci 32. minuty Nizozemci hrají s Marokem 0-0. Maročané měli dvě velké šance, ale zakončení El Ainaouiho a Hakimiho skončili na zatím výborně chytajícím Verbruggenovi. Přímý přenos na radiožurnálu Sport, Pavel Tilšar, radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D2 u Lanžhota a omezení na pražském okruhu za Lochkovem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně na příjezdu na Moravu. Na 53. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu. Kolem vozidla se pohybují lidé, tak projíždějte opatrně. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením za Lochkovským tunelem. Mezi odbočkami na Lochkov a Barrandov, tedy mezi 14. a 16. kilometrem, je uzavřený pravý pruh. Údržba tam má skončit kolem 5 ráno. A záchranáři zasahují na silnici 422 z Kyjova do Osvětiman. V Žádovicích se zranil cyklista. Na místě se vyšetřuje, na Vyhovce se pohybují lidé a průjezd je dočasně omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem dozněly bouřky a ochladilo se na 22 až 18 stupňů. Přes den čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno. Jinak oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu četnější i silné. Nejvyšší úterní teploty 28 až 32 stupňů, na západě naměří kolem 25, na jihovýchodě bude až 36 stupňů a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Vláda potvrdila, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš.
7: Podle prezidenta Petra Pavla vláda rozhodla v rozporu s ústavním soudem.
8: Ten má vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí.
9: Petr Pavel považuje za automatické, že delegaci povede právě on.
10: Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
5: Akreditace na summit, údajný pokus o ústavní puč a válka hradu s vládou. Spor mezi Pavlem a Babišovou administrativou nebere konce. Kdo bude šéfovat delegaci na setkání špiček NATO v Ankaře? Ptám se ústavní právničky Andreji Procházkové z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 30. června. Ahoj Andreo, díky, že jsi dorazila k nám do Vinohradské 12.
11: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
5: Tak, co jsme se dozvěděli z pondělního jednání vlády? Prezident Petr Pavel je akreditovaný na summit NATO do Ankary, bude mít vlastní letadlo.
12: Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod.
5: Ale premiér Andrej Babiš by byl nejradši, kdyby se rozhodl prezident Pavel nakonec nejet, prý by to bylo velkoryse.
12: Myslím, že by to přispělo uklidnění společnosti.
5: Hlavou té delegace je podle vlády Babiš.
12: Tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
5: Na to už reagoval prezident Pavel, jsme stále teda v událostech týkajících se pondělí a prezident Pavel řekl, že podle něj vláda jedná v rozporu s usnesením ústavního soudu, protože podle zvyklostí má být šéfem delegace právě prezident.
13: Je to pouze snaha o naplnění dosavadní praxe, kterou není důvod měnit.
5: A pokud bude chtít, má mít možnost navštívit jak tu neformální večeři před zahájením toho oficiálního dne summitu, pak tedy i to oficiální jednání.
13: Já jsem stále připraven s Andrejem Babišem o kompromisní variantě jednat. To znamená, abychom se tohoto summitu zúčastnili oba, každý jedné části z těch dvou hlavních, ze kterých...
5: A já se tě ptám, skutečně čte pan prezident Pavel to předběžné opatření ústavního soudu, když se s ním teďka takhle prezentuje správně?
11: Já bych se vrátila k tomu, co řekl ústavní soud v tom předběžném opatření, kdy jediné, co ústavní soud řekl, je, že prezident má být součástí delegace v rámci summitu NATO a že členové vlády mu v tom nemají jakkoliv bránit nebo stěžovat. A na jedné straně tady máme minimalistický přístup ze strany vlády, ano, my ho nějakým způsobem registrujeme, ale nebude tam mít žádnou důležitou roli, de facto bude stát v koutě a možná bychom byli radši, aby jen vůbec nejel.
5: Ano.
11: A na druhé straně tady máme čtení prezidenta, který říká, já si myslím, že vláda mě měla oslovit, jak já si tu svoji účast představuju, protože máme jednat nějaké jako loajální spolupráci, protože to je v zájmu České republiky. To se nestalo. Tím pádem si myslím, že bych měl být hlavou delegace. Za prvé, protože tak bylo vždycky v minulosti, když jel prezident na summit NATO.
13: To není můj výmysl, to není ani specifikum České republiky. To je diplomatická praxe, která je zažita po celém světě.
11: A za druhé, protože tady existují nějaké protokolární pravidla NATO, které říkají, že hlava státu je víc než premiér.
13: Protože hlavy států, ať už jsou to králové nebo prezidenti, jsou vždycky v první v pořadí, zatímco premiéři, ministři jsou v pořadí za nimi.
11: Z mého pohledu, když se koukneme hodně formalisticky na to, co řekl ústavní soud, tak ústavní soud neřekl, že má být prezident hlavou delegace. Jediný pokyn, který vládě dal, je, že má být součástí delegace a že mu tomu nemá jakkoliv bránit nebo to stěžovat.
5: Takže to už je výklad prezidenta Pavla.
11: Ale na druhé straně je ten výklad vlády, který je zase minimalistický. Otázkou je, co tím ústavní soud přesně myslel. Tady si myslím, že možná prezident v té kompetenční žalobě udělal chybu, že rovnou nenapsal do toho návrhu, že chce být hlavou delegace. Možná bychom se vyhli tady tomuhle dohadování se nad drobnostmi. A myslím, že dneska jako nelze říct, kdo má pravdu a kdo ne, ale asi bych dokázala dneska tvrdit, že se nejedná o porušení usnesení ústavního soudu. Ale zároveň také tady důležité zmínit, že možná prezident tuhle argumentaci nesměřuje pouze k veřejnosti, pro kterou to je čím dál tím víc nesrozumitelné, ale i také k ústavnímu soudu jako důkaz toho, že vláda stále nekooperuje, že stále mu hází klacky pod nohy. A jsou to nejen jednotlivosti, ale jsou to už věci poté, co ústavní soud řekl, že by vlastně tady nějaká kooperace v rámci summitu na to měla být.
5: Vyvolalo to velkou bouři na politické scéně, tedy to předběžné opatření ústavního soudu. Ústavní soud rozhodl, že vláda musí bezodkladně dopsat prezidenta Petra Pavla do delegace na summit NATO v Ankaře a v cestě jemu a jeho doprovodu tedy nesmí bránit. Sama si to řekla. Ministr zahraničí Petr Macinka to označil za pokus o ústavní puč.
14: Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který...
5: Jak se tak pozná se pokus o ústavní puč?
14: Doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO.
11: No tohle to rozhodně není, to bych mohla říct z pozice expertky na ústavní právo, myslím si, že to je politická reakce, která reaguje na to, že ústavní soud nedal zapravdu vládě a ministrovi zahraničí v tomhle případě, kteří spoléhali na to, že prezident nakonec k té kompetenční žalobě nepřistoupí. Co je ale důležité podle mě zdůraznit je, že všichni aktéři řekli, že budou usnesení ústavního soudu respektovat a vlastně de facto v té minimalistické verzi ho naplnili.
15: Ale myslím si teda, že vláda řekla, že to bude respektovat tak trochu s poznámkou, překvapilo jí a možná nejenom vládu, že ústavní soud rozhodl velmi rychle, že rozhodl v řádu hodin, když na jiná rozhodnutí se čeká měsíce.
11: Tak tady je asi důležité říct, že na jedné straně jde o rozhodnutí rychlé, protože prezident v kompetenční žalobě zmiňoval, že žádá o přednostní projednání a dle zákona ústavního soudu tam ty podmínky pro to přednostní projednání splněny byly. Takže to je první aspekt. A druhý aspekt je, že se jednalo o předběžné opatření a to i v běžných občanskoprávních sporech se rozhoduje v rámci hodin, maximálně dnů, právě proto, že to je akutní a že tam de facto hrozí nějaká újma, potenciální újma tomu aktérovi, který o to žádá. To znamená, není ani standardní, že tam dochází k vyjádření té druhé strany, vůči které pak směřuje to předběžné opatření, naopak se o tom rozhoduje právě ještě předtím, než je rozhodnuto ve věci samé, aby se zamrazila ta daná situace. Takže pokud jde o tu rychlost, tak já na tom nevnímám vůbec nic podezřelého.
15: V pondělí večer vlastně prezident Petr Pavel podal ten návrh na ústavní soud. Ve středu už ústavní soud rozhodl, protože měl naplánované jednání a v pátek by vypršel ten deadline, do kterého se měla napsat ta delegace. Takže se skutečně tohle všechno odehrálo v rámci jednoho týdne. To, že se nedoptával ústavní soud těch zúčastněných stran, to tedy není špatně?
11: Není to špatně, není to porušení žádných procesních pravidel. Samozřejmě v nějakých momentech by mohl, ale není to povinností a většinou se to ani v praxi, mimo třeba to řízení před ústavním soudem, téměř neděje.
15: No a zpátky ještě k tomu pokusu o ústavní puč. Prezident Petr Pavel to nazval výrokem na hranici poplašné zprávy, tak jak se naopak pozná výrok na hranici poplašné zprávy?
11: Tak jedná se o trestný čin, ale nejsem si jistá, že ten prezident tím to mířil, že mohl myslet nějaké jako obecný politický statement o tom, že dochází k šíření nějaké poplašné zprávy, která vzbuzuje v lidech nějaké znepokojení. Ale když jsme zůstali u té právní definice, tak šíření poplašné zprávy se dopouští ten, kdo nějakým způsobem rozšiřuje zprávu, která má vzbudit v občanech, ve větší části obyvatelstva nějaké vážné znepokojení nad tou situací. A myslím si, že z hlediska trestního práva nejde o trestný čin. Nicméně chápu, kam tím prezident mířil. To, že tady poměrně vysoce postavení politici zpochybňují rozhodnutí ústavního soudu. Za prvé to není běžné a za druhé tím podkopávají základy té instituce a důvěryhodnosti v ní, jenom kvůli tomu, že jim nebylo vyhověno. Takže myslím, že prezident to spíše myslel tímto směrem, ale do hlavy mu nevidím.
15: Jo, já si teda myslím, použila si sousloví vážné znepokojení, že vláda je vážně znepokojena tím, jak ústavní soud rozhodl, do jaké míry, ale je to legitimní kritika, protože asi nějaký svůj názor členové vlády říct mohou.
11: Ano, ale myslím, že ta kritika momentálně nesměřuje k věcným argumentům, ale pouze ke znevěrohodnění ústavního soudu jako instituce a zároveň si myslím, že pokud jde třeba o tu rychlost rozhodnutí ústavního soudu, tak by buď měli být znalí toho, jak funguje řízení před ústavním soudem a co je předběžné opatření, anebo by se měli poradit s experty, jestli to teda je nestandardní předtím, než začnou šířit tyto informace. To já vnímám, že je poměrně velký rozdíl.
15: My bychom měli právě zmínit, že to předběžné opatření bylo vydáno s takovou rychlostí, aby došlo k rozhodnutí před tím summitem v Ankaře, ale ta kompetenční žaloba jako taková ta bude vypořádána až v následujících měsících, to bude ještě trvat.
11: Přesně tak, jde o zmražení situace z důvodu toho, že prezident se v minulosti v drtivé většině účastnil summitu NATO, byl součástí delegace a protože ústavní soud měl pocit, že tam je nějaká hrozící újma vůči jeho kompetencím, tak ten stav zamrazil tak, jak byl minule nebo v minulosti a proto se účastní summitu NATO.
15: Takže když ústavní soud o předběžném opatření rozhodne na základě časové nouze a dosavadní praxe, tak to považuješ za dostatečně ústavně obhajitelné rozhodnutí?
11: Obecně bych řekla, že předběžná opatření vůbec nejsou typická v řízení před ústavním soudem. Většinou to účastníci řízení nežádají, takže tady nemáme 20-30 příkladů, se kterými bychom to mohli porovnávat.
15: Mě překvapilo, že o to žádal. To je normální, že o to někdo, ta jedna ze stran požádá a ten soud pak rozhoduje teda na základě té žádosti.
11: Ano, musí vždycky jedna ze stran požádat. A tady myslím, že dával prezident Pavel na výběr ústavním soudu, že buď rozhodne ve věci samé, a to ještě před summitem v Ankaře, tak aby mohl jet. To znamená, jestli prezident má právo se rozhodnou, že tam chce jet a jestli mu v tom vláda může bránit nebo ne. A nebo teda, že ústavní soud může vydat předběžné opatření, kterým teda zajistí tu kompetenci prezidenta v tomhle jednotlivém případě a pak rozhodne o vztahu vlády a prezidenta ve vztahu k zahraniční politice. A tím si myslím, že ústavnímu soudu dal návod na to, jak tu situaci nějakým způsobem rychleji vyřešit, bez toho, aniž by musel vydat konečný verdikt nebo konečné rozhodnutí o té otázce, která je sama o sobě komplikovaná a neshodnou se na ní ani ústavní právníci.
15: Ale prý to zvažovali. Zvažovali vlastně rozhodnout i ve věci kompetenční žaloby v tom krátkém časovém poli, které mají ještě před začátkem summitu v Ankaře, který se koná 7. a 8. července, tedy za skutečně pár dní, ale nakonec tedy to vyřešili tím předběžným opatřením a tím, že o kompetenční žalobě jako takové rozhodnou až v těch příštích měsících.
16: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až náležitý lhůtách.
15: Ústavní soud zároveň tvrdí, že to předběžné opatření, to rozhodnutí nezasahuje nepřiměřeným způsobem do ústavního postavení vlády.
16: Chci zdůraznit, že my tím nechceme zasahovat a také nezasahujeme do pravomoci vlády.
15: No ale v momentě, kdy vláda rozhoduje o té delegaci, respektive ministerstvo zahraničních věcí o té delegaci na summit NATO a posílá tam ten seznam účastníků a žádá o ty akreditace, tak rozhodnout, že prezident někam jet musí, přeci ale ten zásah je nebo není?
11: Ústavní soud neříká, že nezasahuje do postavení vlády.
15: On
11: říká, že pouze nepřiměřeným způsobem nedochází k tomu zásahu. To znamená, že na jedné straně vážil potenciální újmu vůči kompetencím prezidenta, kdyby se toho summitu nemohl účastnit, a vedle toho újmu vlády, členů vlády, že ho tam musí vzít a vyhodnotil, že ta újma vůči kompetencím prezidenta je v tom jednorázovém de facto zákazu, aby tam nejel, větší než ta újma té vládě, což de facto vyhověl tomu, co prezident psal v kompetenční žalobě.
15: A to, že je to skutečně jako aktivní zásah do něčeho, že do něčeho vstupuješ s tím, že něco někomu povoluješ a rušíš zákaz někoho jiného, to je běžné pro předběžná opatření?
11: Ústavní soud neříká, že do toho aktivně zasahuje. Naopak on říká, já udržuji situaci, která je z minulosti. Takže vlastně jde o nějakou interpretaci, která může být třeba z tvého pohledu jiná, ale ústavní soud vlastně neříká, že do toho aktivně vstupuje, pouze že zachovává situaci z minulosti právě kvůli té hrozící újmě vůči kompetencím prezidenta.
15: To je ta dosavadní praxe, tedy rozhodl teda na základě té praxe v těch minulých letech. Ne všichni soudci s tím teda souhlasili. Nutno teda dodat, že soudcem zpravodajem byl Pavel Šámal, jmenovaný ještě Milošem Zemanem, a ti, kteří nesouhlasili, byli dva soudci, Jan Winter a Dita Řepková, oba jmenovaní prezidentem Pavlem, protože jedna z těch kritik mimochodem je, že právě Pavel si najmenoval celý ústavní soud a proto mu jde na ruku, tak jenom aby tady zaznělo konkrétně, kdo s čím nesouhlasil. A tito dva, Winter a Řepková, se domnívají, že podmínky pro vydání předběžného opatření nebyly naplněny. Jak na to přišli? Proč si to nemyslí?
11: Oni tam právě nevidí tu hrozící újmu. Oni říkají, že i kdyby ústavní soud nestihl rozhodnout do summitu v Ankaře, tak případné omezení kompetence prezidenta zastupovat stát navenek není natolik závažné, aby ústavní soud do té situace vkročil, a zároveň varují, že pokud se ústavní soud bude takhle chovat i v budoucnu, takže by to mohlo vést k nějakému nezdrženlivému schvalování předběžných opatření v dalších krocích.
15: Což se ale stát může, ne?
11: Ano, ale myslím si, že tento případ je poměrně atypický a že naše zkušenost s řízení před ústavním soudem, zvlášť když ho iniciují politici, tak je taková, že ty předběžná opatření nejsou navrhována.
15: Jo, no ale říkám, stát se to teď může, když někdo uvidí, že podívejte se, prezidentovi to vyšlo.
11: Ano, je to legitimní argument a myslím si, že je dobře, že tam to disentní stanovisko je, protože nejenže ukazuje to, co si popisoval, že to není nějaký jednotný soud, který najmenoval Petr Pavel svými podporovateli, ale jde o nějaký jako věcně právní argument na ústavní úrovni a myslím si, že třeba i do budoucna ústavní soud může zvážit, jestli v budoucích případech právě bude postupovat takhle, že aktivně do té situace zasáhne nebo ne. Ale zároveň jsou to pouze dva soudci z 12, protože i když plénum tvoří 15 soudců, tak nebyly tři přítomní, takže pořád jde o menšinové stanovisko.
15: A propo, je to důležité, kdo koho jmenoval kam? Protože třeba v Americe se to hodně řeší, liberální, konzervativnější soudci a tak dále. V Česku si nepamatuji, že by to bylo tak velké téma doteď, ale zejména vládní poslanci tedy tohle si vybírají jako jeden z těch argumentů.
11: V Americe se to řeší proto, protože jde o prezidentský systém. Prezident má velmi silné postavení a zároveň se jedná o bipartismus, to znamená, jsou tam vždycky dvě strany nejsilnější. Takže ten vliv dané politické strany, která často i podporuje toho prezidenta nebo prezident z ní vzešel, je mnohem zásadnější než v České republice. V České republice se prezident navrhuje kandidáty, ale schvaluje senát, který je složen z více politických stran a také nestraníků. Je to úplně jako jiný kontext politický než v Americe.
15: Ještě k tomu disentnímu stanovisku soudců Vintra a Řepkové. Oni totiž upozorňují taky na to, že ústavní soud tím předběžným opatřením vstupuje do probíhajících politických dějů. A teď teda otázka za milion je, jestli to je role ústavního soudu. V momentě, kdy i sami teda ústavní soudci přiznávají, že ústavní soud v tuto chvíli se stává účastníkem nějakého politického rozbroje.
11: Já s tím souhlasím, že vstupuje do politického dění, ale musíme se zeptat, co bylo na začátku. Na začátku byl návrh prezidenta, který vzešel po několika měsíčním konfliktu mezi hlavou státu a vládou, to znamená čistě politickým konfliktem, a přelil se do toho ústavně právního, protože náš právní řád umožňuje obrátit se v některých případech na ústavní soud. Takže část těch případů bude vždycky spojená s politikou a bude bytostně politická ve smyslu toho, že původně předtím, než to přišlo k ústavnímu soudu, tak tam byl nějaký politický spor. Já si ale nemyslím, že to je špatně. Rolí ústavního soudu je rozhodovat i tento typ případů, protože v nějaký moment už se dostaneme do takové komplikované situace, která je zablokovaná, že už by ta situace nešla vyřešit jinak, než právě rozhodnutím ústavního soudu, což je poměrně citlivá pozice ústavního soudu, ale opět je to instituce, která by tyto typy sporů měla unést a rozsoudit.
15: Summit je už příští týden, o tom už jsme mluvili 7. 8. července a já se tě chci na to zeptat, jestli do té doby má čas se vláda a vůbec možnost proti tomu předběžnému opatření nějak bránit.
11: Ústavní soud v usnesení o předběžném opatření sám píše, že odvolání není možné a ono to dává smysl, protože ústavní soud je konečnou instancí, takže tam by ani nebylo ke komu se odvolávat oproti třeba předběžným opatřením u obecných soudů, takže tu možnost vláda nemá.
15: Já už jsem říkal, že ústavní soud upozornil na to, že ten finální verdikt ke kompetenční žalobě přijde až za několik měsíců. Co na to musíš rozebírat x měsíců?
11: Teď jsme viděli rozhodnutí v jednom konkrétním bodě, to znamená, jestli prezident se má účastnit tohodle konkrétního summitu v Ankaře, ale ústavní soud bude rozhodovat nejen o tom, jestli se má účastnit, respektive jestli si může říct, že se chce účastnit summitů budoucích, ať už třeba NATO nebo právě Valného shromáždění OSN, a vláda mu v tom nesmí bránit, ale zároveň jaký je vztah mezi vládou a prezidentem, pokud jde o určování zahraniční politiky, protože my si říkáme v ústavně právní obci, že vláda tvoří zahraniční politiku, ale tohle nikde v ústavě není napsané. To je nějaký jako odborný názor, který převažuje v komunitě. A teď je otázkou, jestli to ústavní soud za prvé vidí stejně a za druhé, co znamená, že prezident zastupuje stát navenek. To my dneska vlastně nevíme, protože na to není žádné rozhodnutí ústavního soudu, které by to vykládalo, a o tom všem ústavní soud bude teď muset rozhodovat, a nejen, že o tom bude muset rozhodovat, ale bude se muset shodnout tak, aby měl dostatek hlasů, přijal to rozhodnutí, respektive nález.
15: Co když v tom nálezu ale stanoví, že prezident nemá právo být ten, kdo si nakonec rozhoduje o tom, jestli má vést delegace na summity Severoatlantické aliance a tak dále?
11: To nemá žádný vliv na to předběžné opatření.
15: Nemá. No ale popředtím soud vlastně sám sebe, nebo ne?
11: Ústavní soud neříkal teď v tom předběžném opatření, jak rozhodne v meritu věci, to znamená v té otázce, jestli prezidentovi může vláda či konkrétní člen vlády bránit v účasti na summitu NATO nebo v dalších třeba vícestranných jednání na mezinárodní úrovni. Pouze řekl, že zamražuje nějakou situaci z minulosti. Takže i když nakonec to skončí tak, že dá Ústavní soud za pravdu vládě v té argumentaci, tak to nespochybňuje to předběžné opatření.
15: Ale potom může být možná vláda pravoplatně naštvaná za to, že něco zamrazili předtím, než rozhodli?
11: To se většinou v soudním řízení děje.
15: Teď mi napadá ještě jedna věc. Nešlo by ještě do toho summitu vydat jedno předběžné opatření týkající se toho, kdo povede tu delegaci?
11: Určitě šlo. Záleží, jestli třeba prezident, respektive kancelář prezidenta republiky zažádá, ale já si nemyslím, že by to úplně té věci pomohlo, protože některé věci mají zůstat na té politické úrovni a někdo tu situaci bude muset přijmout tak, jak je. A otázkou je, kdo to bude. Zatím to vypadá, že prezident bude muset přijmout to, jak se k tomu vláda postavila, ale může to pak použít jako argument v tom řízení nadcházejícím, protože tam ještě bude možnost pro písemná vyjádření stran, možná se třeba bude konat i ústní jednání, takže to, jak teď dopadne ten spor ohledně předběžného opatření, může pak mít i vliv na to, jak nakonec ústavní soud rozhodne o kompetenční žalobě.
15: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a udělala si nám v tom trochu jasno.
11: Já děkuji za pozvání.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska ústavní právnička Andrea Procházková z právnické fakulty Univerzity Karlovy. A já jsem se jí ptal na předběžné opatření ústavního soudu v kauze summit NATO a vůbec na ty pokračující spory vlády a prezidenta, které nemají konce. Ve Vinohradské 12 tento týden probereme ještě například krutý trest pro tenistku Markétu Vondroušovou nebo případy nelegálních domovů důchodců nejenom na Jižní Moravě. To jsou témata, která máme v plánu, ale jak sami víte, naše plány se často dost hodně mění kvůli aktuálnímu dění. Uvidíme, jak tomu bude nadcházející dny. Naslyšenou zítra.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis přináší Martin Matějka.
4: Silné bouřky přinesly do Česka přívalové deště i několika centimetrové kroupy. Za střelbou, kterou nepřežilo na severu Německa 6 lidí, stál podle policie rodinný spor. Trenér Miroslav Koubek skončil u fotbalové reprezentace a dnes bude oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, večer od jeho západu i vydatnými, teploty až 36 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Do Česka přišly po rekordně teplém víkendu silné bouřky, nejsilněji zasáhly jih a východ Čech, Vysočinu, ale taky sever Moravy. Popadené stromy a poruchy zabezpečovacího zařízení komplikovaly železniční dopravu na Kolínsku a v Hanušovicích na Šumpersku bouřka podlemlila trať. Nejvyšší úhrn srážek zaznamenali meteorologové ve Štokách na Havlíčkobrodsku, kde napršelo skoro 85 mm. A bouřky doprovázely taky kroupy o velikosti přes 5 cm a nárazy větru přesahující 70 km za hodinu. Podle Pavla Borovičky z Českého hydrometeorologického ústavu čekají Česko bouřky i během dneška.
5: Po většinu dne bude většinou oblačno, v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno. Jen ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, především na horách, a teprve večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější a opět se mohou vyskytnout bouřky i silné. Doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, kroupami do 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
4: Střelbu ve městě Štáde na severu Německa nepřežilo nejméně 6 lidí. Jejím motivem mohl být podle policie spor o opatrovnictví dítěte. Úřady identifikovaly pachatele jako muže s tureckými kořeny. Policie ho zadržela.
6: Podle policie přišel 45-letý muž do centra pro matky s dětmi na termín týkající se úpravy péče o jeho 3-měsíční dceru. Po návštěvě zůstalo 6 zastřelených, všechno dospělé osoby, převážně ženy, které se měly úředního jednání zúčastnit. Policie dopadla muže několik kilometrů za Štáde na dálnici, na dodávku předtím několikrát vystřelila. Viceprezident Lineburské policie Jirk Wesemann popřel zprávy veřejnoprávního rozhlasu, podle kterých muž patřil ke zločinnému klanu Miri. 3měsíční dcera pachatele a taky její matka jsou v bezpečí, i když ne spolu, taky ženu vyslýchala policie. Z Berlína Tomáš Žavlín, Radiožurnál.
4: Státní energetická skupina ČEPS loni měla čistý zisk přes 6 miliard a 800 milionů korun. Meziročně si tak polepšila zhruba o třetinu, vyplývá to z výroční zprávy společnosti za loňský rok. A skupina taky loni navýšila investice na rekordních skoro 11 miliard korun. Šlo hlavně o spuštění nové rozvodny v Milíně na Příbramsku nebo modernizace starších vedení. ČEPS je výhradní provozovatel elektrické přenosové soustavy v Česku. Od roku 2023 vlastní i plynárenské podniky Net4Gas a Gas Storage.cz. Loni v červenci skupina zaznamenala rozsáhlý výpadek elektřiny, který postihl milion odběratelů, a podle vyšetřování šlo o souběh několika nezávislých komplikací.
2: Sport.
4: U české fotbalové reprezentace skončil trenér Miroslav Koubek. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal jeho rezignaci. Koubek dovedl národní tým po 20 letech na mistrovství světa. Na šampionátu ale Češi získali jen bota, vypadli ve skupině. Němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa v prvním kole play-off. Paraguay podlehli v penaltovém rozstřelu 3-4 po remíze 1-1 v základní hrací době i prodloužení. Do osmifinále postoupili Brazilci po vítězství nad Japonskem 2-1. Zápas mezi Nizozemskem a Marokem vidí reportér Pavel Tilšar.
7: První poločas skončil 0-0, Nizozemci měli jednu velkou šanci, Maročané dvě, ale zatím velmi dobře chytají brankáři Verbruggen a Bonu. I druhou půli budete moct poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
4: A na cyklistické Tour de France budou poprvé od roku 2017 tři Češi. Poprvé slavný závod pojedou Matias Vacek a Jakub Otruba. Pavla Bittnera čeká druhý start. Tour začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky na D5 za Berounem i na D2 před Břeclaví. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně zvyšte pozornost za odbočkou na Králův dvůr. Na 25. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na dálnici D2 podobná situace na příjezdu ze Slovenska ve směru na Brno. Na 53. kilometru se porouchalo osobní auto, už je v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpomalte před Chlumcem nad Cidlinou. Na kilometru 64,5 je vlivem horka poškozená vozovka, místo je označené a je tam snížená rychlost. A na silnici 35 ze Svitav do Moravské Třebové vás zpomalí nadměrný náklad. Vezou strojní zařízení na Slovensko přes Starý Hrozenkov. Teď jsou před tunelem Hřebeč, tak respektujte pokyny doprovodných vozidel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na jihovýchodě naměří až 36 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
10: S vámi je noční vysílání Radiožurnálu necelých 6 minut po 4. hodině a právě se probouzíte do úterý s datem 30. června. Vášeň pro sport může i zachránit život. Důkazem toho je ryze dámská parta z Mostu, která se 8 let věnuje závodům dračích lodí. Nebýt toho, že trénuje za každého počasí, možná by došlo k tragédii. Běžná rutinní tréninková výšťka, kterou absolvuje mostecký tým třikrát týdně, se změnila nakonec v úspěšný boj o záchranu života. Víc uslyšíte v nočním radiožurnálu už za malou chvíli.
8: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Na trénink ze začátku června nezapomene ženská posádka dračí lodě z Mostu. Dostala se po něm totiž do nominace Českého olympijského výboru pro udělení cen Fair Play za rok 2026. Za velkého větru a ve vlnách měl začít trénink na jezeře. Rutina se ale záhy změnila v dramatický boj o život. Reportérovi Davidu Kalvasovi to popisovali kapitánka lodi Vlaďka Turčanová a členka posádky Vendula Nedvědová.
1: Vyjeli jsme na vodu, tady jsme si trénovali, připravovali.

0: No a teď jsme přijeli tam a k našemu překvapení teda, tam byl katamarán z hůru nohama, jeho se držela maminka ve vestě a v ruce měla asi 3letýho chlapečka. Mávala na nás a my úplně jsme se zděsili, že jsme nečekali, že tam jako uvidíme maminku s dítětem. Jo. Byla fakt zima a foukal jako studený vítr. No chlapeček úplně fialový, no tak jsme je hned úplně vzali na loď, začali jsme se všechny slíkat a začali jsme je vrstvit, protože byli úplně promrzlí. No a řekli nám, že tatínek plaval pro pomoc. Rozhodovali jsme se, jestli s klukem co nejdřív na břeh, aby šel do tepla, nebo podívat se táta, co, že jo, protože ten mohl dostat taky křeč nebo něco, ten jsme viděli jenom hlavičku hrozně daleko.
1: Tak jak jste se rozhodli?
0: No takže jsme zabrali, jeli jsme zkontrolovat tátu, už jsme viděli, jak přijíždí záchranné složky, jsme zkontrolovali tátu a dohodli jsme se, že co nejrychleji prostě s klukem musíme na břeh, protože kluk byl úplně promrzlej. Takže jsme zabrali, kapitánka měla radost, protože říkala, že prý takovou rychlost dvou kiláku u nás v životě nezažila, že bychom snad vyhráli i olympiádu, protože my matky, když jsme viděli to promrzlý dítě, tak jste nevěděl, co se ve nás odehrálo.
1: No. Kapitánka vedle nás, to jste byla vy tady.
2: Ano, přesně, já jsem zrovna ten trénink byla na kormidle, takže jsem to viděla úplně na první dobrou, jak holky dřou, jak holky makají. A bylo to neuvěřitelný. A já jsem na ně byla teda strašně pyšná.
1: To byl závodní výkon.
2: Byl to závodní výkon a dokonce jsem si říkala, že možná na těch velkých závodech, kdyby jsem chtěla, aby jsme fakt vyhráli, že do toho cíle dám nějakýho tonoucího se chlapečka a že možná vyhrajem.
1: Dopadlo to dobře, naštěstí, ale samozřejmě v tu chvíli je adrenalin, čili to člověk ještě tak nevnímá třeba tu záchranou akci, ale co s odstupem času, s jakými reakcemi jste se pak setkali?
0: S odstupem času jsem mluvila s pár hasiči, co tady byli u toho zásahu a oni mi řekli, holky, vy si vůbec ale neuvědomujete, jako co jste dokázali. My než jsme nafoukli ten člun a než bychom se k nima dostali, to mohlo být třeba o 20 minut později a Bůh ví, jak by to dopadlo. No. Takhle malýho dítěte jde o minuty. Takže v tu chvíli, když mi to ten hasič takhle řekl, tak jsem si jako uvědomila, že asi ještě, že jsme tady byli.
1: Z mostu Davidka.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Brazilští fotbalisté zdolali po obratu Japonsko 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Mezi nejlepší šestnáctkou je překvapivě i Paraguay, která vyřadila Německo po penaltovém rozstřelu. Paraguajci v něm zvítězili 4-3, na penalty šli oba týmy po remíze 1-1 v základní hrací době i po prodloužení. A kdo bude čtvrtým osmifinalistou šampionátu? Nizozemsko nebo Maroko? Utkání sleduje reportér Pavel Tilšar.
2: V 59. minutě za stavu 0-0 Nizozemci v akci a Hrafenberg pálí před šestnáctkou, trefil jen tělo jednoho z Maročanů, byl to El Ainaoui, který se postavil do prudké rány, která tedy nedoletěla k brankáři Bonuovi. Marocký golman je ve druhém poločasu zatím bez práce, v první půli musel vytáhnout zakončení Van de Fena z pozapokutového území. Na druhé straně Verbruggen taky nemá, respektive má jeden zákrok ve druhém poločase, ale ne tak podstatný nebo pěkný jako v prvním poločase, ve kterém se musel dvakrát vyznamenat. Jednak proti hlavičce El Ainaouiho na brankové čáře z nějakých 8 metrů a pak i proti zakončení Hakimiho z úrovně velkého vápna, kdy se opravdu proletěl až do levého horního rohu své branky. Po změně stran Maročané přesto měli jednu velkou šanci. Byl to znovu kapitán týmu Ashraf Hakimi, velká hvězda Paris Saint-Germain, která pálila z ostrého úhlu a trefila břevno nizozemské branky, takže Maročané i po změně stran mírně nebezpečnější než Nizozemci. Jejich ofenzivní trio Gakpo, Broby a Somerville zatím tolik dopředu nenabídlo. Jedinou střelu tedy vyprodukoval v prvním poločase na branku obránce Van de Ven. Na druhé straně Maročané taky, ale spoléhají i na ofenzivní kvality svého kapitána a křídelního hráče Ashrafa Hakimiho. Teď 60. minuta zápasu Nizozemsko-Maroko v boji o osmifinále mistrovství světa ve fotbale v mexickém Monterrey. Zatím gól nenabídl, je to 0-0 skoro po hodině hry. Přímý přenos můžete poslouchat dál na digitálním Radiožurnálu Sport. Pavel Tilšer, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Máme 30 minut po 4. hodině. Krátké zprávy připravil Martin Matějka.
1: Česká armáda dnes vymění své nejvyšší velení. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenuje novým náčelníkem generálního štábu generálporučíka Miroslava Hlaváče. Dosavadní první zástupce Karla Řehky chce po nástupu do funkce dokončit budování těžké brigády a posílit protivzdušnou i protidronovou obranu. Řehka mu funkci předá dopoledne na Vítkově. Počet potvrzených obětí eboly v Demokratické republice Kongo vzrostl na 377. Podle tamních úřadů se v této africké zemi dosud potvrdilo 1307 případů nemoci. Epidemie zasáhla celý severovýchod Konga. Způsobila ji varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje žádná schválená léčba ani vakcína. Národní centrála proti organizovanému zločinu ukončila vyšetřování v bitcoinové kauze, oznámil to náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. V případu darování bitcoinu ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského jsou obviněni 4 lidé. Ti mají teď do poloviny července čas prostudovat spis a případně navrhnout doplnění vyšetřování. A státní správa a samospráva by měly posílit podíl domácích potravin při zajišťování stravování pro své zaměstnance a na veřejných akcích. A vláda schválila opatření, podle kterého by do konce roku 2028 měly na zboží domácího původu vynaložit 65% peněz určených na nákup potravin. Po jednání kabinetu to řekl ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
2: Sport.
1: Fotbalisté Nizozemska a Maroka bojují na světovém šampionátu o účast v osmifinále. Zápas sleduje reportér Pavel Tilšar.
3: V polovině 70. minuty je to stále 0-0 mezi Nizozemskem a Marokem. Největší šanci druhého poločasu mají na svědomí Maročané. Kapitán Hakimi trefil z ostrého úhlu břevno. Přímý přenos dál pokračuje na radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, radiožurnál.
1: Do osmifinále postoupili po Kanadě, Brazílie a Paraguay. Ta vyřadila Německo po výhře 4-3 v penaltovém rozstřelu, když po základní hrací době i prodloužení bylo skóre 1-1. Brazilci zdolali po obratu Japonsko 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 za Novým Jičínem a překážka na D5 u Rokycan. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy pozor na nehodu za odbočkou na Nový Jičín. Na kilometru 333 se střetla dvě nákladní auta. Už jsou v odstavném pruhu, na místě je i policie. Opatrně projedete. Na D5 z Prahy do Plzně nepřehledněte odstavené vozidlo u Rokycan. Stojí před sjezdem na 62. kilometru. Už je označené šipkou silničářů. Na D2 pozor na příjezdu ze Slovenska ve směru na Brno. Na 53. kilometru stojí nepojízdné osobní auto, v odstavném pruhu pohybují se tam lidé. A silnice 384 z Brna do Veverské Bytýšky je neprůjezdná u hradu Veveří. Na vozovku spadl strom, který teď budou uklízet. Počítejte proto se zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, hlavně na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě naměří kolem 25 a na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
5: Těžkou práci hutníků v třineckých železárnách nahradili naprogramované stroje. Firma spustila unikátní robotické pracoviště v tamní ocelárně a vítaná pomoc je to právě v těchto parních dnech. My se k tématu v nočním radiožurnálu ještě vrátíme podrobněji, a to za pár minut.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Místo lidí roboti. Těžkou práci části zaměstnanců v extrémních podmínkách a při vysokých teplotách nahradili v ocelárně třineckých železáren naprogramované stroje. Jsou přizpůsobené velkému žáru. Robotické pracoviště na důležitém výrobním uzlu je první svého druhu v Evropě.
1: Teď se měřila teplota oceli v mezipánví. Teplota bylo kolem 1530 stupňů Celsia. Robot sundal sondu, nabírá další sondu.
2: Kolik lidí to nahradí?
1: Dva lidi to nahradí, ale ta práce se zatraktivní, jak sami můžete cítit na sebe, je tu 48 stupňů Celsia a nikdo by tu nechtěl pracovat 24/7.
2: Popisuje jeden z hutníků přímo vedle obří nádoby s rozžhavenou ocelí. A současně vidíme, jak to vypadalo doteď, ručně.
1: Chlapí se obleká do termopláště.
2: To všechno už odpadne.
3: V těchto vedrech je to obzvláště, řekněme, přínosné.
2: Dodává generální ředitel třineckých železáren Roman Hajde. Robotická ramena mezi tím dělají svou práci při teplotě kolem 60 stupňů v těsné blízkosti nádoby se žhavou ocelí.
3: Tento robot dokáže vlastně uchopit nejprve smíjící trubici, kterou nasadí. Dále umí propálit výtokový kanál nebo uzel, dále umí odebrat vzorek a vhodit kotvu, na základě které potom vlastně dojde k vytažení zbytku ocele.
2: Těchto pět samostatných strojů je další fází robotizace a budoucnosti ocelářské výroby.
3: Toto je začátek nové éry, kdy vlastně robotizace a automatizace v naší společnosti postoupila, řekněme, z těch studených provozů nebo z provozů, kde je teplota nižší, právě sem na výrobu ocele, kde máme teploty vysoké a vysokou náročnost pro naše zaměstnance a precizní opakovatelnost procesu.
2: Je to podle vedení železáren unikátní systém i v celosvětovém srovnání. Kromě toho, že nahradí lidskou práci, zajistí taky větší bezpečnost. Třeba už nehrozí rozstříknutí žhavé ocely. Z třineckých železáren Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Paragvajští fotbalisté vyřadili v prvním kole play-off mistrovství světa Německo po penaltovém rozstřelu, ve kterém zvítězili 4-3. Do penalt šly oba týmy po remíze 1-1 v základní hrací době i po prodloužení. Do osmifinále postoupila i Brazílie, která zdolala Japonsko 2-1. A o postup teď hrají týmy Nizozemska a Maroka. Utkání sleduje reportér Pavel Tilšar.
2: V polovině 90. minuty Nizozemsko vede nad Marokem 1-0, gól dal v 72. minutě Cody Gakpo po rychlém útoku Nizozemců. Nákop brankáře Verbruggena prodloužil na půlící čáře střídající útočník Weghorst. Na rozeběhnutého Samrovila ten ustál souboj s Mazraouim, byť byl faulovaný, dokázali ještě ten balón přihrát vedle sebe Gakpovi a ten prostřelil vedle sebe, respektive před sebou stojícího marockého brankáře Bonua, který tak kapituloval ve 72. minutě. Na druhé straně Verbruggen musel hlavně v prvním poločase likvidovat dva nebezpečné pokusy soupeřů, jednu hlavičku El Ainaouiho, pak i zakončení Hakimiho. Teď ale dostává gól od Issy Diopa! Než jsem stačil zrekapitulovat to, co se dělo v první půli, tak přiletěl balón do šestnáctky Nizozemska z levé strany a Issa Diop vyrovnává zápas na 1-1 v první ze šesti nastavených minut. Obrovská radost taky v hledišti na mexickém stadionu v Monterrey, kde už se zdálo, že Nizozemci si budou hlídat v nastaveném čase jednogólové vedení, ale inkasují z centrovaného míče z levé strany a stoper Issa Diop hlavičkou překonal hlavičkou k levé tyči Verbruggenovy branky, tedy nizozemského golmana, a je vyrovnáno 1-1. Teď tedy to vypadá na začátku nastavení celého zápasu, které bude trvat ještě 5 minut, že i ve vysílání Radiožurnálu uslyšíte tuto noc o minimálně druhém prodloužení, protože připomeňme, že už se hrálo prodloužení taky v zápase Německa s Paragvají, která nakonec po penaltovém rozstřelu a vítězství 4-3 postoupila do osmifinále. Kdo postoupí do osmifinále za zápasu Nizozemsko-Maroko, v tuto chvíli tedy není jasné, protože Issa Diop vyrovnává na 1-1 v první ze šesti nastavených minut. Ještě připomenu, že Maročané měli velké šance na otevření skóre v prvním poločase, zakončení Hakimiho a hlavička El Ainaouiho tedy zůstali na rukavicích brankáře Verbruggena. Po změně stran pak Hakimi trefil břevno, ani jedna z těchto šancí gólem neskončila, pak se tedy redovali Nizozemci díky Gakpovi v 72. minutě. Teď ale Maročané v nastaveném čase vyrovnávají na 1-1 a ještě 4 minuty se bude hrát nastavený čas. Můžete ho poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a vypadá to, že se vám ozvu i během zpráv a možná i dál, protože zřejmě míříme do prodloužení. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: A já už jenom doplním, že v celou začne ranní Radiožurnál, provázet vás jím bude Petr Král a to je pro dnešek ode mě vše. Přeji krásné úterý, od mikrofonu se loučí Adam Carda.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnály 5 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Českému USAR týmu ve Venezuele se připojí dalších 19 záchranářů. Vedení ANO o pražském kandidátovi na primátora zatím nerozhodlo. Fotbalisté Německa vypadli na mistrovství světa v prvním kole play-off. Paraguayi podlehli po penaltách. A bude oblačno, na jihovýchodě slunečno, odpoledne od západu přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů, na západě 25.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: 19 českých záchranářů odletělo do Curaçaa slovenským speciálem. Ve Venezuele zasažené zemětřesením doplní záchranáře z českého USAR týmu. Podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové na ostrově čekali kvůli nedostatečné kapacitě prvního letadla. Češi ve Venezuele za pomoci psů a dronů prohledávají trosky zřícených budov. Venezuelské úřady už evidují přes 1700 potvrzených obětí zemětřesení. Vedení hnutí ANO o lídrovi pražské kandidátky pro říjnové komunální volby zatím nerozhodlo. Po večerním jednání to řekl první místopředseda ANO Karel Havlíček. Vedení by podle něj mělo vybírat mezi třemi kandidáty, kteří se lídrům strany přišli představit. Jejich jména ale Havlíček neřekl.
3: Zatím je nebudeme představovat, protože nemáme od nich definitivní potvrzení to, že by se takto přáli, ale jsou tu lidé, kteří jsou z pražské kandidátky, jsou tu lidé, kteří jsou zdatní a zruční v pražské komunální politice, nejsou to lidé, kteří by přišli od nikud, nebo lidé, kteří by byli třeba osobnosti v rámci třeba společenského života, ve smyslu toho, že by nebyli aktivní v rámci politiky.
1: Hnutí by mohlo podle Havlíčka definitivní jméno vybrat do 2 týdnů. Původní lídr pražské kandidátky ANO Ondřej Prokop se minulý týden vzdal všech politických funkcí po kritice kvůli jeho bytové kauze. Na Slovensku začalo zavážení jaderného paliva do 4. bloku elektrárny Mochovce. Je to poslední krok před spuštěním reaktoru. Jeho stavba začala už v roce 1987 a stala se nejdražším energetickým projektem v dějinách Slovenska. Celkově náklady přesáhly 160 miliard korun.
4: Premiér Robert Fico označil dokončení 4. jaderného bloku v Mochovcích za další krok ke slovenské energetické soběstačnosti.
5: Pokud jde o spotřebu elektrické energie, tak podstatně víc jako 70% elektrické energie pochází právě z jadra. Už i vo Francouzsku je to méně, jako je to na Slovensku. Jsme teda světovými lídrami.
4: Generální ředitel slovenských elektráren Branislav Strýček mluvil o historickém momentu.
6: Za posledních 20 rokov v Európe sa spustili 4 bloky, z toho 2 na Slovensku.
4: Většinovým vlastníkem slovenských elektráren je skupina EPH Daniela Křetínského a na dostavbě se podílela také plzeňská Škoda JS. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Vstupenku do Národního divadla si loni koupilo víc než 545 tisíc diváků. To je o 35 tisíc méně než rok předtím. Od loňského září navíc kvůli rekonstrukci chybí nová scéna. Některé inscenace se proto přesunuly do náhradních prostor. Průměrná návštěvnost přesto přesáhla 85%. Soubor během loňského roku odehrál 1000 představení.
2: Sport.
1: Fotbalisté Německa vypadli na mistrovství světa v prvním kole play-off. Paraguayi podlehli na penalty 3-4. Základní hrací doba i prodloužení skončily remízou 1-1. Brazílie postoupila do osmifinále po výhře 2-1 nad Japonskem. A jak hraje Maroko s Nizozemskem, to ví reportér Pavel Tilšar.
7: Právě začalo prodloužení za stavu 1-1. Nizozemsko vedlo po gólu Chakpa, pak vyrovnal v nastavení základní hrací doby Diop. Prodloužení můžete poslouchat v digitálním radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar. Radiožurnál.
1: Tenistky Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siňáková postoupily na Wimbledonu do 2. kola. Vypadly naopak Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 u Velké Býteše a také u Nového Jičína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna hlásíte nehodu u Velké Býteše. Na kilometru 162 je v obezení rozházené dopravní značení. Stojí tam také 2 poškozená osobní auta.
9: Zřejmě najeli na ty závaží toho dopravního značení a rozmátili si pneumatiky.
8: Na D1 z Přerova do Ostravy další nehoda za odbočkou na Nový Jičín. Na kilometru 333 je po kolizi 2 nákladních aut uzavřený odstavný pruh. Místo už je označené šipkou a jezdí se plynule. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova hlásíte omezení. Mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem se projíždí kivadlově a zúženými pruhy.
9: Kdo jede od Vystrkova, tak jede po krajnici, už to je vyježděný do Hlíny. A kdo jede opačným směrem, tak někdo už rozsekal ty směrové desky.
8: A v Bílovci na Novojičínsku je neprůjezdná silnice 463 do Skřipova. V lokalitě Stará Ves spadl na vozovku strom, budou ho uklízet, počítejte se zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, na jihovýchodě slunečno, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky, večer častější i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, naopak na jihovýchodě 36. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: 5.05. Dobré ráno, pokud jste na cestě, přejeme šťastnou cestu a děkujeme našim dopravním zpravodajům. Už teď po ránu je na silnicích rozhodně o čem také dobře dojete. Na silnice se vydáme i za chvíli, to bude to za silničáři a za asfaltem, který je teď mimořádně horký.

0: 9 minut po 5. hodině i dnes se ohřejeme, vysoké teploty mění plány leckomu, dokonce i silničářům ve středních Čechách. Kvůli vedrům třeba nemůžou přes den natírat vodorovné dopravní značení na rozpálenou vozovku, protože ta barva správně nezaschne. V Kladně proto včera začali pracovat na křižovatce až pozdě večer.
1: Nad ulicí generála Klapálka v Kladně se pomalu začíná stmívat. To je ideální chvíle, aby tady silničáři začali natírat vodorovné dopravní značení.
2: Budeme tady stěrkovat přechody a plošní vlastně, to jsou ty šipky, co jsou tady. A pak pojedeme vodící čáry, středový čáry.
1: Popisuje jeden z techniků Ondřej Pravda.
2: My takhle jezdíme pracovat hlavně v noci, že jo? Takže přes ten den jsme potom doma, takže odpočineme třeba u bazénu nebo k rybníku někam a aspoň trošku oddáchneme.
1: Takže vítáte to, že můžete pracovat spíš v noci?
2: Přes ty vedra určitě.
1: Klasickou lepící páskou silničáři ohraničují jednotlivé části přechodu, na které poté nanáší tzv. Stěrkový plast. Přibližuje manažer vodorovného dopravního značení Martin Benada.
3: Barva vydrží kratší dobu v porovnání s tímto materiálem. Ten plast na tady té komunikaci vydrží při standardním provozu 3 až 5 let.
1: Upravovat pracovní dobu musí kvůli vysokým teplotám i další firmy ve Středočeském kraji, vysvětluje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
4: S ohledem na

0: Polenčí ten šarp v ranním radiožurnálu, tak to byla jedna vzpomínka a za chvíli aktuálně o tom, co se děje na světovém fotbalovém šampionátu, přestože česká reprezentace tam není, tak naši reportéři vše sledují a za chvíli nám dají aktuální informace. Tady je radiožurnál, je 4:15. Právě dnes projedná Vrchní soud v Praze odvolání v případu usmrcení vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Za jeho vraždu má zubařka Magdalena a penzistka Irena jít na 12 až 13 let do vězení. A budou u toho také reportéři radiožurnálu, s nimi se spojíme už po 7 hodině ráno. Po 9 hodině dopolední se nad přehradní nádrží Rozkoš u České Skalice na Náchodsku objeví desítky parašutistů. Jedná se o armádní výcvik. Vojáci tady se skočí do vody, no a následně desítky policistů, hasičů a členů vodní záchranné služby je budou transportovat na břeh.
1: Dnes bude na jeho východě našeho území slunečno a stále také velmi teplo. Bouřky se dnes objeví hlavně ve večerních hodinách. Nebe oblačné v jeho východní polovině našeho území, ale bude mraků méně, tam čekejte polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne ojedinělé, na západě pak místy s přeháňkami, které budou k večeru od jeho

0: západu četnější a opět musíme počítat i s bouřkami. Zase mohou být i velmi silné, s přívaly deště, velkými kroupami a nárazovým větrem. Teploty dnes stále ještě rozdílné, od 25 na západě našeho území po 36 na jeho východě. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 5.20 s vámi Radiožurnál a my teď ráno sledujeme utkání playoff na fotbalové mistrovství světa mezi Nizozemskem a Marokem. Po 90 minutách byl stav 1-1, když Maroko vyrovnalo v posledních minutách zápasu a prodloužení sleduje reportér Pavel Tilšar. Dobré ráno, Pavle.
1: Teď je přestávka mezi prodloužením číslo 1 a číslo 2. Stále platí stav 1-1 v zápase o osmifinále mistrovství světa mezi Nizozemskem a Marokem. Nizozemci vedli od 72. minuty řádné hrací doby, když skóroval Cody Gakpo. Pro něj to byl hodně emotivní moment, protože má za sebou i osobní tragédii, protože musel pochovat nenarozeného syna se svou partnerkou. Nicméně dál k fotbalu v nastavení řádné hrací doby už se zdálo, že Nizozemci ubrání ten hubený náskok 1-0, ale přišel z ničeho nic centr z levé strany od střídajícího Maročana Talbiho. Přesně Talbi našel hlavu obránce Diopa a ten vyrovnal na 1-1. No a v první části prodloužení měli Maročané další obrovskou šanci, to po akci právě Talbiho a dalšího útočníka Saibariho se přímo před Glomanem Frbruchenem zjevil další náhradník Sufiana Rahimi a po krásné kličce kolem obránce Kopmeinerse byl před Bartem Frbruchenem, tedy nizozemským brankářem, úplně sám, mohl mu poslat ten balon po zemi k tyči a jít se radovat, jenže zvolil střelu těsně nad zemí a spíš doprostřed branky a Frbruchen nastavil proti té ráně koleno a takovým polohokejovým, polofotbalovým zákrokem vytěsnil obrovskou šanci Sufiana Rahimiho na rohový kop pro Maroko. 1-1 tedy po dvou poločasech a jedné části prodloužení, 15-minutové, za chvíli začne část číslo 2 toho prodloužení zápasu Nizozemsko-Maroko. Dál ho sledujeme na digitálním Radiožurnálu Sport v přímém přenosu a s dalšími aktualitami na Radiožurnálu se ozveme ve zprávách v 17:30. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: No, budeme sledovat i další zápasy. Na programu je duel Pobřeží slonoviny a Norska, Francie a Švédska. To všechno dnes Radiožurnál a také digitální Radiožurnál Sport zejména bude u toho.

0: máme ranní radiožurnál, máme pro vás informace o všem, co se děje, tedy i o tom, že hrozba vězení za neplacení alimentů se odkládá. Podrobnosti se chystáme do dalšího vysílání a budeme sledovat i odvolání v případu takzvané kutnohorské sekty. Naši reportéři jsou ve střehu. Uslyšíte.
1: Host radiožurnálu.
2: Každý návštěvník Karlovarského filmového festivalu čte jeho práci, ale jeho jméno většinou nezná. Petr Alexandr už více než 2 desetiletí se svým týmem připravuje titulky pro filmy na Karlovarský festival. Jak zajistit, aby v titulcích nezanikly vtipy a emoce? A co se děje, když dorazí jiná verze filmu? Petr Alexandr bude hostem radiožurnálu.
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9 hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál 17:30. Další zprávy, Tereza Tomášková.
4: Velení České armády dnes přebere generál poručík Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenuje náčelníkem generálního štábu. Vystřídá Karla Řehku, u kterého působil jako první zástupce. Hlaváč se chce zaměřit například na rozvoj protivzdušné a protidronové obrany. Po explozi v domě v centru Monaka jsou zranění 3 lidé, z toho 2 vážně. Podle televize BFM TV je mezi nimi ukrajinský oligarcha Vadim Jermolájev a jeho žena. Policie teď pátrá po pachateli, který údajně utekl do francouzského města Beausoleil. Průmyslové kamery zaznamenaly, jak krátce před explozí pokládá podezřelý batoh na ulici. Brněnská zoo má 8 mláďat korsaků. Narodila se začátkem května, teprve teď vylézají z nor. Korsaci jsou drobné lišky, které žijí ve stepích, polopouštích a pouštích střední Asie a jihovýchodní Evropy. Návštěvníci si můžou mláďata prohlédnout v expozici v dolní části zahrady. Až budou zvířata dospělá, čeká je přesun do jiných zoologických zahrad.
3: Sport.
4: Fotbalisté Nizozemska a Maroka hrají na mistrovství světa zápas o postup do 8. finále a sleduje to reportér Pavel Tilšar.
5: Je se druhá část prodloužení, konkrétně konec 9. minuty z druhé 15. minutovky prodloužení. Stále 1-1 mezi Nizozemskem a Marokem, zbytek prodloužení a možná i pokutové kopy můžete poslouchat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, radiožurnál.
4: Do 8. finále postoupili Brazílie a Paraguay. Ta vyřadila Německo po vítězství 4-3 po penaltách. Utkání bylo po základní hrací době i po prodloužení vyrovnané 1-1. Brazilci zdolali po obratu Japonsko 2-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na hradecké dálnici před Prahou a komplikace na D8 před hranicemi s Německem. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy pozor před Prahou. Na kilometru 6,5 hlásíte kus plechu na vozovce.
7: Zhruba uprostřed dálnice je nějaký plech nebo něco odlítlýho, vybočuje se tam.
6: A na místo už jedou policisté. Dálnice D8 aktuálně neprůjezdná ve směru z Prahy na Drážďany před hranicemi s Německem. Tunelem Panenská se snažilo projet nadrozměrné vozidlo. Tunel se automaticky uzavřel směr Drážďany. Čeká se na policisty, až náklad odstaví, nemělo by to trvat dlouho. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova už teď čekejte kolony mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. A začala více než měsíční oprava vozovky, pojede se Kyvadlově. Během dne tam bývají kolony i na 30 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Noc na dnešek byla opět ojediněle tropická, nejtepleji je v Praze Klementýnu, tam se zastavila teplota na 22,5 stupni Celsia. Podobně je na tom i Lednice na Moravě. Nejčastěji se teploty drží mezi 16 a 20 stupni a nejchladněji je na Šumavském Březníku, tam je kolem 10 stupňů. Obloha je na Moravě a ve Slezsku většinou vyjasněná, v Čechách je většinou oblačno a na západě a severozápadě Česka se objevují přehánky nebo slabý doznívající déšť. Bouřky už se nevyskytují nikde. To se ale nedá říct o dnešním dnu. Opět musíme hlavně na jihozápadě počítat i se silnými bouřkami, ve kterých se objeví až 4 cm kroupy, nárazy větru o rychlosti kolem 70 km/h a také s přívalovými srážkami. Místy může napršet až 40 mm vody. Nebe bude oblačné, na jihovýchodě polojasné, odpoledne ojediněle s přehánkami nebo bouřkami, kterých bude víc na západě našeho území. Teploty mezi 25 stupni právě na západě, po 36 na jihovýchodě. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Marcela Halová, 5.34, dobré ráno.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
9: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě.

0: mám nejspíš kočku s Erorem.
1: 5.37, hraní radiožurnál bez Eroru. Paříž už přes 40 let chladí unikátní síť potrubí, ve kterém teče chlazená voda ze Sény. Chladí se tak nemocnice, kanceláře, muzea i pařížská opera. V posledních dnech ale dostala pořádně zabrat, protože teploty ve městě překonaly 40 stupňů.
2: Celá chladící síť je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli. Jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
3: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 km potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
2: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
4: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo. Ohřátá voda se vrací zpět a znovu se ochladí díky Séně a chladícím zařízením.
2: Dostal jsem síťku na vlasy, helmu, ještě návleky na boty. Vstupujeme do výtahu, který nás veze dolů do elektrárny k přístrojům. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Séna.
5: Řeka Séna se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci. Dlouhé a velmi silné vlně veder. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
2: Popisuje Clémence Penánová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Ptám se, jestli tenhle systém chlazení bude fungovat i v budoucnu. Klimatologové totiž v Paříži předpovídají 50-stupňová vedra kolem roku 2050 a v takovém horku by se výrazně oteplila i řeka Sena, na které systém chlazení do značné míry stojí.
6: Naše síť postupně roste a využívá i další systémy chlazení, které se vzájemně doplňují.
2: Říká obchodní ředitel Julien Turzo. Současná chladící síť vznikala začátkem 80. let. Primárním cílem bylo ochladit velké pařížské obchodní centrum Léal. Z Paříže Martin Balucha, Radio Journal.

0: 9.43, s vámi Radiožurnál. 3000 lidí v Rtěni v Podkrkonoší na Trutnovsku už jsou víc než týden bez pitné vody. Kvůli mikrobiálnímu znečištění vrtů po nedávné povodni se to stalo. Pitná voda je k dispozici jenom z přistavených cisteren.
1: Můžete, paní.
2: Jedna ze 4 cisteren s pitnou vodou stojí na náměstí Horníků, jen kousek od lékárny a ordinací praktických lékařů.
3: Tak.
2: Pro pitnou vodu si přišla paní Mirka, v tašce na kolečkách má plastový kanistr.
3: Takový malinký na vaření.
2: Na radnici během dne opakovaně zvoní telefony, další výhled je ale nejistý.
4: Dneska se odebírá vzorek a budeme čekat na výsledky, které přijdou koncem pracovního týdne. Na základě těch výsledků hygiena rozhodne, co dál.
2: Odpovídá na jeden z telefonátů nezávislý starosta města Stanislav Řezníček. Z Rtyně v Podkrkonoší na Trutnovsku Václav Plecháček, Radiožurnál.
0: Tady je Radiožurnál, je 6:45. Česká armáda právě dnes mění své nejvyšší velení. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě v 9 hodin dopoledne jmenuje novým náčelníkem generálního štábu generál poručíka Miroslava Hlaváče. A na co se chce Hlaváč zaměřit, tak na to se zaměříme i my po 6. hodině. Lidé v Kuřimi se můžou přijít schladit na zimní stadion. Otevřený bude od 7 hodin ráno až do večera. A je tam i teď ve vedrech okolo 14 stupňů Celsia. No a s novou předpovědí počasí pro celé Česko se nám za chvíli přihlásí Marcela Hálová.
5: Zavřená D8 u tunelu Libouchec a omezení na D7 před Prahou. Dálnice D8 ve směru z Prahy na Drážďany stále neprůjezdná před hranicemi s Německem. Tunelem Libouchec-Panenská se snažilo projet nadrozměrné vozidlo. Tunel se automaticky uzavřel. Čeká se na policisty, až náklad odstaví, tak vydržte. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Kladna se začíná tvořit kolona u letiště. Je tam zúžení, až do půlky srpna se pojede pouze jedním pruhem směrem do Prahy. Je to kvůli stavebním pracím u letiště. Kolona zatím na 5 minut a postupně se prodlužuje. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
6: Tropická vedra na našem území stále nepolevují, tedy hlavně v jihovýchodní části naší republiky. Tam může teplota i dnes vyšplhat odpoledne až k 36 stupňům. Nejčastěji na teploměrech uvidíme od 28 do 32 stupňů a nejchladněji bude na západě našeho území. Tam se můžete těšit na příjemných 25 stupňů. A podobné to bude i s oblačností. Západ nabídne mraku i deště víc, objevovat se tam budou i bouřky, které mohou být velmi silné. K večeru pak budou ještě od západu přibývat a zesilovat. Naopak na jihovýchodě čekáme slunečno, polojasné nebo skoro jasné nebe. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Němečtí fotbalisté na mistrovství světa překvapivě skončili v úvodním vyřazovacím kole. Paraguaji podlehli na penalty 3-4. Ještě předtím Brazílie po boji porazila Japonsko 2-1. Bylo to velmi, velmi, velmi složité. No a utkání Nizozemsko-Maroko po 90 minutách i prodloužení skončilo 1-1. A na rozhodování tedy přišly penalty. Vše sleduje reportér Pavel Tilšar. Pavle, dobré ráno.
1: Krásné ráno i posluchačům Radiožurnálu. Jsme v penaltovém rozstřelu a ve čtvrté sérii. A Nizozemsko hraje s Marokem v tom penaltovém rozstřelu 2-2, ale teď neproměnil Timber a Hakimi může poslat Maroko do vedení. Hakimi trefil tyč! No tak to je neuvěřitelné, třetí branková konstrukce v tomto penaltovém rozstřelu a stále je to 2-2 po čtyřech sériích. Dva Maročani a dva Nizozemci už neproměnili v penaltovém rozstřelu na straně Nizozemska. To byl Kluivert a pak tedy Timber, který vůbec netrefil branku. Na straně Maročanů neuspěli El Ainaoui a teď taky kapitán týmu Ashraf Hakimi. Už mohli Maročané vést 3-2 po čtyřech sériích a Nizozemci by byli pod obrovským tlakem. Takhle je skóre vyrovnané 2-2. Po normální hrací době a prodloužení to bylo 1-1, Nizozemci vedli po trefě Chakpa a pak vyrovnával až v nastavení v základní hrací doby Issa Diop. Teď jsme po čtyřech sériích pokutových kopů. Je to 2-2 a jako pátý jde kopat Crescencio Somerville, spoluhráč Tomáše Součka z West Hamu, nizozemský křídelník, který má za sebou skvělou sezonu, byť z týmového pohledu ve West Hamu to nedopadlo. Teď může být za nizozemského hrdinu, ale ještě by nebyl konec. Nizozemci načínají pátou sérii, Somerville odskočil od osy hřiště doleva a nedává gól! Bonu zůstal stát na středu branky, aby ten míč šel trochu doleva, tak Bonu jen natáhl ruku a teď tedy vychytal dokonale Somerville a Maročani dělí jedna proměněná penalta od postupu do osmi finále mistrovství světa. Somerville zadrobil a posílal ten balón od osy trávníku spíš doleva ze svého pohledu, ale nešlo to ani k tyči, ani doprostřed. A tak Bonu neskočil, zůstal stát a jen natáhl svou levou ruku a dokonale teď vyhrál ten psychický souboj, no psychologický souboj spíš, střelce a golmana a vychytal Crescencia Somervilla. Marockým hrdinou může být útočník Saibari, který dohrával zápas se zašitým víčkem. 2-2 Saibari versus Verbruggen. Maročané můžou postoupit do osmifinále a postupují. Saibari dává gól. Verbruggen jde na druhou stranu pro Nizozemsko. Stejně jako pro Německo po penaltovém rozstřelu končí mistrovství světa. Už v prvním kole play-off úplně stejný průběh zápasu jako Německo-Paraguay měl ten mezi Nizozemskem a Marokem. Základní hrací doba i prodloužení 1-1 a v penaltovém rozstřelu o gol vítězí neevropský celek, tentokrát ten africký. Maročani porážejí v penaltovém rozstřelu Nizozemsko nakonec 4-3, autorem toho postupového gólu, tedy útočník Saibari. Pavel Tilšar, Radiožurnál.

0: S vámi ranní radiožurnál o všem důležitém a podstatném, třeba o budoucím náčelníkovi generálního štábu, ale třeba také o tom, že Brnem dnes projede konvoj 40 nových tramvají a o tom se dozvíte víc hned z těch následujících zpráv. Je 6 hodin. A slovo má Tereza Tomášková.
1: Prezident Petr Pavel by měl podle premiéra Babiše přehodnotit svou účast na summitu NATO. Pavel to odmítá. Po ruských útocích na ukrajinské Dnipro, Záporoží a další města je nejméně 7 mrtvých. Fotbalový trenér Miroslav Koubek skončil u národního týmu. Kolona popojíždí na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. A bude oblačno, na jihovýchodě slunečno, odpoledne od západu přehánky a bouřky a teploty až 32 stupňů, na západě 25.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel by měl podle premiéra Andreje Babiše z ANO přehodnotit svou účast na summitu NATO v Ankaře. Řekl to po jednání vlády. Podle Babiše by to přispělo k uklidnění sporů mezi Hradem a vládou. Prezident by se podle něj mohl zúčastnit příští rok. Předseda ODS Martin Kupka řekl, že je v zájmu Česka, aby zastoupení na summitu bylo silné a přesvědčivé. Spory o účast prezidenta podle něj ničemu nepomáhají.
3: Nechápu sice slova premiéra, který vyzývá prezidenta, aby nakonec přehodnotil svoji účast, když je úplně jasné, že v našem společném zájmu je, aby účast České republiky byla co nejsilnější, abychom tam dokázali co nejlépe uplatnit národní zájmy.
1: Delegaci na summitu NATO podle rozhodnutí vlády povede premiér Babiš. Prezident Petr Pavel uvedl, že kabinet postupuje v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu a že v čele delegace měl být on. Vrátíme se k tomu po 6:30. Ruské útoky na ukrajinské Dnipro, Záporoží a další města nepřežilo nejméně 7 lidí. Desítky dalších utrpěly zranění.
4: Cyniční російský udar po Záporoží a Dnipru.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útoky na Dnipro, Záporoží, Sumy, Cherson nebo Charkov za cynické údery zaměřené na civilní objekty, podniky a dopravu. Zelenský vyslovil soustrast pozůstalým a upozornil, že Ukrajina na tyto ruské teroristické útoky spravedlivě odpoví, tak aby poškodila především systém ruského státu. Sankce dlouhého i středního doletu budou pokračovat. Avizoval ukrajinský prezident další útoky drony a raketami na ruské cíle. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Dálniční známky nebudou pravidelně zdražovat každý rok. Návrh schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Brnem dnes projede spanilá jízda 40 tramvají typu 45T. Dopravní podnik se tak pokusí o zápis do České knihy rekordů jako nejdelší tramvajový konvoj. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová.
6: Konvoj všech 40 tramvají vyjede z vozovny Medlánky mezi zastávkami Pionýrská a Kartouská proběhne oficiální měření pro zápis do České knihy rekordů. Trasa pak povede přes centrum města do vozovny Pisárky. My předpokládáme, že konvoj bude dlouhý více než 2 kilometry.
7: Sport. Trenér Miroslav Koubek skončil po půl roce na lavičce fotbalové reprezentace. Národní tým dovedl v baráži k postupu na světový šampionát. V základní skupině mistrovství světa ale získal s mužstvem bod, skončil poslední a nepostoupil do vyřazovací fáze. Koubek rezignoval po vzájemné dohodě s vedením fotbalové asociace. Němečtí fotbalisté vypadli v prvním kole play-off mistrovství světa. S Paraguají prohráli 3-4 v penaltovém rozstřelu. Po základní hrací době a prodloužení bylo skóre nerozhodné 1-1. To platilo o duelu Maroka s Nizozemskem, ve kterém nakonec zvítězilo v penaltovém rozstřelu Maroko 3-2. A Brazílie do osmifinále postoupila v základní hrací době, když Japonsko porazila 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Odstavené auto na D1 u Divišova, kolony na dálnici D7 před Prahou. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor v kopci za Divišovem. Na kilometru 46,5 ve stoupacím pruhu zastavilo osobní auto. Podle našeho zpravodaje bez označení.
9: Není označený, paní nebo slečna, tam okolo něj pobíhá ve vestě, jo? Tak všichni vypočujou, tak pozor na to.
8: A zde jedničky ještě jedno nebezpečně odstavené auto za Prahou směrem do Brna. Stojí před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru na začátku stoupacího pruhu.
10: Menší nákladní auto s přívěsem. Není tam ještě šipka, řidič tam je vevnitř, není tam trojúhelník, nic, je to na poslední chvíli.
8: A šipka právě dorazila, takže místo už je označené. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova popojíždí kolona. U letiště je zúžení do jednoho pruhu a zdržíte se zatím 5 až 10 minut. V Praze pozor v tunelu Mrázovka směrem na Troju. Na začátku tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdné auto. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova připomínáme kolony mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Je tam nové omezení semafor, postojíte okolo 15 minut obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno, na jihovýchodě slunečno, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky, večer častější i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, naopak na jihovýchodě 36. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 6 minut po 6. hodině je posledního června. Informace pro školáky, která je bude zajímat, školní rok 2026 až 2027 začne 1. září a bude to úterý tentokrát. Nejenom pro školáky, i pro rodiče. No a pro vás všechny ranní radiožurnál s důležitými informacemi o všem, co se děje, tedy třeba i o tom, že armáda bude měnit své velení po 4 letech, bude mít nového náčelníka. Prezident Petr Pavel ho dopoledne na Pražském hradě do funkce jmenuje a bude to generál poručík Miroslav Hlaváč, kterého za chvíli představíme.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: S vámi Radiožurnál a jedna novinka. Armáda bude mít ode dneška nového náčelníka. Generální štáb povede generál poručík Miroslav Hlaváč. Na Pražském hradě ho jmenuje prezident a vrchní velitel ozbrojených sil Petr Pavel. Po 4 letech vystřídá Hlaváč ve funkci Karla Řehku. A víc k tomu teď poví Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Oficiální část začne na Pražském hradě přesně v 9 hodin dopoledne. To prezident Pavel Hlaváče jmenuje. Pak společně odjedou na pražský Vítkov, kde už by měl být končící náčelník armády Karel Řehku. Ten Hlaváčovi předá funkci při slavnostním nástupu vojáků.
0: Chci ještě představme Miroslava Hlaváče.
1: S armádou je spjatý už od svého dospívání, kariéru prakticky začal na vojenské střední škole, pak většinou sloužil u pozemního vojska, ať už u dělostřelectva nebo velel brigádě rychlého nasazení. Má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Posledních 8 let je na generálním štábu, do včerejška jako první zástupce jeho náčelníka Karla Řehky. 60-letý Hlaváč chce v nové funkci naplňovat závazky vůči NATO, třeba vylepšit schopnosti protivzdušné obrany nebo zlepšit logistiku, tedy přesuny vojáků i materiálu a to, co se týče rychlosti, tak kapacity.

0: Doba i ve světě. Ranní radiožurnál s vámi. Nejvyšší soud Spojených států v sérii nejnovějších rozhodnutí velmi posílil pravomoci prezidenta Trumpa. Jak se to mohlo stát, tak to probereme s naší reporterkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou ještě po 7:15. Dobré ráno, je 6:15. Prezident republiky Petr Pavel chce o rozdělení rolí na summitu NATO v Ankaře s vládou ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on. Je nejvyšším ústavním činitelem, opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš ano, ale řekl, že delegaci na začátku července v Turecku povede on sám. Takové je i usnesení vlády. A končí zbraňová amnestie. Majitelé nelegálních zbraní, střeliva a munice je můžou policistům beztrestně předat ještě v průběhu dneška. Lidé odevzdali třeba i zbraň o velikosti 7 cm. No a my se do policejního skladu vydáme také, a to po 7:30.
1: Komplikace na D6 u Sokolova, kolony na D1, na D7 u letiště. Na dálnici D6 se teď nedá najet ze Sokolova a na dálnici směr Cheb. Nájezd na kilometru 133 ve směru na Cheb zablokovalo převrácené osobní auto. Na místě pracují záchranáři. Nejíždějte nájezdem u Lidlu anebo u Březové. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova čekejte kolony. Postojíte asi 10 minut před omezením u letiště. Na D1 ve směru z Prahy do Brna pozoruje stoupání za Divišovem. Na kilometru 46,5 stojí osobní auto ve stoupacím pruhu a kamiony vybočují. Ještě dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Poděbrady na 40. kilometru zúžení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.

0: Meteorologové dnes opět varují před silnými bouřkami s přívalovým deštěm. Místy může napršet až 40 mm srážek. S velkými kroupami ty budou mít i 4 cm a také s nárazy větru o rychlosti kolem 70 km v hodině. Další výstraha Českého hydrometeorologického ústavu je před vysokými teplotami. Stále ještě v Jihomoravském kraji naměříte až 36 stupňů. A poslední upozornění meteorologů je na nebezpečí vzniku požáru. To se týká také rozpálené a suché jihovýchodní části našeho území. Naopak na západě a jihozápadě dnes opět zaprší. Krásné úterý.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Ranní radiožurnál s vámi teď 20 minut po 6. hodině. Americký nejvyšší soud vynesl klíčové verdikty a hned několik jeho rozhodnutí zásadně mění rovnováhu moci v zemi. Přiklonil se totiž k názorové linii prezidenta Donalda Trumpa, no a v některých bodech posílil také jeho pravomoci. To všechno sleduje naše zpravodajka ve Washingtonu Jana Ciglerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co tedy ten nejvyšší soud rozhodl a jaké jsou ty verdikty?
1: On v pondělí nejvyšší soud vynesl hned dvě zásadní rozhodnutí. Jednak potvrdil, že prezident může odvolávat šéfy nebo šéfky nezávislých federálních úřadů a klidně i bez udání důvodů. Naopak rozhodl proti republikánům ve sporu o poštovní hlasování. Potvrdil, že státy mohou počítat hlasy, které jsou doručené poštou i po dni voleb, pokud byly odeslány včas, tedy do dne voleb.
0: Podle prvních reakcí expertů soud posílil pravomoci prezidenta Donalda Trumpa. Proč a jak na to reagoval?
1: Hlavním důvodem je právě ta kauza o těch nezávislých úřadech. Tam soud Donaldu Trumpovi dal jasné vítězství a fakticky zrušil přes 90 let starý precedens, který tyhle úřady chránil před přímým politickým vlivem Bílého domu. Donald Trump na to nereagoval přímo, ale ze svého sociálního účtu napsal, že podnikne patřičné kroky, a to ohledně členky vedení Centrální federální americké banky Lisy Cookové, kterou on dlouhodobě obvinuje z pochybení, nutno dodat, bez náležitých důkazů.
0: Stejně důležité jako to, co soud rozhodl, je i to, co odmítl řešit, konkrétně případ spisovatelky E. Jean Carrollové. O co přesně jde a co z toho tedy vyplývá?
1: Soud se odvoláním Donalda Trumpa odmítl vůbec zabývat. On odmítl ten verdikt předchozího nižšího soudu, který mu nařizoval vyplatit $5 milionů spisovatelce E. Jean Carrollové za sexuální napadení a pomluvu, a obrátil se na nejvyšší soud a ten řekl, nebudeme to ani uvažovat, ani se k tomuto případu nebudeme vyjadřovat. Takže ten původní verdikt zůstává v platnosti. Znamená to, že E. Jean Carrollová v následujících dnech dostane těch $5 milionů, protože Donald Trump, i když ten verdikt neuznal, tak on je musel složit na takový nezávislý účet, kde do této doby čekali. Nejvyšší soud to rozhodnutí nějak nezdůvodnil a Donald Trump na to reagoval tvrzením, že jde o hon na čarodejnice a že to je smyšlená kauza proti ženě, kterou on prý nikdy nepotkal. Také zase uvedeme na pravou míru, je s E. Jean Carrollovou minimálně na jedné fotografii.
0: Jana Ciglerová, díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
3: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
4: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
5: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
2: Nezapomínejme na pravidla zipování.
4: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
2: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
4: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
4: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Začínáme v sobotu 4. července.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
4: Radiožurnál je půl sedmé.
5: Vrchní soud v Praze projedná odvolání v případu usmrcení vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Za vraždu léčitele si mají zubařka Magdalena a penzistka Irena odpykat 12 a 13 let vězení. Jestli dnes padne rozsudek, není jasné. Počet potvrzených obětí eboly v Demokratické republice Kongo stoupl na 377. Podle tamních úřadů se v zemi zatím potvrdilo 1307 případů nemoci. Epidemie zasáhla celý severovýchod Konga. Způsobila ji varianta viru, proti které zatím neexistuje žádná schválená léčba ani vakcína. Do parku u zámku v Zákupech na Českolipsku se ode dneška lidé dostanou jen se vstupenkou. V novém okruhu bez průvodce si návštěvníci kromě parku a barokní zahrady prohlédnou i opravené barokní konírny. Vstupné je 80 korun. Podle kastela na zámku by kontrolovaný vstup mohl taky zabránit poškozování parku některými návštěvníky, jak se dělo v minulosti.
0: Sport.
5: Fotbalisté Německa končí na mistrovství světa v prvním kole vyřazovací fáze. S Paraguají prohráli 3-4 po penaltách. V základní části i po prodloužení byl stav nerozhodný 1-1. To platilo i v zápase Maroka s Nizozemskem. Maroko nakonec uspělo na penalty 3-2. A Brazílie postoupila do osmifinále díky výhře nad Japonskem 2-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná hradecká dálnice u Poděbrad a kolony na dálnici D7 před Prahou. Na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony u Poděbrad. Na kilometru 41 za mostem přes Labe zúžení silničáři v pravém pruhu. Kousek předtím ještě nepojízdný kamion opět v pravém pruhu a kolona směrem do Prahy už je na 10 až 15 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova čekejte kolony. U letiště je zúžení do jednoho pruhu a fronta od Středokluk už je na čtvrt hodiny a stále se prodlužuje. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí ranní kolona před Šmejkalkou. Brzdí se na 28. kilometru, je to do 10 minut. Dost ucpaná už je silnice 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Opět ranní kolona, silný provoz na Prahu a postojíte okolo 15 minut. V Praze dejte pozor v tunelu Mrázovka ve směru na Troju. Na začátku tunelu odtahují nepojízdné auto a brzdí se před tunelem. Ještě silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem omezení semafor. Postojíte v obou směrech okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Na naše území, konkrétně do Čech, včera dorazila studená fronta, která přinesla alespoň částečné ochlazení. Také kvůli ní se na našem území tvořily bouřky. Naopak na Moravu a do Slezska se nic z toho nedostalo. Tam teploty stoupaly extrémně vysoko a na některých místech opět padaly teplotní rekordy. Na nejteplejších místech, například v Třebíči nebo ve Strážnici, bylo kolem 39 stupňů. A podobné to bude s teplotami i dnes. Na západě se budou pohybovat kolem příjemné 25 dvacítky. Doprovodí je ale víc oblačnosti s přeháňkami a bouřkami, které budou večer od jeho západu ještě přibývat. Jeho východ bude opět horký až 36 stupňů a srážky se v těchto místech vyskytnou jen výjimečně. Nejčastěji na teploměrech uvidíte od 28 po 32 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 23 a v Krušných horách kolem 19 stupňů Celsia. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
8: Dobré ráno a s Marcelou Hálovou a teď také o sporu, který už nějaký čas budí emoce. Týden do summitu NATO v Ankaře, totiž už právě teď a prezident s premiérem se stále dohadují o tom, kdo českou delegaci povede. Bude to nakonec Petr Pavel anebo Andrej Babiš? Detaily k tomu přidáme za pár minut, tak buďte s námi.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: 6.37 s vámi Radiožurnál. Kdo tedy povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře přesně za týden? Vláda tvrdí, že to bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident Petr Pavel je ale stále přesvědčen, že podle protokolu NATO má delegaci vést on sám, jakožto nejvyšší ústavní činitel. Liška Zábrocká z domácí redakce k tomu přidá další detaily. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Na tom, že v čele delegace bude premiér, se usnesla i vláda. Podle prezidenta je to ale v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Ten samotné rozdělení rolí každopádně v předběžném opatření neřešil. Pavel chce s vládou ještě jednat i o tom, kdo se v Ankaře zúčastní jednotlivých bodů programu. Premiér Babiš ale prezidenta vyzval, aby svou účast na summitu NATO přehodnotil a jel až na další summit, který bude příští rok.
2: Tento rok si myslím, že tenhle spor by nás poškodil v zahraničí.
1: Pavel ale odmítá, že by letos na summit nejel.
3: Pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Vláda prezidenta na summit akreditovala až dodatečně, aby byl Pavel součástí delegace, nařídil vládě předběžným opatřením ústavní soud minulý týden, a to potom, co prezident podal kompetenční žalobu.
0: No a jak se k tomu staví ostatní politici?
1: Tak třeba šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD stojí za vládou, vést delegaci by měl podle něj premiér. Naopak opoziční politici zdůrazňují, že by kabinet měl respektovat rozhodnutí ústavního soudu i dosavadní praxi, tedy že delegaci vedou prezidenti. No a rozebírá to i dnes náš zpravodajský podcast Vinohradská 12. Hostem je ústavní právnička Andrea Procházková. Pustit si vše můžete už teď třeba v aplikaci Můj rozhlas.
0: No jak to nakonec skutečně dopadne, budeme vidět za týden. Eliška Zábrocká, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A Jana Kirchner.

0: Radiožurnál 642. Poděděný revolver po dědečkovi vojákovi, nebo kov pojistí Colt, ale třeba i kuriozní nálezy z půd starých domů. Lidé už policistům ve zbraňové amnestii odevzdali tisíce kusů zbraní, nelegálního střeliva i munice. Dnes naposledy to jde beztrestně. Od zítřka už opět držitelům takového zbrojního materiálu bude hrozit trest.
1: Vcházíme do dobře zabezpečeného policejního skladu.
2: Nejčastěji tyto kousky jsou památkou pro bývalé vojáky, tak my je tady uskladníme a rozhodneme, jak se dále s nimi naloží.
1: A Tomáš Rajm z oddělení zbraními teď ukáže, jak to vypadá, když já jako občan sem přinesu nějakou zbraň.
2: Po levé straně vidíme vybíjecí zařízení, které slouží k bezpečnému vybití palné zbraně.
1: Já mám v ruce například nějaký revolver a úplně nejdřív ze všeho, tak ho tady musím vybít.
2: Ano.
1: Dobře, mám vybito, co dál?
2: Můžete se posadit za stůl.
1: Policejnímu zbraňaři Tomáši Rajmovi už na tomto stole přistály různé speciální kousky. Diverzní zbraň z konce druhé světové války.
2: Nicméně nemáme moc informací o tom, za jakých operací byla využita.
1: Nebo 7-centimetrový výrobek rakouského hodináře.
2: Nesplňuje standardy obranných zbraní.
1: Možná postraší, ale ani nezraní.
2: No, řekl bych, že ani nepostraší. Spíše pachatele rozesměje.
1: V Moravskoslezském kraji přes 250, v Česku už lidé zatím odevzdali víc než 3700 zbraní. Podle mluvčí policejního prezidia Ireny Brodské můžou šanci využít ještě dnes.
3: Po provedeném zkoumání si o zbraň majitele mohou požádat, ale zbraň může být vydána pouze tomu, kdo má odpovídající zbrojní oprávnění.
1: Zadržení nelegální zbraně hrozí majiteli trest od 5 roku do 5 let ve vězení. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
4: Jsme tam, kde se něco děje.
5: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
4: Aktuality v regionech po celé zemi.
5: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
4: Hlavní zprávy Radiožurnálu.
5: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
4: Denně ve 12 a v 18 hodin.
5: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 6:45. Za neplacení výživného bude rodičům hrozit vězení nejdříve příští rok. Ministerstvo spravedlnosti původně počítalo s tím, že obnoví jeho trestnost od zítřka, tedy od 1. července. Jenže koaličním poslancům se nepodařilo návrh prohlasovat hned v prvním čtení. Z detaily se přihlásí naše reporterka Alena Hesová krátce po 7. hodině. Exploze bomby v centru Monaka zranila 3 lidi, z toho 2 velmi vážně. Podle televize BFM TV jde o ukrajinského oligarchu Vadima Jarmolajeva a jeho ženu. Podle tamního premiéra jde o výjimečný útok a my se zhruba za půl hodiny spojíme s naším pařížským zpravodajem Martinem Baluchou, abychom se o tom dozvěděli víc.
6: Nehoda na hradecké dálnici u Poděbrad a taky na D6 u Sokolova. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy popojíždí kolona u Poděbrad. Na kilometru 41,5 na mostě přes Labe blokuje pravý pruh kamion a osobní auto po nehodě a zdržíte se 10 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova čekejte kolony od Středokluk. Je tam zúžení u letiště a je to na 15 až 20 minut. Na dálnici D6 se teď nedá najet ze Sokolova na dálnici směr Cheb. Nájezd na 133. kilometru zablokovalo převrácené osobní auto. Najíždějte u Březové. A připomínáme ucpanou silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. U Velkého rybníka semafor. Směrem na D1 je to na 10 minut, do Pelhřimova okolo 20. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
7: Dnes nás ještě čeká rozdílné počasí. Na západě spíše deštivo, také se tam objeví bouřky a teploty do 25 stupňů. Jeho východ bude ještě slunečný a horký, teploty kolem 36 stupňů Celsia. Zítra už bude počasí chladnější se srážkami na celém našem území. To se mohou objevit i silné bouřky také na celém našem území. Ve čtvrtek se bude počasí konečně sklidňovat, čekáme většinou polojasno. Na východě ještě zpočátku zataženo. Přehánky se budou objevovat jen ojediněle a teploty se konečně pod dlouhé době na celém našem území dostanou na typické letní hodnoty mezi 23 a 28 stupni. V pátek bude ještě o trochu chladněji a také čekáme lokální dešťové přeháníky. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: 10 minut před 7 v ranním radiožurnálu teď novinky z mistrovství světa ve fotbale. Německo překvapivě končí už v prvním kole playoff. Nad jeho síly byla Paraguay, která se o zatím největší senzaci šampionátu postarala v penaltovém rozstřelu. No a s dalšími detaily je tady ve studiu Tadeáš Kalický ze sportovní redakce. Vítej.
1: Krásné ráno. Němci museli v základní hrací době skóre dotahovat. V prvním poločase dal gol paragvajský křídelník Enciso. Po změně stran se trefil německý útočník Havertz. Za stavu 1-1 v prodloužení gol nepadl a rozhodovali tak až penalty. A němečtí fotbalisté v nich poprvé v historii mistrovství světa prohráli, konkrétně 3-4. Po penaltovém rozstřelu vypadli v prvním kole vyřazovací části šampionátu taky Nizozemci. Taky po remíze 1-1 po 90, respektive 120 minutách podlehli Maročanům 2-3 po penaltách. Maroko bude hrát v osmifinále mistrovství světa s Kanadou.
0: Jediným zápasem ve druhém hracím dni playoff mistrovství světa, který skončil v základní hrací době, byl ten mezi Brazílií a Japonskem. Taky to ale bylo opravdu pořádné drama.
1: O postupu Brazílie a výhře 2-1 totiž rozhodl až v nastavení střídající Martinelli. Ještě předtím ve druhém poločase vyrovnával na 1-1 záložník Casemiro. Ten stejný hráč v první půli chyboval a jeho zaváhání na polovině hřiště potrestal Japonec Sano. Po úvodní půli bez větších šancí a s chybami se tedy Brazilci hodně zlepšili, proč vysvětloval italský kouč Brazílie Carlo Ancelotti.
2: Mluvili jsme o tomto aspektu fotbalu hodně před mistrovstvím světa. Nikdo není dokonalý, všichni děláme chyby, ale můžeme ovlivnit to, jak je napravíme. A to tím, že na ně nebudeme myslet a budeme se dívat dopředu. Přesně to se týmu ve druhém poločase povedlo.
1: Třetí hrací den prvního kola playoff mistrovství světa začne v 19 hodin našeho času zápasem mezi Pobřežím slonoviny a Norskem. Vítěz se utká v osmifinále s Brazílií. Paraguay narazí na lepšího z dvojce Francie Švédsko. Toto utkání je na programu od 11 večer českého času a v noci na zítřek nastoupí ve 3 ráno domácí Mexiko proti Ekvádoru.
0: A samozřejmě všechny tyhle zápasy budou dál sledovat naši sportovní reportéři. No a my se po 8:30 ráno spojíme taky s trenérem Františkem Strakou. Probereme s ním i překvapivý konec trenéra české reprezentace Miroslava Koubka. No a ve studiu byl teď s novinkami z fotbalu Tadeáš Kalický. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zastavil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat, nebe budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: S vámi Radiožurnál i o tom, co je nového i co nového bude. Zřejmě bude nový trenér fotbalové reprezentace, ten minulý končí. Bude také nový náčelník generálního štábu, i o tom budou zprávy, stejně jako o komplikacích na dálnici D11. Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč, na Hradě ho jmenuje prezident. Po výbuchu v Monaku jsou 3 zranění, mezi nimi má být i ukrajinský oligarcha Jermolájev. Fotbalový trenér Miroslav Koubek po neúspěšném mistrovství světa končí u české reprezentace. Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 u Poděbrad směrem do Prahy. A bude oblačno, na jihovýchodě slunečno, odpoledne od západu přehánky a bouřky, teploty až 32 stupňů, na západě 25.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Miroslav Hlaváč se dnes stane novým náčelníkem generálního štábu. Do funkce ho na Pražském hradě jmenuje prezident Petr Pavel. Generál poručík Hlaváč nahradí odcházejícího Karla Řehku. Už dřív řekl, jaké má priority.
3: Já tam mám takové dvě oblasti priorit ve vztahu k NATO a Evropské unii a ve vztahu k budování schopností a modernizace armády České republiky. A v zásadě ty priority jsou, ano, těžká a střední brigáda a dokončení těch projektů, které už běží.
1: Hlaváč se chce zaměřit taky na rozvoj protivzdušné a protidronové obrany. Nejméně 3 lidé jsou zranění po výbuchu v Monaku. 2 z nich jsou ve vážném stavu. Potvrdila to monacká vláda. Kamerové systémy zachytily člověka, který položil batoh před domem. Potom utekl směrem do sousedního města ve Francii Bozolej.
4: V Monaku se nikdy nestalo nic podobného. Bezpečnost patří mezi naše základní pilíře.
5: Popsal televizi BFM šéf monacké vlády Christophe Mirman. Výbuch se ozval kolem 9. hodiny večer. Kamery zachytily člověka, který položil batoh před dveře rezidenčního domu. Měl béžové kalhoty, černou mikinu nebo bundu a černý čepec. Zranění jsou podle deníku Le Figaro 3 Ukrajinci ze stejné rodiny. Mezi nimi 50-letí rodiče, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Ermolájeva, který v Monaku jezdil v Bentley a v Estonsku je podezřelý z praní špinavých peněz. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: A s dalšími podrobnostmi se Martin Balucha přihlásí v ranním Radiožurnálu asi za 20 minut. Desítky parašutistů můžou dnes lidé sledovat na přehradní nádrži Rozkoš u České Skalice. Armáda spolu s vodní záchrannou službou tam bude nacvičovat seskoky do vody a následný transport parašutistů na břeh. Cvičení na Rozkoši má začít po 9. hodině, záleží ale na počasí. Krnovská radnice zavedla práci za stravenky. Lidé bez domova nebo na hraně chudoby můžou pomáhat s úklidem města. Za práci dostanou stravenku do místní restaurace. Projekt potrvá zatím do konce roku. Město pak rozhodne, jestli bude pokračovat, říká Ivo Zdráhal ze sociálního odboru Krnovské radnice.
6: Tohle nám přišlo jako velmi zajímavý nápad, už jenom proto, že zapojení osob bez domova by bylo vnímáno i tou veřejností jako velmi prospěšné a zase tyto lidi ukáže z trošku jiného pohledu, než tak, jak jsou často označováni tou veřejností a nálepkováni.
7: Sport. Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace. 74-letý kouč skončil krátce po návratu z neúspěšného mistrovství světa. Předseda fotbalové asociace David Trunda přijal po vzájemné dohodě Koubkovu rezignaci.
8: Miroslav Koubek převzal národní tým v loni v prosinci a po 20 letech dostal Česko přes úspěšnou březnovou baráž na mistrovství světa. Na šampionátu ale reprezentace uhrála jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a skončila tak už v základní skupině. Smlouvu měl Koubek ještě na 2 roky. Po sobotním příletu z mistrovství světa podpořil jeho setrvání ve funkci generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd. O 2 dny později ale Koubek nabídl svou rezignaci, kterou předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné debatě přijal. Tomáš Petr, Radiožurnál.
7: A fotbalisté Maroka postoupili na mistrovství světa do osmifinále. Nizozemsko porazili 2-1 po penaltách a v další fázi play-off je čeká Kanada. Stejným výsledkem vyřadila Paraguay, Německo a Brazílie porazila Japonsko 2-1 už v základní hrací době.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na hradecké dálnici u Poděbrad a ucpaná D7 před Prahou. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy popojíždí kolona u Poděbrad. Na kilometru 41,5 přímo na mostě přes Labe se srazilo osobní auto s kamionem. Blokují pravý jízdní pruh a zdržíte se přes 10 minut v koloně. Na dálnici D1 ve směru do Prahy čekejte ranní kolony před Šmejkalkou, aktuálně asi na 10 minut od sjezdu na chodce Rady. Na D1 silný provoz taky na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Brzdí se prudce do zastavení na 211. kilometru a nesouvislá fronta je až k D2. Dost ucpaná je i bratislavská dálnice D2 na příjezdu do Brna. Tam popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu od 11. kilometru od sjezdu na Blučinu. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Kladna a Slaného postojíte v koloně 20 minut. Od středu Kluk je to až k omezení u letiště. A ucpává se i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořech. A za chvilku tam budou muset začít regulovat vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou oblačno, na jihovýchodě polojasno až skoro jasno, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky, večer častější i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, naopak na jihovýchodě 36, na horách 23 stupňů, v Krušných horách 19. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 6 minut po 7 hodině. Hrozba vězení za neplacení alimentů se odkládá. Měla být platná od zítřka, ale nebude tomu tak. Proč tomu tak nebude? I to se od nás dozvíte.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Neplatičům od zítra nakonec nebude za dluh na výživném hrozit vězení. Původně přitom měl být neplacení alimentů od července opět trestným činem, jenže koalici se nepodařilo prohlasovat změnu dost rychle. Některé neziskové organizace na pomoc samoživitelům odklad kritizují. Více o tom teď Alena Hesová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Třeba podle centra Celzus, které spadá pod brněnskou diecézní charitu, zhoršuje nezaplacené výživné už tak špatnou situaci samoživitelů. Podle průzkumu Asociace neúplných rodin téměř 2/3 samoživitelů vnímají svou finanční situaci jako zhoršenou potom, co přestalo být neplacení výživného trestním činem. A téměř 57% respondentů chce trestnost obnovit. Rodiče čekají průměrně víc než 11 měsíců, než začnou svou situaci řešit a obrátí se třeba na právní poradny nebo požádají o náhradní výživné.
0: A kdy se to tedy změní a neplatičům alimentům opět začne hrozit vězení?
1: Ministerstvo spravedlnosti teď počítá se změnou až příští rok, pracuje buď s 1. lednem nebo s 1. červencem. Bude záležet, jak rychle poslanci zvládnou všechna tři čtení. Zároveň by trestání nemělo být v tolika případech jako v minulosti. Soudy by nově vězení ukládali za úmyslné neplacení. A ještě dodám, že zanedbání povinné výživy bylo trestné do konce roku 2025.
0: Aktuálně dodává naše reporterka Alena Hesová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: S vámi Radiožurnál I na cestách, 11 minut po 7. Máme tady nepříjemnou nehodu, která uzavřela pražský tunel Mrázovka směrem k Barandovskému mostu. Je tady napříč auto s přívěsem a momentálně tady Mrázovka k Barandovu nejede, tak s tím počítejte a buďte trpěliví. Šťastnou cestu.

0: S vámi Radio Žurnál. Expoze bomby v centru Monaka zranila 3 lidi, z toho 2 vážně. Údajně by mělo jít o ukrajinského oligarchu a jeho manželku. Náš zpravodaj v Paříži k tomu za chvíli dodá podrobnosti. Tady je Radio Žurnál, je 7.15. A právě dnes poslanci opět projednají navýšení rodičovského příspěvku. Rodinám s jedním dítětem se má podle vládní novely podpora zvýšit od dna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla ze současných 700 na 800 tisíc korun. Opozice k tomu chce prosadit například automatickou valorizaci příspěvku. Živé mořské korály teď jezdí z Vídně do Brna. Experti z tamního centra CEJTEC VUT je totiž dokážou zkoumat bez zásahu do jejich tkáně a my se do jejich laboratoře a za korály vydáme po půl osmé.
1: Nehoda na hradecké dálnici u Poděbrad a taky u Sokolova na D6. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy popojíždí kolona u Poděbrad. Na kilometru 41,5 na mostě přes Labe blokuje pravý pruh kamiona a osobní auto po nehodě a zdržíte se přes 10 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova čekejte kolony. Je tam zúžení u letiště do jednoho pruhu a kolona od Středokluky na 15 až 20 minut. V Praze teď pozor, je zavřený tunel Mrázovka ve směru z Troje na Barandovský most, přímo v tunelu havarovalo osobní auto s přívěsem. Je na příč a přijet museli i hasiči, takže teď tunely směr Barandovský most neprůjezdné, čekejte kolony v okolí. A pozor dejte i na dálnici D6 u Sokolova. Je teď zavřený první nájezd ze Sokolova směrem na Cheb. Je tam převrácené osobní auto v nájezdu u Lidlu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes bude na jihovýchodě našeho území slunečno a také stále velmi teplo. Bouřky se objeví hlavně ve večerních hodinách. Nebe oblačné v jihovýchodní polovině našeho území, ale bude mraku méně. Tam čekejte polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne ojediněle, na západě pak místy s přeháňkami, které budou k večeru od jihozápadu četnější a opět musíme počítat i s bouřkami. A zase mohou být i velmi silné s přívaly deště, velkými kroupami a nárazovým větrem. Teploty dnes stále ještě rozdílné od 25 na západě po

0: snů.
1: Radiožurnál 7.20, Adam Ďurica a jeho novinka. Teď novinky z Monaka. To má za sebou dramatickou noc. Nejméně 3 lidé jsou zraněni po silné explozi. 2 jsou ve vážném stavu. Podle šéfa monacké vlády Christopha Mirmana jde pravděpodobně o atentát. Deník Le Figaro a televize BFN informují o tom, že cílem byla ukrajinská rodina. Pachatel je na útěku a detaily z Francie přidá zpravodaj Martin Balucha. Dobré ráno, Martine.
2: Hezké ráno, zdravím.
1: Co se o té explozi teď ráno ví a jak se to stalo?
2: My víme, že se to všechno odehrálo kolem 21. hodiny. Kamerové systémy v Monaku zaznamenaly člověka, který položil batoh před vchod jednoho domu. Ta následná exploze zranila 3 lidi, 2 dospělé mezi 50 a 60 lety a taky 13-letého chlapce. Všechny přepravili následně do nemocnice ve francouzském městě Nice, to je asi 20 kilometrů od Monaka, a dospělí skončili v Pasteurově nemocničním centru. Jsou ve vážném stavu. Jeden z těch svědků televizi BFM popsal, že zraněná žena na tom byla opravdu špatně, že byla potřísněná krví, že snad přišla o nohy. Lidé se taky shodují na tom, že slyšeli výbuch, který připomínal ohňostroj. Ty informace zatím ohledně toho výbušného zařízení chybí, ale pravděpodobně v něm mohly být šrouby, nějaká drť, takže nějaké projektily, které následně vylítly do vzduchu. Ten 13-letý chlapec skončil v dětské nemocnici Lenval, taky v Nis. Záchranáři se starali taky o další 4 lidi. Někteří byli v šoku. Další pořezání, protože ten výbuch vysklil taky okolní okna.
1: Cílem atentátu byl údajně ukrajinský oligarcha Vadim Jarmolajev. Kdo to je? V čem podnikal?
2: Magazín Forbes řadí Jarmolájeva na 23. místo nejbohatších Ukrajinců s majetkem kolem 300 milionů dolarů. Tento muž obchodoval s nemovitostmi, taky s vínem z Krymu. Lidé ho v Monaku vydávali často v luxusním voze Bentley. V Estonsku ho podezírali z praní špinavých peněz. Jarmolájev čelí ukrajinským sankcím podle francouzského deníku Le Figaro z toho důvodu, že nechtěl opustit právě ten obchod, ten biznis z víny z Krymu, a to ani po ruské okupaci poloostrova. Deník Le Parisien zase píše o tom, že Jarmolájev se zřekl ukrajinské národnosti a získal zase kyperské občanství.
1: A tuší policie, kam pachatel uprchl?
2: Televize BFM informuje o tom, že tento člověk utekl směrem do sousedního francouzského města Beausoleil. Televize zveřejnila taky záběry z těch kamerových systémů. Na nich je vidět člověk v černé mikině, béžových kalhotách, taky v černé bundě, černém čepci, tak aby mu nebylo vidět do tváře. Monako zvýšilo po tomto atentátu, můžeme říct, ostrahu, bezpečnost. Monacký kníže Albert II. Označil ten výbuch za ohavný zločin a šok pro celou tamní komunitu.
1: Exploze v Monaku, podrobnosti Martin Balucha, náš francouzský zpravodaj. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Ranní radiožurnál za 7 minut, půl osmé, a za 7 minut také další aktuální zprávy.

0: S vámi Radiožurnál. Dopravní kolaps v oblasti pražského Smíchova způsobila nehoda, která uzavřela pražský tunel Mrázovka, a to směrem k Barandovskému mostu. Kolony se rychle prodlužují, voláte nám, děkujeme za to, a zelená vlna to už za malou chvíli upřesní i v našem vysílání.
1: Host Radiožurnálu.
2: Každý návštěvník Karlovarského filmového festivalu čte jeho práci, ale jeho jméno většinou nezná. Petr Alexandr už více než dvě desetiletí se svým týmem připravuje titulky pro filmy na Karlovarský festival. Jak zajistit, aby v titulcích nezanikly vtipy a emoce? A co se děje, když dorazí jiná verze filmu? Petr Alexandr bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Je půl osmé. A jsou to zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Velení české armády dnes přebere generálporučík Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenuje náčelníkem generálního štábu. Vystřídá Karla Řehku, u kterého působil jako první zástupce. Hlaváč se chce zaměřit například na rozvoj protivzdušné a protidronové obrany. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do 19. července, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se pak prodej nafty a benzínu k běžné praxi. Regulaci vláda zavedla v dubnu po rychlém růstu cen kvůli konfliktu na Blízkém východě. Dosud platné opatření počítalo s ukončením na konci června. Přesně před 90 lety poprvé vyšel román Sever proti jihu. Kniha do té doby neznámé americké spisovatelky Margaret Mitchellové se stala světovým bestsellerem. Svého času byla druhou nejprodávanější knihou světa, hned po Bibli. Děj románu se odehrává v době americké občanské války a popisuje i léta obnovy poraženého jihu. V roce 1937 za román autorka získala Pulitzerovu cenu.
3: Sport.
4: Trenér Miroslav Koubek skončil u fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal jeho rezignaci, potom co Češi vypadli už ve skupině mistrovství světa. Na šampionátu po prvním kole play-off končí taky Německo. V souboji o postup do osmifinále Němci podlehli Paraguaji 1-2 po penaltách. Stejným výsledkem vyřadili Maročané Nizozemce. Už v základní hrací době Brazílie porazila Japonsko 2-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřený tunel Mrázovka v Praze a nehoda u Poděbrad na dálnici D11. V Praze silný ranní provoz velmi komplikuje teď uzavřený tunel Mrázovka ve směru Stroje na Barandovský most. Přímo v tunelu na začátku havarovalo auto s přívěsem, stojí napříč pruhy a nedá se projet. Na místě už pracují hasiči. Výrazně omezili vjezdy do tunelu směrem Stroje. Holešovičky, Liberecká, Povltavská, taky Trojská stojí před blankou. Ucpává se velmi taky oblast Smíchova, Anděla a další. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Kladna a Slaného postojíte asi 20 minut v koloně. Je tam zúžení u letiště pouze do jednoho pruhu a zastavíte u Středokluk. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy se prodlužuje kolona u Poděbrad. Na kilometru 41,5 kamion po nehodě v pravém pruhu, o kousek dál pak silničáři v levém a zdržíte se asi 15 minut na Prahu. Na D1 ve směru do Prahy čekejte ranní kolony před Šmejkalkou, aktuálně asi na 15 minut od sjezdu na Sázavu. Na D1 silný provoz taky na příjezdu do Brna, z Vyškova, brzdí se na 212. kilometru a nesouvislá fronta je až k D2. Dost ucpaná je tam i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, aktuálně od 11. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Noc na dnešek byla opět ojediněle tropická. Nejtepleji bylo v Praze Klementinu. Tam se zastavila teplota na 22,5 stupni Celsia. Podobně na tom byla i Lednice na Moravě. Nejchladněji bylo na šumavském Březníku kolem 10 stupňů. Obloha je na Moravě a ve Slezsku většinou vyjasněná. V Čechách oblačno a na západě a severozápadě Česka se ojediněle objevují přehánky nebo slabý doznívající déšť. Bouřky už nejsou nikde. To se ale nedá říct o dnešním dnu. Opět musíme hlavně na jeho západě počítat i i se silnými bouřkami, ve kterých se objeví až 4-centimetrové kroupy, nárazy větru o rychlosti kolem 70 km v hodině a také s přívalovými srážkami. Místy může napršet až 40 mm vody. Nebe bude oblačné, na jihovýchodě polojasné, odpoledne ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, kterých bude víc na západě našeho území. A teploty mezi 25 stupni na západě a 36 na jihovýchodě našeho území. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Případ Kutnohorské sekty se vrací opět k Vrchnímu soudu v Praze, a to proto, že bývalé členky sekty nesouhlasí se 12 respektive 13 letými tresty vězení za vraždu léčitele. Jejich odvolání dnes projedná soud a my celou akci a také celou kauzu probereme v ranním radiožurnálu už s naším investigativním reportérem Vítem Kubantem.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 7.37. Vrchní soud Praze dnes projedná odvolání dvou bývalých stoupeňkin kutnohorské sekty. Zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena nesouhlasí s nepravomocným trestem 12 a 13 let vězení za vraždu léčitele a vůdce sekty Richarda Šifra. My celý případ dlouhodobě sledujeme na serveru irozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas stále můžete najít speciální sérii našich investigativců s názvem Stoupenci do nitra kutnohorské sekty. No a soud bude sledovat jeden z těch reportérů Vít Kubant. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Proč se obžalované tedy odvolali?
1: Jak zubařka Magdalena, tak penzistka Irena popsali, jak přesně probíhala smrt léčitele Šifra. Nesouhlasí ale s tím, jak jejich jednání soud posoudil. Ženy totiž od začátku tvrdí, že jednali na pokyn vůdce sekty a že mu uvěřili, že po smrti se jeho tělo přesune do jiné dimenze. Ta hlavní výtka ale míří ke znaleckým posudkům. Těch totiž v tomto případu vzniklo hned několik a liší se v zásadní věci. Některé tvrdí, že ženy měly zachované rozpoznávací a ovládací schopnosti. Další posudky ale u obžalované Ireny došly k závěru, že byla nepříčetná. Před vrchní soud v Praze přijdou obě obžalované s novými advokáty, bývalými ústavními soudci Jaroslem Fenikem a Davidem Uhlířem. Fenik, který zastupuje Magdalenu, nám řekl, že se hlavně budou chtít zabývat právě závěry znaleckých posudků.
2: Jde o mimořádně složitou trestní věc, která podle našeho názoru vyžaduje pečlivé posouzení nejen skutkových okolností, ale také právní hodnocení, otázky zavinění a individuální trestní odpovědnosti.
0: A dá se očekávat, že dnes padne verdikt?
1: Tak je to mimořádně složitá kauza, jen sepsání nepravomocného rozsudku trvalo téměř 8 měsíců. Mluvčí vrchního soudu Eliška Duchková pak nechtěla obsah jednání předjímat a zatím je jednání nařízené pouze na dnešní den.
0: Vít Kubant, který se do dalšího vysílání přihlásí už přímo od soudu. Vítku, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 7 hodin a 40 minut k tomu.

0: Každý týden jezdí živé mořské korály z Vídně do Brna. Vědci z tamního výzkumného centra CEJTEC VUT je umí zkoumat zevnitř, aniž by jim ublížili. Což bylo dosud bez zásahu do jejich tkáně takřka nemožné. Zkoumají tak, jak rostou, a chtějí tím přispět k záchraně ohrožených korálových útesů.
1: Konečná zastávka, prosím.
2: Otevírají se dveře tramvaje a vystupují dva výzkumníci z Vídně, kteří do Brna přivážejí živé mořské korály.
3: Přivezli jsme je z vídeňského akvária House des Meres. Žijí tam v mořské vodě.
2: Ukazuje mi Hana Švec z Lékařské univerzity ve Vídni malou přepravní tašku. Jelikož se jedná o citlivé organismy, nemohou se korály dlouho zdržet, říká vedoucí výzkumu z CEJTECu VUT Markéta Kaiser.
4: Ten vlastně věnujeme skenování a pak víme, že nejpozději v ty tři by měli odjíždět vlakem zpátky.
2: A nyní vstupujeme do laboratoře na CEJTECu.
4: Pomocí toho mikro-CT skenu dokážeme ukázat tu vápenitou schránku, ale ta schránka se právě skrývá pod vrstvou, co vidíme. To je ten živý organismus.
2: Vědci proto korál umístí do tomografu. Ten funguje podobně jako CT v nemocnici.
4: Ten cíl je takový, abychom dokázali skenovat třeba korály přímo v mořích, oceánech.
2: Pokud se podaří metodu jednou používat přímo v oceánu, vědci získají dosud nevídaný pohled na to, jak korálové útesy rostou, stárnou a reagují na měnící se klima. Z Brna Marek Gensl, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. Generál poručík Miroslav Hlaváč se dnes stane novým náčelníkem generálního štábu. Do funkce ho na Pražském hradě v 9 hodin dopoledne jmenuje prezident Petr Pavel. 61-letý Hlaváč velel brigádě rychlého nasazení a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu i Afghánistánu. Chtěl pokračovat, říkal, že z boje neutíká, ale teď je všechno jinak. V podvečer rezignoval trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek. Končí po nepovedeném vystoupení českého týmu na mistrovství světa. My se tomu budeme podrobněji věnovat příští hodně, například i dalším trenérem Františkem Strakou.
5: V Praze zavřená mrázovka, kolona u Poděbrad na D11. V Praze komplikuje dopravu v ranní špičce zavřený tunel Mrázovka ve směru na Barandovský most. V tunelu odklízejí následky nehody osobního auta a doprava kolabuje kvůli tomu. V oblasti Andělá ucpané jsou taky příjezdy do Blanky, z Holešoviček, z Povltavské a z dalších. Velké kolony stále na příjezdu do Prahy po dálnici D7 z Chomutova. U letiště je zúžení a kolona od Středokluk zabere asi 20 minut. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se zdržíte před Šmejkalkou. Je to nesouvislá roztrhaná kolona. Poprvé se brzdí prudce na 36. kilometru. To samé D1 příjezd do Brna z Vyškova. Nesouvislá kolona je tam od 212. kilometru. Pozor na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Brzdí se už na 12. kilometru. Hlavně kamiony v pravém pruhu. A ještě D11 směrem do Prahy u Poděbrad kolona na kilometru 41 zúžení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Tropická vedra na našem území stále nepolevují, tedy hlavně v jihovýchodní části naší republiky. Tam může teplota i dnes vyšplhat odpoledne až k 36 stupňům. Nejčastěji na teploměrech uvidíme od 28 po 32 stupňů a nejchladněji bude na západě našeho území. Tam se můžete těšit na příjemných 25 stupňů. A podobné to bude i s oblačností. Západ nabídne mraku i deště víc, objevovat se tam budou i bouřky, které mohou být opět velmi silné. K večeru pak budou ještě od jihozápadu přibývat a zesilovat. Naopak na jihovýchodě čekáme slunečno, polojasné nebo skoro jasné nebe. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Z jednoho extrému do druhého vlnu veder vystřídali silné bouřky, ty zasáhly Čechy, Vysočinu i západ Moravy. Víc o tom Aneška Zábrovská z domácí redakce, vítej.
1: Hezké ráno, včerejší bouřky doprovázely kroupy a silný vítr. K desítkám událostí vyjížděli hasiči na jihu Čech, ve Středočeském i Královéhradeckém kraji. Nejčastěji řešili popadané stromy. V Jihlavě pak déšť zaplavil některé ulice. Bouřky zkomplikovaly taky provoz na železnici, třeba mezi Kolínem a Kutnou Horou. Voda podemlela i železniční trať v Hanušovicích na Šumbersku. Před bouřkami varují meteorologové taky dnes večer a v noci na zítřek, a to v celém Česku. No a ještě dnes musí lidé na jihu Moravy počítat stále s vysokými teplotami kolem 630 stupňů.
0: Připomíná Eliška Zábrocká, děkujeme za to, no a neoddechneme si nadlouho, ani my meteorologové totiž předpovídají, že už za týden se teploty opět mohou vyšplhat přes 32 stupňů. Naším hostem je teď klimatolog Aleš Varda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Přejeme dobré ráno.
2: Vám také, dobré ráno.
0: Počasí letos přineslo už několik extrémů, netypicky mrazivý začátek ledna, potom hodně studený konec března, no a před měsícem 30-stupňové vedro a teď vedro ještě větší, o 10 stupňů vyšší. Čím to je?
2: Tak samozřejmě, jak nám postupuje změna klimatu, jak se do atmosféry dostává čím dál větší množství oxidu uhličitého, tím je obecně celá atmosféra Země teplejší. A čím je teplejší, tak zároveň tím víc nasává vodu a chová se agresivně, protože se snaží promíchat od jihu na sever a tím promícháváním se vlastně za účelem ochlazení té atmosféry vytváří dost velké regionální rozdíly a vznikají ty extrémy, kterými jsme byli svědky.
0: No ale přece jenom, proč ta současná vlna veder postihla především západní a také střední Evropu?
2: Tak ono to bylo dáno makroskopickou cirkulací, velkoprostorovou cirkulací atmosféry. Léto na severní hemisféře se chová takto. Máme zvlněný meandrující jet stream, který nějakým způsobem organizuje ty tlakové výše. Ono se právě na severní polokouli vytvořilo nebo vytváří právě víc takových center, kde jsou vlny veder. Jedna další vlna se připravuje ve Spojených státech amerických. Obrovská vlna veder panuje právě na Sibiři v oblasti, která zasahuje až do Arktidy. Je to způsob, jakým se teďka ta atmosféra prostě chová, je to dáno přírodními zákony.
0: Hmm. No i okolní státy, jak víme, tak překonávaly o víkendu teplotní rekordy, ale ten náš byl zdaleka nejvyšší, pokud se tedy nepletu, 41,9 stupně Celsia. Navíc oproti sobotnímu rekordu se zvedl o celý 1,5 stupeň. O čem tohle svědčí?
2: Je to právě dobré svědectví a velmi vysoká vypovídající hodnota v tom slova smyslu, že ta atmosféra je opravdu tou energií nabitá a je jí nabitá právě kvůli tomu, že jsme historicky jako lidstvo už vypustili mimořádné množství emisí a ty koncentrace těch skleníkově radiačně aktivních plynů, těch skleníkových plynů dále rostou v té atmosféře, takže ta situace se bude progresivně zhoršovat do dalších let.
0: Většinou je taková podobná vlna veder zakončena bouřkami a přívalovými dešti. Můžete nám jednoznačně říct, proč? Vy už jste to naznačil zřejmě v tom úvodu tedy.
2: Ano, je to přesně tak. Když se nám rozpálí kontinent, naše země, tak v těch vlnech veder ta atmosféra v té země naseje obrovské množství vodní páry. A v podstatě, když pak dojde k tomu vpádu chladnějšího vzduchu od severozápadu k tomu oceánickému vzduchu, tak ta vodní pára nám najednou rychle začne kondenzovat a vlastně ta voda se nějakým způsobem, byť hodně nešťastným způsobem, té zemi vrátí. Hmm.
0: Už za týden by se podle předpovědi mohly teploty znovu dostat vysoko nad 30 stupňů. Jaké léto nás tedy čeká? Už se to dá teď nějak predikovat?
2: Tak samozřejmě meteorologie se o predikci snaží a klimatologie ji tak trochu kouká přes ramena. Ta atmosféra je nyní rozpohybovaná, je velmi ohřátá, čili takový dobrý předpoklad, nikoli ale předpověď, je to, že v podstatě ten charakter toho počasí by nějakou dobu mohl pokračovat. Mohly by se nám tady střídat ty vlny velmi teplého vzduchu s těma bouřkovýma epizodama.
0: Hmm. Nejenom teplé dny, ale i tropické noci, co ty můžou způsobit? Co ty můžou způsobit nejenom lidem, ale i zvířatům a přírodě vůbec?
2: Tak ty jsou samozřejmě pro metabolismus živých organismů velmi drahé. V tom slova smyslu, že vyčerpávají, tělo se musí ochlazovat, trpí tím právě i rostliny, které ztrácí spoustu energie, spoustu svých rezerv na to, že se musí v noci ochlazovat, že musí transpirovat. Takže to je vlastně taková ta druhá mince těch vln veder, pokud ta vlna veder trvá dlouho a pokud prostě máme velmi teplé noci, tak trpíme tím, že se nedokážeme ochlazovat.
0: A zřejmě tedy trpět ještě budeme. Klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd byl naším hostem. Velice děkujeme. Naslyšenou.
2: Vám také. Naschledanou.

0: Máme Radiožurnál v Praze. Tunel Mrázovka stále blokuje nehoda ve směru k Barandovskému mostu. No a hromadná nehoda 5 aut uzavřela také momentálně tunel Blanka. To znamená, že celý tunelový komplex stojí, začnou být problémy na příjezdu od dálnice D8. Počítejte s tím. Zelená vlna za chvíli.
1: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
2: Letos už po 60.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
2: Aneb to nejlepší z barů.
1: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
2: Jak vypadal premiérový ročník?
1: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
2: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
3: To je velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech máte otázky?
1: Z festivalového archivu Aneb to nejlepší z varů.
2: Každé ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a městská část Praha-Běchovice.
0: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy přináší Tereza Tomášková.
5: Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc. Migranti ve Španělsku mají poslední možnost zlegalizovat svůj pobyt. Fotbalový trenér Miroslav Koubek končí u fotbalového národního týmu. V Praze komplikuje dopravu zavřený tunel Mrázovka po nehodě a bude oblačno, na jihovýchodě slunečno, odpoledne od západu přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů, na západě 25.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Sněmovna dnes ve druhém čtení projedná navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku má stoupnout o 50 tisíc korun. Rodinám s jedním dítětem by se tak zvýšil na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla narůst na 800 tisíc. Opozice chce do návrhu zařadit automatickou valorizaci příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale není jednoduché.
6: Je to velmi komplikované valorizovat ten rodičák jako takový, protože už si můžeme vybrat od půl roku ten rodičák skoro celý až po 4 roky. Můžeme to čtvrt roku měnit vlastně výplatu toho rodičáku, nejen jeho výši, ale i to, který pečující bude samozřejmě pečovat, zda to bude maminka nebo tatínek.
5: Lidovci do návrhu chtějí přidat taky větší flexibilitu čerpání příspěvku. Migrantům bez povolení k pobytu ve Španělsku zítra skončí možnost zlegalizovat svůj pobyt. Madrid zavedl mimořádné opatření pro nelegální přistěhovalce v dubnu a počítal s tím, že se přihlásí asi 500 000 lidí. O povolení k pobytu nakonec podle španělské neziskové organizace SEAR požádalo víc než 1,25 milionu cizinců.
7: Ke schválení žádosti musí mít žadatelé čistý trestní rejstřík a žít v zemi nejméně 5 měsíců. Potom dostanou jednoroční obnovitelné povolení k pobytu. Podle premiéra Pedra Sancheze je jejich začlenění do systému potřeba k udržení ekonomiky a kvality služeb. Opozici tato přistěhovalecká amnestie vadí. Podle ní povede k zvýšení nelegální migrace do Španělska. Většina nelegálních přistěhovalců v zemi pracuje v zemědělství, a to často za velmi špatných pracovních podmínek. Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Obyvatelé Rtyně v Podkrkonoší už jsou víc než týden bez pitné vody. Důvodem je znečištění vrtů po nedávné bleskové povodni. Pitná voda v 3000ovém městě je tak k dispozici pouze z přistavených cisteren.
8: Můžete, paní.
9: Jedna ze 4 cisteren s pitnou vodou stojí na náměstí Horníků, jen kousek od lékárny a ordinací praktických lékařů.
10: Tak.
9: Pro pitnou vodu si přišla paní Mirka, v tašce na kolečkách má plastový kanistr.
10: Takový malinký na vaření.
9: Na radnici během dne opakovaně zvoní telefony, další výhled je ale nejistý.
11: Dneska se odebírá vzorek a budeme čekat na výsledky, které přijdou koncem pracovního týdne. Na základě těch výsledků hygiena rozhodne, co dál.
9: Odpovídá na jeden z telefonátů nezávislý starosta města Stanislav Řezníček. Zertině v Podkrkonoší na Trutnovsku Václav Plecháček, Radiožurnál.
12: Sport. Vedení české fotbalové reprezentace bude po mistrovství světa hledat nového trenéra. Miroslav Koubek ve funkci skončil po vzájemné dohodě se šéfem fotbalové asociace Davidem Trundou. Koubek působil u národního týmu necelý půl rok. Přes baráž ho po 20 letech dovedl na světový šampionát. Na něm ale Češi vypadli ve skupině. Maročtí fotbalisté prošli na mistrovství světa do osmifinále. Nizozemce porazili 2-1 po penaltách. Stejným výsledkem vyřadila Paraguay favorizované Němce. A Brazílie zvítězila nad Japonskem 2-1 už v základní hrací době. A v úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do druhého kola Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a taky Kateřina Siňaková. Dnes čeká vstup do travnatého Grand Slamu dalších 8 českých singlistů.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: V Praze zavřené tunely a nehoda na D1 u Domašova. V Praze kolabuje doprava kvůli nehodám na městském okruhu. V tunelu Mrázovka směrem na Barrandovský most havarovalo osobní auto s přívěsem a tunel je zavřený. A teď čerstvá nehoda i v tunelu Blanka směrem na Smíchov. Asi 5 aut rozházených v pravém i v levém pruhu a tunel je teď zavřený směrem na Smíchov. Doprava kolabuje na příjezdech k tunelům Liberecká, Holešovičky, Povltavská, taky Trojská. Všechno stojí. Ucpaná je oblast Anděla a další. Vyhněte se, nejezděte autem do oblasti. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Kladna ze Slaného postojíte v koloně u letiště. Je tam zúžení před sjezdem na letiště a bude tam asi měsíc a zdržíte se 20 minut od Středokluk. Kolona i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí před sjezdem na Ořech a musí už kvůli tomu regulovat vjezdy do tunelů. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Domašov. Na kilometru 171 havarovalo auto, narazilo do svodidel a projíždí se pouze levým pruhem. Zdržíte se zatím asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude většinou oblačno, na jihovýchodě polojasno až skoro jasno. Odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky. Večer častější i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, naopak na jihovýchodě 36. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, úterý 1. června, krátce po 8. hodině. Už víme, že fotbalová reprezentace bude mít po neúspěšném mistrovství světa nového trenéra. Miroslav Koubek totiž jen 2 dny po návratu ze šampionátu rezignoval. A to je téma pro nás.
2: Ranní Radiožurnál
13: a Petr Král.

0: Poslední červnový letošní radiožurnál 10 minut po 8 hodině. Fotbalová reprezentace je bez trenéra. Miroslav Koubek včera sám skončil, a to po neúspěšné mistrovství světa, kde Češi vypadli už po skupinové fázi. Koubek měl přitom smlouvu ještě na 2 roky a v sobotu po příletu týmu ze šampionátu mu podporu vyjádřil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Proč tedy skončil? Tak to je otázka pro Tadeáše Skalického ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Krásné ráno. Teď budu citovat Miroslava Koubka. Po neúspěchu na mistrovství světa, za který nesu jako hlavní trenér spoluzodpovědnost, jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že nabídnu svoji pozici k dispozici panu předsedovi Fatscher Davidu Trundovi. Po vzájemné debatě a konzultaci pan předseda můj návrh přijal. Konec citace. Koubek také uvedl, že k jeho rozhodnutí přispěla i podle něj mediální kampaň, kterou vidí jako založenou na řadě polopravd a fabulací proti jeho osobě. V takové atmosféře prý Koubkovi nedávalo smysl pokračovat.
0: No a co teď bude dál? Jinými slovy, kolik času má fotbalová asociace na to, aby dokázala najít nového trenéra pro národní tým?
1: Řekněme celé léto. Další utkání odehrají fotbalisté na přelomu září a října v Lize národů, doma s Chorvatskem a Anglií a poté ve Španělsku a v Anglii.
0: Tadeáš Skalický ze sportovní redakce, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a k tématu české fotbalové reprezentace a trenéra se budeme ještě opakovaně vracet v našem vysílání i na radiožurnálu Sport. My to probereme teď ráno ještě jednou, a sice po 9:30 naším hostem na tohle téma bude trenér, i dá se říct s reprezentační zkušeností, František Straka, tak buďte s námi. Radiožurnál teď 8 hodin 12 minut a Raša.

0: Radiožurnály 8.15. Za neplacení výživného bude rodičům hrozit vězení nejdříve příští rok. Ministerstvo spravedlnosti původně počítalo s tím, že obnoví jeho trestnost od zítřka, tedy od 1. července, jenže koaličním poslancům se nepodařilo ten návrh prohlasovat hned v prvním čtení. Vše se tedy posouvá. Desítky parašutistů se mají za necelou hodinu objevit nad přehradní nádrží Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Jedná se o armádní výcvik. Vojáci tady seskočí do vody a následně policisté, hasiči a členové vodní záchranné služby budou transportovat na břeh. Tak snad vyjde po 9. hodině i počasí.
1: Kolaps dopravy v Praze a nehoda na hradecké dálnici za Poděbrady. V Praze kolabuje doprava kvůli nehodám v tunelech na městském okruhu. Ve směru Stroje na Barandovský most nejdříve hromadná nehoda v tunelu Blanka a pak i nehoda v Mrázovce a zastavili vjezdy do tunelů. Doprava v té severní části Prahy zastavila. Ucpaná je taky oblast Davic anebo Smíchova. A zdržíte se i na příjezdech k letišti v Praze v obou směrech. Ve směru do Prahy je tam zúžení, kolona 15 minut od Středokluk a z Prahy ucpaný sjezd na letiště. Opět fronta asi na čtvrt hodiny. Na dálnici D11 další komplikace ve směru z Hradce Králové do Prahy. Na kilometru 31 za sjezdem na Pečky dvě auta v sobě v levém pruhu na místě hasiči a opět se tvoří kolona na Prahu, zatím asi na čtvrt hodiny. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna postojíte asi 10 minut v koloně za sjezdem na Domašov. Na kilometru 171 je po nehodě zavřený pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Meteorologové dnes opět varují před velmi silnými bouřkami s přívalovým deštěm. Místy může napršet až 40 mm srážek. S velkými kroupami ty budou mít i 4 cm a také s nárazy větru o rychlosti kolem 70 km v hodině. Další výstraha Českého hydrometeorologického ústavu je před vysokými teplotami. Stále ještě v Jihomoravském kraji naměříte až 630 stupňů. A poslední upozornění meteorologů je na nebezpečí vzniku požáru. To se také týká rozpálené a suché jihovýchodní části našeho území. Naopak na západě a jihozápadě dnes opět zaprší. Krásné úterý.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Hned několik paralel najdeme mezi Českým olympikem a kapelou Rolling Stones. Kapely vznikly obě v roce 1962. Obě dodnes vydávají alba a stále koncertují, i když olympik koncertuje intenzivněji. No a jejich lídrům je přes 80 let. Tím o rok a něco starším než Mick Jagger je Petr Janda. Petře, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Skupina Olympic vstoupila do 63. koncertní sezóny. To je neuvěřitelné číslo.
1: Je
0: to určité, stalo se to už na začátku roku. Těch koncertních zastavení máte v plánu 38. Dnes hrajete v Praze na scéně Gauč na Pražském výstavišti. Ta předpověď počasí naznačuje jednak bouřky, ale hlavně teploty nad 30 stupňů Celsia. Jak se ti v tom hraje?
1: Dobře, v podstatě mě to nějak nevadí, zase trošku spotím. No.
0: A kytara se nerozvadí.
1: Ne, já mám tam kytar na jevišti víc, a když se rozladí, tak mě podá jinou. Ale chci říct, že problém je akorát, když to sluníčko praží na jeviště. Když je proti nám, tak to je potom nepříjemný. Milan Broumáš, basista, ten nemůže stát u mikrofonu, tak ten uvěcí si najde nějaký stín a zdrhá tam. A já bohužel, protože pořád zpívám, tak jsem u mikrofonu a prostě smažím se. No.
0: Petře, ty jsi prakticky nedávno v květnu oslavil 84. narozeniny. Jsi důkazem nám mladším, že i v tomto věku se dá žít naplno, když člověk dělá asi něco správně, jako sebe pečuješ?
1: No, tak dělám všechno pro to, abych si připadal, že jsem pořád mladý. No. Tak chodím na ten tenis pořád třikrát týdně, pondělí, středa, pátek a na zahradě hodně dělám, hodně pěstuju zeleninu a starám se o trávník a teď zrovna natírám branku na fotbal. No a tak prostě pořád něco fyzicky dělat, jo. A i když musím říct, že někdy se musím přemáhat.
0: Zatím poslední album vám vyšlo v loni. Bombardák, to je ta paralela mezi tebou, muzikantem a tím letounem, který sice hodně pamatuje, ale pořád ještě umí schodit bombu a udělat nějaký hit. Už střádáte nápady na nějakou další albovou bombu, nebo ještě čas?
1: No jasně, už máme dokonce i název. Klidně to můžu prozradit. Když tady bylo o těch stounech řeč, tak chci říct, že nová deska se bude jmenovat Až to stouni zabalí.
0: Kde vyjde Až to stouni zabalí?
1: Až to stouni zabalí vyjde snad začátkem příštího roku. Ale abych pravdu řekl, mám teprve tři písničky a nějak se mi do toho moc nechce. No. Přece jenom jsem línější.
0: Jednu z těch písní, nebo ne, jednu více těch písní napsal třeba Robert Kodym, což byla vlastně hned titulní píseň na albu Bombardák. Tohle si budeš všechno psát sám, nebo přizveš někoho?
1: Určitě ne, texty si psát nebudu. To určitě nechám na někom. Něco si asi napíšu sám, ale tak já vždycky tam jeden, dva texty víc určitě ne.
0: Samozřejmě publikum na koncertech nutně musí také slyšet ty klasické hity skupiny Olympic. Které máš pořád rád? A jsou naopak některé, které už třeba až tak moc rád nemáš?
1: Hele, my máme takový přetlak těch písniček, že postavit program je prostě opravdu práce, která nikam vlastně nevede, jo. A jestli něco můžu odmenovat, tak je to Želva. Tu prostě celá kapela máme a vždycky jsme měli rádi. Nechápu vůbec proč, kde je ten zakopaný pes, nebo jak se to řekne, proč se nám to tak strašně líbí. Ale lidi to taky chtějí, já to vůbec nechápu. To má úplně takovou jinou atmosféru, než ty ostatní písničky.
0: Na festivalech hraješ, nebo se chodíš třeba na festivaly i dívat na jiné interprety, nebo tohle spíš neděláš? Byl jsi někde letos se kouknout?
1: Ne, ještě to tak.
0: Takže ne.
1: Ne, to ne.
0: A i když nechodíš, tak je někdo, s kým by si třeba chtěl zahrát, nebo ne?
1: Tak vždycky jsou nějaký lidi, který, já třeba strašně hrám Metaliku, jo. Dokonce jsem se seznámil s Larsenem, mám s tím fotku před koncertem v Praze, chtěl bych ho zase znova potkat a znova se s ním pokecat. To bylo prostě strašně hezký, skromnej kluk, normálně bomba a ty písničky se mě líbí, protože mají hlavu a patu. Není to jenom plácení, mlácení prázdný slámy, jak ty metalisti bohužel občas mývají. To je prostě kapela, která mě sedí.
0: A co nabídne ta 63. koncertní sezóna, která už tedy začala na začátku roku a bude pokračovat až do konce roku a je tam těch zmiňovaných 38 koncertních zastavení, ať už to jsou festivaly nebo samostatné koncerty?
1: No, bude tam samozřejmě Bombardák, že jo, to je takový ústřední bod momentálně našeho koncertování. Dokonce si představ, že se nám nabídla letka 6 letadel, který už nám jednou doprovodili začátek koncertu. A teď ho v Kutný hoře, kde hrajeme se to stane po druhý, ale to je zvláštní zrušení. My jdeme na jeviště a před, nad náma letí 6 letadel, ale fakt nízko, jo. A to je docela ten hluk, ten kravál a to lidi koukají na oblohu. To je fakt zajímavý, jo. To jsem ještě nikdy nezažil. Dokonce si myslím, že ani žádná kapela na světě tohle to neudělala.
0: Ale udělá to Olympik v Kutné Hoře. Připomínám, že Petr Janda s Olympikem dnes na gauči v Praze. Petře, děkujeme, ať se daří. Posíláme jo, jak jinak děkuju, než Olympik a píseň Dřív než se setmí. Děkujeme a naslyšenou.
1: Jo, díky moc, ahoj.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Začínáme v sobotu 4. července.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze Zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení nadějí na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 8:30. Tereza Tomášková a zprávy.
4: Ruská protivzdušná obrana v noci sestřelila přes 400 ukrajinských dronů, některé z nich i nad Moskvou a jejím okolím. Na síti Telegram o tom informovalo ruské ministerstvo obrany. Drony mířily hlavně na anektovaný Krym, na ruský Krasnodarský kraj a na oblast hlavního města Moskvy. Ukrajina poslední dobou zintenzivňuje útoky hlavně na ropné cíle v Rusku. Mnoho regionů se tak potýká s nedostatkem paliva. Ruský prezident Vladimír Putin řekl, že Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty. Miroslav Hlaváč se za půl hodiny stane náčelníkem generálního štábu České armády. Na Pražském hradě ho jmenuje prezident Petr Pavel. Hlaváč střídá Karla Řehku. Chce se zaměřit například na rozvoj protivzdušné a protidronové obrany. Brněnská zoo má 8 mláďat korsaků. Narodila se začátkem května, teprve teď vylézají z nor. Korsaci jsou drobné lišky, které žijí ve stepích, polopouštích a pouštích střední Asie a jihovýchodní Evropy. Návštěvníci si můžou mláďata prohlédnout v expozici v dolní části zahrady. Až budou zvířata dospělá, čeká je přesun do jiných zoologických zahrad.
0: Sport.
4: Fotbalisté Paraguaye postoupili do osmifinále mistrovství světa. V prvním kole play-off porazili Německo 2-1 po penaltách. Stejným výsledkem vyřadilo Maroko Nizozemce a Brazílie zvítězila nad Japonskem 2-1 už v základní hrací době. Hokejový obránce Radko Gudas v NHL mění tým. Po třech letech se z Anaheimu vrací na Floridu. Útočník Ivan Ivan v zámořské soutěži po nedávné výměně z Colorada do Bostonu podepsal s vedením Bruins roční dvoucestní kontrakt.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Domašova, v Praze zavřený tunel Blanka. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Domašov. Na kilometru 171 likvidují následky nehody. Auto tam narazilo do svodidel. Projíždí se pouze levým pruhem a zdržíte se 10 až 15 minut. Na D1 kolony taky ve směru z Ostravy do Brna před Vyškovem na kilometru 228 zabrali jeden pruh silničáři a dojíždí se do zatím krátké kolony. Na dálnici D11 komplikace ve směru z Hradce Králové do Prahy za Poděbrady. Na kilometru 31 za sjezdem na Pečky dvě osobní auta v levém pruhu stojí po nehodě. Na místě hasiči taky sanitka a opět se tvoří kolona směrem na Prahu. Teď je to asi na 20 minut. V Praze kolabuje doprava kvůli nehodám v tunelech na městském okruhu. Ve směru z Troje na Barandovský most nejdříve hromadná nehoda v Blance a pak je nehoda i v Mrázovce. Zastavili vjezdy do tunelu do Blanky. Doprava v té severní části Prahy se zastavila třeba z dálnice D8 do centra kolona asi na hodinu od Cínovecké ulice. A zdržíte se i na příjezdech k letišti v Praze v obou směrech. Ve směru do Prahy je zúžení kolona 20 minut od Středokluk a 20 minut postojíte i ve směru z Prahy před sjezdem na letiště. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Na naše území, konkrétně do Čech, včera dorazila studená fronta, která přinesla alespoň částečné ochlazení. Také kvůli ní se na našem území vytvořily bouřky. Naopak na Moravu a do Slezska se nic z toho nedostalo. Tam teploty stoupaly extrémně vysoko a na některých místech opět padaly teplotní rekordy. Na nejteplejších místech, jako například v Třebíči nebo ve Strážnici, bylo kolem 39 stupňů. A podobné to bude s teplotami i dnes. Na západě se budou pohybovat kolem příjemné 25. Doprovodí je ale víc oblačnosti s přeháňkami nebo bouřkami, které budou večer od jihozápadu ještě přibývat. Jihovýchod bude opět horký, až 36 stupňů. A srážky se v těchto místech vyskytnou jen výjimečně. Nejčastěji na teploměrech uvidíte od 28 do 32 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 23, v Krušných horách kolem 19 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím. No a my za chvíli zase s fotbalem, a to proto, že Miroslav Koubek už není trenérem českých fotbalistů. A co na to jiný kouč, František Straka? To nám poví za chvíli.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Spojení s trenérem Františkem Strakou se nepodařilo, a tak místo o fotbale teď bude řeč o tenisu. Do tenisového Wimbledonu totiž vstoupí dnes dalších 8 českých singlistů. Mezi nimi také semifinalista letošního Roland Garros Jakub Menšík, anebo vítězka nedávného turnaje v Berlíně Linda Nosková.
1: Nechci si dávat nějaké ambice na sebe nebo nějaké jakoby očekávání sama od sebe. To už jsem si párkrát zažila, že to vždycky skončí katastrofálně, takže se snažím jít do toho s čistou hlavou.
2: Říká Linda Nosková, která ostatně s podobným nastavením před 2 týdny uspěla na trávě v Berlíně. Dorazila tam nemocná, delší dobu bojovala s bolestí zad, ale najednou byla ve finále a vyhrála ho.
1: Já jsem předtím řešila nějaký problémy trošku zdravotní, takže můžu říct, že jsem vlastně ani nevěděla na 100%, jestli ten turnaj budu hrát, takže to je vždycky tak, že to tak dopadne, když to vlastně člověk nejmíň čeká, ale od prvního tréninku jsem si říkala, že jako, že dobrý, že to cítím.
2: A pak ještě Linda Nosková den na to místo oslav nastoupila do debla a přestože už by pro její singlovou kariéru zřejmě bylo vhodnější regenerovat, spoluhráčce Alexandrovové to neudělala.
1: Ne, tak to se nedělá, jako někdo by to možná udělal, ale to není můj styl. Já jsem si říkala, že když už, tak už, tak jako když už jsem jedno to hlavní zvládla, tak by bylo aj dobrý, abych měla vlastně ty 2 trofeje, což bylo krásný, že se nám to povedlo vlastně s Ekaterinou jsme hráli poprvé, takže to byl úplně taky nečekaný výsledek.
2: Ale když pak Linda Nosková přejížděla hned k dalšímu turnaji v Bad Homburgu a prohrála v prvním kole, týden před začátkem Wimbledonu už tušila, že toho na ní bylo přece jen moc.
1: Já nevím taky, proč jsem do toho šla. Tak nějak to všechno na sebe se nabalovalo a ani jsem jako, samozřejmě jsem to neměla hrát, to je jasný, ale nějak už skoro ani nezbyl čas na to se rozmyslet pořádně.
2: Usmála se teď Linda Nosková před svým úvodním zápasem v Londýně. V prvním kole se utká s Němkou Zajdlovou. Někdy později odpoledne či v podvečer, možná v podobnou dobu, jako vstoupí do turnaje majitelka 23 grandslamových titulů z ženské dvouhry Serena Williamsová, která ve 44 letech po svém druhém návratu k tenisu už jako maminka 2 dětí startuje díky volné kartě od pořadatelů. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál, vydáme se do vedrem rozpálené Paříže. Tam mají k dispozici 120 km potrubí a 14 elektráren, které tvoří největší chladící síť v Evropě. Ta využívá vodu z řeky Seiny a tahle do značné míry přírodní klimatizace chladí nemocnice, kanceláře, muzea i pařížskou operu. Ty dostala ale pořádně zabrat, protože teploty byly na hranici 40 stupňů.
1: Celá chladící síť je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli. Jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
2: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 km potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
1: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
3: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo.
1: Dostal jsem síťku na vlasy, helmu, ještě návleky na boty. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Seina.
4: Řeka Seina se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci. Dlouhé a velmi silné vlně veder. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
1: Popisuje Clemence Penánová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 8:45. Co přinese dnešek? Vrchní soud v Praze právě dnes projedná odvolání v případu usmrcení vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Za jeho vraždu má zubařka Magdalena a penzistka Irena jít na 12 a 13 let do vězení, zatím tedy nepravomocně. A budou toho naše reportéři a přihlásí se nám do vysílání. V Brně se právě dnes budou hromadit tramvaje, ale bude to řízené a je to schválně. Dopravní podnik chystá po 11. hodině dopoledne spanilou jízdu 40 tramvají typu 45T. Ty vyjedou z vozovny Medlánky přes centrum dovozovny Pisárky a pokusí se tak o zápis do České knihy rekordů za vůbec nejdelší tramvajový konvoj, který má měřit více než 2 kilometry.
5: Nehoda na hradecké dálnici u Poděbrad, taky na D1 u Domašova. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy po pojíždí u Poděbrad už téměř půlhodinová kolona. Na kilometru 31 v levém pruhu zasahují hasiči, taky sanitka u srážky dvou osobních aut. Do kolony se dojíždí kousek za sjezdem na Kolín. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Domašov. Na kilometru 171 narazilo auto do svodidel, projíždí se pouze levým pruhem, tam je fronta asi na 20 minut. Dálnice D7 velmi ucpaná na příjezdu do Prahy od Kladna a Slaného. U sjezdu na letiště zúžení a postojíte 20 minut od Středokluk. V Praze připomínáme stále zavřený tunel Blanka směrem z Troje na Smíchov. V tunelu odklízejí postupně 5 aut po nehodě a doprava kolabuje. Určitě směrem z D8, taky v oblasti Libně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Dnes nás ještě čeká rozdílné počasí, na západě spíše deštivo, také se tam objeví bouřky a teploty do 25 stupňů. Jeho východ bude slunečný a horký, teploty kolem 36 stupňů Celsia. Zítra se ochladí na celém našem území a také musíme všude počítat se srážkami. Objevit se mohou i další silné bouřky. Ve čtvrtek se bude počasí konečně sklidňovat, čekáme většinou polojasno, na východě ještě zpočátku zataženo. Přehánky se budou objevovat jen ojediněle a teploty se konečně po dlouhé době na celém našem území dostanou na typické letní hodnoty mezi 23 a 28 stupni. V pátek pak bude ještě o trochu chladněji a také čekáme lokální dešťové přehánky. To je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásné úterý.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: V Karlových Varech teď dokončují přípravy jubilejního 60. ročníku filmového festivalu. Ten začne už teď v pátek. My opět chystáme přímo z našeho mobilního studia na sadové kolonádě rozsáhlé vysílání s našimi moderátory Hanou Schánilovou, Martinem Baluchou, Janem Pokorným a Liborem Boučkem. No a teď se díky rozhlasovému archivu i kronice historika Květoslava Kroči vrátíme do roku 1968, kdy i filmaři v Československu žili novou nadějí tvůrčí svobodu bez cenzury. 16. Karlovarský festival byl tehdy v první polovině června. A tak si všichni ještě od budoucnosti hodně slibovali.
1: Vedení festivalu považuje letošní ročník za přechodnou formu, z níž chce pro příště vytěžit nejpozitivnější zkušenosti.
2: Hlásila rozhlasová reportérka jen 2 měsíce před invazí spojeneckých vojsk v roce 1968. Festival chtěl být tak jiný, že změnil i tradiční soutěž. Ceny udělovaly hned 3 poroty, autorská, technická a herecká. Hned 2 velké ceny tak dostal film, který se do Karlových Varů hodil, a to nejen svou uměleckou kvalitou.
3: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
2: Rozmarné léto režiséra Jiřího Mencla si mohli diváci užít i v letním kině. Neobvykle chladné počasí první poloviny června roku 1968 ho změnilo v areál pro otužilce. Výběr porod ale naopak rozpálil sovětskou delegaci. Rozmarné léto označila za film bez hluboké ideje, odtržený od současnosti, a ředitel Mosfilmu prý kvůli tomu dokonce napadl spisovatele Arnošta Lustiga, který byl členem autorské poroty. Jiří Mencl ale mohl slavit. Úspěchu Rozmarného léta předcházelo v Americe dubnové udělení Oscara za ostře sledované vlaky.
4: Já jsem Vanšuru čet samozřejmě, protože já jsem strašně měl rád českou literaturu a čet jsem, co jsem mohl, Poláčka, Čapka, ale ten Vanšura byl nestravitelný. A to Rozmarné léto se mně líbilo. Pak jsem se dočetl, že on to psal jen tak pro pobavení svých přátel na Zbraslavi, než jako velkou literaturu. A pak za mnou přišel pan Nivelt, to byl dramaturg ostře sledovaných vlaků, a on napsal scénář podle toho. A já jsem mu řekl, točit tuhle knížku, to se dá jenom zkazit. No a naštěstí se to povedlo.
2: Už před začátkem festivalu se v roce 1968 stala i jiná důležitá věc. Na jaře dělníci odstřelili v tehdejší Chebské ulici školu a 13 domů s víc jak 100 bytů. Při zahájení filmové přehlídky pak byl položen základní kámen mezinárodního kulturního a společenského střediska Termál, tedy festivalového centra. A na koho čekali lovci autogramů 16. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech? Byl to hlavně náčelník Apačů Vinetů, tedy sympatický Pierre Brice, který tu darem dostal skleněnou dýmku míru. Prý se dočkal královského přijetí. Faninky vydržely před jeho hotelem postávat dlouhé hodiny a po Karlových Varech musel chodit s ochrankou. Popularita mu ale nikdy nevadila a do České republiky se pak Pierre Brice ještě několikrát vrátil.
5: Ne, wie kann ich eigentlich sein mit einer Rolle, die mir ein Status gegeben hat.
6: Jak bych se mohl zlobit na roli, která mi poskytla takový status? Tím, kým jsem dnes, jsem jen díky tomu, že jsem hrál Vinetua, takže musím poděkovat Vinetuovi, ale i producentovi, který si mě vybral.
2: Děkoval Pierre Brice, na kterého už můžeme jen vzpomínat. Z Karlových Varů, Lenka Šumová, Radiožurnál.
7: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
8: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
7: Naše mobilní studio stojí jako vždy na sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
8: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
7: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
8: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
7: Radiožurnál ve Varech.
8: Začínáme v sobotu 4. července.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Pátek to začne v Karlových Varech. Libor Bouček už má takřka zbalené zavazadlo, aby tam vyrazil také a dělal rozhovory, ale jeden, který ke Karlovým Varům a k festivalu patří, proběhne ještě dnes tady ze studia. Libore, vítej.
1: Ano, hezké ráno všem. Musím říct, že po 9. hodině dojde k opravdu unikátnímu setkání. Když se člověk podívá na životopis Petra Alexandra, tak přestane dýchat, protože je to muž, který vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou. Byl součástí týmu Antonína Holého. Následně teď v posledních letech se věnuje vývoji, řekl bych, vermutu a pálenek, ale do toho ještě vsunul to, že od roku 2002 on a jeho tým se starají o titulky všech filmů v Karlových Varech. Neuvěřitelný příběh, tak uvidíme, jestli stihneme co nejvíc po 9. hodině.
0: Dopolední rozhovor, možná i z titulky.
2: Elitní tenis se přesouvá do Londýna.
3: Na travnatých kurtech tam začíná nejstarší turnaj světa.
2: Wimbledon na Radiožurnálu.
3: Díky našemu reportérovi Jaroslavu Plašilovi o nic důležitého nepřijdete.
2: Živé vstupy ze zápasů s českou účastí a pozápasové rozhovory přímo z areálu All England Clubu.
3: Wimbledon na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Fandíme s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Radiožurnál 9 hodin. A teď Tereza Tomášková a zprávy.
4: Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Po ruských útocích na ukrajinské Dnipro, Záporoží a další města je nejméně 7 mrtvých. Fotbalisté Německa skončili na mistrovství světa v prvním kole play-off, vyřadila je Paraguay. V Praze je po nehodě zavřený tunel Blanka směrem na Barandovský most. A bude oblačno, na jihovýchodě slunečno, odpoledne od západu přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů, na západě 25.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel na Pražském hradě právě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Doteď působil jako první zástupce končícího náčelníka Karla Řehky. Předání agendy tak bude podle Řehky jednoduché.
5: U všech zásadních rozhodnutí sedí celou dobu vlastně a v tomhle je to výhoda té kontinuity, že vlastně v tom předávání je to poměrně jednoduchý, protože my v podstatě pracujeme téměř denně na denní bázi spolu na různých projektech.
4: Hlaváč už dřív řekl, že se chce zaměřit na dokončení těžké brigády nebo vylepšení protiletadlové a protidronové obrany. Ruská protivzdušná obrana v noci se střelila přes 400 ukrajinských dronů, některé z nich i nad Moskvou a jejím okolím. Na síti Telegram o tom informovalo ruské ministerstvo obrany. Drony mířily hlavně na anektovaný Krym, na ruský Krasnodarský kraj a právě na Moskvu. Ukrajina poslední dobou zintenzivňuje útoky hlavně na ropné cíle v Rusku. Mnoho regionů se tak potýká s nedostatkem paliva. Útočilo taky Rusko na Ukrajinu. Údery mířily na ukrajinské Dnipro, Záporoží a další města. Nepřežilo je nejméně 7 lidí. Desítky dalších utrpěly zranění.
6: Cynické ruské údery po Záporoží a Dnipru.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útoky na Dnipro, Záporoží, Sumy, Cherson nebo Charkov za cynické údery zaměřené na civilní objekty, podniky a dopravu. Zelenský vyslovil soustrast pozůstalým a upozornil, že Ukrajina na tyto ruské teroristické útoky spravedlivě odpoví, tak aby poškodila především systém ruského státu. Sankce dlouhého i středního doletu budou pokračovat. Avizoval ukrajinský prezident další útoky drony a raketami na ruské cíle. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Při vlně veder se lidé v Kuřimi můžou přijít schladit do zimního stadionu. Vstup je zdarma, dnes je otevřeno až do 9 hodin do večera. Zájemci pak budou moct přijít každý den, nejspíš až do konce týdne. Radnice se na tom domluví s provozovatelem stadionu podle aktuální předpovědi, jak říká starosta Kuřimi Drago Sukalovský.
8: Ale vevnitř se normálně teploty pohybují kolem 7 stupňů Celsia a i v těchto vedrech je tam přibližně 13 až 14 stupňů Celsia. A může tedy na tribuně pobít, případně navštívit restauraci, k dispozici je balená pitná voda.
2: Sport.
9: Trenér Miroslav Koubek skončil po půl roce na lavičce fotbalové reprezentace. Národní tým dovedl k postupu na světový šampionát v základní skupině mistrovství světa, ale získal s mužstvem bod. Skončil poslední a neprošel do play-off. Koubek sám rezignoval. Němečtí fotbalisté dohráli na šampionátu už v prvním kole vyřazovací fáze. Paraguayi podlehli 1-2 po penaltách. Němci tak neuspěli na třetím mistrovství světa v řadě. V Rusku a Kataru vypadli schodně už ve skupině. Kouč Julian Nagelsmann ale po překvapivém konci odstoupit neplánuje.
10: Není to poprvé, kdy jsme velký turnaj nezvládli, ale nejsem ten typ, který by si tu sedl a řekl, že kvůli našemu vypadnutí odstupuje. Chápu, že moc lidí teď nechce, abych pokračoval, ale zůstanu, pokud to německý fotbalový svaz bude chtít.
9: Do osmifinále postoupila i Brazílie po výhře 2-1 nad Japonskem a Maroko, které porazilo Nizozemsko 2-1 po penaltách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřený tunel Blanka v Praze a nehoda na hradecké dálnici za Poděbrady. V Praze kolabuje doprava kvůli nehodám v tunelech na městském okruhu. Ve směru Stroje na Barandovský most nejdříve nehoda v Blance a pak nehoda i v Mrázovce a zastavili vjezdy do tunelu ve směru na Barandovský most. Doprava v té severní části Prahy zastavila třeba z D8 do centra kolona v Liberecké v Holešovičkách na hodinu. Kolabuje doprava taky v oblasti Libně, v Trojské ulici anebo v Dejvicích v oblasti Prašného mostu. Velké kolony v Praze na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu na Lanový most budete popojíždět asi půl hodiny. No a pozor kolony taky na příjezdu k letišti v Praze v obou směrech. Ve směru ze Slaného je tam zúžení a 15-minutová kolona a z Prahy je to asi na 10 minut od Evropské ulice. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy budete asi 20 minut popojíždět v koloně za Poděbrady. Na kilometru 31 likvidují následky nehody v levém pruhu. Kolona i na D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí za Domašovem. Kilometr 171 v pravém pruhu řeší nehodu a opět je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude většinou oblačno, na jihovýchodě slunečno, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky, večer častější i silné, teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, naopak na jihovýchodě 36. Tolik zprávy. A teď už na Radiožurnálu Libor Bouček a jeho host.
1: Setkali jsme se u rozhovoru jednou, ale přiznám se, že to stálo za to a na ten rozhovor nikdy nezapomenu. Nejen z toho důvodu, že jeho životopis je naprosto strhující. Jakoby prožil více životů. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou, od roku 1985 byl součástí týmu Antonína Holého, ale aby, a teď budu citovat, uživil rodinu, vrhl se na překlady. Z toho vrhnutí se stalo letité propojení se s Karlovarským festivalem, kde jeho firma titulkuje všechny filmy. Další kapitola s Ondřejem Kopičkou, jinak spoluzakladatelem skupiny Egnois a sbormistrem, stojí za lihovarem Landkraft, kde v čele stojí příroda a také jeho vědecký pohled. Petr Alexandr je dnes hostem Radiožurnálu. Přeju ti dobré ráno.
12: Dobré ráno tobě i posluchačům.
1: No, musím říct, že jsme skutečně pár desítek hodin před startem Karlovarského filmového festivalu. Co pro tebe tohle období po těch letech znamená? Protože jestli se nemýlím, to vaše propojení překladatelské a titulkovací je 23 let.
12: Téměř čtvrt století, no. Je to takový prostě trošičku ztracený jaro a kus léta, kdy se prostě ponoříme do strašlivého proudu filmů, informací, poezie, krásy a toho všeho ostatního, co k tomu patří. A vrcholí to právě za 2-3 dny, kdy na zahájení zase vypukne jedna teda další ročník. Náš už asi teda 24, jestli se nepletu.
1: Je to tak, rok 2003 to byl ten první, takže...
12: Jo, 2002 jsme začali a 2003 byl první, no.
1: No, samozřejmě faninky a fanoušci, kteří míří stejně jako Radiožurnál do Karlových Varů, tak už mnozí máme před sebou otevřený ten katalog, ten program, procházíme si ty tituly, říct, tohle by stálo za vidění. Jak to vidíš ty? Není to trošku stresující? Nehledáš ty tam ty filmy, které třeba ještě nemají titulky?
12: To je jedna věc. Samozřejmě, já myslím, že mě jich ještě asi 20 chybí. Jo?
1: Tak, jako 20 chybí
12: no,
1: teď?
12: Hele, celý dva dny zbývají do zahájení, tak nebo tři, takže to je v pořádku. Ale jde o to, že Já si myslím, neptejte se mě na filmy nebo na to, na co by měli diváci jít, protože
13: to ne, to já
12: jsem ztratil paměť.
13: K tomu se dostaneme, že hard disk už nefunguje, tak. K tomu se ke všemu, no. Ale jestli jako ten pohled toho katalogu, jestli tam hledáš to, co jako chybí. Ještě.
12: Jo, samozřejmě máme takové tabulky a ta tabulka se pomaličku mění ze žlutý na zelenou. Teď tři čtvrtiny už jsou zelený, takže už jsme jako relativně na té bezpečné straně a víme, že prostě festival spustíme.
13: Jo, a může se stát, že jako třeba ty titulky jako nebudou? Připouští se tohle?
12: Zatím se to nestalo, no. A já myslím, že jako to je naprosto nepřípustný.
13: No, vezmeme to rychle, protože jestli někdo má teď aktuálně hodně práce, je to rozhodně host Radiožurnálu Petr Alexandr.
14: Host Radiožurnálu.

Posloucháte Český rozhlas Radiožurnál a dnes je naším hostem Petr Alexandr. Bavíme se i z toho úhlu pohledu, že za

0: A vlastně, když jsem se vrátil z Ameriky, tak jsem zjistil, že vlastně ta akademická profese jako nestačí uživit moje 4 děti. A tak jsem musel najít nějaký night job nebo něco, co se dělalo po večerech, a začal jsem překládat filmy. A začali jsme nejdřív u takového malého festiválku, teda nejdřív jsme začali s Petrem Zvoničkem, samozřejmě v České televizi na nádherných dokumentech, a on vydával úžasné věci, hudba, filozofie, dějiny, psychologie, krásné dokumenty. A pak jsme začali dělat ekofilm, to bylo někdy v roce 96-7.
1: Což je jeden z nejtradičnějších festivalů, který se dotýká přírody.
0: Dělali jsme 13 ročníků a pro mě to bylo fantastický, protože tam se právě potkávají přírodní vědy s tím uměním vyjádřit věci pomocí obrazu, pomocí filmu, jo, což bylo fantastický, mě to začalo strašně bavit.
1: No ale ten překlad, na to člověk přece musí mít nějaké vzdělání, nebo existuje prostě, jsou lidé, kteří překládají, tak jo, ty jsi byl
0: vědec. Ale já jsem jako za toho bolševika prošel takovým zvláštním časem, kdy jsem samozřejmě dělal VŠHT, ale vedle toho jsem chodil na různý podzemní semináře, podzemní univerzitu, prostě psychologie, filozofie, historie, takový ty alternativní zdroje informací. Dneska je doba přesycená informacema, že my víme úplně všechno, co se děje od Venezuely až po Horní Dolní. Ale tehdy prostě když jsme scháněli informace, tak jsme museli dát sakra práci, aby jsme prostě se dostali k těm, kteří jsou podstatní, a třídili jsme, co je důležitý a co ne. Mm-hmm. Bolševik byl prostě někde úplně jako mimo sféru našeho zájmu a byli tady starý profesoři, kteří vlastně učili Habáň, že vlastně historie. Takže já jsem vlastně nabíral tohleto humanitní vzdělání alternativním způsobem.
1: To znamená, že fakt to byly ty dvě koleje, na straně jedný absolutně elitní vědecký vzdělání v podobě Vysoké školy chemicko-technologické, následně opravdu elitní vědecká skupina, a k tomu tady to humanitní vzdělání, jo.
0: Určitě, já musím teda zmínit opět Petra Zvonička, protože to byl můj guru, můj učitel už vlastně od střední školy. K maturitě mě vlastně připravoval, říkal mi o Dostojevském, a odevíral mi vlastně obory od Latremonta až po prostě Joyce a spoustu dalších věcí.
1: Jak se to snoubí s tou vědou, tenhle směr? Já nevím. Ještě v takovýmhle detailu vlastně.
0: Já jsem měl prostě, ta věda mě tehdy, musím se přiznat, že věda mě tehdy jako příliš nezajímala. Já jsem tu školu musel vychodit, abych nemusel na vojnu, že jo, to je bohužel, a teda bylo velkým hříchem, že jsem jako nedokázal jako vytěžit už tehdy ty úžasné informace, které byly okolo mě, uprostřed kterých jsem byl, že jo. A nějak jsem nevěděl, že to je tak úžasný. Na to jsem přišel až teprve potom v akademii u Holího v Laborce, když jsme si šahali vlastně na ty nukleové kyseliny, na principy vlastně života, na věci, který vlastně hýbou světem, na evoluci, na to, co jsme vlastně byli, a proč jsme takový, jaký jsme, a tak, no.
1: Je to skutečně nesmírně košatý strom života, co má Petr Alexander. Když se vrátím k tomu překladu, tak je něco, a jak vnímáš ty tu práci, je to umělecká disciplína anebo disciplína technická? Ten dobrý překlad.
0: Dobrý překlad je samozřejmě umělecká disciplína, protože samozřejmě dneska narážíme na AI a na strojový překlady, na tyhle ty věci, ale myšlený slovo, vyjádřený nějakým způsobem, který vyjadřuje nějaký obsah, který my máme v duši, v hlavě, v životě, je úplně něco jiného než takový ten statistický průměr, který vlastně používá k vygenerování toho překladu strojová inteligence.
1: Protože to se tak jakoby nabízí, přece o co jde, to se jenom přiloží, ale člověk přeci vlastně ovlivňuje ten celkový výsledek toho filmu, a v případě, kdy se jedná o soutěžní sekci třeba ve Varech, tak je to vlastně hrozně důležitý.
0: Ale já jsem právě už tehdy, když jsem byl puberták, tak jsem prostě hledal právě ten kámen mudrců, že prostě dejte mi pevný bod a řekněte mi, co je ta pravda, jako kde to je, a někteří ty filozofové říkali, dejte mi pevný bod, já pohnu vesmírem, že jo. Já jsem nakonec po všem tom hledání v těch filozofických a humanitních oborech našel ten pevný bod v té chemii. Mm-hmm. Což je jako fantastický, protože to je řeč přírody a nakonec to je řeč myšlení, poslouchání.

0: vnímání, vidění, to jsou ty procesy, které vlastně nám umožňují být tím, čím jsme, v nás vlastně, ta chemie nás dotáhla do tohohle stavu, v kterém tady dneska sedíme.
1: Je to pravda. A k chemii se dostaneme i k tomu následnému, řekl bych, velmi lákavému využití, které Petr Alexander praktikuje. Posloucháte Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Petr Alexandr je dnes hostem Radiožurnálu. Omlouvám se za tu otázku, ale mě to fakt zajímá, jak se ty titulky vyrábí. To znamená, že vy dostanete ten přepis toho filmu, kde jsou ty jednotlivé repliky, a z toho vy pak děláte ten překlad.
1: V lepším případě. Dostaneme materiály, dostaneme video a dostaneme přepis. Někdy se stane, že v tom chaosu prostě není přepis ještě, takže se to musí dělat z odposlechu, což je výrazně těžší a náročnější, ale ve většině případů dostaneme video a text a pak to svěříme překladatelům, který vlastně z toho vyrobí titulky a vlastně připraví ten text v nějaký podobě víceméně skoro hotový, a pak se to ještě dramaturgicky upraví a ty titulky se vlastně potom vkládají do té časové osy toho filmu a načasuje se to a potom naše automatické zařízení je tam promítá pod plátno, takže to vypadá prakticky tak, jako kdyby byly zabudovaný přímo v tom filmu.
0: Jak to je s tou dramaturgií? Protože přeci jenom ten temporytmus mluveného slova a to vnímání přečtení toho titulku, to je v příkrém rozporu. Člověk musí být kratší tím pádem.
1: Ale a v tom je právě strašně důležitá funkce toho člověka a toho přemýšlení, toho citu. To nestačí omezit časově, ale tam se musí prosejt to množství těch informací a nechat tam to podstatný. Nechat tam jako proznít tu poezii ještě správnýma slovama. Tohle to je prostě velký umění, když někdo má ten dar, jednak teda vycucnout tu podstatnou informaci a pak je správně transformovat do češtiny, že jo? Protože vlastně ten převod nějakého obsahu do nějakého jiného jazyka je o pochopení a potom o té formální správnosti, o tom, že to musí být přiměřeně dlouhý a že vlastně tam musí být ty podstatné informace. Já vím, že vlastně ty dřívejší titulkáři prostě jako to hodně redukovali, takže sám se prostě hovořilo 2, 3, 7 minut ze 7 vteřin a tam byly 3 slova, že jo. To je taky špatně, ale umění je vlastně tam dostat tu podstatnou informaci v co nejplnější formě.
0: Jak moc se to liší jazyk od jazyka, protože ty vyjadřovací nástroje, ta tonalita, ten obsah bude odlišný v angličtině ve srovnání třeba s perštinou. Tak, i tady přichází ke slovu ten dramaturg, protože je mi jasný, že perský nebo arabský nemůže někdo říct něco, co by řekl v angličtině.
1: Určitě, určitě. A jednak tam přichází na řadu právě cit těch překladatelů, který vlastně většinou, když pracují s tím jazykem, ke mně se dostávají ty filmy už přeložený. Já vlastně samozřejmě, kromě trošku angličtiny a malinko ruštiny a nějakých dalších jazyků, vlastně nevládnu italsky, nevládnu španělsky, persky, prostě z farsí. Ale po těch letech vlastně člověk dostane vlastně představu o tom, o čem ten film asi je. Mm-hmm. Teda vlastně, pořád je to o lidech, pořád je to o podobných věcech našeho života, které se dotýkají nás. A pro mě je třeba jako cennější, když ten překladatel umí to svoje řemeslo, než když umí precizně čínsky. Protože přeložit čínský film, který se vyjadřuje úplně jinak v nějakých obrazech a přenést prostě desítky obrazů, desítky nějakých takových věcí, které to vlastně strašně jenom jakoby zesložitějí. Tak to potom jako nefunguje. My musíme vlastně i z té čínštiny vytáhnout vlastně něco, co transformuje to sdělení v čínštině a to nějakou trošku zjednodušovou formou podat v češtině. Že?
0: Vy dodáváte ten vjem a to pochopení nám, divákům, kteří pochopitelně čtou česky. Mně jde i o to načasování toho titulku, jestli i tohle hraje roli, jestli je to v nějaké součinnosti s tou hudbou, která tam zní, s tou situací, že najednou přijde, představu si to jako hudobínek válku, jo, ale ten enter a objeví se ten titulek.
1: To strašně souvisí s tím, kdy se objeví ta sdělovaná informace a jakým způsobem se
0: sděluje. Protože ten mozek komplexně potom to vnímá úplně jinak. Že? A vlastně přijde. Takže i tohle z toho načasování.
1: To tam samozřejmě do toho patří. To patří do té dramaturgie, do té úpravy. Ale snažíme se samozřejmě vlastně se jakoby zavěsit na ten film, na ten tok těch informací, toho sdělení a vlastně tu poetiku vlastně všema možnýma dostupnýma prostředkama přenášet do té češtiny. Včera jsem dělal slovenský film, jméno jsem zapomněl, ale je to vlastně taková ta nová poetika vlastně mladý generace, která se objevuje už i v Praze. Rezonuje to tady s kapelama, s hudbou právě a ze spoustu dalších věcí a i ty titulky byly dělány takovým zajímavým způsobem, takže vlastně jsem se snažil dodržet vlastně tohleto křehkou atmosféru toho. Je to jenom převod slovenštiny do češtiny.
0: Ale i tam člověk může přinést ten rozměr.
1: Přesně tak. A může podpořit vlastně takový ten tok toho vnímání a tu delikátnost toho okamžiku.
0: Říká Petr Alexandr, který i dál bude hostem Radiožurnálu.

0: Film Service Festival Karlovy Vary vás zve na 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Přijeďte od 3. do 11. července do Varů a užijte si filmové projekce, setkání s tvůrci, koncerty, výstavy a skvělou atmosféru.
1: Radiožurnál je 9:30. Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
2: Novým náčelníkem generálního štábu České armády je ode dneška Miroslav Hlaváč. Před chvílí ho na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Hlaváč v čele armády nahradí Karla Řehku, který k dnešnímu dni ve funkci končí. Za jedno ze svých priorit ve funkci Hlaváč už dřív označil třeba dokončení těžké brigády. V armádě slouží od 80. let. V noc na dnešek byla v Česku chladnější než ty minulé, na některých místech ale stále ještě tropická, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů. Nejtepleji bylo v pražském Klementinu, teplota tam neklesla pod 22,5 stupně. Meteorologové to dnes uvedli na Facebooku, postupně se začne ochlazovat přes den i v noci. Mezi pohřešovanými po zemětřesení ve Venezuele jsou i desítky lidí, které do země krátce před katastrofou deportovali Spojené státy. Zřítil se s nimi hotel, ve kterém měli čekat na lékařské prohlídky, očkování a vydání dokladů. Deportační spoje s Venezuelany, vyhoštěnými v rámci protiimigrační politiky prezidenta Donalda Trumpa, létali ze Spojených států dvakrát týdně. Na palubě letu v den zemětřesení bylo přes 140 lidí, včetně 7 dětí. Držitelé Baťa pasů můžou ve Zlíně od zítřka do konce září uplatnit slevy na vstupném do vybraných míst spojených s osobností Tomáše Bati a jeho rodinou. Baťa pas získají ti, kteří se ubytují v některém ze zapojených hotelů nebo penzionů ve Zlíně, Luhačovicích a okolí. Zlevněné vstupné budou mít do expozice Princip Baťa, do památníku Tomáše Bati či Perovy vily i dalších míst.
3: Sport.
2: Fotbalisté Maroka, Paraguaje a Brazílie postoupili do osmifinále mistrovství světa. Maročané porazili Nizozemsko 2-1 po penaltách. Stejným výsledkem vyřadila Paraguaj favority z Německa a Brazílie vyhrála nad Japonskem v základní hrací době 2-1. Fotbalový útočník Robert Lewandowski bude po odchodu ze španělské Barcelony hrát v americké Major League Soccer za Chicago. Zámořský klub s polským hráčem podepsal smlouvu na 2 roky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na hradecké dálnici u Poděbrad, taky na D1 u Domašova. Na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy popojíždí kolona za Poděbrady. Na kilometru 31 v levém pruhu 2 auta po nehodě a zdržíte se 20 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Domašov. Na kilometru 171 narazilo auto do svodidel, projíždí se pouze levým pruhem. Fronta je tam asi na 20 minut. Na dálnici D52 z Brna na Mikulov nehoda za sjezdem na Hrušovany. Na 17. kilometru narazil kamion do auta silničářů. Blokovaný pravý pruh a dojíždí se do krátké kolony. Dálnice D7 je ucpaná na příjezdu do Prahy od Kladná Slaného. U sjezdu na letiště je zúžení a postojíte asi 15 minut od Středokluk. A pozor na 7, dlouhé kolony taky u Slaného. V obci Lotouš omezení silničáři a jede se Kyvadlově. V Praze připomínáme stále zavřený tunel Blanka směrem Stroje na Smíchov. V tunelu odklízejí následky nehody. Hlavně té severní části doprava kolabuje. Liberecká do centra, oblast Libně, a taky Dejvice okolí Prašného mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou oblačno, na jihovýchodě polojasno až skoro jasno, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky, večer častější, i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, naopak na jihovýchodě 36. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu pokračuje host Libora Boučka.
1: A tím hostem je Petr Alexandr, se kterým si povídáme o jedné vrstvě jeho činnosti, což je překlad pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Skutečně ten objem za to téměř čtvrtstoletí je neuvěřitelný. A mě tady zaujalo před chvílí, kdy jsi zmiňoval, že vlastně každého toho filmu se de facto, nebo každého, skoro každého dotkneš, že i ty sám fyzicky ještě u toho jsi. Pamatuješ si ty filmy ještě? Dokážeš nabývat ty nové informace?
5: Já jsem mýval tu přezdívku ten, který viděl všechno. teď no, jako poslední rok mě už teda, myslím, že to nad moje lidské možnosti, ale 15-18 ročníků jsem si jako dopřál komplet. A je to astrální zkušenost. Je to prostě, jak jsem byl ten hledač Tomáš Máca, no. Věčný hledač něčeho, jde tam, neví kam, hledá to, neví co, tak tady prostě, myslím, že jako ďábel prostě vzal úplně všechno a prostě nasypal to do mě. A říkal, tady to máš a udav se.
6: Kdy to člověk dělá, kdy se na to dívá, je to ta noc nebo...
5: To je většinou potom v tom stresu, člověk vidí třeba 3-4 filmy denně, nebo někdy, když je nejhůř, tak třeba i 6-7, ale přiznám, že některým jsem trošičku pomáhal jako rychlo posunem, ale zase na druhé straně prostě ty první roky mě tak strašně zajímaly, jo, že prostě jsem si to jako dával úplně všechno a navíc jsem byl jako zodpovědný za každý to slovo tam, který tam padlo a byl jsem takový ten jakoby prostě arbitr toho, ty krásy no, a obsahu.
6: Asi muselo dojít k té situaci, kdy si člověk, a dostaneme se i k tomu opačnému pólu, ale když si člověk říká tohle na festival, jo.
5: Hele, jako samozřejmě, že člověk viděl spoustu věcí, které teda jako vůbec nechtěl vidět a který nemusel vidět, ale já nevím, to je prostě to je já nevím, jak tomu říkal, no. Já truchlivý bůh.
6: Jasně, ale tak vezme ten druhý opačný pól. Co byl snímek nebo film, který pro tebe znamená to, že řekl, tak tohle je fakt to, co jsem chtěl dělat. Byla to ta adaptace Joyce?
5: No, správně. Ale já jsem, že Joyce byl takovej, Petr Zvoníček mi ho tehdy, ten Aloise zkoumal a překlad mi připravil, já nevím, v kterém roce už takhle hezky na stůl, jako takový bombonek a pro mě to byl průlom zase do úplně nového světa. Ten svět vlastně, tak jak ho Joyce uchopil, jak ho transformoval, prostě Blumův jeden den. To bylo něco fantastického a já jsem to taky četl vlastně jako Bibli, že jsem to otvíral na libovolné stránce a nějak jsem se v tom snažil orientovat a hledat a no a teďka najednou prostě dostanem na první varech prostě Strikerův film sfilmovaný a vlastně celá ta věc, která mě bavila ty roky předtím, tak najednou To si člověk prostě nevymyslí, tohleto. Hmm. To se nedá. No pro mě to bylo něco obrovského, co mě vlastně posunulo a co mi odevřelo prostě jako obrovský rozměry vlastně toho celého festivalu a vůbec celého tohoto přístupu kulturního, protože to je, pro mě to jsou hvězdní hodiny lidstva.
6: Ten festival?
5: Vůbec tyhle ty festivaly a vůbec ta možnost komunikace, sdělování. My jsme žijeme v fantastické době, samozřejmě příšerně zrychlený, ale tak, jak jsme za bolševika měli těch informací strašně málo, tak teď můžeme mít všechny. Můžeme mít úplně všechno, dosáhneme na cokoliv během pikosekundy a v chemii je to úžasný. Ale nějakým způsobem to vlastně modifikuje a prostě naše mysl to nějak utváří a prostě jí to posouvá kdo ví kam.
6: No mě zajímá, jestli ta kvantita těch informací, ta inflace, to množství a do jisté míry díky tomu, jak to rychle jde, ta nemožnost se připravit na tu selekci, protože myslím si, že to je asi jedna z největších výzev. Mít tu správnou selekci těch informací.
5: Přesně,
6: tak
5: no.
6: To může člověka, nemůže ho to dovést, to může se jenom, tak já už nechci vědět nic vlastně. A jestli i ty informace najednou nebudou jenom v pasivní formě, že já budu tušit, že někde jsou, tak si je když tak dohledám.
5: To je ta past moderní doby. A tam je zajímavý, že vlastně, když se někde něco vytvořit, tak ve většině případů se jako odřízne od toho světa a začne vytvářet obraz, který se nosí v duši. Že jo? A pak to začíná občas mít smysl. A začíná to být zajímavý, protože vlastně on tvoří něco jiného, než právě dělá ta AI, nebo co dělají ty stroje, které prostě berou všechny existující myšlenky a z toho destilujou, kdo ví co. Že jo? Ale nikdy to nebude to též, co vlastně udělá ten člověk, ten Cimrmanov úkrok stranou, nebo prostě, že jde o vtip, jde o veselost, jde o novej obraz něčeho, o tlumočení něčeho, čím někdo žije. A tohle to se vlastně tady daří prostě v obrovských množstvích. Občas se to nezdaří, že jo, to je zase další věc, ale v tom obrovském balíku je to prostě něco neuvěřitelného.
6: Vyrůstal jsi na Praze 6, na Hanspolce, obklopen, řekl bych, filozofy a tím ryzím životem a řekl bych nádherným ostrovem v té době, prostě v době normalizace. Zároveň jsi exaktní vědec. Mě zajímá, jestli ta tvoje vize a to, jak se díváš třeba právě na ty moderní technologie, jako je umělá inteligence, jestli fakt nikdy nedosáhne té schopnosti toho vtipu, té kreativity. Jestli to není, to nevíš, jestli to zvládne, jestli přesně tak.
5: No, z podstaty si myslím, že ne.
6: Tak.
5: Že vlastně ten stav mysli, stav duše je něco tak jako ryzího a úžasného.
6: A je tam ten limit, to znamená, je limit té exaktní vědy, limit té kombinace jedničky a nul,
5: které... Nevím, co se stane, až vezmou tu inteligenci a rozžijou nějaký klastry buněk a ty buňky začnou něco produkovat, ale to bude prostě, nevím, no. To pořád nebude napojený na tu naši zkušenost. Jo? My jsme něčím prošli, prostě s někým jsme pásili krávy. Hmm. Přesně, jak jsi zmiňoval Hanspolku, to bylo nádherný ostrůvek uprostřed
6: myšlenkový ostrůvek,
5: deviace. No. Všude okolo byla deviace a my jsme tam žili celkem spokojeně. Těch filozofů zase tam tolik nebylo, ale žili tam lidi, kteří byli...
6: Já myslel filozofy života, nikoliv než by.
5: Autentický, kteří byli přesně autentický a žili prostě to, jakým způsobem komunikovali vlastně ten svůj život a sami sebe, že jo? Což je bylo strašně cenný v období té přetvářky. No.
6: Říká Petr Alexander, který shodou okolností k tomu všemu má i lihovar.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
8: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší roky.

0: Hostem radiožurnálu je dnes Petr Alexandr. Když se podíváme na ten jeho život, tak objevíme další neskutečné vrstvy. K ním se dostaneme, ale ještě předtím míříme aktuálně na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A v Praze připomínáme stále ještě zavřený tunel Blanka ve směru Stroje na Barrandovský most. Ke konci tunelu odtahují poslední auto po nehodě. Každou chvilku by měli z tunelu vyjet a tunel pak bude opět průjezdný. Teď ale stále ještě zavřeno a doprava kolabuje. Určitě v oblasti Libně, taky v Trojské ulici, v Liberecké z D8 do centra, anebo v oblasti David z Prašného mostu. Za chvilku by měli tunel otevřít. Ještě dálnice D1 směrem z Prahy do Brna, kilometr 71, roztrhaná pneumatika v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Od 9 hodin si s Petrem Alexandrem povídáme jako s člověkem, který zajišťuje titulky pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Má to svoji logiku, protože v pátek se otevřou brány jubilejního 60. ročníku, 80 let od konání prvního ročníku. Ale teď přichází to, co vlastně asi je, řekl bych, to, co tě nejvíc živilo, což je chemie, jsi absolvent Vysoké školy chemicko-technologické. Zažil jsi v 90. letech i 3 roky ve Spojených státech amerických, asi na jednom z piedestálů světové vědy, tak předá označit Gilead.
3: Jo.
0: Gilead.
3: To navazuje na starozákonní biblické pahorky Gileádu. To je ta země zaslíbená, kam kráčí ten vyvolený lid a nese ty radostní zvěsti. Takže Gilead vlastně nese ty zvěsti o léčbě, o pomoci lidem, o řešení velkých problémů.
0: Když jsi viděl takhle zblízka, jak vypadá absolutní špičková věda, navíc podpořená pochopitelně i korporacemi a penězi, a člověk se vrátil sem do Československa, tak s jakým pocitem se vracel? Protože, jestli se nemím, vy jste seděli u stolu s těmi největšími esy světa docela na pravidelné bázi.
3: Tak. Já jsem tam přišel jako vlastně studenti těsně po obhájení disertace a Gilead byl tehdy malý startup, který se založili doktoři pro svoji zábavu a srandu a řešili tam nějaký trombinový inhibitory a sehnali si trošku peněz, ale do toho přišel John Martin, který vlastně přinesl, který potkal doktora Holého a zjistil, že vlastně tam je úplně nový typ chemie, nový typ vlastně retrovirální léčby a právě v době nástupu HIV to byl obrovský game changer, nebo jak oni tomu říkali. A v té firmě už tehdy byli vlastně vynikající chemikové, kteří vlastně tam se sešli. To byli kluci, kteří psali učebnice, z nich my jsme se učili nukleové kyseliny a celou tu základní chemii. Tak ta tam pracovali a hráli si už jenom, protože už měli vlastně hotovo na nějakých dalších projektech a udělali si pro zábavu takovou maličký startup. No a do toho prostě přišla ta Holýho pokladnička molekul, který začaly být zajímavý a vlastně tu firmu z toho malého startupu vynesli prostě do úplně áčkových sfér, kdy se potom propracoval do vlastně na zdaku do biotechnologického indexu a začal určovat běh dějin. A to samozřejmě, já jsem nechápal proč, ale prostě, že se dával na poradách Donald Rumsfeld, Gondolíza Rajzová, byli v té správní radě a když člověk potřeboval finanční indexe, tak jako tady ty velcí kluci prostě je uměli sehnat. Hmm. Takže tam bylo všechno správně na místě, byla tam úžasná věda, byly tam prostředky a byla tam obrovská vize.
0: Já přemýšlím, jestli existuje něco, co třeba vám tady chybělo, protože ty schopnosti a znalosti, a není to pouze tým Antonína Holého, i když ten tým pochopitelně je naprosto fenomenální, jeho osobnost, o té se můžeme bavit jindy, ale co z těch elementů chybělo? Je to ta podpora velkých korporací, je to systémová podpora země, když jste se vrátil v tom srovnání, co chybělo?
3: Já jsem si myslel, třeba Rakušáci v té době nabízeli, že by jako se pokusili vyvinout totéž jako vlastně na té evropské bázi, ale Já se bojím, já myslím, že by to takhle úžasně neklaplo, že vlastně ten Amerika, ať je jaká chce dneska, tak pořád vlastně je to země snů a země velkých možností a země realizace. Tam se dají realizovat opravdu prostě úžasné věci a tohle to je jeden z velkých příkladů vlastně toho, že se něco povedlo dotáhnout do těch konců. U nás to bylo všechno rozbourané. Bolševik vlastně to tady prostě celý rozmetal a vlastně všechny, já myslím, že my jsme byli úplně na špičce. Naše věda prostě byla meziválečná a i těsně poválečná byla úžasná, že jo. Nakonec sám John Martin se učil chemii od chemika Pristaše, který vlastně dělal v laborce na Ústavu organické chemie a taky byl v Palo Altu na stáži a učil Johna Martina držet zkumavky. Takže on se dotkl, John Martin se dotkl toho, co znamená taková ta prava rakousko-německá, česká stará dobrá věda.
0: Je to strašně zajímavé téma, které rozebereme, protože nás čeká, řekl bych, to ústřední a na to já se těším. Podíváme se, co přesně znamená Landkraft a to vše s Petrem Alexandrem.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Za 6,5 minuty bude 10 hodin. Posledním červnovým hostem Radiožurnálu je Petr Alexander. Bavili jsme se o jeho cestě do Spojených států, o tom, jakým způsobem se stará o všechny snímky na filmovém festivalu v Karlových Varech. Ale teď, když člověk řekne lihovar a spojí to s Landcraft, tak to bude málo. To není jenom lihovar, ta myšlenka. Tak co přesně jste s Ondřejem Kopečkou vymysleli?
1: Ale líh vlastně nás vůbec nezajímá. My jsme se dostali právě k té nádherné přírodní chemii z úplně opačné strany. Příroda vlastně v evoluci natvořila strašnou spoustu krásných molekul a uhlího to byly většinou bílý prášky a volejíčky, které něco léčily, že jo. Ale tohle to je něco, co léčí duši. Ten alkohol tam je jako nutný zlo, který vlastně my používáme k rozpouštění, k konzervaci a k tomuhle tomu, ale...
0: A kdo je teda, když to vezmu tou filmovou terminologii, tak chápu, že ten alkohol je prostě tam jako přítomen jako taková vedlejší figura, bez které to nejde, ale to je spíš shoda okolností, že to bez ní nejde. A v hlavní roli je co? Jsou to bylinky nebo jsou to plody?
1: Alkohol je evoluční vlastně vynález přírody, který prostě funguje, že jo, v přírodě a má svoji roli. Ale právě potom tam jsou ty byliny. Ale ty rostliny, s kterými vlastně my jsme tady žili prostě od nepaměti, ještě když jsme se váleli v moři, tak už vlastně jsme s nějakým způsobem komunikovali s tím zeleným světem a díky jemu jsme se prostě prošlechtili až ke dnešnímu vítěznímu konci téměř. Ale ten svět aromat, ta prostě řeč těch molekul, prostě to je něco, co je fantastického a to je právě Landcraft. Landcraft prostě si hraje s tímhletím rozkryváním toho vlastně, co se tam děje a mě strašně baví zjišťovat proč, protože už vlastně v těch nukleových kyselinách jsme se dotýkali vlastně toho, proč ten život takhle běží, jak se vyvíjí a jak se do něj dá vstupovat, intervenovat, léčit nebo neléčit. A ty kytky tohle to řešili taky. Ty to řešili vlastně v celém svém vývoji a taky museli prostě řešit sex, množení, obranu, výživu, reprodukci a všech komunikaci vlastně mezi
0: a vlastně
1: sebou.
0: Vlastně i spory mezi sebou do jisté míry,
1: přesně
0: protože
1: tak,
0: jako některé ty druhy jsou agresivnější.
1: A mezi druhovadí komunikace, kytky umějí mluvit s broukama, s motýlama, s hmyzem a umějí mluvit se stromama, stromy se navzájem podporují, vyživují. Tenhle ten svět je prostě něco fantastického, do čeho pomličku pronikáme a čemu jako nastavujeme zrcadlo v těch lahvích.
0: Když půjdu po těch bylinkách, tak co je tím lákadlem, která ta bylinka třeba tebe, co by chemika fascinuje?
1: Když si vymáš třeba jenom vermuty, jo. Vermut musí obsahovat peliněk, protože ten se německy řekne vermut a tak se jmenuje celá ta kategorie, ale to je jedna z nejstarších léčivek, který používali úplně všechny kultury od vymasnat eskimáků, ale od Asie až po jižní severní Ameriku. A ta kytka je léčivá, má prostě desítky různých prokázaných farmakologických účinků a kromě toho ještě dobrá a zajímavá, má úžasný aroma. Jsou stovky druhů peleníků a každý ten druh má svoji vlastní aromatiku a svoji vlastní vůni a chuť a my to vlastně pomaličku rozkrýváme. My jsme vlastně, máme paletu a objevujeme vlastně na co šáhneme, tak tam je skrytý poklad.
0: Jak důležitá je ta lokalita? Protože Landcraft je propojen s Turskem, kdybych měl být přesný, tak jak důležité je tohle místo?
1: Je to moc důležitý a my právě, že Francouzi mají teroár a my tam máme turoár. My jsme vlastně v těch středních Čechách a co mě právě zajímá daleko nejvíc, jsou právě ty kytky, které šlechtily nás jako tady v té středočeské kotlině a s kterýma my jsme vyrůstali a historicky žili vlastně od nepaměti.
0: A to je ten peliněk taky?
1: Taky, tak. Samozřejmě. Peliňky a pak tady jsou meduňky a prostě stovky dalších chytek, které používali Keltové, prostě duby, jmelí. Prostě ty naše nejstarší lékopisy, ty sahají, naše známí nejstarší lékopisy sahají prostě 4000 let zpátky.
0: Co pro tebe znamená, řekl bych, uprostřed toho produktivního věku mít Landcraft? Je to další kapitola, kterou jsi otevřel, mluvíš o té kapitole s obrovskou vášní, tak co to pro tebe znamená?
1: Ale pro mě to odměna a pro mě to něco fantastického, čím mě jako chemie jako obdařila prostě na sklonku mých roků a je to čím dál tím zajímavější. Prostě rozkrýváme věci, můžeme zkoušet zrání v sudech. Máme whisky, máme rumy a máme ten čas, kdy prostě člověk udělá ty věci tak, jak se mají udělat, udělá je správně a pak už jenom sleduje, co se děje, co ta příroda dělá sama v těch sudech. To je odměna. A teď máme třeba 6letý sudy z whisky, s rumama.
0: No, zní to jako přirozená destinace minimálně k tomu zastavení a já Tursko můžu jen doporučit, protože s velkou pravděpodobností tam potkáte také člověka, který jako jeden z mála zaslouží přívlastek renesanční. Petře, já ti mnohokrát děkuju za to, že jsi byl posledním červnovým hostem Radiožurnálu. Přeji ti šťastnou cestu do Varů a díky za to, jak dokážeš inspirovat svoje okolí.
1: Ale já přeju tobě i posluchačům prostě to též a přeji mi krásný léto.
0: Tolik Petr Alexandr, dál pokračuje dopolední Radiožurnál.
2: Vinohradská 12.
3: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
4: Akreditace na summit NATO, údajný pokus o ústavní puč a pokračující válka Hradu s vládou. Co na to ústavní právnička?
3: Taková je dnešní Vinohradská 12.
2: V předpremiéře v 3:30 ráno.
3: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
2: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
3: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál je s vámi i v 10 hodin. A zprávy připravila Tereza Tomášková.
6: Prezident Petr Pavel jmenoval nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Ve Francii při vlně veder zemřelo o 1000 lidí víc než obvykle. Fotbalový trenér Miroslav Koubek končí u národního týmu. Kolony popojíždějí na silnici 7 u Slaného v obou směrech. A bude oblačno, na jihovýchodě slunečno, odpoledne od západu přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů, na západě 25.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
7: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
6: Ve Francii po vlně veder potvrdili vysoký počet úmrtí v domácnostech, informoval o tom premiér Sébastien Lecornu. Neuvedl ale konkrétní počet obětí. Francouzská agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od minulé středy o 1000 úmrtí víc než v předchozím období.
8: Počet úmrtí v domácnostech je podstatně vyšší než při předešlých vlnách veder. Když záchranáři přišli k těmto lidem domů, tak už byli po smrti.
9: Francouzský premiér Sébastien Lecornu potvrdil, že tlak na nemocnice může trvat i v nadcházejících dnech. Proto bude nadále v platnosti plán s názvem Orsan, který posiluje zdravotnický systém, umožňuje povolat potřebné pracovníky a usnadňuje spolupráci nemocnic. Premiér Sébastien Lecornu zároveň potvrdil, že první klimatizace z 30 tisíc, které vláda objednala, dorazí do nemocnic koncem nebo začátkem příštího týdne. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Začíná festival Loutkářská Chrudim. Přehlídku amatérského divadla hostí město už 75 let. V hlavním programu bude soutěžit 18 inscenací. Dalších 30 nabídne doplňková část. Festival potrvá týden. Soubory budou vystupovat na několika místech ve městě, vysvětluje za organizátory Martin Dittert.
10: Centrem je divadlo Karla Pipicha, kde máme vlastně dvě scény, hlavní scéna, malá scéna, to už je tradiční, a hned za divadlem nás čeká šapito, což je další scéna, potom v muzeu máme scénu, která se jmenuje Na medu, a spolkový dům. Ono těch scén je, myslím, 7, takže opravdu těch představení se tam potom vystřídá hodně.
11: Sport. Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace. 74-letý kouč skončil krátce po návratu z neúspěšného mistrovství světa. Předseda fotbalové asociace David Trunda přijal po vzájemné dohodě Koubkovu rezignaci.
12: Miroslav Koubek převzal národní tým v loni v prosinci a po 20 letech dostal Česko přes úspěšnou březnovou baráž na mistrovství světa. Na šampionátu ale reprezentace uhrála jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a skončila tak už v základní skupině. Smlouvu měl Koubek ještě na 2 roky. Po sobotním příletu z mistrovství světa podpořil jeho setrvání ve funkci generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd. O 2 dny později ale Koubek nabídl svou rezignaci, kterou předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné debatě přijal. Tomáš Petr, Radiožurnál.
11: A fotbalisté Maroka postoupili do 8. finále světového šampionátu. Nizozemsko porazili 2-1 po penaltách. Stejným výsledkem Paraguay vyřadila Němce a Brazílie zvítězila nad Japonskem 2-1 už v základní hrací době.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na hradecké dálnici u Poděbrad a v Praze ucpaný okruh. Na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy stále popojíždí kolona za Poděbrady. Na kilometru 31 v levém pruhu čeká na odtah poslední auto po nehodě a zdržíte se okolo 15 minut. Na silnici 7 kolony u Slaného v obci Lotouš omezení silničáři. Průjezd řídí kyvadlově, jsou tam fronty až na půl hodiny v obou směrech. Ucpaná je taky dálnice D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného a Kladna. U sjezdu na letiště je zúžení, postojíte od Středokluk asi 15 minut. Taky na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se zdržíte. Jednak před sjezdem na Ořech, tam je kolona od sjezdu na Bestec asi na 20 minut. A pak ještě ucpaný sjezd k letišti z Prahy, tam je to na dalších 10 minut. Pozor na okruhu, teď je kolona i na Černém mostě směr Lanový most. Je tam nehoda u nájezdu z hradecké dálnice, srazila se 2 nákladní auta, blokují 2 jízdní pruhy, kolona z Novopatské. A ještě v Praze je opět otevřený tunel Blanka po nehodách směr Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude většinou oblačno, na jihovýchodě polojasno až skoro jasno, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky, večer častější, i silné s příbalovými srážkami nebo kroupami. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, naopak na jihovýchodě 36. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
5: Pochopitelně, že pro vás i dál sledujeme ty nejdůležitější události. Na místech, kde se něco děje, máme své reportéry. Taky v úterý 30. června od nás čekejte aktuální, ale přitom ověřené zprávy ze všech koutů Česka i ze světa. Mapujeme třeba i soud v kauze kutnohorské sekty. Její dvě bývalé členky nesouhlasí se 12 a 13 letými tresty vězení za vraždu kutnohorského léčitele. Čím argumentují, tak o tom uslyšíte v dopoledním Radiožurnálu ze všeho nejdřív. Teď 6,5 minuty po 10. hodině. Vám tedy přeju pohodový poslech.
2: Dopolední Radiožurnál
3: a Vojtěch Bidrman.

0: Kauza kutnohorské sekty se dnes dostala k vrchnímu soudu v Praze. V těchto chvílích projednává odvolání dvou bývalých stoupenkyň sekty, zubařky Magdaleny a učitelky v penzi Ireny. Ženy nesouhlasí s tresty 12 a 13 let vězení za vraždu léčitele a vůdce sekty Richarda Šifra. Podrobnosti k tomu teď doplní Eliška Zábrocká z naší domácí redakce. Vítám tě tady ve studiu.
1: Hezký den.
0: A hned se tě zeptám, jak to vypadá, i když to tedy můžeš posoudit jen na dálku v jednací síni právě teď.
1: Je plná, odhadem je v ní asi 20 až 30 lidí. V místnosti sedí i obě ženy, zubařka Magdalena a penzistka Irena se svými obhájci. K případu soud nikoho nepředvolal, ani znalce, ani svědky. Mluvil už obhájce zubařky Magdaleny Jaroslav Fenik. Ten shrnul celý případ a snažil se soud přesvědčit o tom, že byla zubařka zmanipulovaná. Taky tvrdil, že Magdalena měla syndrom týrané ženy, ale v posudku se to nijak neprojevilo.
0: Obě ženy už dřív na policii potvrdili, že byly u smrti léčitele. Můžeme tedy shrnout, s čím přesně v rozsudku nesouhlasí?
1: Nesouhlasí s tím, jak jejich jednání soud posoudil. Ženy totiž od začátku tvrdí, že jednali na pokyn vůdce sekty a že mu uvěřili, že po smrti se jeho tělo přesune do jiné dimenze. To jim opakoval dlouhou dobu předtím. Ta hlavní výtka ale míří ke znaleckým posudkům. Těch totiž v tomto případu vzniklo hned několik a liší se v zásadní věci. Jedny tvrdí, že ženy měly zachované rozpoznávací a ovládací schopnosti, další posudky ale u obžalované Ireny došly k závěru, že byla nepříčetná. Městský soud se přiklonil k těm, které jsou v neprospěch obžalovaných. Obhajkyně Ireny Andrea Vajběrová nám řekla, že soud ale nijak nezdůvodnil, proč si vybral právě zrovna tyto posudky.
0: Eliško, dá se očekávat, že soud dnes vynese nějaké rozhodnutí?
1: To jednání je nařízené zatím jen na dnešek, i přesto ale není jasné, jestli verdikt padne. Kauza je to mimořádně složitá, jen sepsání nepravomocného rozsudku trvalo téměř 8 měsíců, takže uvidíme.
0: A společně s Eliškou Zábrockou z naší domácí redakce tedy můžeme slíbit, že kauzu samozřejmě i dál budeme pro vás, posluchače Radiožurnálu, sledovat. Eliško, díky, zatím naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Tak tohle byla islandská zpěvačka Asdís. Do povědomí se dostala už v roce 2014, kdy reprezentovala Island na Eurovision Song Contest, ale na Radiožurnálu ji slýcháte teprve chvíli. No a za chvíli uslyšíte taky naši hlavní ekonomickou analytičku Janu Klímovou s Biznesem týdne.

0: Business týdne. Zásadní témata ze světa financí a obchodu.
1: Splní Česko nakonec letos svůj závazek a posílí své výdaje na obranu tak, aby dosáhly alespoň 2% HDP? Podle platného státního rozpočtu ne. Vláda ale nevylučuje, že rozpočet obrany ještě v průběhu roku navýší. Jednalo by se přitom o kolem 20 miliard korun navíc. Může si stát navýšení výdajů i do budoucna dovolit? A jak si Česko ve financování obrany stojí ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi? Téma, které probereme v Businessu týdne s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: O možnosti navýšení výdajů na obranu ještě letos se zmiňuje stanovisko vlády k tomu, s čím pojedou její zástupci na blížící se červencový summit zemí NATO v Ankaře. Jak reálné tedy je, že se další peníze na obranu skutečně někde najdou?
2: Tak zatím je to opravdu hodně nejisté. Vládní zmocněnec pro plnění našich aliančních závazků a také šéf strategie ministerstva obrany Jakub Landovský řekl, že o změně rozpočtu pro obranu ještě na letošní rok vláda rozhodne právě po tom zmíněném summitu NATO, mimo jiné proto, že bude mít potom více informací.
3: Jak si stojí spojenci, jak si stojíme my, jaká je urgence ze strany Spojených států a potom rozhodne, jestli zkusíme dosáhnout maximálního výsledku z těchto prostředků, anebo zda bude otevřena či znovu otevřena otázka nějakých transferů a zvolí nějakým způsobem s ohledem na naší jako ekonomickou situaci, fiskální situaci, rozumný postup, který naplní spojenecké závazky, neohrozí veřejné finance, bude dlouhodobě kredibilní.
2: A podle Jakuba Landovského je tedy zatím téměř jisté, že ten závazek 2% HDP a více budeme plnit až v roce 2027 a také, že splníme dle loňské dohody na to cíl navýšit vojenské výdaje na 3,5% do roku 2035.
1: Doposud byl argument vlády takový, že na tak velké výdaje stát teď nemá. Financováním obrany se zabývá nová studie Centra veřejných financí. Potvrzuje tuhle tezi?
2: Tak jednoduše, když to řeknu, tak nepotvrzuje, říká to i autor studie, ekonom Jan Pavel.
4: Argumentace, že na to nemáme, je ve své podstatě úplně nesmyslná. Ano. To je skutečně jenom o tom, jestli chcete ty peníze na to vynaložit, jestli jste ochotní na to zvýšit daně.
2: Ona taková politika státu totiž má svoje dopady. Například oproti Polsku je už teď materiální vybavenost české armády podle té studie Centra veřejných financí ani ne poloviční a oproti Finsku ani ne třetinová. A také je potřeba vidět, že za ty minulé roky, kdy jsme neplnili ty naše spojenecké závazky, ale také závazky vůči české armádě, tak jí celkově chybí přes čtvrt bilionu korun. A to je samozřejmě znát.
1: Jano, a co konkrétně bude znamenat pro veřejné finance navýšení rozpočtu podle nového závazku až na 3,5% HDP a k tomu ještě 1,5% do související bezpečnosti, tedy třeba do kyberbezpečnosti nebo infrastruktury do 10 let?
2: Tak jenom ty vojenské výdaje, tedy těch 3,5% HDP, znamená podle studie Centra veřejných financí odteď každý rok zvyšovat objem výdajů státu zhruba o 0,2% HDP ročně, tedy asi o 18 až 19 miliard korun, což znamená, že ty celkové výdaje čistě vojenské na obranu by se pohybovaly už v příštích letech kolem 200 miliard korun za rok. A takovou částku financovat prostě pouze na dluh podle Jana Pavla nejde.
4: Museli bychom přistoupit k úpravě daní anebo snížení jiných výdajů, protože ty naše simulace ukazují, tak bychom narazili do 10 let buď na 3% hranici deficitu anebo na hranici dluhové brzdy.
2: Což znamená, že by to zadlužení státu přesáhlo 55% HDP, protože právě podle zákona to je ta dluhová brzda, která mimochodem znamená, že by se okamžitě museli zastavit veškeré platby a šly by prostě pouze jenom ty, které jsou povinné ze zákonu.
1: Uzavírá v Businessu týdne naše ekonomická analytička Jana Klímová a my moc děkujeme. Zatím naslyšenou.
2: Děkuji také, nashledanou.
0: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: Elitní tenis se přesouvá do Londýna.
1: Na travnatých kurtech tam začíná nejstarší turnaj světa.
0: Wimbledon na Radiožurnálu.
1: Díky našemu reportérovi Jaroslavu Plašilovi o nic důležitého nepřijdete.
0: Živé vstupy ze zápasů s českou účastí a pozápasové rozhovory přímo z areálu All England Clubu.
1: Wimbledon na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
3: Radiožurnál 10:30. Jana Gulda pro vás má zprávy.
4: Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů, nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády na ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku a vadí jim taky, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Barta ale bude nové uspořádání efektivnější. Půlroční zbraňová amnestie dnes končí. Některé odevzdané zbraně můžou jejich majitelé po splnění zákonných podmínek znovu získat, ostatní propadnou státu. Zajímavé historické nebo technicky výjimečné kusy pak končí třeba ve sbírkách kriminalistického ústavu nebo muzea policie. Celkem už lidi během amnestie odevzdali asi 4000 zbraní. Neznámí útočníci na západě Íránu zastřelili dva členy revolučních gard, další dva zranili. Uvedla to íránská státní televize IRIB. Stalo se to nedaleko íránsko-irácké hranice. Revoluční gardy incident označili za terorismus a spustili vyšetřování. Chtějí objasnit okolnosti a zjistit identitu pachatelů. K útoku se zatím nepřihlásila žádná skupina. A v Brně právě teď výjíždí spanilá jízda 40 nových tramvají typu 45T. Dopravní podnik se tak pokusí o zápis do České knihy rekordu jako nejdelší tramvajový konvoj. Podle mluvčí dopravního podniku Barbory Doležalové by měla kolona tramvají měřit víc než 2 kilometry. Za nové vozy Brno zaplatilo víc než 2,5 miliardy korun, z toho 1,5 miliardy pokryla dotace.
0: Sport.
4: Němečtí fotbalisti končí na mistrovství světa v prvním kole vyřazovací fáze. S Paraguají prohráli 1-2 po penaltách. Stejným výsledkem Maroko porazilo Nizozemsko, Brazílie postoupila do osmifinále díky výhře nad Japonskem 2-1. A na cyklistické Tour de France budou poprvé od roku 2017 tři Češi. Debut na slavném závodě zažijí Matyáš Vacek a Jakub Otruba. Pavla Bittnera čeká druhý start. Tour začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na Pražském okruhu a kolony na D1 u Vyškova. Na Pražském okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno na D1 čekejte kolony. Na Černém mostě u nájezdu z Hradecké dálnice se srazila dvě nákladní auta. Blokují levý a prostřední pruh, průjezdný je pouze pravý. Kolona hlavně v pravém pruhu už se táhne z Kbelské ulice. Ucpaný stále taky příjezd po dálnici D7 do Prahy od Kladna a Slaného. U letiště zúžení do jednoho pruhu bude tam až do půlky srpna a zdržíte se 10 minut od Středokluk. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna popojíždí kolona za Vyškovem. Na kilometru 222 silničáři před chvilkou ukončili údržbu, odjeli. Kolona se tam bude rozjíždět. Nesjíždějte kvůli tomu na Vyškov. Na D1 silný provoz i na průjezdu Brnem v obou směrech před omezením na 196. kilometru a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. To samé dálnice D2 příjezd do Brna z Bratislavy od 11. kilometru od sjezdu na Blučinu pravý pruh plný až do Brna. A ještě 34 z Pelhřimova a do Humpolce u Velkého rybníka omezení kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme zpočátku v jeho východní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, postupně hlavně na západě místy přehánky a ojedinělé bouřky. Později budou od jeho západu četnější, a to i velmi silné. Nejvyšší teploty dnes 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jeho východě až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Vidrman.
3: 28 až 32 stupňů Celsia, to zní po těch třech posledních dnech jako hrajská hudba. Platí ale, že Evropa má za sebou letošní první vlnu opravdu extrémních teplot. Nezůstala česká vláda pozadu v pomoci občanům, pro které může být letní vedro nebezpečné? I na to se v dnešních 20 minutách radiožurnálu zeptáme spolupředsedkyně strany Zelených, poslankyně a bývalé diplomatky Gabriely Svárovské. Poslouchejte radiožurnál i dnes odpoledne po zprávách v 17 hodin. A teď dobrý poslech.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Fotbalové mistrovství světa má za sebou noc, během níž vypadly dva spolufavoriti turnaje, Německo a Nizozemsko. No a tak se ptáme, jestli přijde dnes večer další senzace, kterou by určitě bylo klopítnutí Francie proti Švédsku. Tenhle zápas začne ve 23 hodin. Hrát se budou taky další dva duely prvního kola vyřazovacích bojů od 19 hodin Pobřeží slonoviny versus Norsko a v noci, lépe řečeno ve 3 ráno zítra, Mexiko proti Ekvádoru v zajímavé latinskoamerické bitvě. U toho všeho samozřejmě na Radiožurnálu budeme živě.

0: Na přehradní nádrži Rozkoš na Náchodsku mají dnes společné cvičení vojenští výsadkáři a záchranáři. Parašutisti tam nacvičují se skoky do vody, složky integrovaného záchranného systému trénují jejich záchranu a transport na břeh. Jak přesně to na místě vypadá, popíše náš reportér Václav Plecháček. Václave, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne, no je tady živo, zatím z letadel vyskočilo víc než 60 parašutistů, včetně několika vojáků z Německa, zhruba 20 vojáků právě kousek ode mě skládá padáky, no není to žádná legrace. A celkem si seskok do vody vyzkouší během dneška zhruba 150 lidí. Já jsem před malou chvílí mluvil s jednou ze dvou žen, které zatím seskočily na hladinu. Byl to její první podobný seskok, tedy do vody. Trochu ho komplikoval vítr, který na hladině tvoří opravdu poměrně velké vlny, ale všechno dobře dopadlo, je na břehu a seskok si podle svých slov užila.
0: Václava, jak vypadá ten samotný transport parašutistů z vody ven?
1: No, v těch vlnách poměrně složitě, každopádně pro desítky záchranářů je to skutečně příležitost vyzkoušet si techniku zásahu při záchraně toho většího počtu osob z hladiny. Jsou tady samozřejmě členové místní záchranné vodní služby a armády, ale třeba také hasiči a policisté, a to opravdu z různých míst České republiky, i z těch hodně vzdálených. A zkrátka zkouší si, jaké to je zachraňovat větší počet lidí. Právě teď se skakuje, když se dívám nad hladinu, zhruba 15 dalších výsadkářů. A to bylo vlastně znamení pro ty lodě, které ještě před malou chvíli byly tady kousek ode mě. Sebrali se, odjeli a za malou chvíli budou nabírat záchranáře, budou nabírat vojáky do lodí a přivážet zase sem ke břehu.
0: Můžeme ještě posluchačům vysvětlit, v čem jsou seskoky do vody jiné než seskoky na pevnou zem?
1: Určitě ten začátek se nijak neliší, ale ten dopad je jiný, protože výsadkář se musí před tím dopadem připravit, částečně se uvolnit z postroje, aby byl ve vodě schopen se rychle vyprostit z padáku. Ten by ho mohl v tomhle větru samozřejmě zanést třeba až ke břehu nebo někam, kde nechce být. A dnes tak skutečně neseskakují žádní nováčci. Podmínkou účasti bylo alespoň 20 předchozích seskoků na pevnou zem a také, kurz plavání, který je zkrátka potřeba.
0: Na přehradě Rozkoš u České Skalice dnes trénují parašutisti a záchranáři. Krásně vám to teď dopoledním radiožurnálu popsal reportér Václav Plecháček. Tak díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Do tenisového Wimbledonu dnes vstoupí dalších 8 českých singlistů a budou mezi nimi taky semifinalista nedávného Roland Garros Jakub Menšík nebo vítězka nedávného travnatého turnaje v Berlíně Linda Nosková. Právě ona by mohla patřit k největším českým nadějím ve dvou hrách, i když sama radši žádná očekávání nemá.
1: Nechci si dávat nějaký ambice na sebe nebo nějaké jakoby očekávání sama od sebe. To už jsem si párkrát zažila, že to vždycky skončí katastrofálně, takže se snažím jít do toho s čistou hlavou.
2: Říká Linda Nosková, která ostatně s podobným nastavením před 2 týdny uspěla na trávě v Berlíně. Dorazila tam nemocná, delší dobu bojovala s bolestí zad, ale najednou byla ve finále a vyhrála ho.
1: Já jsem předtím řešila nějaký problémy trošku zdravotní, takže můžu říct, že jsem vlastně ani nevěděla na 100%, jestli ten turnaj budu hrát, takže to je vždycky tak, že to tak dopadne, když to vlastně člověk nejmíň čeká, ale od prvního tréninku jsem si říkala, že jako, že dobrý, že to cítím.
2: A pak ještě Linda Nosková den na to místo oslav nastoupila do debla a přestože už by pro její singlovou kariéru zřejmě bylo vhodnější regenerovat, spoluhráčce Alexandrovové to neudělala.
1: Ne, tak to se nedělá, jako někdo by to možná udělal, ale to není můj styl. Já jsem si říkala, že když už, tak už, tak jako když už jsem jedno to hlavní zvládla, tak by bylo aj dobrý, abych měla vlastně ty 2 trofeje, což bylo krásný, že se nám to povedlo vlastně s Ekaterinou jsme hráli poprvé, takže to byl úplně taky nečekaný výsledek.
2: Ale když pak Linda Nosková přejížděla hned k dalšímu turnaji v Bad Homburgu a prohrála v prvním kole, týden před začátkem Wimbledonu už tušila, že toho na ní bylo přece jen moc.
1: Já nevím taky, proč jsem do toho šla. Tak nějak to všechno na sebe se nabalovalo a ani jsem jako, samozřejmě jsem to neměla hrát, to je jasný, ale nějak už skoro ani nezbyl čas na to se rozmyslet pořádně.
2: Usmála se teď Linda Nosková před svým úvodním zápasem v Londýně. V prvním kole se utká s Němkou Zajdlovou. Někdy později odpoledne či v podvečer, možná v podobnou dobu, jako vstoupí do turnaje majitelka 23 grandslamových titulů z ženské dvouhry Serena Williamsová, která ve 44 letech po svém druhém návratu k tenisu už jako maminka 2 dětí startuje díky volné kartě od pořadatelů. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
1: Letos už po 60.
0: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
1: Aneb to nejlepší z Varů.
0: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
1: Jak vypadal premiérový ročník?
0: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
1: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
2: To mě velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech. Máte otázky?
0: Z festivalového archivu Aneb to nejlepší z Varů.
1: Každé ráno krátce po 9:15.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dělníci při otrávení oxidem uhelnatým pracovali s proudovým čerpadlem, ze kterého se toxický plyn mohl uvolnit. I o tom podrobněji uslyšíte v našich zprávách. Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, ukázal průzkum Medianu. Na to mění velení pozemních sil v Pobaltí. Fotbalisti Brazílie, Paraguaje a Maroka postoupili do osmifinále mistrovství světa. V Praze brzdí provoz nehoda na okruhu na Černém mostě. A počasí bude převážně oblačno, postupně místy přehánky, ojediněle bouřky, později četnější i velmi silné. Teploty na západě kolem 25, na jihovýchodě až 630 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Vězení za neplacení výživného bude hrozit rodičům nejdřív příští rok. Ministerstvo spravedlnosti původně počítalo s tím, že obnoví trestnost tohoto činu od začátku července. Koaličním poslancům se ale nepodařilo návrh prohlasovat hned v prvním čtení, pokračuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Řepka.
3: Musí projít všemi třemi čteními v poslanecké sněmovně. A protože se nedostal ani do druhého čtení, nestihne nabýt účinnost v původně plánovaném termínu. Pokud se datum účinnosti neupraví, začne zákon automaticky platit k nejbližšímu datu, 1. lednu nebo 1. červenci.
1: Neplacení alimentů přestalo být trestným činem letos v lednu, rozhodla o tom ještě minulá vláda. Nový kabinet chce trestnost obnovit s mírnějšími podmínkami. Dělníci otrávení oxidem uhelnatým v Olomouci pracovali s proudovým čerpadlem, řekl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Právě z čerpadla se mohl uvolnit toxický plyn, policie případ dál vyšetřuje. 7 lidí se včera otrávilo při vyklízení areálu bývalého pivovaru v Olomouci Holici. 2 muži byli v kritickém stavu, jednoho museli přivolaní záchranáři resuscitovat, popsala Veronika Jeřábková z Olomoucké fakultní nemocnice.
4: Mohu potvrdit, že ve fakultní nemocnici Olomouc máme na jednotce intenzivní a resuscitační péče jednoho pacienta. Ten je ve velmi vážném stavu na umělé plicní ventilaci. Další 2 pacienti byli převezeni do Ostravy.
1: Severoatlantická aliance mění velení pozemních sil v Pobaltí. Alianční síly, stejně jako estonské a lotyšské armádní jednotky, budou nově spadat pod německo-nizozemský sbor ozbrojených sil. Změna velení má zlepšit reakční schopnosti spojenců.
5: Pozemní síly Lotyšska a Estonska až dosud spadaly pod velení severovýchodního sboru NATO. Ode dneška jsou pod velením německo-nizozemského sboru. Změna je součástí dlouho plánované restrukturalizace velitelské struktury Severoatlantické aliance. Severovýchodní sbor NATO se ode dneška více zaměří na aktivity spojené s bojeschopností a obranou Polska a Litvy. Mimo jiné v oblasti Suvalského koridoru, úzkého rovinatého prostoru na polsko-litevské hranici. Ten je strategický pro obranu pobaltských států. Sousedí ale s Běloruskem a ruskou Kaliningradskou oblastí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Sport. Němečtí fotbalisté nepostoupili na mistrovství světa z úvodního kola play-off do osmifinále. Paraguay podlehli 1-2 po penaltách. Stejným výsledkem skončil i duel Nizozemska s Marokem, který v rozstřelu ovládl africký tým. Brazílie pak porazila Japonsko 2-1. Jihoameričané dali obě branky ve druhém poločase. V tom prvním nebyli nebezpeční a inkasovali po vlastní chybě. Pokračuje italský kouč Brazílie Carlo Ancelotti.
7: Mluvili jsme o tomto aspektu fotbalu hodně před mistrovstvím světa. Nikdo není dokonalý, všichni děláme chyby, ale můžeme ovlivnit to, jak je napravíme. A to tím, že na ně nebudeme myslet a budeme se dívat dopředu. Přesně to se týmu ve druhém poločase povedlo.
6: Dnes v 19 hodin začne další duel úvodního kola play-off mezi Pobřežím Slonoviny a Norskem. Ve 23 hodin se střetnou Francie se Švédskem a ve 3 v noci Mexiko a Ekvádor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D8 u hranice s Německem a nehoda na Pražském okruhu. Dálnice D8 ve směru z Prahy na Drážďany je teď neprůjezdná před hranicemi s Německem. V tunelu Libouchec nadrozměrné vozidlo. Tunel se automaticky uzavřel směrem do Německa. Čeká se na policisty, až náklad odstaví. Nemělo by to trvat dlouho, tak vydržte. Na Pražském okruhu ve směru z Ústí nad Labem na D1 čekejte kolony. Na Černém mostě u nájezdu z Hradecké dálnice se srazila dvě nákladní auta. Blokují dva ze tří pruhů, průjezdný je pouze pravý. Kolona hlavně v pravém pruhu se táhne už z Kbelské ulice. Osobním zastavíte až dál na Černém mostě na okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna a z Vyškova je silný provoz. Brzdí se v obou pruzích na 210. kilometru a nesouvislá kolona je pak až k omezení u D2. No a podobná situace je na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam je kolona od 10. kilometru, navíc na 6. kilometru je v koloně i nehoda, tam zpomalí i osobní auta. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, postupně hlavně na západě místy přehánky a ojediněle bouřky. Později budou od jihozápadu četnější i velmi silné a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední a radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: A hned ještě přidáme další velmi důležitou informaci s datem 30. června. Vedení České armády dnes přebírá generálporučík Miroslav Hlaváč. Na Pražském hradě ho oficiálně jmenoval prezident republiky Petr Pavel. Funkci pak Hlaváčovi tradičně na Pražském Vítkově předal končící náčelník Karel Hřehka. Co přesně Hlaváče ve funkci čeká, i na to vám ještě odpovíme. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.
2: Dopolední radiožurnál
9: a Vojtěch Bidrman.

0: Vedení české armády se po 4 letech obměňuje. Končící náčelník generálního štábu Karel Řehka právě předává funkci generálporučíkovi a svému prvnímu zástupci Miroslavu Hlaváčovi. Toho už dnes dopoledne oficiálně jmenoval prezident republiky Petr Pavel na Pražském hradě. A právě tam teď máme reportérku Adélu Burešovou, která připravila podrobnosti. Adélo, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne, tady vše začalo už před 2 hodinami a celý ten jmenovací proces trval jen necelých 10 minut. Během nich nejprve v trůním sále hradu prezident odvolal z funkce Karla Řehku, poděkoval mu za jeho službu a ocenil, že svou funkci vykonával s maximální odpovědností a profesionalitou. Jeho působení podle prezidenta bylo zároveň výrazně poznamenáno válkou na Ukrajině, která české armádě přinesla spoustu nových výzev. Ty teď podle Pavla čekají ale i na nového náčelníka Miroslava Hlaváče.
2: Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v Alianci, která se bude muset vyrovnat s částečným ústupem nejenom z hlediska počtu, ale i schopností americké armády z Evropy, a budeme muset reagovat na zvýšené požadavky na budování schopnosti naší armády v relativně krátkém čase.
1: Mezi dalšími hlavními úkoly Hlaváče bude podle prezidenta taky modernizace vojska, která je podle něj ale pomalejší, než je potřeba. Dodám, že toho oficiálního jmenování se tady na hradě účastnil taky třeba ministr obrany Jaromír Zuna za SPD nebo předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek z Hnutí STAN.
0: Všichni se pak přesunuli na pražský Vítkov. Máme, Adélo, zprávy o tom, co se tam teď děje?
1: Ano, podle toho harmonogramu a i informací od kolegy, který je na místě, by už v těchto chvílích mělo dojít k tomu slavnostnímu předání funkce. Končící náčelník Karel Řehka má předávat bojový prapor generálního štábu právě do rukou Miroslava Hlaváče. Ten slavnostní ceremoniál tam začal přesně v 10:30. Zazněla státní hymna, ministr obrany s prezidentem položili k památníku na Vítkově společný věnec. Poté měl prezident Pavel projev, řekl například, že bezpečnost země není samozřejmostí, mimo jiné vyzdvihnul taky roli kolektivní obrany. Pro Česko je podle něj klíčové, že je součástí Severoatlantické aliance. Mluvil potom taky ministr Zuna, no a celý ten program má na Vítkově končit už za necelou hodinu, přesně ve 12 hodin.
0: Vedení české armády dnes tedy přebírá generálporučík Miroslav Hlaváč, a vy jste o tom teď slyšeli od naší reportérky Adély Burešové, která je na Pražském hradě. Díky, Adélo, hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
5: Then the rainstorm came over me.

Cyndl X, Aneta Langerová nebo Michal David, co mají společného tito hudebníci s umělou inteligencí? Víc, než by možná sami čekali. Jejich písně se totiž objevily v databázích, které souvisejí s trénováním některých AI modelů. Takové je další téma pro dopolední radiožurnál. Probereme ho ještě před 11:30.

0: toi.
1: Představte si, že někdo bez vašeho vědomí pozbírá tisíce písní, použije jako učebnici pro umělou inteligenci a vy se to dozvíte až po letech z veřejně dostupné databáze. Přesně to teď řeší i někteří čeští hudebníci. Ti totiž našli své písničky v databázích, které používali někteří vývojáři bez vědomí autorů k trénování svých programů.
2: A každý zvlášť do kapsy svý.
3: Aneta Langerová, 180 písniček. Michal David, přes 200 písniček. Kapela Framus 5, 9 skladeb.
4: To bývávali na koleji časy.
3: To je jenom drobný výčet hudebníků, kteří se objevili ve čtyřech databázích zveřejněných americkým magazínem The Atlantic. Autoři článku na základě výzkumných prací získali seznamy zvukových záznamů, které vývojáři mohli využívat k strojovému učení tzv. Umělé inteligence. Tzv. Datasety obsahují odkazy na hudbu ze streamovacích služeb. Zvuky a informace z nich stahují vývojáři pomocí nástrojů, které můžou porušovat podmínky platform. A stejně tak mohou porušovat smlouvy ochranného svazu autorského, říká předseda představenstva OSA Roman Strejček.
5: Tyto služby, nebojím se říci, ukradly nahrávky a autorskou tvorbu z internetu. Je proto nezbytné přivést provozovatele služeb s generativními modely umělé inteligence k jednacímu stolu, a to i za cenu soudních sporů. Minimálně na jeden takový se společností Suno se v OSA připravujeme. Zdokumentovali jsme totiž, že Suno generuje celé refrény známých skladeb českých autorů, jejichž práva zastupujeme a mezi které mohu například zmínit, patří Karel Kryl a jeho píseň Bratříčku, zavírej vrátka.
3: Volně přístupný generátor hudby Suno promění jednoduché zadání v hotovou skladbu. V jádru funguje tak, že originální nahrávky rozdělí na malé části. Zapamatuje si kontext a pak z těchto informací generuje další hudbu. Zatím není prokázáno, které konkrétní komerční modely byly na nalezených datasetech trénovány.
6: Že tyhle nástroje trénují na hudbě stažené z internetu, je prakticky jisté. Naznačují to, jak jejich vlastní výstup. Tak i důkazy z několika soudních sporů, které proběhly v posledních letech. Co bohužel nevíme je, která firma použila pro trénování který dataset.
3: Komentuje Josef Holý, odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti. Podle článku webu The Atlantic je teď u soudu celkem 12 žalob od labelů a hudebníků, kteří obvinili softwarové společnosti z nelegálního použití původních nahrávek. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

Píseň Man on the Moon, velký hit americké kapely R.E.M. z roku 1992. Asi víte, že o 7 let později natočil Miloš Forman stejnojmenný film Muž na měsíci o komikovi Andym Kaufmanovi v hlavní roli s Jimem Carreym a taky v něm se právě tahle píseň objevila. 11.27, tady je dopolední radiožurnál.

0: 11.30, posloucháte Radiožurnál. Jana Gulda doplní přehled zpráv.
1: Česká ekonomika za první tři měsíce letošního roku meziročně vzrostla o 2,2%, potvrdil to Český statistický úřad svým zpřesněným odhadem. Oproti závěru loňského roku tak ekonomika posílila o 0,2%. Podle statistiků zároveň domácnostem reálně vzrostly příjmy o 3,2% a zvýšila se taky jejich spotřeba. Kampaň před říjnovými volbami může ode dneška začít. Ve sbírce zákonů totiž už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidi v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit víc než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není. Rusko hlásí po ukrajinských dronových útocích nejméně 2 mrtvé, informují o tom tamní úřady. V Jegorjevsku u Moskvy zemřelo 6měsíční dítě poté, co jeden z dronů spadl na obytnou budovu. Na síti Telegram to napsal guvernér oblasti Andrej Vorobjov. Další muž zemřel v Bělgorodské oblasti. Kyjev se k incidentu zatím nevyjádřil. Ukrajina v poslední době zesiluje útoky na ruské území, cílí hlavně na ropnou infrastrukturu. A profesionální i dobrovolní hasiči od rána zasahují na rybníce Draví 2 v Malesicích u Plzně. Rybáři, kterým revír patří, tam zaznamenali větší úhyn ryb. Na místě jsou i pracovníci chemické laboratoře a povodí Vltavy. Hasiči se pokouší vodu okysličit a zabránit ještě větším škodám. Sport. Brazilští fotbalisti prošli na mistrovství světa do osmifinále. Japonsko porazili 2-1. Maroko zvítězilo nad Nizozemskem 2-1 po penaltách a stejným výsledkem Paraguay vyřadila Německo. A 8 českých tenistů dnes vstoupí do dvouhry na Wimbledonu. Už popoledni nastoupí na travnatém Grand Slamu Marie Bousková proti Australance Gibsonové a Tereza Valentová proti Krajance Karolíně Plíškové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D6 u Kladna a v Praze nehoda na okruhu. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy zbystřete teď za sjezdem na Unhošť. Na 10. kilometru desky na vozovce. OSB desky mají být několik, hlásí policisté, a jsou i v levém pruhu, tak pozor na to. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Kladna a ze Slaného čekejte kolony. U sjezdu na letiště je zúžení do jednoho pruhu a od sjezdu na Středokluky se zdržíte okolo 10 minut. V Praze je stále ucpaná východní část okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Na Černém mostě u nájezdu z Hradecké dálnice likvidují následky nehody dvou nákladních aut. Blokují dva pruhy ze tří. Kolona se sune přes Novopatskou už z Kbelské ulice. Na okruhu kolony i ve směru z D1 na letiště je silný provoz a občas musí regulovat vjezdy do tunelů. Zastavíte u sjezdu na Vestec. Silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova se ucpává mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Je tam semafor, opravují vozovku a postojíte v obou směrech okolo 15 minut. A pozor, něco kratší kolona taky na 38. z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi D1 a Štoky je semafor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku v jeho východní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, postupně hlavně na západě místy přehánky a ojediněle bouřky, později budou od jeho západu četnější a velmi silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jeho východě až 630 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bydrman.
0: Hostem našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 je dnes právnička Andrea Procházková a popisuje spor mezi Strakovou akademií a Hradem, který nebere konce. Kdo tedy nakonec bude fakticky šéfovat delegaci na setkání špiček NATO v Ankaře? Vinohradskou 12 najdete v každé podcastové aplikaci, třeba i v té naší. Ta se jmenuje Můj rozhlas.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Na Vysočině začaly první samozběry česneku, další se přidají o víkendu. Suché jaro poznamenalo úrodu, současná vedra ovlivňují zase způsob sběru. Zemědělci museli vymyslet jiný postup, aby nemuseli zákazníci při vysokých teplotách chodit po rozpáleném poli. Plodiny převáží do stínu nebo upravují časy prodeje.
1: Česnek si lidé z pole u Bochovic odnáší opravdu ve velkém. Většina zákazníků dorazila s přepravkami nebo s taškami. Zahlédla jsem tu ale i jednoho pána s kolečkem. Už s druhou přepravkou teď míří do auta také paní Anna a Jana.
2: Jako je to tady dobrý, no, tak jako za cena je...
3: A česnek je vynikající, že?
2: Jo, cena je dobrá, takže jako to určitě, no, takže proto sem jezdíme.
1: A tohle máte pro sebe nebo i berete
2: ne,
1: další?
2: Ne.
3: My už máme jednu bednu v autě.
2: My budeme nakládat.
1: Zatímco v předchozích letech chodili zákazníci po poli a svazky česneku sbírali přímo tam, letos farmáři česnek pozbírali a ve svazcích připravili do stánku.
4: Jsme přešli trochu v reakci na velký vedra k tomu vlastně, že ty svazky lidem svážíme pod stany, jo, aby nemuseli chodit po poli.
1: Vysvětluje farmář Dominik Jura, že nejde jen o pohodlí zákazníků, ale i o samotný česnek. Současná vedra mu příliš nesvědčí.
4: Protože když na to praží vlastně, jo, je přes 30 stupňů, tak to není úplně ideální a ten česnek, takže takhle vlastně můžem pořád jakoby zaručit nebo garantovat tu kvalitu a pro lidi je to pohodlnější.
1: Vysoké teploty nicméně urychlily zrání česneku. Se samozběrem tady u Bochovic počítají do 7. července. Pak už bude k zakoupení zřejmě pouze ze skladu. Úrodu současně ovlivnilo také suché jaro.
4: Bez těch srážek v dubnu, březnu, to se podepsalo, některé odrůdy jsou menší, než je obvyklý.
1: Popisuje Dominik Jura, že ve srovnání s minulými roky může být česnek trochu menší. Vůbec poprvé se letos pustili do pěstování i v nedaleké Petrávči na Žďársku.
5: My jsme to ničím nedohnojovali, my jsme šli tou přírodní cestou. To, co jsme zasázeli, tak nám vyrostlo, jenom některé ty odrůdy jsou prostě menší.
1: Podle farmáře Jiřího Na to chvíla bude česneku dostatek pro samozběry až do 10. července. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

Za dluh na výživném nakonec nebude od zítřka hrozit neplatičům vězení. Původně přitom mělo být od července opět trestným činem, jenže koalici se nepodařilo projednat změnu v poslanecké sněmovně dost rychle. A tak s ní ministerstvo spravedlnosti počítá až od příštího roku. Některé neziskové organizace zaměřené na pomoc samoživitelům odklad kritizují. Přečtěte si k tématu víc na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.

0: Fotbalové mistrovství světa už pokračuje bez české reprezentace a ta pro změnu bude pokračovat bez trenéra Miroslava Koubka. 74-letý kouč totiž včera odpoledne rezignoval. Jaké jsou na jeho odstoupení reakce z fotbalového prostředí, zjišťoval náš sportovní reportér David Prouza. Vítám tě.
1: Krásný den, já hned na úvod nabídnu ne tak úplně starou reakci manažera fotbalových reprezentací Pavla Nedvěda.
2: Absolutně ne. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli, v tom se nic nemění.
1: To řekl Nedvěd na letišti po příletu národního týmu v sobotu, když tuhle otázku samozřejmě dostal. Dnes je úterý a všechno, jak vidíme a slyšíme, je jinak. Koubek už trenérem národního týmu není. Asi nejeden fotbalový fanoušek je z tohoto přístupu reprezentace mírně rozčarovaný. Ve vysílání radiožurnálu Sport i o tom mluvil bývalý útočník a fotbalový expert Luděk Zelenka.
3: Jako nedokážu úplně to odhadnout, ale dělá to na mě dojem, že to zapadá vlastně do celkový té komunikace, reprezentace, to vlastně, jak se Koubek přijímal a že to ukazuje vlastně stejný přístup.
0: Davide, a je konec Miroslava Koubka, řekněme, oprávněný?
1: Záleží samozřejmě na úhlu pohledu. Miroslav Koubek přišel jako trenér s misí dostat se na mistrovství světa, zvládl dva náročné barážové zápasy a na šampionát postoupil. To je prostě úspěch, rozhodně. Nicméně pokud jde o výkon národního týmu na tom šampionátu, tak tam to prostě tak slavné nebylo. Pokračuje Zelenka.
3: Myslím si, že to je trošku zasloužený, čím dál tím víc spekulací okolo toho, jak tým vypadal v Americe, se blíží tomu, že ten tým byl nedobře připravený a že to, jak tam vypadali hráči, taky je vina realizačního týmu, protože přibývají názory o tom, že ty kluci byli přetrénovaný, že byli utahaný a vlastně na všechny to trošku ten dojem dělalo z toho výkonu hráči, který normálně pravidelně hráli 3 zápasy týdně, tak tady nebyli schopní prostě se připravit na jeden zápas, byť v prostě extrémnějších podmínkách.
0: Řekl Luděk Zelenka radiožurnálu Sport. Nabízí se samozřejmě ještě jedna důležitá otázka, kdo by teď mohl trénovat národní tým a je to vůbec v tuhle chvíli pozice, na kterou by se nějakým způsobem hrnuli zájemci?
1: Upřímně řečeno, asi úplně není. Dlouhodobě totiž platí, že trenéři národního fotbalového týmu neodchází zrovna s fanfárami. Roman Hubník, někdejší fotbalový obránce a taky reprezentant třeba ve vysílání radiožurnálu Sport, potenciální Koubkovi nástupce vůbec nechtěl tipovat, ale mluvil třeba o tom, že ani příští kouč reprezentace nemusí vlastně vydržet dlouho.
4: Vám se nevydaří příklad Liga národů, protože tam máme takový týmy, které jsou v 105 a může přijít, že v listopadu nebo v prosinci budete hledat druhého trenéra. Opravdu těžký a nezávidím Pavlovi Nedvědovi, teda upřímně.
1: Doplním, že soupeři českého týmu v Lize národů budou Chorvatsko, Anglie a Španělsko. A o konci Miroslava Koubka na lavičce národního týmu budeme mluvit za chvíli také v polední publicistice.
0: Slibuje David Prouza z naší sportovní redakce. Děkujeme.
1: Hezký den.

0: Jak už před chvílí v dopoledním radiožurnálu avizoval kolega David Prouza ze sportovní redakce, konci trenéra Miroslava Koupka u české fotbalové reprezentace se budeme věnovat v dnešní polední publicistice, a to s Mikulášem Jášou, dalším sportákem, který si užil atmosféru fotbalového mistrovství světa. No a další témata polední publicistiky představí Vladimír Kroc. Vítejte.
1: Dobrý den, máme ještě tři. Ona aktuální publicistika bývá často dobrodružná. Teď na pražském Vítkově v rámci Dne ozbrojených sil vrcholí slavnostní předávání nejvyšší funkce ve velitelství armády, tak bude naším hostem náčelník generálního štábu, ale buď ten dnes jmenovaný Miroslav Hlaváč, anebo pokud by to kvůli ceremonii nestihl, což není jisté, ten někdejší dnes ve výslužbě generál Jiří Šedivý. Kam a proč mizí z Česka léky, o tom budeme mluvit s datovým novinářem Českého rozhlasu Janem Bočkem. Přiblížíme nebo připomeneme dlouhodobý seriál i rozhlasu. No a zakladatelka nadačního fondu Umění cesta do duše Kristýna Hešlová nás pozve na dnešní benefiční koncert houslového virtuóza Jiřího Vodičky a také besedu nazvanou Lékaři léčí, hudba uzdravuje. Na letní scénu do Voděrádek u Říčan.
0: Dobrodružná polední publicistika radiožurnálu začne už za čtvrt hodiny. Vladimíre, těšíme se.
1: Já taky.

Slovenská univerzita Komenského řeší skandál kolem podezření na šikanu a zneužívání stipendií, podala trestní oznámení. V hlavních zprávách Radiožurnálu uslyšíte víc. I just wanna say thank you.

0: Denis.
1: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíhneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
3: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
4: www.lfs.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Radiožurnál 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
6: Prezident jmenoval Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu.
7: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině.
6: Záchranáři ve Venezuele vyprostili 5 dnů po zemětřesení ze sutin živého 12-letého chlapce. Fotbalisti Německa a Nizozemska skončili na mistrovství světa v prvním kole play-off. V Praze komplikuje dopravu nehoda na okruhu na Černém mostě. A počasí bude převážně oblačno, postupně místy přehánky, ojediněle bouřky, později četnější i velmi silné. Teploty na západě kolem 25, na východě až 36 stupňů. Je úterý 30. června, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Armáda České republiky má nového velitele. Náčelníkem generálního štábu se stal generálporučík Miroslav Hlaváč, dosavadní první zástupce končícího Karla Řehky. Funkci si slavnostně předali na pražském Vítkově, kde je také reportér Jakub Vik.
8: Po oficiálním jmenování na Pražském hradě přijeli prezident, nový i teď už bývalý náčelník generálního štábu a taky ministr obrany sem k památníku na Vítkově. Tady slavnostně Karel Řehka vrátil bojový prapor. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD ho pak symbolicky i s funkcí předal Miroslavu Hlaváčovi.
9: Pane generále, předám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
10: Pane ministře, přebírám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
8: Miroslav Hlaváč pak řekl, že chce budovat moderní armádu, která obstojí v dnešních výzvách.
10: První prioritou bude dokončení výstavby těžké brigády a zahájení transformace střední brigády.
8: Zásadně zlepšit je podle něj taky potřeba protivzdušnou obranu a nábor personálu. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Víc léků začnou od zítřka předepisovat praktičtí lékaři. Změna se bude týkat asi 1000 přípravků, pro které pacienti doteď museli ke specialistovi. A podrobnosti přidá reportérka Michála Bacílková.
11: Praktičtí lékaři budou nově předepisovat některé léky na chronická onemocnění, třeba na cukrovku, srdeční selhání nebo onemocnění ledvin. Změnu ministerstvo zdravotnictví vysvětluje mimo jiné tím, že praktičtí lékaři své pacienty dlouhodobě znají. Změna by měla snížit náklady na péči a cílem je taky větší efektivita péče. Specialisté se díky tomu budou moci víc věnovat ostatním pacientům. Například lidí se srdečním selháním dlouhodobě přibývá. Teď jejich podle ministerstva zhruba 375 tisíc, do roku 2040 by jejich počet mohl překročit 500 000. Kapacity kardiologů přitom už teď v některých městech nestačí. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
6: Končí zbraňová amnestie. Majitelé nepřihlášených zbraní, střeliva a munice je můžou policistům beztrestně odevzdat ještě dnes. Od ledna už to udělalo 3700 lidí.
12: Zde perkusní revolver. Osoba, která přišla registrovat tuto zbraň, nepřijela na koni, byl to běžný držitel zbrojního oprávnění.
13: Policista Tomáš Rajm revolver zkontroluje a pokud s ním nebyl spáchán zločin, majiteli ho vrátí, ale už jako legální, upřesňuje mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.
14: Zbraňová amnestie už je v samotném finále a lidé mají právě dnes poslední den na to, aby beztrestně odevzdali nelegálně držené zbraně.
13: Kdo to nevyužije, tomu bude od středy opět hrozit dvouletý trest. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy.
4: Víme, co se děje u vás.
6: Univerzita Komenského v Bratislavě podala trestní oznámení kvůli podezření na zneužívání studentských stipendií jednou z vyučujících. Na případ upozornil slovenský deník N, který zveřejnil svědectví o šikaně a možných podvodech v Ústavu aplikované psychologie Fakulty sociálních a ekonomických věd.
0: Jedna z bývalých doktorandek pro slovenský deník N například popsala, jak musela část mimořádného stipendia vrátit své vyučující. Ta za něj následně pořídila vybavení pro výuku mimo běžné univerzitní postupy. Částí podnětů se už dříve zabývala fakultní etická komise. U dvou vedoucích pracovnic konstatovala mimo jiné zneužívání postavení. Vedení univerzity teď připustilo, že tehdy přijatá opatření nebyla dostatečná. Rektor Marek Števček vyzval studenty, aby se nebáli ozvat.
15: Máme inštitúcie, máme vnútorné orgány, ktoré dokážu takéto veci prešetriť.
0: Škola prý nyní bude postupovať s maximální razancí. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Ve Venezuele se záchranářům podařilo po 5 dnech od zemětřesení vyprostit z trosek živého člověka 12-letého chlapce v sutinách našli hasiči z Ekvádoru. Venezuelané mezi tím kritizují svou vládu za nedostatečnou pomoc po tragédii. V zemi se dál pohřešují desítky tisíc lidí. Některé budovy podle svědků citovaných stanicí BBC stále nikdo neprohledal.
16: Venezuelané si stěžují na promarněný čas v prvních dnech po zemětřesení. S prohledáváním sutin teď pomáhají stovky specialistů ze zahraničí. Nějakou dobu ale trvalo, než se do země dostali.
17: Valentina, me escuchas?
16: Na severu Venezuely působí i český USAR tým. Místní se na něj obrátili s tím, že v troskách jedné z budov zaslechli zvuky. Do pátrání po dívce český tým nasadil vše, co měl k dispozici. Žádného přeživšího v sutinách ale nenašel. Potvrzených obětí zemětřesení je zatím přes 1700. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
6: Policie pátrá po pachateli, který v centru Monaka večer odpálil výbušné zařízení. Zřejmě utekl do Francie. Nejméně 3 lidi jsou zranění, 2 z nich jsou ve vážném stavu. Podle televize BFM měl být cílem ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev a jeho rodina.
18: U vchodu do domu na částečně zbořených schodech jsem viděl ženu potřísněnou krví, které chyběly nohy. Zavolal jsem manželku, lékařku, aby poskytla první pomoc.
19: Popsal televizi BFM svědek výbuchu Silvano Ippolito. Šéf monacké vlády Christoph Mirman upřesnil, že zraněná žena v noci podstoupila operaci a je v kritickém stavu. 13-letý chlapec je mimo ohrožení života. Muž, podle deníku Le Figaro, ukrajinský oligarcha Vadim Jermolájev, zůstane v péči lékařů v Nice nebo v Marseille. Magazín Forbes zařadil Jermolájeva mezi nejbohatší Ukrajince. Podnikal s nemovitostmi a čelil ukrajinským sankcím. Pachatel, který v Monaku odpálil výbušné zařízení, zřejmě utekl do Francie. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Na východě Německa vznikl zatopením bývalých dolů velký jezerní systém na pomezí Saska a Braniborska, tak skončila rekultivace míst, kde se dřív těžilo uhlí. Plavební kanály propojily Lužická jezera v údajně největší umělou vodní plochu v Evropě.
20: Atraktivní jezera v místech, kde ještě před 20 lety byla po těžbě spoušť. Tak včera braniborský ministerský předseda Dietmar Wojtke hodnotil pro Braniborský rozhlas projekt, který se stává celkem z 5 jezer. Ta jsou vzájemně propojena s plavnými kanály. Lodě se tak mohou nově vydávat zhruba na 50-kilometrový okruh. Jezera včera pokřtili první rozplavbou taky stovky plavců v bledě modrých plovacích čepičkách. Místní svaz podnikatelů v turismu věří, že se zvýší zájem o region. Jejich metou je 500 000 návštěvníků ročně. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
21: Sport. Němečtí fotbalisté dohráli na šampionátu už v prvním kole vyřazovací fáze. Paraguay podlehli 1-2 po penaltách. Němci tak neuspěli na třetím mistrovství světa v řadě. V Rusku a Kataru vypadli schodně už ve skupině. Kouč Julian Nagelsmann ale po překvapivém konci na turnaji odstoupit neplánuje.
22: Není to poprvé, kdy jsme velký turnaj nezvládli, ale nejsem ten typ, který by si tu sedl a řekl, že kvůli našemu vypadnutí odstupuje. Chápu, že moc lidí teď nechce, abych pokračoval, ale zůstanu, pokud to německý fotbalový svaz bude chtít.
21: Do osmifinále postoupila i Brazílie po výhře 2-1 nad Japonskem a Maroko, které porazilo Nizozemsko 2-1 po penaltách. Dnes v 19 hodin se o postup do osmifinále utkají Pobřeží slonoviny a Norsko. Ve 23 hodin se střetnou Francie a Švédsko a ve 3 hodiny v noci nastoupí Mexiko proti Ekvádoru. A 8 českých tenistů vstoupí do prvního kola dvouhry na Wimbledonu. Už za chvíli začne český duel Karolíny Plíškové proti Tereze Valentové.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Překážka na D1 už Michalky a v Praze nehoda na okruhu
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony už Michalky. V omezení na 24. a 0,5 kilometru nepojízdná dodávka v pravém pruhu a už se tvoří kolony od sjezdu na Benešov. V Praze je ucpaná východní část okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Na Černém mostě u nájezdu z Hradecké dálnice nehoda dvou nákladních aut a blokuje dva pruhy. Kolona se sune už z Kbelské ulice. A na okruhu silný provoz je směrem z D1 na letiště, tvoří se kolony před sjezdem na Ořech a musí regulovat vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude převážně oblačno, postupně místy přehánky, ojediněle bouřky, později četnější i velmi silné a teploty na západě kolem 25, na jihovýchodě až 630 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
2: Jaké úkoly čekají nového šéfa České armády Miroslava Hlaváče? Proč se nedaří dostat pod kontrolu nelegální vývoz léčiv z Česka? Může být rezignace fotbalového trenéra Miroslava Koubka začátkem restartu české reprezentace? Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci k 1. červenci vystřídá Karla Řehku, kterého prezident současně odvolal. Vedení armády Hlaváče tradičně převzal dopoledne na Pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. U telefonu je teď Jiří Šedivý, vojensko-bezpečnostní expert a bývalý náčelník generálního štábu působící na Cevro univerzitě. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Jak upozornil prezident Petr Pavel, nového šéfa armády čeká nelehké období, kdy bude mimo jiné třeba přizpůsobit se nové realitě v Severoatlantické alianci, která se bude muset vyrovnat s částečným ústupem Spojených států z Evropy. Je to ten hlavní úkol?
5: Tak je to jeden z hlavních úkolů. Je potřeba vidět, že armáda České republiky má poměrně hodně dlouhý úkol před sebou, a to je pokračovat v modernizaci, která byla zpomalována nedostatkem financí v minulých letech a obdobích. A samozřejmě, že to je něco, co zároveň je spojeno s tím, jak se mění bezpečnostní situace. Zpravda se mluví o Ukrajině a ruské hrozbě, ale samozřejmě také to, že Spojené státy americké právě, tak jak se mění bezpečnostní prostředí, přenáší část své pozornosti mimo Evropu.
2: Poslední tři roky byl generál Hlaváč prvním zástupcem Karla Řehky. Znamená jeho jmenování zachování kontinuity ve velení generálního štábu?
5: Tak v zásadě ano, to je logické. Na druhou stranu právě ty změněné podmínky budou vyžadovat i jiný přístup, protože to období, každý z nás jsme měli nějak typické období, a to spotká i generála Hlaváče, který se bude muset vypořádat s řadou požadavků, které právě vyvstanou z toho ústupu Spojených států amerických z té vojenské části z Evropy.
2: Když jste mluvil o modernizaci armády, mezi hlavní priority nového šéfa generálního štábu patří dokončení těžké brigády nebo rozvoj protivzdušné obrany. Odpovídá budování dělostřelectva moderním trendům v obraně?
5: A samozřejmě, že ano. Ten problém spočívá v tom, že my velmi často jsme v zajetí různých videozáběrů a podobně. Ve své podstatě dělostřelectvo i nadále je jednou z nejzásadnějších a nejvýkonnějších zbraní. Mimochodem, generál Hlaváč je svým původem dělostřelec, takže dělostřelec svému blízké. Armáda nemůže podceňovat některý druh zbraně. Vždycky technologie vyskočí a všechny ostatní se potom na něj dotáhnou, ale jednostranně se zaměřovat na některý segment, ten vždycky je do budoucnosti potom problém. Takže dělostřelstvo zůstává významnou zbraní. Samozřejmě, že přichází ten nový fenomén bezpilotních prostředků, které částečně některé ty role dělostřelstva přebírají.
2: A co znamená rozvoj vícevrstevného a propojeného systému protizdušné a protidronové obrany, což by měl být tedy další z prioritních cílů velení armády?
5: Tak předně ten systém protivzdušné obrany, která zahrnuje řadu segmentů, tak musí být jednotný systém, který bude fungovat jako systém. Čili nemůžou to být jednotlivé například technologie, případně jednotlivé vrstvy obrany. Takže to půjde od těch, když to vezmu těch nejnižších, to znamená ty protidronové, ty, které se pohybují někde kolem těch 300 metrů v té výšce, a pak se postupuje dál, tak jak jsou dosahy jednotlivých zbraní. Například to jsou prostředky, které jsou dány dneska těmi systémy, které máme Spider, ale samozřejmě, že armáda má ambice i na raketové systémy dalšího dosahu. A to všechno musí být propojeno i s letectvem, protože bude do toho systému vstupovat nově i F-35, což je rovněž velmi silný a výkonný systém protivzdušné obrany. Takže ono to je propojeno a to bude asi jeden z velkých problémů do budoucnosti, výzva, jak se moderně říká, protože ty F-35 budou znamenat poměrně hodně.

0: distribuce léčivé přípravky místo výdaje pacientům, ale přeprodá do zemí, kde za ně dostane lepší cenu, typicky do Německa nebo severských zemí. Podrobnosti má datový novinář Jan Boček. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Daří se černý vývoz omezit nebo ne?
1: Já začnu trochu ze široka tím, že v roce 2023 jsme v otevřených datech Státního ústavu pro kontrolu léčiv zmapovali právě, že nelegálně mizí léky za 100 miliony korun ročně a potom novela zákona o lécích z roku 2024 měla reexportu zadnout tipec a teď odpověď na vaši otázku, ta aktuální analýza ukazuje, že se to až na jednu výjimku spíš nepovedlo.
0: A jak vlastně tedy funguje ten nelegální reexport?
1: Vlastně tak, jak jste to popisovali, ta nepoctivá lékárna si objedná nějaké léky, které by měla vydat pacientům, od toho lékárna je. Místo toho ty léky buď sama vyveze do země, kde za ně dostane víc, anebo ty léky prodá nepoctivým distributorům a vyveze některý z těch distributorů. Ta lékárna je v tom řetězci podstatná, bez ní by se vlastně ani ti distributoři neměli k těm lékům jak dostat. A potom, co se děje dál, to už tam máme nějaké nápovědy, ale částečně je to spekulace. Pravděpodobně většina těch léků končí v drahých zemích typu Německa, Dánska, dalších skandinávských zemí a putujou přes Slovensko.
0: Hmm. Vy jste říkal, že vlastně to sledujete přinejmenším 3 roky. Kam míří ta letošní série?
1: Letos jsme poprvé se nějak rozsáhleji domlouvali nebo ptali poškozených výrobců léků. Máme rozhovor s Davidem Kovářem z Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, který je zastupuje, ten vychází zítra. Potom máme rozhovor s Alešem Krebsem, prezidentem České lékárnické komory, ten vychází ve čtvrtek. No a dnes vychází rozhovor s Tomášem Boráněm ze SÚKLu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který je vlastně toto klíčovou postavou pro omezování reexportu. A ten cíl letošní série byl zjistit, jestli ta novela právě pomohla a které léky se vyvážejí a za kolik peněz.
0: No tak to si pojďme říct, o které léky je v zahraničí zájem?
1: Na vrcholku té pyramidy je Lixiana, lék na ředění krve, kterého mizí neuvěřitelných 85%, nebo mizí, oni chybí v datech mezi tím, co se do lékáren naveze a co se z nich vydá. Takže těch 85% je pro nás vlastně nejlepší odhad toho, co mizí pak někde v Německu nebo jinde. Další léky, které chybí, tak jsou Budenofalk na střevní problémy, Fikompa na epilepsii, anebo Rybelsus a dobře známý Ozempik na hubnutí nebo diabetes, původně diabetes, ale často na hubnutí. No a potom vlastně zajímavý lék je Symbicort Turbuhaler, což byl v těch minulých dílech vlastně ten lék, kterého mizelo nejvíc za nejvíc peněz. No a u toho jsme zjistili, to je právě ten jediný, kde se reexport podařilo mezi tím minulým dílem před 2 lety a letoškem zastavit.
0: Takže
1: ale
0: přece jenom
1: přece
0: jenom se něco po vašich intervencích děje.
1: Tady tahle ta věc se povedla, přímo jsme se na ní ptali právě Davida Koláře a vlastně nějakou kombinací těch informací, které má výrobce a těch informací, které má Státní ústav pro kontrolu léčiv, tak se povedlo zatrhnout tady u tohohle inhalátoru vlastně ty reexporty. Jenže problém je, že se to dá udělat pro jeden inhalátor, ne všech 6 000 léků na trhu, a druhý problém, že ho nahradil zase jako v těch reexportech jiný inhalátor Duoresp Spiromax. A ještě si tady trošku přihřeju polívčičku u téhle odpovědi. Vlastně impuls, protože se to podařilo zatrhnout, tak byl i náš minulý článek o tom, že unikají právě ty inhalátory za 500 miliardy.
0: Vy v článku píšete o pravděpodobných únicích léků. Nejste si jistí?
1: Úplně jistí si nejsme, někde teda skoro ano, to jsou právě třeba ty inhalátory, to je skupina, kde je to docela dobře zmapovaný a potvrzují nám to vlastně všichni hráči na trhu, ale 100% jistotu má jen právě SÚKL při kontrolách, když odhalí při kontrolách, že tam ty léky chybí. Jinak hlavní problém tady tohle tématu je právě nejistota. Vlastně první série byla jenom o tom, o nejistotě, že vlastně nevíme, co se v těch datech reálně objevuje a co se v nich neobjevuje. Takže jsme postupně přešli na to, že místo, abychom hledali objem celého toho reexportu nelegálního, tak se díváme na konkrétní léky a hledáme indicie, které říkají, že ten lék buď mizí, anebo spíš nemizí. Takže je to celé o pravděpodobnosti.
0: Existují
1: ještě jedna věta, proto je vlastně pro nás velmi cenné přiznání ředitele SÚKL Boráně, který v tom rozhovoru, který vychází dnes, že ten reexport se reálně děje, je to průšvih a ta novela by vlastně úplně nepomohla.
0: Existují tedy

0: postihy za reexport léků. Angažuje se v tom policie?
1: V tuhle chvíli existují postihy, právě ta novela zvýšila třeba pokutu za reexport na 20 milionů korun, ale pořád je to jenom přestupek a pro reexportéry je to z velké části vlastně zřejmě investiční riziko. Takže sice smůla, když třeba dostanou pokutu za 17 milionů, ale zdá se, že se na ní prostě, že si na ní z toho reexportu vydělají. Nicméně právě Státní ústav pro kontrolu léčiv se snaží najít adekvátní trestný čin anebo ho zavést, aby se vlastně zvýšily ty postihy, nebo aby to pro ty reexportéry začala být opravdu jako reálná hrozba a tím pádem chtějí zatáhnout do celého procesu policii.
0: Vysvětluje datový novinář Jan Boček, redaktor iRozhlasu. Děkuju vám, naschledanou.
1: Díky a hezký den.
0: Česká fotbalová reprezentace je bez trenéra. Po konci národního týmu na mistrovství světa přijal předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda rezignaci Miroslava Koupka. Situaci více rozebereme s reportérem Mikulášem Jášou, který byl přímo v dějišti turnaje. Přeji dobré odpoledne, už dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Koubek u české reprezentace skončil po pouhém půl roce. Přitom měl s Fačerem smlouvu až do roku 2028. Vysvětlil, proč se po konci na mistrovství světa rozhodl rezignovat?
2: Po neúspěchu na šampionátu, připomenu, že národní tým na mistrovství světa získal pouhý bod a ve skupině skončil na posledním nepostupovém místě. Češi byli nejhorší evropskou zemí ze všech 48 reprezentací. Se trenér Koubek dostal pod tlak. Značná část veřejnosti kritizovala nejen výsledky, ale i předvedenou hru. Ve vyjádření Koubek uvedl, teď cituji, že k rozhodnutí přispěla i mediální kampaň, založená na řadě polopravd a fabulací proti mé osobě. V takové atmosféře by moje práce pro českou reprezentaci přestala dávat smysl. Konec citace, to tedy poznamenal bývalý trenér Miroslav Koubek. Mm-hmm. Paradoxně, ale právě bývalý trenér české reprezentace ve vyjádření, které Fatscher zveřejnila na webu, tak poděkoval fanouškům. Jejich podpora během celé cesty za postupem i na samotném mistrovství světa byla podle Koubkových slov mimořádná a nikdy na ni nezapomene. České reprezentaci a nástupci přeje, aby na dosažený postup navázali dalšími úspěchy. Rezignace je šokující i z toho důvodu, že pár minut po prohře s Mexikem, která znamenala konec Česka na mistrovství světa ve fotbale, tak sliboval Miroslav Koubek, že z boje neuteče. Tvrdil, že se nikdy nevzdává, že bude plnit smlouvu a nad nabídnutím postu trenéra české reprezentace neuvažuje. Opak, jak už teď víme, ale pravdou. No a ještě doplním, že šéf Fatscheru David Trunda zdůraznil, že se s Koubkem rozcházejí v dobrém.
0: Krátce po vyřazení z mistrovství světa vyjádřil Koubkovi podporu generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd. Trenér se přesto rozhodl post předčasně opustit. Reagovali samotní hráči?
2: Radiožurnál Sport mluvil s Ladislavem Krejčím, a to i hned po vystoupení české reprezentace z letadla po cestě z dějiště turnaje. Obránce a taky kapitán národního týmu už delší dobu cítí zklamání z fungování reprezentace a zároveň věří, že vystoupení na šampionátu povede k pozitivním změnám do budoucna. Dokonce apeloval, aby se český fotbal a jeho trenéři učili od zahraničních odborníků. To jsou slova Ladislava Krejčího. Jakási reakce, tak ta přišla od hráčů ještě před Koubkovo rezignací, krátce po vyřazení ze světového šampionátu, totiž konec reprezentační kariéry poněkud nečekaně oznámila jedna z největších opor národního týmu, útočník Patrik Šik, no a hned den potom ho následoval obránce Tomáš Holeš. Šik k příspěvku na Instagramu, kde tedy oznámil, že už nebude reprezentovat, napsal, že český fotbal má navíc a že řada věcí nefunguje.
0: Národní tým už na konci září vstoupí do Ligy národů. Kdo mu to povede, to zatím není jasné. Která jména se zmiňují?
2: Není to jasné. Mluví se o Luboši Kozlovi, který je podle sázkové kanceláře Tipsport největším adeptem na uvolněný post. Momentálně má ale smlouvu u prvoligového Jablonce. Nebylo by to tak jednoduché. Hodně se skloňuje také jméno Jaroslava Kováče, který nedávno překvapivě skončil v Liberci a tudíž je aktuálně bez práce. Tam by to bylo snazší. Vést českou reprezentaci by mohl i Jan Suchopárek, to je nynější asistent trenéra národního týmu a ještě předtím vedl hráče do 21 let. No a už před Koubkovým nástupem byl žhavým adeptem na post trenéra české reprezentace trenér pražské Slávie Jindřich Trpišovský. Ten už ale v březnu, když se o něm hodně mluvilo, tak dal i po domluvě s vedením přednost klubu, tedy Slávii.
0: Tak uvidíme. Mikuláš Jáša, redaktor Českého rozhlasu, děkuju.
2: Naslyšenou.
0: Umění cesta do duše. To je projekt, který před 8 lety založil na podporu duševně nemocných a jejich blízkých profesor Cyril Hešl. Po jeho odchodu převzala záměr jeho dcera, lékařka Kristýna Hešlová, díky níž vznikl nadační fond stejného názvu. Právě dnes se na letní scéně Voděrádky u Říčan koná výjimečný benefiční koncert houslového virtuóza Jiřího Vodičky. Pozvání má pro nás přímo Kristýna Hešlová, zakladatelka Mehana institutu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Koncert Jiřího Vodičky a souboru Barocco Sempre Giovane začíná ve Voděrádkách v 19.30, ale už v 18 hodin mu bude předcházet beseda s vámi na téma Lékaři léčí, hudba uzdravuje. Opravdu může mít umění léčebné účinky?
3: Ano, to je právě to, co bychom velice rádi skrze tento projekt promovali, že hudba propojuje lidi a má blahodárný účinek pro nejen duševně nemocné, ale i fyzicky nemocné. Několik studií se zaměřovalo na to, jak hudba působí na lidský organismus a ty pozitivní výsledky se propisují hlavně v oblasti kardiovaskulárního zdraví a neurologického zdraví.
0: Vstupné na následný koncert je dobrovolné. Jak naložíte se získanými finančními prostředky? Na co se nadační fond Umění cesta do duše zaměřuje?
3: No, tady jsme se pustili do velké akce, protože platíme celý orchestr. V našem zájmu je ohodnotit hudebníky, ačkoliv mohu říct, že hudebníci jsou neskutečně vstřícní a účastní se těch koncertů za honorář, který je nižší, než by normálně měli na festivalech a běžných koncertech. Mm-hmm. Takže vlastně veškeré finanční prostředky, které získáváme od fanoušků, dárců, sponzorů, plně věnujeme na ohodnocení těchto muzikantů, popřípadě na nezbytné náklady, které jsou spojeny s uskutečněním koncertu. A i v této chvíli, kdy spolupracujeme s Centrem Voděrádky, tak i oni nenárukují žádnou další odměnu.
0: No, může ale někdo přispět vašemu nadačnímu fondu i na dálku, pokud se nedostane zrovna dneska do Voděrádek?
3: Je velice vítán, protože jenom díky tomu můžeme dál tento projekt rozšiřovat a veškeré informace lze dohledat na stránkách Umění cesta do duše CZ. A ještě bych ráda dodala, že vlastně od toho, co jsem tento projekt převzala, tak jsme rozšířili ty podpůrné aktivity také pro ošetřovatele, kteří pečují o postižené, a to v kontextu toho, že ošetřovatele, kteří se starali o mého tatínka v posledních letech života, rádi tatínka doprovázeli na tyto koncerty, takže se tom takhle rádi pokračujeme.
0: No a jak konkrétně se snažíte pomáhat přímo třeba duševně nemocným?
3: Když tatínek tento projekt založil, tak vlastně ty koncerty se konaly v aule Národního ústavu duševního zdraví, kde se shromažďovali všichni tatínkovi kolegové a různí fanoušci klasické hudby, ale zároveň tam přicházeli i pacienti, kteří byli hospitalizovaní v toho času a v Národním ústavu duševního zdraví, a nyní my adresujeme nebo aktivně zveme, vlastně obesíláme různé pečovatelské domy a ošetřovatelské instituce, nebo i třeba s parapletem jsme teďka kvůli tomu komunikovali, tak, abychom aktivně pozvali prostě ty, kteří se starají o postižené, protože jsem přesvědčená, že oni to blahodárné působení hudby potřebují možná minimálně stejně jako ty, o které se starají.
0: A mluvíme o cyklu, jaké další dobročinné akce nebo koncerty chystáte?
3: Tento cyklus je zaměřený ryze na klasickou hudbu. Ještě za tatínkova života proběhlo bezmála 50 koncertů. My v mimoletní sezónu ty koncerty organizujeme právě stále v těch prostorách Národního ústavu duševního zdraví a další koncert je plánován na 29. září, kdy bude hrát náš klavírní virtuos Jan Bartoš a pak 2. prosince náš violončelový virtuos Václav Petr za doprovodu Davida Marečka.
0: Na benefiční koncert, tedy dnešní benefiční koncert Jiřího Vodičky a taky besedu o ozdravné moci hudby na letní scénu do Voděrádek u Říčan nás za nadační fond Umění cesta do duše pozvala Kristýna Hešlová, autorka mimo jiné bestselleru Lékařem jste i vy. Tak děkujeme a všechno vyjde podle vašich představ. Naschledanou.
3: Děkuji vám a krásný den.
0: Tak to byla polední publicistika a Vladimír Kroc. Teď už přichází čas dalších zpráv. Dobrý poslech.
4: Radiožurnál 12.30. Jana Gulda připravila zprávy.
5: Vrchní soud v Praze poslal zubařku Magdalenu a penzistku Irenu na 9 a 12 let do vězení za vraždu kutnohorského léčitele Richarda Šifra. Potvrdil tak dřívější rozhodnutí městského soudu v Praze v otázce viny, snížil ale výši trestů. Verdikt je pravomocný, ženy budou moct podat dovolání k nejvyššímu soudu. Meteorologové varují před bouřkami. Odpoledne a večer zasáhnou východ Česka. Nejsilnější budou bouřky na západě Moravy. Včera kvůli bouřkám vyjížděli hasiči hned v několika krajích, nejčastěji k popadaným stromům. Na Moravě, hlavně na jihu, platí dál taky výstraha před vysokými teplotami. Přesáhnout můžou 34 stupňů Celsia. Evropská komise dnes vyplatila první 3 miliardy 900 milionů eur z vojenské části půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou určené na pořízení dronů. Celková výše unijní půjčky je 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. A za nenávistný komentář na sociální síti Facebook dnes okresní soud ve Zlíně potvrdil muži pravomocný trest. Za podněcování nenávisti vůči LGBTQ+ komunitě dostal 8 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na 2 roky. V komentáři pod článkem napsal, že by se homosexuálové, bisexuálové a transgender lidi měli střílet nebo zavírat do ústavů. Odsouzený se už dřív za svůj výrok u soudu omluvil. Sport. Tenistka Karolína Plíšková hraje úvodní kolo dvouhry na Wimbledonu. Její soupeřkou na úvod travnatého grandslamu je Tereza Valentová a český souboj sleduje v Londýně reportér Jaroslav Plašil.
6: A zatím vyrovnaný souboj, ve kterém teď Karolína Plíšková podává za stavu 3-3, 15-0 v souboji s Terezou Valentovou, teď srovnáno 15 obě. Stejné to je teď ve čtvrté hře také v pohledu Marie Bouskové a Australanky Gibsonové. Marie Bousková ale vede 3-0, teď je to schoda, takže stejné skóre jen při tomto servisovém gemu Marie Bouskové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D8 u Nové Vsi a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem vázne provoz v omezení za Novou Vsí. Na 20. kilometru v pravém pruhu stojí nepojízdné osobní auto. Fronta je tam od sjezdu na Mělník. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Kladna čekejte kolony. U sjezdu na letiště je zúžení a zdržíte se asi 10 minut. V Praze stále ucpaná východní část okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Na Černém mostě u nájezdu z Hradecké dálnice likvidují následky nehody 2 nákladních aut. Na místě už je i těžká technika a blokují 2 pruhy ze 3. Kolona se táhne už z Kbelské ulice. Silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova se ucpává mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Je tam semafor, opravují vozovku a postojíte v obou směrech okolo 15 minut. A ještě do Brna silný provoz nesouvislé kolony, hlavně kamionů, čekejte na příjezdech po D1 do Brna, jak od Prahy, tak i z Vyškova. No a kolona je před Brnem i na Bratislavské D2, aktuálně od 7. kilometru a brzdí se v obou pruzích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme zpočátku v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, postupně hlavně na západě místy přehánky a ojediněle bouřky. Později budou od jeho západu četnější i velmi silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Vojtěch Vidrman.
4: Poukaz na wellness pobyt v hodnotě 5000 korun nebo sada dárků pro vaše domácí mazlíčky. Takové ceny máme připravené v dnešní odpolední soutěži Radiožurnálu a jejím tématem bude Paříž, respektive unikátní síť potrubí, která už 40 let francouzskou metropoli chladí studenou vodou přímo z řeky Seiny. Jak přesně tenhle systém funguje, za chvíli o tom uslyšíte. A jestli se chcete dovolat a zahrát si s námi, určitě vnímejte pozorně. Ještě před reportáží Martina Baluchy, ale americká kapela Goo Goo Dolls. Tak dobrý poslech.
7: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren. Paříž se chlubí největší chladicí sítí v Evropě, která využívá vodu z řeky Seiny. Tahle do jisté míry přírodní klimatizace chladí nemocnice, kanceláře, muzea i pařížskou operu. V posledních dnech dostala pořádně zabrat, protože teploty ve městě opakovaně překonávaly hranici 40 stupňů Celsia.
1: Celá chladící síť je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli. Jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
2: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
1: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
3: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo. Ohřátá voda se vrací zpět a znovu se ochladí díky Seině a chladícím zařízením.
1: Dostal jsem síťku na vlasy, helmu, ještě návleky na boty. Vstupujeme do výtahu, který nás veze dolů do elektrárny k přístrojům. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Seina.
2: Řeka Seina se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci. Dlouhé a velmi silné vlně veder. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
1: Popisuje Clémence Pinánová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Ptám se, jestli tenhle systém chlazení bude fungovat i v budoucnu. Klimatologové totiž v Paříži předpovídají 50-stupňová vedra kolem roku 2050 a v takovém horku by se výrazně oteplila i řeka Seina, na které systém chlazení do značné míry stojí.
4: Naše síť postupně roste a využívá i další systémy chlazení, které se vzájemně doplňují.
1: Říká obchodní ředitel Julien Turzo. Současná chladící síť vznikala začátkem 80. let. Primárním cílem bylo ochladit velké pařížské obchodní centrum Léal. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Pojďte si dnešek udělat pěkný a zapojte se do naší odpolední soutěže. Na jednoho z vás čekáme už teď na lince 221 5, tak znovu 221 552 255.

0: Paříž už přes 40 let chladí unikátní síť potrubí, ve kterém teče studená voda z řeky Seiny. Teď si na tohle téma zahrajeme v odpolední soutěži Radiožurnálu ve 15:45. Tak kdo si s námi zahraje? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Aleš z Roudnice nad Labem.
0: Čekal jsem, jestli to doplníte. Doplnil Aleši z Roudnice nad Labem. Vítejte v naší soutěži. Poslouchal jste pozorně reportáž Martina Baluchy, vidíte?
1: Snažil jsem se.
0: Poznámky máte?
1: Jo.
0: Tak už vám jen připomenu, nebo tedy prozradím, že hlavní cenou za 3 správné odpovědi je dnes dárkový poukaz na wellness pobyt od internetového portálu spa.cz v hodnotě 5000 korun. Spa.cz nabízí přes 5000 wellness a lázeňských pobytů v Česku i v okolních zemích. Z jejich nabídky si určitě vyberete, ať už preferujete romantický wellness víkend, rodinnou dovolenou nebo třeba odpočinek v lázních. Za 2 správné odpovědi dnes máme sadu dárků pro vaše domácí mazlíčky. Máte nějaké?
1: Mám pejska pěknýho.
0: No tak to by se mu určitě líbil, set vitamínů a doplňků stravy pro psy od společnosti Vitar Veteriné, třeba kloubní výživu Artivit nebo probiotika Gasteron. Co vy na to, teda co váš pejsek na to?
1: No, to skoro říkám, že budu hrát na tuhle cenu.
0: Jo, úplně slastně štěká, já to slyším za vámi. No tak můžeme začít soutěžit?
1: Můžeme.
0: Tak jdeme na to. Začneme zlehka. Jak se jmenuje největší řeka, která protéká Paříží?
1: Seina.
0: Je to samozřejmě Seina. Pokud jde o tu aktuální situaci, vlivem vlny veder se místy oteplila až na 28 stupňů Celsia a je tedy součástí městského chladícího systému Paříže. To už určitě všichni víme. Druhá otázka. Vzpomenete si, které pařížské památky a budovy chladí tahle unikátní síť? Stačí nám dvě.
1: Myslím, že tam bylo muzeum Louvre, opera, parlament.
0: Ano, přesně tak, budova Národního shromáždění neboli parlament. Paříž k té síti připojila i dvě nemocnice a cílem je podobně chladit i školy, univerzity a domovy důchodců. Takže jste na dvou správných odpovědích. Chcete tady soutěž zastavit nebo jedeme dál?
1: Tak já myslím, že to můžeme zkusit dál.
0: Tak to zkusíme. Jak stará je tato současná chladící síť Paříže? Kdy ji Francouzi začali budovat?
1: No, tak to ani to nevím.
0: Opravdu nebo jenom nechcete?
1: No, opravdu nevím. Myslím, že v 80. letech, ale nevím přesně.
0: Bylo to v 80. letech 20. století. Původně měla ochladit velké obchodní centrum Les Halles a postupně se přidávaly další objekty. No tak vidíte, nakonec to je tedy sada dárků pro vašeho pejska, vitamíny a doplňky stravy od společnosti Vitar Veteriné. Ještě nám řekněte, jak se jmenuje?
1: Jerry.
0: Tak pozdravujeme Jerryho, ale i vás, Aleši do Roudnice nad Labem. Mějte se fajn a gratulujeme, naslyšenou.
1: Moc děkuju, krásný léto přeju.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Do zápasů vstupovali jako favorité a přesto na turnaji končí. Fotbalisti Německa a Nizozemska vypadli ze světového šampionátu hned v prvním kole play-off, a to schodně na penalty. Nizozemci nezvládli duel s Marokem 1-2 po penaltovém rozstřelu a Němci podlehli stejným způsobem Paraguayi. Jedním z nespavců, kteří během mistrovství světa dospává až přes den, je taky Tadeáš Skalický z naší sportovní redakce. Vítám tě.
1: Pěkný den.
0: Němci tedy prodloužili svým koncem nelichotivou sérii bez úspěchu na velkých akcích. Jak dlouho už vlastně čekají na medaily?
1: Na mistrovství světa od zlata v roce 2014 v Brazílii. Hned 4 roky na to v Rusku totiž nepostoupili ani ze skupiny a stejné to bylo i v roce 2022 v Kataru. Letos sice do vyřazovací fáze prošli, ale připomeňme, že na letošním turnaji hrálo víc mužstev než na těch předchozích a Němci tak znovu končí ve chvíli, kdy je ve hře 32 reprezentací.
0: Německo tedy navíc přijde taky o docela unikátní sérii v dějinách šampionátů, o čem je řeč?
1: Ano, 4násobný mistři světa vybojovali medaily v každém desetiletí, ve kterém se šampionáty hrály od toho prvního v roce 1930. A protože Němci neuspěli v Kataru ani teď v Severní Americe, další možnost budou mít až na začátku příští dekády v roce 2030. Kouč Julian Nagelsmann po zápase řekl, že přes vypadnutí týmu z turnaje neplánuje odstoupit.
2: Není to poprvé, kdy jsme velký turnaj nezvládli, ale nejsem ten typ, který by si tu sedl a řekl, že kvůli našemu vypadnutí odstupuje. Chápu, že moc lidí teď nechce, abych pokračoval, ale zůstanu, pokud to německý fotbalový svaz bude chtít.
0: Říkal tedy německý trenér Julian Nagelsmann. Zpátky k tobě, Tadeáši, na mistrovství světa končí i Nizozemci, vyřadilo je Maroko a znovu to bylo o penaltách.
1: Ano, Oranjes, jak se Nizozemcům přezdívá, vypadli na penalty i ve čtvrtfinále v roce 2022 a v semifinále v roce 2014. Navíc 4 roky předtím došli až do finále, ve kterém podlehli Španělům v prodloužení. To znamená, že od roku 2006 neprohráli na světovém šampionátu jediné utkání, které by se dohrálo v 90 minutách. A letos i přes vyřazení tuhle statistiku prodloužili. No a mimochodem tip na vítěze tak nevyšel německému matematikovi Joachimu Klementovi, který pomocí propracovaného modelu odhadl už 3x v řadě dopředu mistry světa. S Nizozemci se ale letos po dlouhé době mýlil.
0: Já se taky zmýlil, taky jsem měl Nizozemce, typoval jsem je, koho typuješ ty, Tadeáši?
1: Taky jsem typoval Nizozemce.
0: Tak to jsme fakt originální, koho typuješ teď, když vypadli?
1: Francii.
0: OK, dnes v 19 hodin na mistrovství světa nastoupí Pobřeží slonoviny proti Norsku, ve 23 hodin se střetne Francie se Švédskem a ve 3 ráno Mexiko s Ekvádorem. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport nabídneme živé vstupy ze všech zápasů. Tadeáši, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: V dalších zprávách odpoledního radiožurnálu se vydáme také na Wimbledon. Zůstaňte s námi. Radiožurnál je 13 hodin. Jana Golda a zprávy.
1: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Praktičtí lékaři budou moct předepisovat o 1200 léků víc než doteď. Tenistky Karolína Plíšková a Tereza Valentová hrají proti sobě v úvodním kole Wimbledonu. Po nehodě čekejte kolonu na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most. A počasí bude převážně oblačno, postupně místy přehánky, ojedinělé bouřky, později četnější i velmi silné. Teploty na západě kolem 25, na jihovýchodě až 630 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta Petra Pavla čekají Hlaváče nelehké časy. Věří ale, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
3: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
1: Praktičtí lékaři budou moct od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků víc než doteď. Lidi tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíc dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
4: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
1: V Německu dnes po půlnoci končí daňová sleva na benzín a naftu. Vláda kancléře Friedricha Merce ji schválila v dubnu kvůli rostoucím cenám pohonných hmot po začátku války na Blízkém východě. Podle odborníků se ceny na čerpacích stanicích nezvýší hned, ale pravděpodobně až zítra v poledne. V Německu od dubna platí pravidlo, že benzínky můžou zvyšovat částku jen jednou denně, a to právě ve 12 hodin. Železniční trať mezi Čkyní a Vimperkem na Prachaticku bude uzavřená do půlky srpna. Drážní hasiči v pondělí odpoledne museli uzavřít kvůli silnému dešti, tratě podemletá. Opravy potrvají právě do půlky srpna, doplňuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
5: Dnes dopoledne tam proběhlo poměrně rozsáhlé šetření na místě. Zjistilo se, že to podmáčení té trati je natolik výrazné, že ta oprava potrvá do 10. až 13. srpna. Takže provoz je tam v tuto chvíli zastaven.
6: Sport. Tři české tenistky aktuálně hrají v prvním kole Wimbledonu. Tereza Valentová bojuje na úvod travnatého Grand Slamu s Karolínou Plíškovou. V Londýně je u toho Jaroslav Plašil.
7: Karolína Plíšková vyhrála první sadu 6-3, lépe servírovala než její mladší krajanka, která teď vede 3-2 ve druhé sadě. Na podání půjde Plíšková. Hraje také Marie Bousková s Australankou Gibsonovou. Po jasné první sadě 6-1 je to teď vyrovnanější 1-1 na začátku druhého setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: V dnešním programu se představí ještě dalších 5 českých tenistů. Hrát budou Bejlek, Nosková, Menšík, Lehečka a Kopřiva. Živé vstupy z duelů vysílá Radiožurnál Sport. Bruslařská unie ISU umožní návrat do mezinárodních soutěží pod neutrálním statusem ruským a běloruským sportovcům. Ti byli z velkých akcí vyloučeni od ruského útoku na Ukrajinu v únoru 2022. ISU jejich návrat oznámila v prohlášení na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na dálnicích před Brnem a nehody na Pražském okruhu. Na D1 na příjezdech do Brna je silný provoz. Ve směru z Vyškova zpomalíte u Rohlenky na 208. kilometru. Ve směru z Prahy se brzdí za sjezdem na Popůvky na kilometru 184. Levé pruhy jedou rychleji. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice čekejte kolonu ze 7. kilometru. Nesouvisle pokračuje do Brna, navíc v koloně na 5. a 5. kilometru řeší srážku dvou kamionů osobními auty 15 minut. minut navíc. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník hlásíte stojící nákladní auto na 22,5 kilometru.
9: Stojí v kamionu v tom zúžení a blokuje pravý pruh, začne se tam dělat kolona během chvilky. Pravděpodobně se to teď stalo.
8: Na pražském okruhu směrem na letiště čerstvá nehoda za Lohkovským tunelem v pravém pruhu.
10: Kamion a dodávka je to 14,5 km na D0 směr letiště.
8: A na východní části pražského okruhu směrem na Lanový most u nájezdu z dálnice D11 řeší nehodu, jede se jen připojovacím pruhem, popojíždí se už z Novopatské osobními auty 25 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, postupně hlavně na západě místy přehánky a ojediněle bouřky. Později budou od jeho západu četnější i velmi silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už s Hankou Schánělovou.
0: Dobré odpoledne. Celkem 8 českých tenistů se dnes představí v prvním kole Wimbledonu. A právě teď se hraje čistě český duel mezi Karolínou Plíškovou a Terezou Valentovou. My se na něj velmi rádi vrátíme do Londýna s naším reportérem. Hezké odpoledne.
2: Odpolední radiožurnál
11: a Hanka Schánělová.

0: Na dvou kurtech právě teď hrají české tenistky první kolo Wimbledonu a je jisté, že po dnešku se rozšíří počet postupujících Češek do druhého kola. Vzájemný souboj totiž hrají Tereza Valentová s Karolínou Plíškovou a sleduje je reportér Jaroslav Plašil.
1: Vyrovnaný souboj teď, pokud jde o druhou sadu zápasu, tu první, připomeňme, vyhrála Karolína Plíšková, počkala si na dobrý okamžik a pak dotáhla set do vítězného konce 6-3, teď servíruje Tereza Valentová za stavu 3-3. Ve druhém setu nešlo jí tolik podání v první sadě, Karolína Plíšková toho dokázala využít, získat servisový gem soupeřky za stavu 4-3 a pak v zápětí potvrdila break svým podáním. Ale jinak je to celkem vyrovnaný zápas, ve kterém má lehce navrch zkušenější tenistka Karolína Plíšková, která tady má ve svém týmu i sestru Kristýnu, se kterou se může poradit o nejenom samozřejmě tomto zápase. Hraje také Marie Bousková, ta má na lavičce také velkou podporu, už nějakou dobu spolupracuje s Markem Lopezem, španělským koučem, někdejším olympijským vítězem, partnerem deblovým Rafaela Nadala, takže také velké jméno na lavičce české hráčky, která bojuje proti Australance Gibsonové. Už o poznání vyrovnanější druhý set, ve kterém je na tom teď dokonce mnohem lépe soupeřka Gibsonová, která vede 2-1 s breakem a 40-30. Teď při svém podání připomínám, že Gibsonová prohrála první sadu jasně 1-6, tam Marie Bouskové hodně pomáhala chybami, teď dokáže útočit přesněji a proto je teď Gibsonová ve vedení 6-1, 1-2 z pohledu Marie Bouskové. Tereza Valentová se teď ujala vedení 4-3 ve druhém setu v duelu s Krajankou Karolínou Plíškovou, která, připomínám, vyhrála první set z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pražský okruh směrem na letiště je neprůjezdný. Za Lochkovským tunelem na 14. kilometru narazila dodávka do kamionu. Na místě je vrtulník a provoz stojí. Tvoří se kolona, brzdí se už za sjezdem na Vestec, teď na zhruba 4. kilometru. Náhradní trasy po Strakonické nebo jižní spojce, případně Vídeňské. Zpět se vrátíte ulicí k Barandovu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800.

0: odpoledním radiožurnálu jste poslouchali Ondřeje Rumla a jeho novou píseň Vždycky to tu bylo. Za dluh na výživném nebude od zítra hrozit neplatičům vězení. Původně přitom mělo být neplacení výživného od července znovu trestným činem. Jenomže koalici se nepodařilo prohlasovat změnu ve sněmovně dost rychle. A tak s ní ministerstvo spravedlnosti počítá až příští rok. Některé neziskové organizace odklad kritizují. A detaily už zjišťovala naše reportérka Alena Hesová. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Od kdy tedy začne hrozit neplatičům alimentů vězení?
1: Bude to zřejmě někdy příští rok. Vládním poslancům se nepovedlo prosadit změnu v prvním čtení v poslanecké sněmovně. Další postup a možné termíny přibližuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
2: Musí projít všemi třemi čteními v poslanecké sněmovně. A protože se nedostal ani do druhého čtení, nestihne nabýt účinnost v původně plánovaném termínu. Pokud se datum účinnosti neupraví, začne zákon automaticky platit k nejbližšímu datu, 1. lednu nebo 1. červenci.
1: Zároveň by trestání nemělo být možné v tolika případech jako v minulosti. Soudy by nově vězení ukládaly za úmyslné neplacení. Za nedbání povinné výživy bylo trestné do konce roku 2025.
0: Proč mají neziskové organizace, které pomáhají samoživitelům s posunutím termínu, potíže?
1: Třeba podle centra Celsus, které spadá pod brněnskou diecézní charitu, zhoršuje nezaplacené výživné už tak špatnou situaci samoživitelů. Z průzkumu Asociace neúplných rodin plyne, že téměř 2/3 samoživitelů vnímají svou finanční situaci jako zhoršenou potom, co přestalo být neplacení výživného trestným činem. A skoro 57% chce trestnost obnovit, pokračuje ředitelka Asociace Iveta Novotná.
3: Odklad obnovení trestnosti za neplacení výživného

0: ho vnímáme jako nešťastný signál. Trestní odpovědnost považujeme za důležitý preventivní nástroj, který může část neplatících rodičů motivovat k tomu, aby své povinnosti vůči dětem plnili. Současně ale potřeba říci, že samotná trestnost problém nevyřeší.
1: Nejefektivnější pomocí podle Novotné představuje rychlé vymáhání výživného nebo třeba dostupná pomoc pro samoživitele v krizi. Rodiče čekají průměrně víc než 11 měsíců, než začnou dluh řešit, třeba přes právní poradny nebo vyřizováním náhradního výživného.
2: Co vede novou vládu k tomu znovu zavést trestnost neplacení alimentů?
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO tvrdí, že pokud hrozí neplatiči vězení, tak se tím samoživiteli zvyšuje šance z něj peníze dostat. Navíc, když vězení pracuje, tak s jeho výdělkou vedení věznice alimenty automaticky posílá, nebo alespoň jejich část. Opozice naopak tvrdí, že zavírání do vězení nevede ke spolehlivějšímu placení. Stát by měl podle ní hledat jiné cesty, třeba v oblasti vymáhání alimentů.
2: No a projednání změny se poněkud zadrhlo ve sněmovně. Vy jste slyšeli naši reportérku Alenu Hesovou. Díky za vysvětlení.
1: Není zač, naslyšenou.

0: Karolína Plíšková postoupila do druhého kola Wimbledonu. Za chvíli uslyšíte víc v našich zprávách.
1: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
2: Dluhy domácností v Česku u bank se v květnu meziměsíčně zvýšily o téměř 24 miliard na 2,69 bilionu korun. Objem úvěrů pro nefinanční podniky stoupl o zhruba 3 miliardy na 1,58 bilionu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. V meziročním srovnání u domácností dluhy vzrostly asi o 244 miliard a u firem zhruba o 111 miliard korun. Vládní novelu o růstu rodičovského příspěvku dnes ve druhém čtení projedná sněmovna. Koalice navrhuje zvýšení podpory na 400 tisíc korun u jednoho dítěte a 800 tisíc u vícerčat. Opozice chce do zákona doplnit pravidelnou automatickou valorizaci příspěvku. Víc než milion lidí se přihlásilo do španělského programu umožňujícího legalizaci statusu migrantů. Oznámil to premiér Pedro Sánchez. Informovala o tom agentura AFP s tím, že podání žádosti automaticky neznamená legalizaci pobytu. Dnešek je posledním dnem, kdy je možné se do programu přihlásit. A 8 mláďat korsaků je nově k vidění v Zoo Brno. Narodila se začátkem května, teprve teď ale mají odvahu vylézat z nor. Korsaci jsou lišky, oproti liškám obecným, ale drobnější a taky víc společenští. Až budou mláďata dospělá, čeká je přesun do jiných zoologických zahrad.
1: Sport.
2: Tenistka Karolína Plíšková prošla do druhého kola Wimbledonu. Krajanku Terezu Valentovou porazila po setech 6-3 a 6-4. V Londýně teď hraje Marie Bousková proti Australance Gibsonové a sleduje to Jaroslav Plašil.
3: Australanka Gibsonová, která prohrála první set 1-6, je na tom teď výrazně lépe, vede 5-2 a může doservírovat sadu číslo 2 do zdárného konce a vynutit si tedy třetí rozhodující set. Zlepšila se co do přednosti, její útoky jsou mnohem méně chybovější než v první sadě a tak teď je blízko srovnání stavu setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřený Pražský okruh a kolona na D1 za Kývalkou. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště za Lochkovským tunelem na 14. kilometru zasahují u následků srážky dodávky s kamionem. Na místě je stále vrtulník a provoz stojí. Na okruh pokud možno nenajíždějte, z D1 se dá pokračovat rovnou na jižní spojku. Dá se také sjíždět na Jesenici nebo Strakonickou, zpět se vrátíte ulicí k Barandovu. V úvahu přichází ještě trasa přes Radotín. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most na 60,5 kilometru řeší nehodu už jen v levém pruhu. Zpoždění kolem 20 minut v osobních autech, ovšem kamiony se táhnou už z Cínovecké a celou Kubelskou. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 183 čekejte kolonu. Do omezení na kilometr 196 je to osobními auty na 25 minut. Ve směru z Vyškova se popojíždí také, tam se zpomaluje u Rohlenky na 208 kilometru. A na D52 z Brna do Mikulova za sjezdem na Hrušovany na 17. kilometru stojí nákladní auto po nehodě. Jede se jedním pruhem, je tam krátká kolona na necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme zpočátku v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, postupně hlavně na západě místy přehánky a ojediněle bouřky, později budou od jeho západu četnější a i velmi silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: Hezké odpoledne, českou tenistku Marii Bouskovou neopustíme. Naopak, začneme postupně sledovat i další české hráče a počkáme si třeba i na Jakuba Menšíka.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Už jen několik posledních hodin můžou do Evropské unie proudit malé levné zásilky s oblečením nebo elektronikou bez omezení a bez jakýchkoliv celních poplatků. Od zítřka se na veškeré balíčky v hodnotě do 150 eur, tedy v přepočtu zhruba 3600 korun, bude vztahovat jednotné dočasné clo ve výši 3 eur, tedy asi 73 korun. Evropská unie se tak chce chránit před nekalou konkurencí a záplavou nekvalitního zboží, obvykle z čínských e-shopů, které nesplňují evropské standardy. My to téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak tohle dočasné clo má fungovat a kdo bude zodpovědný za jeho hrazení?
1: Za zaplacení toho cla bude zodpovědný výrobce nebo obchodník, který to zboží do Evropy prodává. Zákazník pouze ve velmi ojedinělých případech. Nicméně je možné, že v důsledku těchto nových poplatků to zboží samozřejmě zdraží. Poplatek se bude vztahovat na veškeré zásilky, jak už zaznělo, do 150 eur, objednané na dálku, zejména prostřednictvím e-shopu. Tyto levné zásilky byly dosud od cla úplně osvobozené. Evropská unie se totiž snažila pomoci celním úřadům a odlehčit jim od administrativní zátěže. Nicméně Evropská komise konstatuje, že vzhledem k digitalizaci těch celních postupů už je ten proces nyní jednodušší, probíhá elektronicky, takže to osvobození malých zásilek od cla už není opodstatněné.
0: Co když mi ale, Zdeňko, přijde zásilka do 150 eur, ve které je několik kusů zboží?
1: Záleží, co si přesně objednáš. To clo se nevztahuje na balík jako takový, ale na jednotlivé položky. Pokud si tedy v jednom balíku do 150 eur objednáme tričko a hodinky, tak dovozce zaplatí ten 3-eurový poplatek dvakrát. Ale pozor, pokud by to byl stejný typ zboží a objednali byste si třeba 3 trička, tak se stále platí pouze jeden poplatek. Toto je modelový příklad, který na svém webu zmiňuje právě Evropská komise.
0: Jakého zboží se tohle clo bude běžně týkat?
1: To opatření, které zítra vstupuje v účinnost, tak nezmiňuje žádné konkrétní dovozce, žádný konkrétní stát, platí univerzálně. Ovšem prakticky se týká především levného zboží z čínských e-shopů typu Temu nebo Shein. Toto zboží často totiž nesplňuje bezpečnostní normy Evropské unie, což podle Evropské komise představuje riziko pro spotřebitele a zároveň to ohrožuje taky spravedlivou hospodářskou soutěž, protože zdejší výrobci v Evropě samozřejmě musí bezpečnostní opatření a ekologické normy splňovat. Navíc množství toho levného zboží dováženého do Evropské unie obrovským tempem stoupá. Jen loni to bylo asi 6 miliard takových levných položek, které byly tedy dovezené ze zahraničí do Evropské unie.
0: No a může čínský e-shop nový systém obejít třeba tím, že bude mít sklady v Německu, ze kterých potom bude rozesílat zboží?
1: Může, ale pouze částečně. Ten čínský e-shop v takovém případě logicky musí zaplatit standardní clo při dovozu toho svého zboží do těch evropských skladů. Potom tedy už při rozesílání těch malých zásilek jednotlivým zákazníkům už to clo tedy platit nebude.
0: My jsme teď mluvili s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Zdeňko, děkujeme. Hezký den přeji.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Průjezdný Pražský okruh a omezení na D1 u Kojetína. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za Lochkovským tunelem odklízejí následky nehody. Na 14,5 kilometru se podařilo zprůjezdnit levý pruh. Vrtulník odletěl, zatím budou kolony spíše narůstat. Brzdí se už za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru. Pozor, Břežanské údolí je uzavřené. Pokud jedete po D1 na okruh, nenajíždějte a pokračujte rovnou na jižní spojku. Zpět najedete ulicí k Barandovu. A na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kojetín včera vyjel kamion z dálnice. Na kilometru 254 se teď chystá jeho vyproštění. Uzavřený je nově pravý pruh a začíná se tvořit kolona. Zdržení 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: kauze úmrtí vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifera zhruba před hodinou a půl padlo rozhodnutí. Vrchní soud v Praze uznal zubařku Magdalenu a učitelku v penzi Irenu vinnými z vraždy léčitele. Potvrdil tak dřívější rozsudek oběma ženám, ale snížil tresty odnětí svobody. Pro více informací a podrobností se teď spojíme s naším investigativním reportérem radiožurnálu Vítem Kubantem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak přesně tedy soud rozhodl a čím to zdůvodnil?
1: Tak Vrchní soud v Praze v čele s předsedou Michalem Hodouškem skutečně dospěl k závěru, že ženy zavraždily kutnohorského léčitele Richarda Šifra. Netrpěly podle rozhodnutí soudu žádnou psychickou poruchou, byly pouze zmanipulované a uvěřili mu, že jeho tělo po smrti zmizí. Proto jsou za smrt vůdce sekty odpovědné. Soudní senát ale ženám upravil výše trestů. Magdaleně ho snížil o 3 roky na 9 let odnětí svobody, Ireně pak umazal 1 rok a má ve vězení strávit 12 let. U zubařky Magdaleny to soudci vysvětlili tím, že byla dlouhodobě týranou ženou a celá událost úmrtí léčitele pro ní byla extrémně silné emoční vypětí. U Ireny zase přihlédli k tomu, že neměla žádné přitěžující okolnosti. Magdaleně zároveň zrušili zákaz práce ve zdravotnictví a nahradili ho 4letým zákazem předepisovat sedativa a hypnotika s výjimkou těch, které se využívají v zubařské praxi. Své závěry opřeli o jeden ze znaleckých posudků, podle kterého byl léčitel pouze manipulátor a netrpěl žádnou psychickou poruchou.
0: Jak na to reagovaly obžalované zubařka Magdalena a penzistka Irena?
1: Tak obě z obžalovaných se z vyhlášení rozsudku omluvili, už během dne měli možnost posledního slova. Magdalena toho nevyužila, její advokát Jaroslav Fenik to zdůvodnil tím, že není schopná jakéhokoliv výslechu. Celý den na ní bylo vidět, že opětovné projednávání nedělá dobře. Ostatně už při jejím výslechu před městským soudem skolabovala a musela ji odvážet záchranná služba. Irena řekla, že hlavní viník je Richard Šifr, protože mu uvěřila a on toho zneužil. Jejich advokát Jaroslav Fenik a David Uhlíř se závěry soudu nesouhlasí, plánují se dovolat k nejvyššímu soudu, to ale nemá automaticky odkladný účinek a s rozsudkem nesouhlasí ani státní zástupce a taky uvažuje o odvolání. Navrhoval totiž, že nám podstatně vyšší tresty.
0: A já už jenom přidávám, že teď ve vysílání odpoledního radiožurnálu s námi byl Vít Kubant, který je právě teď u Vrchního soudu v Praze. Vítku, děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A teď je 13 hodin a 52 minut.
2: Rád bych si koupil cukrovou

0: 20 minut Radiožurnálu.
1: Evropa má za sebou letošní první vlnu extrémních teplot. Nezůstala česká vláda pozadu v pomoci občanům, pro které může být letní vedro nebezpečné? Také na to se Tomáš Pancíř zeptá spolupředsedkyně strany Zelených, poslankyně a bývalé diplomatky Gabriely Svárovské.
2: Poslouchejte 20 minut Radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: But you're just a boy.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Rajský klid malého města.
3: Nejspíš vražda, co Jesse?
4: Nejspíš.
2: Jesse, podivná hra.
5: Zas dvě rány do hrudníku.
2: Sériového vraha.
6: Stejná kulka?
4: Stejná kulka.
2: A obětí přibývá.
4: Vím, kdo je zabil.
6: A máš i motiv?
4: Ne.
7: Žádné stopy, prostě nic?
4: Správně.
2: Jesse Stone?
4: Určitě ještě neskončili.
2: Chladnokrevný detektiv. Premiéra ve čtvrtek večer na ČT2.
8: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
9: Stát nemá podle expertů efektivní nástroje k boji proti nelegálnímu vývozu léků. Tenistka Plíšková prošla do druhého kola Wimbledonu, vyřadila krajanku Valentovou. Po nehodě u Lochkova čekejte dlouhou kolonu na Pražském okruhu směrem na letiště. A počasí bude převážně oblačno, postupně místy přehánky, ojediněle bouřky, později četnější i velmi silné. Teploty na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Státu se nedaří zabránit nelegálnímu exportu léků. V rozhovoru pro server i rozhlas to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Pomoct měla novela zákona o léčivech z roku 2024, která zavedla vyšší pokuty i nástroje pro sledování zásob léků. Podle Boráně se ale provozovatelům lékáren a distributorům léků i přes vysoké sankce nezákonný export vyplatí. Na nejvýš jim hrozí pokuta 20 milionů korun. Problém je podle Boráně i nesoučinnost krajů. SÚKL totiž sám nemůže lékárnám odebírat licence. Jihomoravští záchranáři včera zasahovali u 437 událostí. Denní průměr bývá kolem 300. Jde o nejvyšší číslo v historii. Dosavadní rekordní počet výjezdů měli v době koronavirové pandemie. Včera zhruba polovina výjezdů souvisela s horkem. Šlo o kolapsy, úpaly nebo úrazy, říká mluvčí záchranářů Michála Botová.
11: Je to velký nápor, myslím, ty vysoké teploty jak pro populaci, tak samozřejmě pro moje kolegy ve výjezdu, ale také na dispečinku. Je to náročné, my jsme některé dny přidávali posádky v Brně, ale také jsme posilovali právě operační středisko, protože i těch hovorů bylo hodně.
9: Na Moravě, hlavně na jihu, platí dál výstraha před vysokými teplotami a dnes meteorologové varují taky před bouřkami. Odpoledne a večer zasáhnou východ Česka. Nejsilnější budou bouřky na západě Moravy. Včera kvůli nim vyjížděli hasiči hned v několika krajích, nejčastěji k popadaným stromům. V Rusku jsou po ukrajinských dronových útocích nejméně dva mrtví, informují o tom tamní úřady. V Jegorjevsku u Moskvy zemřelo 6měsíční dítě poté, co jeden z dronů spadl na obytnou budovu. Na sítě Telegram to napsal gubernátor oblasti Andrej Vorobjov. Další muž zemřel v bělgorodské oblasti. Naopak ruské útoky na ukrajinské Dnipro, Záporoží a další města nepřežilo nejméně 7 lidí. Desítky dalších jsou zranění.
12: Cyniční російský udarem po Zaporižžiu ta Dnipru.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útoky na Dnipro, Záporoží, Sumy, Cherson nebo Charkov za cynické údery zaměřené na civilní objekty, podniky a dopravu. Zelenský vyslovil soustrast pozůstalým a upozornil, že Ukrajina na tyto ruské teroristické útoky spravedlivě odpoví, tak aby poškodila především systém ruského státu. Sankce dlouhého i středního doletu budou pokračovat. Avizoval ukrajinský prezident další útoky drony a raketami na ruské cíle. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Sport. Tenistka Karolína Plíšková si zahraje druhé kolo Wimbledonské dvouhry. V českém souboji vyřadila stravnatého Grand Slamu Terezu Valentovou poměrem 2-0 na sety. Teď hraje Marie Bousková proti Australance Gibsonové. V Londýně to vidí Jaroslav Plašil.
14: Vyrovnaný zápas dospěl do třetí rozhodující sady, v ní je to 1-1 na podání teď Australanka Gibsonová. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Maročtí fotbalisté prošli na mistrovství světa do osmifinále. Nizozemce porazili 2-1 po penaltách. Stejným výsledkem vyřadila Paraguay favorizované Němce a Brazílie zvítězila nad Japonskem 2-1 už v základní hrací době.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: kolony na Pražském okruhu a omezení na D1 u Kojetína. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště za Lochkovským tunelem vyšetřují vážnou nehodu. Na 14. kilometru je průjezdný pouze levý pruh. Regulují provoz v tunelech a fronta je dlouhá. Brzdí se za sjezdem na Jesenici, je to na desítky minut. Z D1 se dá jet rovnou po jižní spojce, zpět se vrátíte ulicí k Barrandovu. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Zdiby na minus prvním kilometru hlásíte kolonu. Jsou to hlavně kamiony a táhnou se přes celou Gubelskou a Novopatskou na východní část okruhu. Tam po nehodě už nic nepřekáží, kolona se začne rozjíždět, osobními auty se výrazněji nezdržíte. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 181 trvá silný provoz, osobními auty je to do zúžení na kilometr 196 na 25 minut. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kojetín opatrně na kilometru 254 chystají vyproštění kamionu po včerejší nehodě. Uzavřený je pravý pruh, je tam kilometrová kolona na 10 minut. A v Praze v Karlovarské směrem z centra u tramvajového obratiště se srazila dodávka z tramvají. Dodávku teď odklidili, kolona od Vypichu se začne rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Čekáme zpočátku v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, postupně hlavně na západě místy přeháňky a ojediněle bouřky. Později budou od jihozápadu četnější i velmi silné a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
16: Hezké odpoledne vám přeji. Od zítřka začne platit změna v předepisování léků. Pro některé už pacienti totiž nebudou muset ke specialistovi, ale požádat o ně budou moci i svého praktického lékaře. Tak právě k tomu si řekneme za chvíli víc.
10: Odpolední radiožurnál
1: a Hanka Schánilová.

0: A my teď v odpoledním radiožurnálu chceme mluvit třeba k vám, kteří trpíte cukrovkou nebo chronickým onemocněním ledvin. Od zítřka už pro léky nebudete muset ke specialistovi, ale předepíše vám je i praktický lékař. Změnu dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Týkat se má zhruba 1200 léčivých přípravků. No a víc už nám k tomu řekne Michála Bacílková z naší domácí redakce. Vítám tě, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Už jsme v úvodu zmínili některé léky, které nově předepíší i praktici. Jsou nějaké další?
1: Ano, změna se bude týkat hlavně léků na chronická onemocnění a patřit mezi ně budou třeba i některé léky na srdeční selhání, štítnou žlázu nebo onemocnění plic. Proč ministerstvo změnu připravilo, vysvětluje ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: Máme největší problém s nárůstem počtu chronicky nemocných pacientů, ať jsou to kardiovaskulární onemocnění, diabetes, chronická onemocnění ledvin a podobně. A cílem je, aby tito pacienti mohli být, pokud je to jenom možné a nevyžaduje jejich stav, který je třeba nějaký komplikovaný specializovanou péči, právě být v péči praktických lékařů, kteří mají plnou znalost a schopnost se o tyto pacienty postarat.
1: Třeba lidí se srdečním selháním je teď podle ministerstva zhruba 375 tisíc a do roku 2040 by jejich počet měl překročit 500 000. Specialisté se tak budou moci víc věnovat pacientům s komplikovanějším zdravotním stavem a zkrátit by se tím pádem měly i čekací lhůty. Cílem změny je ale taky ušetřit náklady na péči. A je ještě potřeba říci, že některé léky nově nepředepíšou jen praktici, ale i pediatři.
0: Docela by mě zajímalo, co na to rozvolnění pravidel říkají samotní lékaři.
1: Jak praktici a pediatři, tak i ambulantní specialisté změnu vítají. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka se ale tomu ještě musí přizpůsobit úhrady za péči od zdravotních pojišťoven.
3: Pokud se to nestane, tak utrpí ti komplikovaní a ti těžší, protože my na ně nebudeme mít peníze, nebudeme o ně se moc starat, to znamená fajn, ty jednodušší o ně bude postaráno, ale ten systém musí myslet hlavně na ty nemocní, protože ty jsou jaksi nejzranitelnější.
1: Že se úhrady musí změnit, řekl i ministr Vojtěch. Právě ambulantní specialisté jsou ale jedním z mála druhů péče, který se zatím s pojišťovnami nedohodl na platbách pro příští rok. Jednat tak o tom spolu ještě budou.
0: Michála Bacílková dnes tedy mluvila o změně, kterou ministerstvo zdravotnictví připravilo. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Slovenská univerzita Komenského v Bratislavě čelí jedné z nejvážnějších akademických kauz posledních let. Po svědectvích o šikaně studentů a možném zneužívání studentských stipendií podala trestní oznámení a slibuje razantní změny. Co se přesně stalo, probereme za chvíli.

0: Jedna z největších slovenských univerzit prošetřila podezření na šikanu studentů, zneužívání postavení i manipulaci se studentskými stipendii. Univerzita Komenského v Bratislavě kvůli části těchto zjištění podala trestní oznámení a slibuje důsledné prověření celé kauzy. Upozornil na to slovenský deník N. Některými podněty se přitom už dřív zabývala fakultní etická komise. Podle vedení univerzity ale tehdejší opatření nestačila a informace nám k tomu zjišťovala zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Čeho přesně se týkají ta podezření?
1: Slovenský deník N zveřejnil dva články, které se týkaly dění na Ústavu aplikované psychologie Fakulty sociálních a ekonomických věd. Jedna z bývalých doktorandek tam například popsala, jak dostala mimořádná stipendia, která musela vybrat a v obálce prostřednictvím sekretářky předat jedné z profesorek. Ta pak peníze prý použila na nákup vybavení pro výuku. Další svědectví pak popisují nátlak na studenty a doktorandy, nebo dokonce situace, kdy se podíleli na výuce předmětů, kterým podle svých slov odborně nerozuměli.
0: No a k čemu tedy přesně dospěla fakultní etická komise, která vyšetřovala některá podezření v minulosti?
1: Ona se zabývala podnětem studenta psychologie, který upozornil na kvalitu výuky předmětu současná sociální psychologie a podle zjištění komise si ho následně tady potom dvě vedoucí pracovnice ústavu pozvali do kabinetu a v aule pak vyzývali jeho spolužáky, aby svůj názor na jeho podnět vyjádřili nahlas do mikrofonu. Etická komise dospěla k závěru, že došlo ke zneužití postavení, osobnímu ponižování, nátlaku a taky prosazování principů takzvané falešné kolegiality. Podle zjištění deníku N se ale po tomto rozhodnutí situace na ústavu příliš nezměnila, což teď připustilo i vedení Univerzity Komenského v Bratislavě, podle kterého tehdejší opatření nebyla dostatečná.
0: No a Báro, jaké konkrétní kroky teď podniká univerzita kromě trestního oznámení?
1: Rektor Marek Števček po včerejším krizovém jednání oznámil hned několik opatření, především vyzval studenty a zaměstnance, aby podobné jednání nahlásili.
2: Aby se nebáli poukázat na to, že kdokoliv

0: Človek na univerzite sa správa nevhodným alebo akýmkoľvek protiprávnym spôsobom. Máme inštitúcie, máme vnútorné orgány, ktoré dokážu takéto veci prešetriť.
1: Univerzita teď například zahájí finanční audit ústavu, vytvoří nezávislou komisi, která prověří medializovaná svědectví. Zároveň požádala akreditační radu o posouzení, zda studijní program psychologie splňuje požadavky na kvalitu výuky.
2: Zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová, děkujeme.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Začínáme v sobotu 4. července.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 14.30. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
1: Za posledních 10 let klesla kriminalita v Praze nejvýrazněji ze všech krajů, vyplývá to z nových údajů Českého statistického úřadu. V počtu trestných činů hlavní město sice dlouhodobě převyšuje ostatní kraje, podíl metropole na celkové kriminalitě v zemi se ale stále snižuje. Podstatnou část trestných činů tvoří v Praze zejména drobné kapesní krádeže. Státní výrobce výbušnin Explosia mění vedení. Novým šéfem bude dosavadní místopředseda představenstva Ondřej Havlík. Ministerstvo průmyslu a obchodu o tom informovalo na svých webových stránkách. Havlík nahradí současného generálního ředitele Tomáše Rubáčka, který končí z rodinných důvodů. Vláda zvažuje prodej společnosti. Během pondělí se v Polsku utopili 4 lidi, informovala o tom tamní policie. Od počátku června už v zemi podle serveru Onet utonulo přes 60 lidí. Podle záchranářů za nejvíc případů může požití alkoholu. Riziko utonutí zvyšují taky současná vedra. A držitelé takzvaného Baťa pasu můžou ve Zlíně od zítřka až do konce září uplatnit slevy na vstupném do vybraných míst spojených s osobností Tomáše Bati a také jeho rodinou. Baťa pas získají lidi, kteří se ubytují v některém ze zapojených ubytovacích zařízení v rámci Zlínska a Luhačovicka. Sport. Tenistka Karolína Plíšková prošla do druhého kola Wimbledonu. Terezu Valentovou porazila 2-0 na sety. Teď bojuje Marie Bousková s Australankou Gibsonovou a v Londýně u toho Jaroslav Plašil. Omlouváme se za technické problémy. Pokusíme se spojit ještě v této půlhodině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u Kývalky a nehoda na pražském okruhu u Lochkova. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Popůvky z kilometru 181 pojedete v koloně do omezení v Brně, je to osobními auty na necelou půl hodinu. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kojetín dejte pozor, na kilometru 254 chystají vyproštění kamionu po včerejší nehodě, uzavřený je pravý pruh, je tam kilometrová kolona na 10 minut. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se za Lochkovským tunelem na 14. kilometru podařilo zprůjezdnit po nehodě i prostřední pruh. Situace se zlepšuje, kolona zatím začíná před sjezdem na Jesenici na 80. kilometru. Osobními auty čekejte 20 minut navíc, nadále regulují provoz v tunelech. Na silnici 7 z Komutova do Prahy na křižovatce u Třebíze řeší nehodu, z obou směrů stojí dlouhé kolony a nehýbou se, dejte nám vědět, jak to na místě vypadá. Možná je trasa Zlotouše přes Klobuky a Úherce. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce u Velkého Rybníku a Vystrkova opravují vozovku, z obou směrů počítejte s 15 až 20 minutami navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku v jeho východní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, postupně hlavně na západě místy přehánky a ojediněle bouřky. Později budou od jeho západu četnější i velmi silné a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jeho východě až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: Hezké odpoledne. Během silných bouřek v pondělí spadly na Vimpersku a Prachaticku mimořádně velké kroupy a ty největší v šumavské obci Ratiborova Lhota měřily bezmála 10 cm. Dnes to na sociálních sítích uvedl Český hydrometeorologický ústav. Krupobytí v obci poškodilo střechy, skleníky nebo auta. Naposledy zaznamenali meteorologové 10-centimetrové kroupy v Česku 1. července 2022 v Českém ráji.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdnu.

Všude zdejší skupina Jelen teď v odpoledním radiožurnálu. My dnes sledujeme české tenistky, výhledově také tenisty na londýnském Grand Slamu. A teď dobrá zpráva. Tenistka Marie Bousková postoupila po páté za sebou do druhého kola Wimbledonu. Nasazená česká 21 porazila Australanku Thalii Gibsonovou ve třech setech 6-1, 3-6 a 6-2. My se zaměříme v našem vysílání i na další tenisové zajímavosti, třeba na tuhle. Návrat Seriny Williamsové je jednou z největších událostí letošního Wimbledonu. A dojde k němu právě dnes. My o tom chceme mluvit v tom následujícím vysílání odpoledního radiožurnálu. Teď už Joshua Kedison a Jessie.

0: Když se vrátíme k Wimbledonu, tak už víme, že dnes postoupila Karolína Plíšková, před chvílí také Marie Bousková. Ve hře bude ještě Sára Bejlek, večer Linda Nosková, zahrají si Jakub Menšík, Vít Kopřiva i Jiří Lehečka. A dnes je také ten velký slavný den, kdy se na wimbledonské kurty vrátí jedna z nejlepších tenistek historie. Vítězka 23 Grand Slamových turnajů v ženské dvouhře Američanka Serena Williamsová startuje díky volné kartě od pořadatelů. A to už jako maminka dvou malých dcer ve 44 letech.
1: Očekávám, že budu nervózní. Jako jsem byla nervózní z každého zápasu, který jsem v životě odehrála. Myslím, že to dokazovalo vášeň, lásku a starost, že mi na mé práci záleželo, ať už to bylo první kolo, druhé kolo nebo finále. Vždycky jsem měla trochu nervozity, které jsem se pak zbavila. Rozhodně očekávám, že budu mít stejné pocity.
2: Přiznává Serena Williamsová stejně jako to, že nějakou dobu váhala, jestli volnou kartu do soutěže singlistek přijme, ale rychle si uvědomila, že jenom hrstka hráčů má tuto možnost a řekla si, že po druhé už by v takové pozici nemusela být.
1: Myslela jsem si, že bych tuhle příležitost opravdu měla využít. Kdo ví, jestli se sem někdy znovu dostanu. Ptala jsem se sama sebe, jestli jsem se nezbláznila, ale lidé žijí proto, aby mohli něco dokázat. Myslím, že jsem si nakonec řekla, že je to docela fajn, že mám tuhle příležitost, takže bych to měla vzít.
2: Vypráví Serena Williamsová, která už předtím dostala volnou kartu do soutěže deblistek společně se sestrou Venus a právě čtyřhru si teď na přípravných turnajích vyzkoušela a třeba česká tenistka Kateřina Siňaková si myslela, že u deblu nějakou dobu Američanka i zůstane.
3: Myslela jsem si, že to chvíli podrží, že asi si zahraje pár turnajů ve čtyře a uvidí, jak se bude cítit a pak asi v Americe spíš. Že se do toho pustí. Asi překvapení to bylo, nebudu říkat, že ne, ale myslím si, že pro tenis to je super, že zpátky je to prostě legenda a jo, jsem zvědavá, no tak bude hrát.
4: Překvapilo, já jsem myslela opravdu v začátku, že bude hrát jenom ty debly třeba pár měsíců a ne hnedka druhý turnaj, že už půjde na singla. Ale chápu samozřejmě Wimbledon, když jí dá možnost hrát, tak to se asi neodmítá.
2: Nedíví se ale rozhodnutí Sereny Williamsové ani Linda Nosková, byť i ona přiznává překvapení. Na tréninku ale slavnou Američanku viděla a tak si všimla, jak je majitelka 23 Grand Slamových titulů ze singlu fyzicky připravená.
4: Tak vypadá určitě neskutečně fit, to musím říct. Já jsem vlastně ji na vlastní oči viděla opravdu v nějakých jenom těch pár turnajů na tom konci, kde končila, takže asi uvidíme v zápase nejvíce, jak je vlastně ready, ale samozřejmě ať už je to Serena nebo kdokoliv, tak první zápas po tolika letech se vrátí zpátky, tak je strašně těžký, takže se to musí brát asi s rezervou.
2: Nejenom české tenistky teď budou zvědavé na to, jak se legendární hráčka představí v zápase. Po svém prvním návratu po mateřské pauze už se jí nepovedlo přidat další Grand Slamovou trofej, ale několikrát se dostala do finále. Jak to bude teď, kdy už je ve 44 letech maminkou dvou dcer, se teprve ukáže. A poprvé dnes odpoledne či v podvečer, kdy se na centrálním dvorci utká s Majou Jointovou z Austrálie. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Akreditace na summit NATO, údajný pokus o ústavní puč a pokračující válka hradu s vládou. Co na to ústavní právnička?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízení semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
5: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
6: Dneškem může začít kampaň před senátními a komunálními volbami. Fotbalisti Švédska se v úvodním kole play-off mistrovství světa utkají s úřadujícími šampiony z Francie. Po nehodě je neprůjezdná silnice 7 u Třebíze směrem do Chomutova a počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo od západu občas déšť, místy bouřky i silné. Večer se začne vyjasňovat, teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Kampaň před říjnovými volbami může ode dneška začít. Ve sbírce zákonů totiž vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidi v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit víc než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není. 9 a 12 let mají strávit ve vězení zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena z Kutnohorské sekty. Za vraždu léčitele Richarda Šifra je tam dnes poslal vrchní soud v Praze. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho příkaz a uvěřili mu, že jeho tělo přejde do jiné dimenze. Soudci ale dospěli k názoru, že netrpěli žádnou psychickou poruchou a byli pouze Šifrem zmanipulované. Advokát jedné z obžalovaných David Uhlíř řekl, že soud špatně rozlišil mezi náboženstvím a sektou.
7: V celém tom příběhu dochází k zaměňování náboženské víry a psychiatrického bludu. Náboženská víra je to, pokud věříte, že Ježíš Kristus byl před 2000 lety ukřižován a stal z mrtvých. Psychiatrický blud je to, když věříte, že člověk, který sedí vedle vás po smrti, postane z mrtvých a zmizí.
6: Obě ženy se proti verdiktu odvolají k nejvyššímu soudu a stejný postup zvažuje i státní zástupce. Včerejší výbuch v Monaku nebyl podle policie terorismus. Vyšetřuje ho jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení, potvrdila to monacká prokuratura. Podle televize BFM a deníku Le Figaro exploze zranila 3 lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který zřejmě utekl do Francie.
8: Muž jednal samostatně, položil u vchodu balík, který teď analyzujeme. Krátce na to přišli ke dveřím 3 lidé, kteří bydleli v přízemním bytě. Balíček explodoval ve chvíli, kdy přišli.
9: Popsal monacký prokurátor Stefan Thibault. Exploze zranila 13-letého chlapce, který je mimo ohrožení života. Jeho rodiče ve věku mezi 50 a 60 lety utrpěli vážnější zranění. Žena je v kritickém stavu, muž zůstává v péči lékařů. Televize BFM a deník Le Figaro ho identifikovali jako ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva, který obchodoval s nemovitostmi i s vínem a byl ve střetu s ukrajinskou vládou kvůli údajnému obcházení proti ruských sankcí. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Stovky ryb uhynuly kvůli nedostatku kyslíku na rybníku v Malesicích. U Plzně zasahovali tam hasiči a na místo vyjeli i pracovníci chemické laboratoře a povodí Vltavy, popisuje mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
10: Provedeným měřením bylo zjištěno, že je nízký obsah kyslíku ve vodě, což bylo vyhodnoceno jako příčina úhynu ryb. Hasiči nasadili vodní čerpadla, z jejichž pomocí potom byla čeřena hladina rybníka a tím doplňován kyslík. Taková situace v horkých měsících není ničím výjimečná. V průběhu léta k provzdušňování rybníků a k úhynu ryb z nedostatku kyslíku vyjíždíme poměrně často.
11: Sport. Tenistka Karolína Plíšková si zahraje druhé kolo Wimbledonu. Terezu Valentovou porazila 2-0 na sety. Postoupila i Marie Bousková. Australanku Gibsonovou porazila 2-1 na sety. A fotbalisté Švédska nastoupí na mistrovství světa v úvodním kole play-off proti Francii. Ta do vyřazovacích bojů postoupila z prvního místa ve skupině a nestratila ani bod. Podle trenéra Švédů Grahama Pottera čeká jeho tým nejtěžší možný soupeř.
12: Souvislosti s francouzským výběrem bych asi nemluvil o slabinách. Mají kvalitu na všech pozicích, ať už jde o základní sestavu nebo náhradníky. Jsou to úřadující mistři světa a mají vynikajícího trenéra, takže my prostě musíme zahrát životní zápas, to je bez debat. Ale věřím, že kluci jsou teď v takovém rozpoložení, že to zvládnou.
11: Souboj Francie se Švédskem začne ve 23 hodin českého času. Už v 7 večer se Norsko utká s pobřežím Slonoviny.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D1 u Ostrovačic a neprůjezdná sedmička u Třebíze. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 počítejte s kolonou do zúžení na kilometr 196, pojedete půl hodiny kamiony déle. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zpozorněte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 15. kilometru je na vozovce roztrhaná pneumatika. Na D7 z Chomutova do Prahy dejte pozor před sjezdem na Kladno. Na 7. kilometru leží nějaký kovový předmět, může se vybočovat. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova v omezení u Třebíze havarovalo nákladní auto a provoz se zastavil. Z obou směrů stojí dlouhé kolony. Náš zpravodaj to objel.
15: Už jsem odbočoval doprava, protože je kolona až do Lotouše. Ideálně přes Kutrovice vlastně projede se Třebízí, Hořešovičky a vyjede se Panenský Týnec. A to samý zpátky, protože tady už to stojí taky za Panenským Týncem.
14: A na Pražském okruhu ve směru na letiště před sjezdem na Jesenici zůstávají už pouze kolony hlavně kamionů z 81. kilometru. Regulují provoz v tunelech. Za Lochkovským tunelem je uzavřený pravý pruh po dřívější nehodě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude převážně oblačno až zataženo, od západu občas déšť, místy bouřky i silné. Večer se pak začne od západu vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
5: Hezké odpoledne vám přeji. Dneškem v Česku končí půlroční zbraňová amnestie. Pokud jste to ještě nestihli, máte poslední šanci beztrestně odevzdat nelegálně drženou zbraň na policii. My vám k tomu přineseme ještě víc informací. Hezké odpoledne.
13: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Zdraví vás odpolední radiožurnál 10 minut po 15. hodině. Dnes máte poslední možnost odevzdat nelegálně držené pistole, pušky, granáty anebo munici. Končí totiž letošní zbraňová amnestie. A beztrestně můžete všechen nebezpečný arzenál odnést na policii. Detaily k tomu zjišťovala Lucie Machartová z domácí redakce. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Víme, kolik už toho lidé odevzdali?
1: Tím, že ještě dnes amnestie běží, nemá policie přesné konečné číslo. Předběžný údaj má ale mluvčí policejního prezídia David Šen.
2: Do poloviny tohoto roku jsme obdrželi téměř 4000 zbraní a samozřejmě další položky jsou munice a střelivo, případně výbušniny.
1: Znamená to zhruba podobný počet odevzdaných zbraní jako při poslední zbraňové amnestii v roce 2021. Vůbec nejvíc jich lidé přinesli při amnestii v roce 2009, a to skoro 8 tisíc kusů.
0: Co by tedy měl člověk dělat, pokud má doma nelegálně drženou zbraň, munici nebo nějakou trhavinu?
1: Co se týče výbušnin a trhavin, s těmi by měl člověk manipulovat co nejméně a okamžitě volat linku 158. K odpálení staršího materiálu může podle policistů stačit i statická elektřina, takže hlavně nikam nenosit. Naopak zabezpečené střelné zbraně je možné odevzdat na kterékoliv služebně policie a podle mluvčího policistů Davida Šéna by to držitel nelegální zbraně určitě neměl odkládat až po amnestii.
2: Každému doporučuji, pokud nějakou nelegálně drženou komoditu má, aby ji odevzdal v rámci aktuálně končící zbraňové amnestie a vyhnul se tak případnému postihu za trestný čin nedovolené ozbrojování.
1: Za to podle zákona hrozí až 2 roky vězení.
0: Co se potom děje s těmi odevzdanými zbraněmi?
1: Každou zbraň policisté zkontrolují, jestli ji někdo nepoužil k trestné činnosti. Neptají se na její původ. Pokud je vše v pořádku, může si jí majitel vyřídit potřebné doklady, jako je zbrojní oprávnění, a dostat zbraň, teď už legálně, zpět do svého držení. Pokud ji vrátit nechce, propadne policii, tedy státu. Zbraň pak putuje do policejního skladu ve Znojmě. Tam se kromě těchto zbraní z amnestie dostanou taky třeba zabavené zbraně z trestné činnosti. Raritní kousky si pak vybírá kriminalistický ústav nebo muzeum. Policie. Vlastník ale může kontaktovat i jiné své oblíbené muzeum a s ním se domluvit na darování zbraně.
0: Končí tedy letošní zbraňová amnestie a mluvila o tom Lucie Machartová z naší domácí redakce. Děkuji.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdnu.

0: Českému autoprůmyslu loni opět rostly tržby. České automobilky a dodavatelé dílů loni utržili rekordní 1 bilion 600 miliard korun, což je meziročně o 1,6% víc. Vyplývá to z dat Sdružení automobilového průmyslu, které dnes jeho zástupci představili novinářům. Nárůst ale sdružení zaznamenalo jen ve výrobě autobusů. Oproti předloňsku vzrostla dokonce o čtvrtinu. Z detaily je ve studiu Sára Adamcová z domácí redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Loni se tedy vyrobilo více autobusů, co ostatní dopravní prostředky.
1: Celkově byla výroba podobná jako předloni. Loni automobilky v Česku vyrobily skoro 1,5 milionu vozidel. Většinu tvoří osobní auta, u kterých sdružení automobilového průmyslu zaznamenalo mírný pokles o 0,5%. O desetinu méně se loni vyrobilo nákladních aut a skoro o čtvrtinu méně motocyklů, říká prezident sdružení Martin Ján.
2: U motocyklů je to možná tím, že po motocyklech je menší poptávka. U těch nákladních vozů je to možná způsobeno i určitými statistickými změnami. Například u Tatry je to tím, že se teď počítají do té statistiky pouze kompletně finalizované vozy.
1: O autobusy vyráběné v Česku podle něj byl velký zájem hlavně v zahraničí, proto se jich vyrobilo víc.
0: No a ovlivňuje v nějaké větší míře český potažmo evropský autoprůmysl také Čína?
1: Rozhodně ano. Podle viceprezidenta Sdružení automobilového průmyslu Miroslava Dvořáka je pro Evropu limitující unijní omezení výroby spalovacích motorů jako součást Green Dealu.
3: Jsme Číně hodně nahráli, protože Čína v životě nedosáhla takových vývojových parametrů, jako my máme v Evropě minimálně. No a pochopitelně to, že přecházíme na sice ekologická elektrická auta, tak ta Čína je v elektronice úplně o jiný level dál než my.
1: Přibližně 90% autobaterií do evropských aut se totiž podle Dvořáka aktuálně vyrábí právě v Číně.
0: A s jakými dalšími problémy se potýká český automotiv?
1: Firmy už několik let řeší stárnutí zaměstnanců a s tím spojený nedostatek kvalifikovaných pracovníků, říká Martin Ján.
2: Do určité míry je to možné řešit i zaměstnáváním cizí.

0: cizinců. Bohužel je ten proces v České republice velmi byrokratický. To získání pracovního povolení a dovoz toho pracovníka z třetích zemí je velmi komplikované.
1: Zaměstnat cizince v Česku podle Jána zabere i půl roku. V okolních zemích to přitom lze vyřídit většinou do několika týdnů a nejpozději do dvou měsíců.
2: Český automobilový průmysl nám popsala Sára Adamcová z domácí redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Zítra mají přijít bouřky, kde a kdy konkrétně to uslyšíte ve zprávách odpoledního radiožurnálu.
1: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze Zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení nadějí na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 3:30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim taky, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Barta ale bude nové uspořádání efektivnější. Novým předsedou dozorčí rady skupiny ČEZ se stal místopředseda hnutí SPD Radim Fiala, informovala o tom energetická společnost. Do rady ho na začátku června jmenovala valná hromada podniku, teď ho ostatní členové rady zvolili do svého čela. Fiala nahradil Radima Jirouta, kterého akcionáři odvolali. Na severu Venezuely pokračuje pátrání v sutinách budov po přeživších série ničivých zemětřesení. Podle oficiálních údajů zemřelo víc než 1719 lidí, dalších víc než 5000 je zraněných. 10 000 lidí se stále pohřešují. S vyprošťováním z trosek domů pomáhají i mezinárodní týmy, včetně českého specializovaného USAR týmu. A silnice mezi Střezimíří a Meznem na Benešovsku je po 2 letech znovu průjezdná. Stavaři tam vybudovali nový most přes železnici, ten historický zbourali kvůli špatnému stavu. Nový most tvarem i vzhledem povrchu připomíná most původní. Sport. Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do 2. kola Wimbledonu. Plíšková vyřadila Terezu Valentovou 2-0 na sety a Bousková porazila Australanku Gibsonovou ve 3 setech. A bruslařská unie umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží. Po víc než 4 letech tak budou moct závodit pod neutrálním statusem. Soutěžit smějí bez státních vlajek, dresů a hymen, zároveň budou mít snížené kvóty.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Měřína a neprůjezdná 7 u Třebíze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Měřín. Na kilometru 127,5 hlásíte překážku v levém pruhu.
5: Vyspadli platní z kamionu přímo vprostřed a není to vidět.
4: Ale se tam vybočuje, je to v levotočivé zatáčce. Dejte pozor, kilometr 127, směr Praha. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 počítejte s kolonou do zúžení na kilometr 196, pojedete více než půl hodiny, kamiony déle. Na D1 z Ostravy do Prahy za sjezdem na Slatinu z kilometru 201,5 se popojíždí do zúžení ke sjezdu na Bratislavu osobními auty 15 minut. Silnice 7 Praha Chomutov je u Třebíze po nehodě nákladního auta neprůjezdná. Z obou směrů stojí dlouhé kolony, stojí se už od Slaného v opačném směru z Panenského Týnce. Ze Slaného je možná trasa přes Zlonice a Klobuky. A na Pražském okruhu ve směru na letiště regulují provoz v tunelech. Kamiony se zastavují za sjezdem na Vestec, osobními auty 20 minut navíc za sjezd na Ořech. Opatrně ještě, za Lochkovským tunelem stále šetří nehodu, uzavřený je tam pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno až zataženo. V Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky, a to i silné. Odpoledne se budou další, opět velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se pak začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty zítra v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě až 34 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: Hezké odpoledne, ještě aktuálně z ministerstva financí. Maximální ceny paliv znovu porostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun 56 haléřů za litr a cena nafty za litr stoupne o 14 haléřů na 36,61.
3: Radiožurnál
6: Každý den s vámi
3: i o prázdninách.

Pozemní síly v Estonsku a Lotyšsku mají nové velení. Převzal ho společný německo-nizozemský sbor. Má zlepšit bojovou připravenost v oblasti a my to téma za chvíli probereme společně s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou.

0: Severoatlantická aliance změnila vedení pozemních sil v Estonsku a Lotyšsku. Nově podléhají Německo-Nizozemskému sboru a důvodem je dlouho plánovaná restrukturalizace sil ve východním křídle NATO. To si od změny slibuje lepší reakční schopnost spojenců. My to téma probereme s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Můžeš nám tu změnu v pobaltských státech popsat nějak blíž, co to vůbec znamená?
1: Dosud to velení pozemních sil v pobaltských státech a také v Polsku spadalo pod mnohonárodnostní sbor Severovýchod, což je vojenské velitelství Severoatlantické aliance, které sídlí v polském Štětíně. No a dosud odpovídalo za koordinaci obrany, za velení spojeneckým silám v celém tom regionu Polska a Pobaltí, což je opravdu velký region. Teď tedy taktické velení v Estonsku a Lotyšsku přebírá Německo-Nizozemský sbor, jak už si zmínila. Každopádně mnohonárodnostní sbor Severovýchod nezaniká, bude se jenom víc soustředit na obranné aktivity jenom v Polsku a Litvě.
0: A ty se mají týkat třeba i Suvalského koridoru. Proč?
1: Protože Suvalský koridor je docela rovinatá oblast na polsko-litevském pomezí, která představuje velmi důležitou pozemní spojnici pobaltských států se zbytkem kontinentální části Severoatlantické aliance a Evropské unie. Zároveň ale je to oblast, která sousedí s Běloruskem a ruskou kaliningradskou exklávou. A Rusko a Bělorusko v blízkosti Suvalského koridoru celkem pravidelně pořádá vojenská cvičení, která jsou sice oficiálně zaměřená na nácvik obrany, ale třeba podle videí zveřejněných z cvičení naposledy loni v září, tak to spíš vypadalo na nácvik obsazování území.
0: Minulý týden zpravodajské služby Polska, ale i Pobaltí varovali před možnými vojenskými provokacemi ze strany Ruska. Jak by mohly vypadat?
1: Jako první s tím varováním vlastně přišel deník The Guardian, který se právě opíral o zdroje ve zpravodajských službách. Podle nich Rusko tedy možná připravuje vojenské provokace ve východním křídle NATO a jejich cílem by mohl být test soudržnosti Severoatlantické aliance, ale třeba i test ochoty Spojených států bránit evropské spojence. I ty opravdu malé, jako jsou pobaltské státy, které ale všechny zároveň vydávají na obranu 5% HDP a více. Ty provokace by mohly zahrnovat použití dronů nebo třeba vlety raket do vzdušného prostoru nebo i akce takzvaných zelených mužíků, lidí oblečených do vojenského oblečení, který nějakým způsobem budí chaos nebo narušují státní hranici. Ty chystané útoky údajně souvisí se současnými ruskými neúspěchy na frontě na Ukrajině, kdy sice Rusko v současnosti prý nemá sílu, aby otevřelo další frontu, podle tedy pobaltských zpravodajů služeb na to nemá sílu, ale může se pokusit snížit ochotu jiných evropských států pomáhat Ukrajině, když sami budou čelit provokacím.
0: A teď jsme v odpoledním radiožurnálu mluvili se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Díky.
1: Naslyšenou.

Ceny potravin, benzínu i nájmů ve Spojených státech raketově rostou. Některé podniky teď mají podstatně vyšší příjmy díky mistrovství světa a jejich pracovníci z toho chtějí mít také prospěch. V několika pořadatelských městech hrozili protestem a v Seattlu už skoro 2 týdny stávkují. My tomu za chvíli věnujeme další reportáž odpoledního radiožurnálu.

0: Při fotbalovém mistrovství světa se ve Spojených státech zápasí nejen s míčem na hřišti, ale také o lepší platy. V Los Angeles se po vyjednávání se zaměstnanci stadionu podařilo na poslední chvíli odvrátit stávku. Naopak v Seattlu nespokojení hoteloví pracovníci už víc než týden nechodí do práce a demonstrují přímo před vchodem jednoho z hotelů. No a navštívil je náš zvláštní zpravodaj přímo na turnaji.
1: Tenhle happening před hotelem Embassy Suites řetězce Hilton hned za rohem od stadionu v Seattlu tady není náhodou. Bubenice i několik desítek dalších lidí patří k zaměstnancům hotelu, kteří teď nechodí dovnitř budovy pracovat, ale sem na ulici protestovat. Mají tu stoličky, zásoby jídla i pití, baví se hudbou a zrovna tu taky pochodují s transparenty, jako jedna práce by měla stačit.
2: My name is Hayden, I work at the Hilton Embassy Suites here in Seattle.
1: Jak mi říká Hayden, za normálních okolností recepční tohoto hotelu, už skoro dva týdny tu takhle demonstrují, a to nejenom za lepší platy.
2: We're fighting for fair wages.
3: Bojujeme za spravedlivé mzdy, za zdravotní pojištění po celý rok a kromě toho žádáme preventivní ochranu před agenty imigračního úřadu ICE.
2: ICE protections.
1: Hayden Airly patří k víc než stovce odborářů, kteří proti vedení hotelu tady v Seattlu stávkují. Říká, že protest se podle něj na provozu hotelu projevuje, což je obzvlášť teď během šampionátu pro podnik citlivé.
3: Mistrovství světa nám dává do ruky skvělou páku. Je to výborná doba na to, aby naše stávka hotel skutečně bolela. Pokoje během šampionátu prodávají za přepálené ceny. Vydělávají spoustu peněz a taky my chceme přidat. Cítíme, že si z toho koláče zasloužíme větší díl.
1: Prohlášení pro lokální televizi King Five mluvčí Hiltonu uvedl, že firma se snaží s protestujícími v dobré víře vyjednávat a dosáhnout kompromisu výhodného pro hotel i jeho pracovníky. Seattle během světového šampionátu očekává 750 000 návštěvníků navíc. Ovšem pracovníci hotelu mezi tím řeší každodenní starosti.
3: Ceny tady v Americe raketově rostou, úplně se to vymklo kontrole, obzvlášť pokud jde o nájmy. Většina lidí ani nemůže žít tady, ale nikde za městem. A ceny benzínu letos narostly ještě víc. Něco takového jsme v životě neviděli. A kvůli clům rostou i ceny potravin. Takže my chceme, aby se to odrazilo i v našich platech. Stejně jako to, že tohle je jeden z nejdražších hotelů ve městě. Naše stávka na něj dopadá, takže přijde chvíle, kdy za námi přijdou a budou se skutečně chtít bavit o tom, jak to bude dál.
1: Říká Hayden Airly a jako by snad byl věštec, ještě než odejdu, tak ta chvíle přichází. Jeden z jeho kolegů zrovna s tlampačem oznamuje, že vedení hotelu právě potvrdilo ochotu znovu vyjednávat a snad i přistoupit na některé požadavky demonstrantů tady kousek od stadionu. Ze Seattlu Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Evropa má za sebou letošní první vlnu extrémních teplot. Nezůstala česká vláda pozadu v pomoci občanům, pro které může být letní vedro nebezpečné? Také na to se Tomáš Pancíř zeptá spolupředsedkyně strany Zelených, poslankyně a bývalé diplomatky Gabriely Svárovské.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Velký.
2: Co se na ní směješ?
3: Co se na ní směju, co?
2: Tak to nedělej.
4: Komediální seriál Most. Ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
5: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
6: Poslanci dnes budou znovu jednat o podobě rodičovského příspěvku. Od zítřka začne platit nové unijní clo na balíčky ze zemí mimo Unii. Tenistka Karolína Plíšková postoupila po výhře nad krajenkou Valentovou do druhého kola Wimbledonu. Po nehodě u Třebíze stojí dlouhá kolona na silnici 7 u Slaného směrem do Chomutova. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo od západu déšť, místy bouřky i silné. Večer se začne vyjasňovat a teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Poslanci dnes ve druhém čtení projednají navýšení rodičovského příspěvku. Rodinám s jedním dítětem se má podle vládní novely podpora zvýšit od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla ze současných 700 na 800 tisíc korun. Opoziční starostové a piráti chtějí do návrhu prosadit automatickou valorizaci příspěvku. Další změny pak chtějí lidovci, popisuje jejich poslanec a bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
8: My bychom chtěli jako lidovci k tomu přidat ještě větší flexibilitu čerpání rodičáku, větší flexibilitu čerpání otcovské dovolené během prvních 12 měsíců, protože to ten stát nebude stát vůbec nic, je to jen o větší flexibilitě.
6: Projednat by sněmovna dnes mohla taky návrh koaličních poslanců na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Členské státy Evropské unie musí do listopadu zrušit národní daně z dovozu levných balíčků ze zemí mimo Unii, informovala o tom Evropská komise. Zítra končí evropský bezcelní režim pro zboží z internetu dovezené v malých zásilkách v přepočtu do 3640 korun. Nový celní poplatek je v přepočtu zhruba 73 korun, účtovaný bude za každou odlišnou kategorii zboží obsaženou v zásilce. Od listopadu se bude v Evropské unii vybírat i manipulační poplatek. Podle Evropské komise musí členské země vlastní opatření zrušit, aby platilo pouze evropské clo a byl zajištěný jednotný trh. Dneškem v Česku končí půlroční zbraňová amnestie. Lidi tak mají poslední možnost beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, munici nebo trhavinu. Zajištěné zbraně je možné donést na jakoukoliv policejní služebnu. K nebezpečnému arzenálu je nutné zavolat linku 158. Vysvětluje mluvčí policejního prezidia David Šén.
9: Každému doporučuji, pokud nějakou nelegálně drženou komoditu má, aby ji odevzdal v rámci aktuálně končící zbraňové amnestie a vyhnul se tak případnému postihu za trestný čin nedovolené ozbrojování.
6: Horní sazba je podle zákona až 2 roky vězení.
10: Sport. Tenistka Karolína Plíšková porazila v úvodním kole Wimbledonu krajanku Terezu Valentovou 6-3 a 6-4. Plíšková se na travnatý Grand Slam vrátila po 2 letech a přiznává, že se v závěrečné části kariéry necítí pod takovým tlakem.
11: Jo, užívám si to možná o trošku víc než ty roky, co jsem sem vlastně jezdila jakoby každý rok, tak nějak jako automat, tak teďka je to trošku jiný a jsem si vědoma toho, že to může být poslední Wimbledon, takže se to snažím tak nějak brát trošku víc v poho, i když na kurtě to jde dost těžko.
10: Do druhého kola Wimbledonu postoupila i Marie Bousková, která porazila Australanku Gibsonovou 2-1 na sety. Teď hraje Jakub Menšík s Britem Samuelem. O průběhu zápasu uslyšíte v dalších zprávách.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D6 ustrašecí a zdržení na sedmičce nejen u Slaného. Na D6 z Karlových Varů do Prahy zbystřete za sjezdem na Nové Strašecí. Na 33. kilometru leží kus dřeva. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů zpomalíte na kilometru 177. V obou pruzích fronta se táhne do zúžení v Brně. Osobními auty je to celé na zhruba 40 minut. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína opatrně před sjezdem na Dobrou u Nošovic. Na 54. kilometru stojí pravý pruh.
13: Za sjezdem se dělá nový kruháč, vlastně to odbočovací pruh začíná už tak půl kilometru předtím, kde tam kolona, která zasahuje z ostatného pásu až do pravého pruhu.
12: Na D11 z Hradce Králové do Prahy dejte pozor za sjezdem na Sadskou. Na 24. kilometru narazilo auto do svodidel. Čekejte stojící auto, může se vybočovat. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova stojí dlouhá kolona kolem Slaného, a to od odbočky na Smečno. U Třebíze zastavila provoz nehoda nákladního auta. Dá se jet ze Slaného přes Zlonice a Klubuky do Panenského Týnce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno až zataženo. V Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky, opět i silné. Odpoledne se budou další velmi silné bouřky vytvářet i na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě až 34 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál teď se Štěpánem Pokorným.
5: My vám přejeme dobré odpoledne s radiožurnálem, jste v 16 hodin a 6 minut. Živí korály jezdí vlakem z Vídně do Brna. Vědci díky nim odhalují jejich tajný život. No a bude to další téma naší reportáže odpoledního radiožurnálu v úvodu této vysílací hodiny. Za pár minut přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
7: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Každý týden jezdí živí mořští korály z Vídně do Brna. Vědci z CEJTEC VUT je dokážou zkoumat zevnitř, aniž by jim ublížili. Dosud bylo podrobné zkoumání živých korálů téměř nemožné bez zásahu do jejich tkáně. Nová metoda má pomoct odhalit, jak reagují na změny prostředí a přispět k ochraně ohrožených korálových útesů.
1: Konečná zastávka, prosím.
2: Otevírají se dveře tramvaje a vystupují dva výzkumníci z Vídně, kteří do Brna přivážejí živé mořské korály.
3: Přivezli jsme je z vídeňského akvária Haus des Meeres. Žijí tam v mořské vodě.
2: Ukazuje mi Hanna Švec z Lékařské univerzity ve Vídni malou přepravní tašku. Tu přivezla společně se svým kolegou Antonem Fietisofem. Když to otevřu, je tady malá plastová krabička s mořskou vodou. V ní je ponořený speciální držák, ať se nám korály lépe převážejí. Jelikož se jedná o citlivé organismy, nemohou se korály dlouho zdržet, oskenují se a ještě ten den se musí vrátit zpět do akvária, říká vedoucí výzkumu z CEJTECu VUT Markéta Kaiser.
4: Ten vlastně věnujeme skenování výzkumu a pak víme, že nejpozději v ty tři by měly jako odjíždět vlakem zpátky.
2: A nyní vstupujeme do laboratoře na CEJTECu, kde se podíváme na korály prostřednictvím speciální skenovací technologie.
4: Ten korál je velice malý, když se na to tady koukáme okem, tak člověku by se to jako vešlo mezi dva prsty.
2: Výzkumníci vybírají správný vzorek, vkládají ho do zkumavky.
4: Pomocí toho mikro-CT skenu dokážeme krásně ukázat tu vápenitou schránku, ale ta schránka se právě skrývá pod tou růžovo-fialovou vrstvou, co vidíme. To je ten živý organismus. Na něm jsou ty symbiotické řasy, které vyrábí kyslík pro planetu Zemi.
2: Vědci proto korál umístí do tomografu. Ten funguje podobně jako CT v nemocnici. Obsluhuje ho technik z CEJTECu VUT Vít Holeňa.
5: Já si tady teď umístím takový oranžový stojánek.
2: Nahoru předěláváte zkumavku s korálem.
5: Věřím si, že drží.
2: Takže máme nasazeno a nyní opouštíme tomograf a jdeme zapnout skenování.
4: Ten cíl je takový, abychom dokázali skenovat třeba korály přímo v mořích, oceánech.
2: Snímky z Brna už zaujaly i vědce z japonské Okinavy. Pokud se podaří metodu jednou používat přímo v oceánu, vědci získají dosud nevídaný pohled na to, jak korálové útesy rostou, stárnou a reagují na měnící se klima. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Tolik zpěvačka Eva Farná na Radiožurnálu. Venezuelští i zahraniční záchranáři bojují s časem a stále hledají lidi, co po zemětřesení mohli přežít pod sutinami. Obyvatelé mezitím obvinují vládu z opožděné a pomalé reakce na živelní pohromu. My se tomu budeme podrobněji věnovat za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Ve Venezuele necelý týden po zemětřesení sílí kritika na adresu vlády. Obyvatele ji obvinují z pomalé a nedostatečné pomoci. Vláda obvinění odmítá. Úřady zatím potvrdily více než 1700 obětí. Není to konečný počet. Podle odhadu OSN je pohřešovaných asi 50 tisíc lidí. Detaily má Helena Berková ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaká je tedy situace v postižené oblasti?
1: Venezuelští zahraniční záchranáři stále prohledávají trosky budov, pracují non-stop, i když naděje, že najdou živé, se zmenšuje. Přesto ještě dnes vytáhli 12-letého chlapce a včera mladého muže. Video z jeho záchrany zveřejnila na síti X venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. Celkem od víkendu vyprostili přes 30 lidí. Nejhorší situace je ve venezuelském státě La Guaira na severu. Řady uvedly, že 200 budov se zřítilo, poničených jsou stovky, včetně nemocnic. A ty, co fungují, jsou přeplněné a často jim chybí personál. To dnes oznámila Světová zdravotnická organizace. Upozornila taky na nízkou proočkovanost. Hrozí, že vypuknou nákazy, žlutá zimnice nebo horečka dengue.
0: A jaké jsou ty stížnosti na postup úřadů?
1: Lidé tvrdí, že záchranné práce začaly pozdě, až několik dnů po zemětřesení, a že vláda nechala obyvatele na holičkách, to uvádí BBC. Jeden hlas za všechny, tohle řekl novinářům Wilker Molaya z města La Guaira, který pohřešuje dceru.
2: Jen si to tady fotí, vůbec nám nepomáhají, ani žádné nástroje nám nedají nic. Máme tam blízké.
1: Podle BBC taky lidé kolikrát marně čekají na těžkou techniku. Server BBC Mundo popsal, jak vypískali prozatímní prezidentku Rodríguezovou, když navštívila postižené oblasti.
0: Vláda kritiku odmítá, to jsme říkali v úvodu, tak jak hájí svůj postup?
1: Předseda parlamentu o tom mluvil Jorge Rodríguez, prezidentčin bratr, oznámil, že vláda zřídila 50 táborů pro lidi bez domova a tu kritiku označil za dezinformace, vyzval lidi, aby

0: se nenechali zmanipulovat. Řekl taky, že cílem takových pomluv je šířit strach a nepokoje. Pravdu podle předsedy parlamentu říká jen vláda. A když mluvíme o politicích, úsilí o návrat do vlasti projevila vůdkyně venezuelské opozice Maria Corina Machadová. Včera dala video na síť X a uvedla, že chce za každou cenu pomáhat spoluobčanům a obvinila vládu, že jí brání v návratu. Machadová je teď v Panamě. Podle agentury Reuters oslovila už o víkendu americké úřady, taky Bílý dům, se žádostí, aby jí pomohli s návratem, ale americké ministerstvo zahraničí včera večer bez zmínky o Machadové referovalo o americké snaze pomoci Venezuele po ničivém zemětřesení.
1: Venezuelským záchranářům už pomáhá více než 3,5 tisíce specialistů ze zahraničí, včetně Česka. Tak co přesně dělá český tým USAR?
0: Český tým hasičů má asi 70 členů, jsou v něm statici, kinologové a prohledávají trosky, kontrolují statiku objektů, mapují terén i s pomocí dronu. Uvedla to mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. Ten tým je taky v neustálém kontaktu s místními obyvateli, kteří záchranářům nabízejí pomoc a předávají jim tipy na místa, kde by mohl někdo přežít. Českým záchranářům nabídli pomoc také čeští krajané, kteří znají to prostředí. A jinak do Venezuely taky proudí humanitární pomoc. Poskytlo ji zatím celkem asi 30 zemí.
1: Ve studiu Radiožurnálu Helena Berková. Díky a pěkný den.
0: Naslyšenou.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Novým náčelníkem generálního štábu České armády je ode dneška Miroslav Hlaváč. Před chvílí ho na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Havel. Hlaváč v čele armády nahradí Karla Řehku, který dnes končí. Za jednu ze svých priorit ve funkci Hlaváč už dříve označil třeba dokončení výstavby těžké brigády. V armádě slouží od 80. let. Maximální ceny paliv zítra stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun a 650 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvýše za 630 korun a 1,60 haléřů za litr. To je o 14 haléřů více než dnes. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Evropská komise dnes vyplatila Ukrajině další část vojenské půjčky. Přepočtu téměř 95 miliard korun je určených na pořízení dronů. Minulý týden komise odeslala Kyjevu první sumu. Celkem Ukrajině poskytne přes 2 biliony korun. Vyplácet se budou v průběhu tohoto i příštího roku. Jihomoravští hygienici evidují od začátku roku 700 případů nákazy lymskou boreliózou. Loni jich touhle dobou zaznamenali 114. Podle epidemioložky Renaty Ciopek je důvodem nárůstu i nový systém hlášení. Pacienti se do statistik dostávají už při prvních příznacích, než plně potvrdí laboratorní testy. Sport. Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková si zahrají druhé kolo Wimbledonu. Plíšková porazila Krajanku Valentovou 2-0 na sety. Bousková zvítězila nad Australankou Gibsonovou 2-1 na sety. A Jakub Menšík teď hraje s Britem Samuelem. Zápas sleduje Jaroslav Plašil.
2: A bude muset otáčet průběh zápasu, protože Jakub Menšík prohrál 5-7 první set, teď začal ten druhý podáním Samuela z Velké Británie. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 u Kývalky a na Pražském okruhu u Ořechu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů zpomalíte na kilometru 176 v obou pruzích. Kolona se táhne do zúžení v Brně. Osobními auty je to celé na více než 40 minut. Na D1 z Brna do Prahy pomalu za sjezdem na Výstaviště a před sjezdem na Kývalku na kilometru 183 máme hlášenou nehodu. Blokovaný je jeden pruh. Tvoří se kolona. Zastavíte se teď na kilometru 186 zpoždění přes 10 minut. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína opatrně před sjezdem na Dobrou u Nošovic na 54. kilometru se zastavuje pravý pruh. Sjezd na Dobrou je ucpaný kvůli stavbě kruhového objezdu. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Ořech se srazila dvě auta. Na 18. kilometru blokují levý pruh, popojíždí se od dálnice D5, zdržení 30 minut a narůstá. Na okruhu směrem na letiště řidiči v místě také zpomalují, regulují kvůli tomu provoz, tvoří se teď kolona před Cholupickým tunelem, zpoždění 25 minut. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova na obchvatu Slaného se postupně rozjíždí kolona po dřívější nehodě u Třebíze. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno je zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i vydatné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Teploty v Čechách kolem 25, na Moravě a ve Slezsku i kolem 30. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
0: Dobré odpoledne, 16.34 a teď nás do roku 1970 vezme kapela Činasky.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

16 hodin 38 minut posloucháte odpolední radiožurnál. Možná největší jezerní krajina v Evropě vznikla v německé Lužici na místě někdejších hnědouhelných dolů. Včera tam otevřeli spojovací vodní kanály a tak lze mezi jezery už i volně proplouvat na lodi. No a my se proto vydáme do Německa za naším zpravodajem za chvilku.

0: Jezerní oblast, připomínající možná skandinávské končiny, je oficiálně hotová v sousedním Německu. Na pomezí Braniborska a Saska tam vznikla takzvaná Lužická jezerní krajina. Nahradila nebo spíš zaplnila někdejší hnědouhelné doly a prý je největší svého druhu v Evropě. Více si řekneme se zpravodajem radiožurnálu v Německu Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to oblast, kde samozřejmě dlouho se pracuje a dlouho ještě pracovat bude, ale včera oficiálně tu jezerní krajinu v Lužici otevírali ministerský předseda Saska Michael Kretschmer a taky Braniborska Dietmar Woidke.
2: Eine große Wüste zu sehen, da gab es noch Wanderungen durch den stillgelegten Tagebau.
1: A právě Dietmar Woidke řekl braniborskému rozhlasu, že je to úžasná proměna, že tam, kde je teď přes 5000 hektarů vodních ploch, tak byla donedávna před 20 lety ještě taková měsíční krajina související právě s důlní činností. No a kromě něj včera byla u jezer taky spousta plavců, kteří tu jezerní krajinu pokřtili, i když o plavce tady vlastně tak úplně nešlo.
0: Jak to? Nemají snad být jezera hlavně na koupání, kor v těchhlech vedrech?
1: Na koupání samozřejmě být mají, ale koupat se v nich už taky povětšinou nějakou dobu dá. Ony, jak jsem řekl, je to dlouhodobý proces a takové první experimenty se zaplavováním dolů se začaly v této části bývalého východního Německa dělat už někdy na začátku 70. let minulého století a tehdy se taky začalo napouštět takzvané Senftenbergské jezero, které je nejstarší součástí komplexu několika 5 jezer vodní krajiny. To, co je teď nové, je to, že se dobudovaly 3 nové kanály, to znamená, že všech těch 5 hlavních jezer, to komplexu je vzájemně propojených a to vytváří nové možnosti hlavně pro lodě.
0: To ale mluvíme asi spíš o rekreační plavbě.
1: Ano, ano, přesně tak. Místní podnikatelé v turismu věří, že to propojení jezer přiláká víc pozornosti k regionu, že se objeví třeba víc pronajímatelů lodí a taky turistů, kteří by si lodě chtěli půjčovat, s tím, že tím propojením se budou moct vydat na okruh po jezerech o délce asi 50 kilometrů. Celkově je takovou metou místního turistického svazu zvýšit návštěvnost oblasti na 1,5 milionu lidí ročně.
0: Jaká je jinak situace v Lužici s ohledem na rekultivaci krajiny po těžbě hnědého uhlí?
1: V Lužici se částečně hnědé uhlí pořád ještě těží, zbývají tam 3 povrchové doly, ty by se měly uzavřít někdy do konce příštího desetiletí a že tak skoro tak dlouho, jak se v krajině těží, tak staré jsou taky pokusy tu vytěženou půdu nějak rekultivovat, protože jen taky nechat ležet není z různých důvodů možné. V případě Lužice se uvádí, že je to jeden z nejrozsáhlejších a taky nejdražších podobných projektů v Evropě. Nejde jen o jezera, jinde se krajina třeba zalesňuje, nebo se staví větrné průmyslové parky, populární v poslední době. Samozřejmě, že ten odklon od těžby a hledání nových cest se netýká jenom krajiny, ale taky lidí, kteří v ní žijí.
0: Zpravodaj radiožurnálu v Německu Tomáš Havlín, díky a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: Jejich příštím soupeřem na mistrovství světa bude tým, který ve skupině nestratil ani bod a na šampionát přijel jako obhájce titulu. I proto můžou fotbalisté Švédska v souboji s Francií hrát absolutně bez tlaku. No a o fotbalu více za chvilku po písničce na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdně.

0: Dermot Kennedy na Radiožurnálu a teď spěcháme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ se srazila dvě auta na 218. kilometru. Na místě je teď sanitka a je zastavený provoz. V koloně udržujte uličku, ta se tvoří, má teď zhruba 2 kilometry. Poslední volný sjezd z dálnice je exit 226, zpět se vrátíte u Rousínova. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A my pokračujeme sportem v odpoledním Radiožurnálu. Po vyřazení Německa a Nizozemska nastoupí na fotbalové mistrovství světa další velký favorit. V 11 hodin večer českého času se fotbalisti z Francie utkají se Švédskem. Detaily probereme s Karlem Schambergrem. Dobrý den.
3: Hezký den.
0: Švédi se můžou inspirovat postupy Paraguaje a Maroka. Tyhle země vyřadili právě Německo, respektive Nizozemsko. Velké překvapení. Tak jak velkou šanci na další překvapení máte Švédsko?
3: Řekl bych, že o poznání menší. Přece jen Francie postoupila do play-off z prvního místa ve skupině a nestratila ani bod. Trenér Švédů Graham Potter dostal na tiskové konferenci otázku, jestli má francouzský tým vůbec nějaké slabiny, a jeho odpověď tak nějak shrnuje šance severského celku.
4: V souvislosti s francouzským výběrem bych asi nemluvil o slabinách. Mají kvalitu na všech pozicích, ať už jde o základní sestavu nebo náhradníky. Jsou to úřadující mistři světa a mají vynikajícího trenéra, takže my prostě musíme zahrát životní zápas, to je bez debat. Ale věřím, že kluci jsou teď v takovém rozpoložení, že to zvládnou.
3: Zároveň to ale znamená, že se Švédi v utkání nemusí cítit pod tlakem. O bojovné náladě před zápasem úvodního kola play-off mluvil kapitán Viktor Lindelöf.
5: Máme dobrý tým plný vynikajících hráčů, kteří můžou trápit jakéhokoliv soupeře, ale samozřejmě proti Francii to bude extrémně těžké. Nejen, že ten tým je favoritem vlastně v každém zápase, ale je to i hlavní adept na zisk titulu.
3: Zápas Francie-Švédsko má výkop ve 23 hodin našeho času a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Na Radiožurnálu pak uslyšíte reportážní vstupy, to platí i pro druhý dnešní zápas, kdo se utká s kým.
3: Pobřeží slonoviny s Norskem, africká země je ve vyřazovací fázi šampionátu poprvé, Norové si play-off zahráli ještě v letech 1998 a 1938. Utkání začne v 19 hodin.
0: A všechno budeme sledovat na Radiožurnálu a taky na Radiožurnálu Sport. Teď jsme vás pozvali s Karlem Schambergrem. Díky.
3: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Evropa má za sebou letošní první vlnu extrémních teplot. Nezůstala česká vláda pozadu v pomoci občanům, pro které může být letní vedro nebezpečné? Také na to se Tomáš Pancíř zeptá spolupředsedkyně strany Zelených, poslankyně a bývalé diplomatky Gabriely Svárovské.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Praktičtí lékaři můžou od zítřka předepisovat o 1200 léků více než doteď. Britská vláda navýší rozpočet armády a zahájí její modernizaci. Tenistky Bousková i Plíšková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Po nehodě je neprůjezdná dálnice D1 u Rousínova směrem do Brna. A zítra bude oblačno, je zataženo od západu déšť, místy bouřky, večer se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Praktičtí lékaři můžou od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků více než doteď. Lidé tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíce dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
5: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo 1. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
3: Velká Británie navýší výdaje na obranu o dodatečných 15 miliard liber v přepočtu 420 miliard korun. Oznámil to odcházející premiér Keir Starmer. Modernizace počítá s hybridním námořnictvem i s novými drony.
6: Jak řekl premiér Starmer, Británie nenavyšuje výdaje na armádu, protože by chtěla válku, ale protože jí chce předejít. Podle předsedy britské vlády musí země stát pevně na svých nohou. Do roku 2035 by měla Británie zvýšit náklady na obranu na 3,5% HDP. V dlouhodobém horizontu také hodlá armáda výrazně modernizovat, používat drony i hybridní námořnictvo, tedy bezposádkové lodě řízené umělou inteligencí. Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Karlovarská nemocnice otevřela nové dětské oddělení. Je vyzdobené filmovou tematikou. Stěny zdobí příběhy z pohádek. Každý pokoj odkazuje na nějakou filmovou profesi a nechybí ani plakáty z filmového festivalu. Na úpravě oddělení nemocnice spolupracovala s nadací Chantal. Ta na projekt přispěla částkou 890 tisíc korun. Dalších 123 tisíc zaplatila nemocnice, říká její generální ředitel Jiří Štefan.
7: Jsme moc rádi, že jsme navázali kontakt s nadací Archa. Je to znovu jakoby propojení s Karlovarským filmovým festivalem. Udělalo se tady prostředí, aby ty děti se tady cítili líp, z hlediska psychického, ale i z hlediska edukativního, aby ten čas strávený na tom oddělení rychle utek a mělo to nějaký vliv i na celkovou léčbu.
8: Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila do druhého kola Wimbledonu. Australanku Gibsonovou porazila 2-1 na sety. Další postupující Češkou je Karolína Plíšková, která zvítězila nad Krajankou Valentovou 2-0 na sety. Jakub Menšík teď hraje s Britem Samuelem a je u toho Jaroslav Plašil.
9: Přestávka mezi sety, Jakub Menšík srovnal 5-7 první sada ve prospěch tedy britského soupeře Samuela, druhou sadu ale vyhrál Jakub Menšík, který se zlepšil na servisu 6-3 a teď tedy za chviličku začne třetí set tohoto zápasu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Na fotbalovém mistrovství světa se dnes rozhodne o dalších 8 finalistech. Od 7 hodin českého času se Norsko utká s pobřežím Slonoviny. Ve 23 hodin pak začne souboj Francie se Švédskem. Oba zápasy nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uzavřená D1 u Rousínova a nehoda u Kývalky. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ se srazila dvě auta na kilometru 218, zasahují záchranáři a provoz stojí. Tvoří se kolona.
11: Pak jak dodržel tu uličku, protože hasiči projeli první, se záchranka taky, policie se taky dostala.
10: Brzdí se teď na kilometru 223 do zastavení. Dá se to obět z exitu 226 po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Rousínova. Na D1 z Brna do Prahy pomalu za sjezdem na výstaviště. Na kilometru 183 máme hlášenou nehodu. Blokovaný je jeden pruh, tvoří se kolona. Zastavíte se na kilometru 186, zpoždění 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Ořech řešili srážku dvou aut. Na 18. kilometru se podařilo auta už odstavit. Dlouhá kolona ovšem začíná už na dálnici D5 za Rudnou na 3. kilometru a zatím je na půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz. V tunelech zpomaluje se už za sjezdem na Vestec a kolona se táhne až na začátek dálnice D5, tam bázne provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci většinou bude polojasno až oblačno a taky se ochladí na 21 až 17 stupňů. K ránu se od západu přidají vydatnější bouřky a budou i častější a silnější. Zítra pak čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno je zataženo, v Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy opět bouřky i vydatnější. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a taky ve Slezsku. Později večer se pak začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty v Čechách 20 až 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude tepleji, tam naměříme kolem 25 až 30 stupňů. Na jihovýchodě dokonce až 34. Na horách pak zítra většinou přes celý den naměříme kolem 17 stupňů. A podobné počasí nás s bouřkami a silným deštěm a větrem čeká taky pozítří. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
11: Česko má za sebou vlnu rekordně vysokých teplot. Jak se s ní vyrovnalo? Měla vláda reagovat nějakými mimořádnými opatřeními? A měl by stát podporovat instalace klimatizací nebo nějaká jiná dlouhodobá opatření? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených, členka sněmovního zahraničního výboru a také výboru pro životní prostředí Gabriela Svárovská. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
12: Dobrý den, díky za pozvání.
11: Než se dostaneme k vedru, začnu blížícím se summitem Severoatlantické aliance v Ankaře a sporem o složení a programu jednotlivých členů české delegace. V kulatém stole minulé pondělí jste řekla, že by bylo dobré, kdyby pan prezident podal kompetenční žalobu. Pan prezident to udělal, ústavní soud rozhodl o předběžném opatření, vláda pana prezidenta na summit akreditovala, ale dál trvá na tom, že vedoucím delegace bude premiér. Vy jste kdysi působila v diplomacii, dovedete si představit, jak to v české delegaci v Ankaře bude fungovat?
12: Upřímně řečeno si to příliš představit nedokážu. Za mě je celá ta debata ostudná a nedůstojná České republiky. A především premiér a ministr zahraničních věcí nesou odpovědnost za to, že jsme spojencům v Severoatlantické alianci prosmích v tomhletom smyslu. Pokud se týče pořadí v té delegaci, jednak na to existují tedy pravidla v rámci Severoatlantické aliance a jednak i v Česku je stanoveno, že prezident republiky, hlava státu, je první nejvyšší ústavní činitel, čili nevím, na základě čeho by se nějakým způsobem přeskládávalo to protokolární pořadí jenom pro účel tohoto jednoho summitu a pro účel uspokojení nějaké ješitnosti pana premiéra nebo vicepremiéra.
11: Vypadá to, že na základě rozhodnutí vlády.
12: Vláda jistě může rozhodnout o leccčems, ale přece jenom jsou tady určité zvyklosti, určitá pravidla, určité zákony a především je tady také nějaký jednací řád nebo nějaký protokol v rámci Severoatlantické aliance. Česká vláda si často myslí, že může svým rozhodováním měnit evropskou legislativu nebo nějaké mezinárodní konvence, ale tak to zkrátka není.
11: Pokud ani jedna ze stran do toho summitu neustoupí, co se tam na místě tedy bude dít?
12: Já nevím, je to taková opravdu situace těch dvou žen, které měl rozsoudit král Šalamoun. Z nichž ta jedna nakonec ustoupila, když král Šalamoun navrhl, že to dítě, o které byl spor rozetnej v její půl, tak ta, která byla jeho skutečná matka, tak mu v tom zabránila a řekla, ať si radši dítě vezme ta druhá. Já opravdu nevím. Je to opravdu neskutečně ostudné, zbytečné a především to odvádí pozornost od toho, jak chce vláda České republiky vůbec k té obraně přistupovat. Slyšeli jsme tady po návštěvě generálního tajemníka NATO nějaké slibované navyšování výdajů ze strany premiéra Babiše bez toho, aby zatím byla nějaká koherentní úvaha, co vlastně Česká republika míní tou obranou země. Co to vlastně znamená. Máme tady nějaké obranné a strategické dokumenty, ale máme také nějaké úkoly v rámci Severoatlantické aliance, které dlouhodobě neplníme. A to nejde jenom za touto vládou, to jde i za vládou minulou. Například v letošním roce 2026 jsme měli mít k dispozici těžkou obrněnou brigádu. Ta brigáda nestojí, není připravená, není k dispozici pro kolektivní obranu.
11: Čili... Já se omlouvám, že vám do toho skočím. To je samozřejmě téma, o kterém bychom mohli mluvit celých 20 minut Radiožurnálu. My se tomu věnujeme, určitě dál budeme věnovat. K tomu, co jste říkala, to znamená, že to podle vás odvádí pozornost od toho, co vlastně budou představitelé České republiky v Ankaře na summitu prezentovat. To nevědí poslanci příslušných výborů, vy jste v zahraničním, neřešíte to, kolegové v obraném výboru to také neřeší?
12: Já předpokládám, že v obraném výboru se toto řeší, ale slýchám stížnosti kolegů a kolegyň na to, že ta komunikace s ministerstvem obrany je velmi slabá. Pan minister se neukazuje ani na výboru, ani na interpelacích mnoho, čili ta komunikace vůči poslanecké sněmovně je velmi slabá a tudíž i ta kontrolní role, kterou má poslanecká sněmovna vůči vládě plnit, je tímto omezená.
11: Když se vrátím ještě k tomu sporu o složení delegace a o to, kdo ji povede, premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš včera řekl, že je v zájmu Česka, aby ten spor nepokračoval, že nejlepší by podle něj bylo, kdyby pan prezident na účasti netrval, nabídl také včera i veřejně na tiskové konferenci, že by pan prezident mohl jet na summit NATO příští rok. Vy jste před chvílí používala ten příměr sporu o dítě, kdy nakonec někdo ustoupil. Není ta situace tak daleko, že by bylo rozumné i v téhle situaci, kdyby pan prezident ustoupil, kdyby třeba se dohodl na tom, co navrhoval Andrej Babiš, že by nejel do Ankary, ale jel až příští rok?
12: Já tady od toho samozřejmě nejsem, abych radila panu prezidentovi. Z mého pohledu je pochopitelné a správné, že prezident se ostře vymezuje proti tomuhle tomu obsazování svého teritoria ze strany vlády a jednotlivých ministrů, protože zkrátka on má odpovědnost za tu ústavní funkci, za její výkon a když nějakým způsobem jsou ty pravomoce a kompetence narušovány, vyvlastňovány tou vládou, tak to není jenom jaksi jeho osoba Petra Pavla, ale je to i ta ústavní funkce, kterou on musí hájit.
11: Ústavní soud zatím vydal předběžné opatření, samotné rozhodnutí o kompetenční žalobě přijde po prázdninách. Očekáváte, že pan prezident uspěje u ústavního soudu?
12: No, to předběžné opatření trochu napovídá směr úvahy většiny ústavních soudců a soudkyň, takže bych to předpokládala, ale celkově samozřejmě znovu říkám řešit věci, které jsou v zásadě protokolární povahy, které se dají řešit běžným standardním politickým jednáním a dohadováním, aby řešil ústavní soud. To zkrátka není v pořádku a je to projev určité krize, kterou vyvolává současná vláda, protože od ní pramení ten impuls krize toho našeho demokratického zřízení a vymezení jednotlivých těch kompetencí a pilířů té demokratické moci.
11: Hypoteticky, pokud by pan prezident s kompetenční žalobou uspěl, otevřelo by to podle vás k faktickému posílení pravomocí českého prezidenta a bylo by to správně?
12: Myslím, že jde spíš o ustálení, o to, že se vymezí, že se nakreslí ta čára a že by doufejme, pan premiér příště byl schopen zdisciplinovat ministry ve své vládě, kteří evidentně vyvolávají spor s prezidentem za účelem jaksi získání nějaké vyšší popularity a pozornosti. To je velký, řekla bych, ústřední cíl politického působení motoristů. A nám nezbývá nic jiného, než spoléhat na to, že premiér Babiš je tím, kdo může být v této vládní sestavě tím rozumnějším.
11: poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svárovská je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Česko v minulých dnech zasáhla silná vlna veder. V sobotu i v neděli byly překonány historické teplotní rekordy. Ten absolutní pro celé Česko se o víkendu posunul o 1,5 stupně na 41,9 stupně Celsia. Jak Česko a obyvatelé Česka podle vás ta vedra zvládli?
12: Zatím nedošlo k žádným závažným haváriím, tragédiím, ale dlouhodobě je zjevné a z dat jednoznačně vyplývá, že vedra se podílejí na zhoršení zdravotního stavu převážně lidí chronicky nemocných, seniorů, malých dětí, všech osob, které mají to zdraví nějakým způsobem podlomené nebo přechodně ovlivněné třeba nemocí nebo nějakým stavem. Čili to se pravděpodobně dozvíme později, ten nárůst úmrtí oproti běžnému stavu.
11: Ale očekáváte, že byl v těch minulých dnech?
12: Jako ta vedra byla skutečně extrémní, přišla dříve než obvykle, byli jsme zvyklí už do určité míry na vedra v těch prázdninových měsících, tady přišla ještě v červnu a data z celého světa, ostatně i z České republiky z minulých let, toto potvrzují, čili ten nárůst úmrtí já očekávám. Ačkoliv samozřejmě to je něco, co mě pochopitelně dělá vrásky na čele. To je jedna stránka, ta zdravotní. Druhá stránka je třeba ekonomická. Samozřejmě lidé v těchto vedrech nemohou pracovat tak, jak by třeba potřebovali nebo chtěli. To znamená, že to má dopad i na ekonomiku, má to dopad na infrastrukturu. Vím, že tramvaje třeba v Praze museli jezdit pomaleji, protože tím horkem byly prověšené ty dráty. Jo. Čili to jsou věci, které já jsem v pátek navrhovala, proto jsem navrhovala bod na jednání sněmovny, aby se vláda zabývala těmi extrémními horky, nejen těmi, které měly přijít následující víkend, ale dlouhodobě, jak je Česká republika bezpečnostně připravená na tyto situace, protože to je extrémní situace, podobně jako povodně, podobně jako tornádo, podobně jako požáry.
11: Já se právě proto ptám na to, jak podle vás Česko zvládlo ty uplynulé dny, právě protože vy jste navrhovala spolu s kolegyněmi z Pirátského klubu v pátek jako mimořádný bod jednání sněmovny vedra, připravenost státu na vlnu veder a komunikaci státu v této souvislosti. Vy jste říkali, že jde o zdravotní téma, že horka ohrožují některé skupiny obyvatel, ten návrh nakonec neprošel, většina sněmovny byla proti tomu, abyste se tomu věnovali. Máte pocit, že to, že jste o tom v pátek nejednali, se nějak projevilo na tom, jak Česko tahle ta vedra zvládlo?
12: Ne, myslím, že to nemá souvislost. Ta moje konkrétně výzva, kolegyně některé se soustředily třeba na tu komunikační stránku věci. Kolegyně Irina Ferčí-Uvaková Konečná připomínala zrušení strategické komunikace. Ano, i to je potřeba využívat tyto nástroje státu. To není o tom, že si pan ministr Šťastný dá na webovou stránku svého kvaziministerstva, že lidé nemají v horku sportovat. To opravdu není informační.

0: i vlády.
1: To znamená, že si myslíte, že vláda má přijít za vedením České televize, ale... Českého rozhlasu a říct si, blíží se vedra, vysílejte tohle a tamhle?
0: Ne, blíží se vedra podobně jako za covidu. Blíží se vedra, máme tady nějakou krizi, takovou nebo onakou, co budeme společně komunikovat, jaký je plán těch komunikací, o čem bude vláda rozhodovat. To je ten odpovědný přístup. Ale
1: pardon, dovedete si představit v téhleté době, kdy se řeší okolo médií veřejné služby to,
0: ne,
1: co
0: nedovedu.
1: Se řeší, že by někdo z představitelů vlády přišel za řediteli Českého rozhlasu a České televize a chtěl s nimi debatovat nebo jim říkat, co mají vysílat o vetrech?
0: Nedovedu a právě proto jsem připomněla i tu situaci pandemickou, kdy vláda Andreje Babiše byla naprosto charakteristická tou chaotickou komunikací. Tady samozřejmě nešlo o nějaká plošná opatření, že by se měly zavírat školy nebo něco takového, ale i o tom je na místě přemýšlet. Já jsem se soustředila, pardon, na rozdíl od kolegyň, nikoli tolik na tu stránku komunikační, ale na tu stránku dlouhodobou a bezpečnostní. Podle mého názoru měla zasednout Bezpečnostní rada státu, protože bylo patrné, že padne ten teplotní rekord a to znamená riziko pro energetickou infrastrukturu. Připomeňme si, že máme vodou chlazené jaderné reaktory ve velkých horcích a suchách, které v Česku trvají už nějakou dobu. Klesá hladina řeky Jihlavy například, která tedy chladí jadernou elektrárnu v Dukovanech. To jsou reálné bezpečnostní hrozby, reálné situace. A pak jsou tady další dlouhodobá témata. Adaptace zákoníku práce. Jaké mají pracovníci a pracovnice nároky, když dochází k extrémním vedrům? To jsou všecko věci, které to vedro dopadá na zdraví a životní situaci lidí a je potřeba se nad tím zamyslet komplexně a to je ta odpovědnost vlády. Jsou tady samozřejmě v souvislosti s těmi vedry se prohlubuje sucho, půdní a hydrologické sucho, to nějakým způsobem ohrožuje úrodu. Dá se očekávat, že když přijdou přívalové deště, že ta vyschlá půda nebude schopná rychle tu vodu pojmout, čili riziko povodní, samozřejmě požáru a další věci. Jsme zkrátka v čase klimatické krize, ať se to ministrům vlády líbí nebo ne, a je potřeba krizově reagovat, mobilizovat tedy nějaké ty politické složky, komunikační složky a zapojit strategické uvažování. Co všechno to může přinést? Analýza těch hrozeb. Co všecko v České republice může být ovlivněno vysokou teplotou? Nevím, mohou se, to jsou zkrátka fyzikální zákony. Do jaké teploty můžeme spoléhat právě na tu energetickou infrastrukturu nebo na jakoukoliv jinou infrastrukturu? Do jaké teploty můžeme spoléhat na to, že koleje budou fungovat tak, jak mají fungovat? Signalizace. To všechno může ovlivnit vysoká teplota. A není možné se tomu nahlas smát, jako se to stalo v pátek ve sněmovně, a říct slovy ministra Macinky, no prostě je v létě horko, v zimě zima a v noci tma. To je ukázka jako fatální nekompetence těch lidí, kteří sedí ve vládě a kteří by na tohle měli myslet, protože toto nebyla poslední vlna vedra v tomto létě. Nebyla to jistě, bohužel, ani pravděpodobně poslední nějaká extrémní situace. Všimli jsme si například, že ještě na jaře chtělo Ministerstvo životního prostředí škrtat pozice na Českém hydrometeorologickém ústavu. Potichu ty pozice vrátilo zpátky, protože je patrné, že zkrátka potřebujete ty odborníky a odbornice, kteří tam sedí, počítají a vydávají ta varování, která nezbytně potřebujete. Čili nějaká úvaha tam je, ale ta vláda zkrátka odmítá kvůli své ideologii otevřeně přiznat, ano, musíme řešit vysoké teploty, protože toto je jeden z projevů klimatické krize. Čili tady jako postrádám například u Ministerstva životního prostředí konkrétní, srozumitelný a dlouhodobý plán té adaptace. Jak bude vypadat naše adaptace na změnu klimatu tak, aby krajina zadržovala vodu, a měla k dispozici ty přirozené mechanismy ochlazování a aby se ve městech dalo žít. Myslím, že to není o tom, že vláda bude rozdělovat nějaké dotace na klimatizaci, to asi úplně ne, ale vezměme si třeba důležitost zateplených budov. Zateplení znamená izolace. To znamená, v domě, který je zateplený, izolovaný, je také méně horko. Dům, který má nová okna a dveře, tam je méně horko. A v České republice je jako je 10% lidí ohroženo energetickou

0: energetickou chudobou, to znamená, že si v zimě nemohou vytopit byt na příjemnou teplotu, tak to jsou ti samí lidé, kteří jsou v létě ohroženi extrémní horkem. Představte si, že jsou to zároveň lidé, kteří pracují manuálně v těžkých provozech, v horkých provozech, venku a co, jaké musí být dopady na zdraví těchto lidí bez toho, aby třeba měli podle zákoníku práce nárok na nějakou úlevu.
1: Poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svárovská zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste před chvílí říkala, že řešením nejsou úplně dotace na klimatizaci. Jak se jako zelení vůbec stavíte ke klimatizacím? Podporujete, aby jich bylo víc?
0: Já osobně spíše ne. Nemyslím, že na to máme nějakou stranickou pozici na klimatizace, ale je to zkrátka elektrický spotřebič. Myslím si, že když vyrábíme elektřinu z obnovitelných zdrojů a zároveň je velké horko a potřebujeme si schladit obydlí nebo kancelář nebo provoz v továrně, tak je dobré, aby tam ta klimatizace byla pro ten komfort těch lidí, kteří tam žijí nebo pracují. Důležité ale je, aby ta energie byla vyráběna z obnovitelných zdrojů, protože si představte, že jinak pálíte uhlí nebo plyn na to, abyste si vyrobil elektřinu, která vám umožní provoz klimatizace, která vám schladí tu teplotu, která stoupá kvůli tomu pálení fosilních paliv. Tak to je jako začarovaný kruh. Takže bych řekla ano, jako my jsme samozřejmě všestranně pro jako kvalitu života a životní komfort, který nezáleží jenom na, nebo skoro vůbec nezáleží na abstraktním čísle ekonomického růstu, ale pozná se na tom, jak každý z nás nebo naprostá většina z nás žijeme a jestli svůj život považujeme za kvalitní, přiměřeně pohodlný a komfortní.
1: Já se na ten postoj ke klimatizacím ptám i proto, že ve Francii právě postoj ke klimatizacím se stal v posledních dnech velkým politickým tématem. Mnohá evropská média, včetně těch českých, přinesla zprávu, že v tomto směru mění přístup francouzští zelení. Tak proto se ptám i vás, jestli třeba budete podporovat, aby ve veřejných prostorách, ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory bylo více klimatizací, nebo jaký v tomto směru je ten postoj?
0: Tak samozřejmě zdravotnická zařízení a domovy pro seniory a další místa, kde tráví čas lidé, kteří jsou nemocní nebo mají nějakým způsobem podlobené zdraví, tak to považuji za součást toho komfortu, který potřebují pro ten svůj život, pro to svoje uzdravování nebo pro ten svůj stav, ve kterém právě jsou. Takže představa, že na porodním sále není klimatizace a venku je 42 stupňů, to je opravdu pro mě jako pro ženu naprosto hrozivá představa, tak to je něco trochu jiného. Myslím, že ale ta klimatizace třeba pro běžné byty, to prostě není ta zkratka. Jako já bych opravdu, že máte nějaké peníze, které musíte nějak rozumně, smysluplně utratit. Tak já myslím, že přednost by rozhodně mělo mít zateplování, výměna oken, což působí jak v zimě, tak v létě, aby celkově se zvyšoval komfort toho bydlení v České republice. Pak je strašně důležité, jak vypadá okolí těch domů, kde žijeme. Jestli je tam zeleň, jestli je tam stín, jestli je tam voda, jakým způsobem se tam někdo o tu zeleň stará. To všechno je jako hrozně důležité, protože když mezi bytovými domy je vzrostlá zeleň, notabene nějakým způsobem dobře obstaraná, tak samozřejmě v té lokalitě může být až o 2, 3, 4 stupně míň. A to je mnohem důležitější, než aby v každém tom jednom z těch tisíci bytů v okolí byla klimatizace.
1: Tohle, co teď říkáte, to by měla být primárně záležitost vedení města obcí?
0: Ano, to je samozřejmě plán, který například Praha má svůj klimatický plán, který asi možná zapomnělo vedení Prahy teďka, že vůbec nějaký má, ale celá řada obcí, která v České republice třeba se zavázala k nějakým těm strategickým cílům udržitelnosti, tak většinou tam jsou nějaké klimatické plány. Třeba Praha 6 má svého radního pro životní prostředí a klima. Tak ten člověk má ve svém popisu práce, že přímo řeší i vlastně dopady změny klimatu. Takže to si myslím, že je důležité důležité, aby ta města a obce vůbec zaměřili pozornost na něco takového a neřekli si, je vedro, to zase přestane. Protože za pár týdnů to může být zas, možná dřív, a příští léto to bude zas a bude to pořád. A než vyroste pořádná zeleň a než nastavíme pořádný způsob péče o tu zeleň, než třeba vyvedeme z podzemí všechny ty toky, které jsme schovali do potrubí, aby nám ochlazovaly ta města, to všechno vyžaduje nějaké dlouhodobé plány, zapojení urbanistů, architektů. A myslím si opravdu, a vidíme to v zahraničí, v Paříži například, jak opravdu ty ulice, které se zbavují aut, kde se dodává zeleň a nemusí to být hned zrostlý strom, stačí ty trvalkové záhony, stačí vodní prvky, tak skutečně ta teplota se snižuje a celkově se ohromně zlepšuje ten komfort toho života ve městech. S tím souvisí samozřejmě i cykloinfrastruktura, méně aut, čistý vzduch, jako opravdu to jde. Ale v tom Česku mám pocit, že většina měst, včetně Prahy, se zasekla někde na půli cesty a že to zkrátka nestačí a že nás ta klimatická změna dohání, ale není to jenom o té klimatické změně, je to i o čistotě toho ovzduší, o tom, jak komfortní máme ten prostor, ve kterém žijeme.
1: To bychom mohli se dostat dlouze, k dalším tématům a mluvit dlouze, ale nemůžeme, protože čas určený pro dnešní 20 minut Radiožurnálu je u konce. Naším dnešním hostem byla poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svá. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji, mějte se hezky.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Bruselské chlebíčky.
3: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
2: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
3: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
2: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
3: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Sedmnáct hodin a 30 minut. Zprávy má Kateřina Causidisová.
5: Státu se nedaří zabránit nelegálnímu exportu léků. V rozhovoru pro server i rozhlas to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Pomoci by měla novela zákona o léčivech z roku 2024. Ta zavedla vyšší pokuty i nástroje pro sledování zásob léků. Podle Boráně se ale provozovatelům lékáren a distributorům léků i přes vysoké sankce nezákonný export vyplácí. Na nejvýším hrozí pokuta 20 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových povede Radek Ležatka. Jmenovala ho ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Do funkce nastoupí zítra. Nahradí tak bývalou generální ředitelku Kateřinu Arajmu, která z osobních důvodů skončila v březnu. V Německu dnes po půlnoci končí daňová sleva na benzín a naftu. Vláda kancléře Friedricha Merce ji schválila v dubnu kvůli rostoucím cenám pohonných hmot po začátku války na Blízkém východě. Podle odborníků se ceny na čerpacích stanicích nezvýší hned, ale pravděpodobně až zítra v poledne. Obyvatelé Rtyně v Podkrkonoší na Trutnovsku už jsou více než týden bez pitné vody. Důvodem je mikrobiální znečištění vrtů po nedávné bleskové povodni. Pitná voda ve městě je tak k dispozici pouze z přistavených cisteren.
2: Sport.
5: Marie Bousková postoupila do druhého kola tenisového Wimbledonu. Australanku Gibsonovou porazila 2-1 na sety. V dalším kole si zahraje i Karolína Plíšková. Ta zvítězila nad Krajankou Valentovou 2-0 na sety. Jakub Menšík hraje s Britem Samuelem. Zápas sleduje Jaroslav Plašil.
6: Za stavu 1-1 na sety teď Jakub Menšík servíruje na výhru. Ve třetí sadě vede 5-3 a 15-0. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D1 u Rousínova a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 218 odklízejí následky nehody. Kolona začíná na kilometru 225 a nehýbe se. V místě nehody se podařilo odklidit nabouraná vozidla do odstavného pruhu na silnici. Ještě zůstal nepořádek, ten odklízejí hasiči. Stále provoz stojí. Vypadá to, že zanedlouho provoz obnoví. Ovšem kolona je dlouhá. Brzdí se teď na kilometru 225. Poslední volný sjezd je na kilometru 226. Dá se jet po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Rousínova. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 175 počítejte s kolonou.
8: Teď jsem u Ostrovači, tady už kamiony stojí, auta jedou 60.
7: Do omezení v Brně na kilometr 196 pojedete 35 minut, kamiony déle. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, zpomaluje se před Cholupickým tunelem na 5. kilometru, kolona nesouvisle pokračuje až na začátek dálnice D5, zpoždění celkově přes půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na D6 z 24. kilometru počítejte s kolonou provozem, je na půl hodiny za Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V noci bude oblačno a zataženo a ochladí se na 21 až 17 stupňů. K ránu se od západu opět přidají vydatnější bouřky. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a je s vámi Štěpán Pokorný.
4: Dobré odpoledne, 17 hodin 33,5 minuty. V 18 hodin uslyšíte hlavní zprávy, na ně naváže publicistika s dnešními důležitými tématy. Do té doby ale ještě třeba spousta muziky. Teď konkrétně zaspívá Damiano David.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Paříž už přes 40 let chladí unikátní síť potrubí, ve kterém teče chlazená voda z řeky Seiny. Jak tenhle systém chladí pařížské památky a nemocnice a jak se dokázal vypořádat s teplotami přes 40 stupňů, tak na to se podíváme už za chvilku pod Tyně Turner.

0: 120 km potrubí a 14 elektráren. Paříž se chlubí největší chladící sítí v Evropě, která využívá vodu z řeky Seiny. Tahle do jisté míry přírodní klimatizace chladí nemocnice, kanceláře, muzea i pařížskou operu. V posledních dnech dostala pořádně zabrat, protože teploty ve městě opakovaně překonaly hranici 40 stupňů.
1: Celá chladící síť je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli. Jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
2: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 km potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
3: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
4: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo.
1: Dostal jsem síťku na vlasy, helmu, ještě návleky na boty. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Seina.
5: Řeka Seina se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci. Dlouhé a velmi silné vlně veder. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
3: Popisuje Clémence Penánová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Capital Cities, Radiožurnál pokračuje v 17.47 a už za chvilku se vydáme v odpoledním vysílání na tenisový Wimbledon. Mimo jiné nás bude zajímat Jakub Menčík s domácím Tobym Samuelem, tak i o tomto zápasu uslyšíte od našeho reportéra.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Po Karolíně Plíškové a Marii Bouskové se snaží postoupit do druhého kola Wimbledonu další čeští tenisté. Více informací přidá přímo z All England Clubu reportér Jaroslav Plašil.
1: Těžký zápas pro Jakuba Menšíka na kurtu číslo 3, kde jsou samozřejmě hlavně britští fandové, protože jejich borec Samuel hraje proti turnajové 15 a velmi dobře. Je to čtvrtý set tohoto zápasu. Jakub Menšík sice vede 2-1, to zatím platí stále, ale teď prohrál už jednou podání v tomto čtvrtém setu a tak Samuel teď vede 3-0 a může útočit na další servis Jakuba Menšíka v utkání dvou tenistů podobně vysokých s podobným herním stylem. Oba se opírají o skvělý servis, alespoň to je jejich prvotní plán. V tomto duelu střídavě se jim to daří, takže i proto se skóre přelévá z jedné strany na druhou. V tuto chvíli je na tom stále zatím ještě lépe Jakub Menšík, který vede 2-1 na sety, teď ale podává za stavu 0-3 a 30 oba. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Před pár dny jsme řešili v souvislosti s počasím rekordní teploty. Teď o počasí budeme ve večerní publicistice mluvit znovu a taky o rekordech, ale konkrétnější už bude Tomáš Pancíř.
1: Dobrý den, budeme mluvit o rekordně velkých kroupách, které padaly na Prachaticku. V průměru měly skoro 10 cm. Pro srovnání, tenisový míček má v průměru něco přes 6,5 cm. Jak je možné, že se takhle velké kroupy vytvoří? Jakou roli v tom hrála specifika Šumavy a jak silné bouřky procházejí přes Česko dnes, tak na to se zeptá meteoroložky České televize Taťány Míkové. Ve Venezuele pokračují záchranné práce po velkém zemětřesení. Na místě jsou i čeští záchranáři. Právě s velitelem odřadu českého týmu USAR Petrem Vodičkou budeme mluvit o tom, jak to na místě vypadá. A v Německu končí dočasná daňová sleva na benzín a naftu. Jak to ovlivní ceny u čerpacích stanic a jaký efekt to opatření mělo a také jestli je rozumný přístup české vlády, který včera avizovala, tak to všechno nám řekne hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň.
0: Večerní publicistika začne přesně za 14 minut v 18:10 s Tomášem Pancířem. Do té doby naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: host Radiožurnálu.
1: Daniel Libeskind je autorem přestavby Ground Zero v New Yorku i ikonických staveb po celém světě. Teď zanechává výraznou stopu také v Praze. Pro novou čtvrť Rohan City navrhl projekt Sekira Flowers, který sám označuje za svou poctu magickému městu. Jak navrhovat města pro budoucnost, která ale respektují svou minulost? Hostem Radiožurnálu bude světově proslulý architekt Daniel Libeskind.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Skvělá kniha.
5: Komotr.
6: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
4: Si zaslouží ten nejlepší film.
7: Jakou větou film začne?
8: Já věřím v Ameriku.
9: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
10: Nejdůležitější je rodina.
4: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
11: Tahle hovadina se produkovat nedá.
4: Nabídka. Oceňovaný americký seriál zítra večer na ČT Art.
12: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
13: Poslanci projednají navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku se má zvýšit o 50 tisíc korun.
14: Je to velmi komplikované valorizovat ten rodičák jako takový.
13: Lidé z Ratiborovy, Lhoty a Vrbice v Pošumaví odstraňují škody po extrémním krupobytí.
15: Až velikosti pomeranče, prostě kroupy, které se odrážely od silnice a ještě třeba 3 metry vyskočily. Byl to masakr.
13: Fotbalisté Francie dnes budou hrát o postup do osmifinále mistrovství světa se Švédskem. Po nehodě se rozjíždí dlouhá kolona na D1 u Rousínova směrem do Brna. A zítra bude oblačno, je zataženo od západu déšť, místy bouřky, večer se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů. Je úterý 30. června, hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Sousedisová.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
13: Poslanci by se ještě dnes mohli znovu zabývat navýšením rodičovského příspěvku. Novela míří do druhého čtení, ve kterém chce opozice prosadit své pozměňovací návrhy. Ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
16: Navýšení rodičovského příspěvku má být prvním bodem dnešní schůze. Zatím na něj ale řada nepřišla. Poslanci teprve teď hlasují o programu schůze. Koalice navrhuje příspěvek navýšit o 50 tisíc korun na 400 tisíc, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
17: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
16: Na zvýšení příspěvku je ve sněmovně shoda. Část opozice chce ale výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
18: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
16: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. I proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
13: Prezident Petr Pavel nemůže svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému odebrat řád Bílého lva, řekl to mluvčí hradu Vojtěch Šeliga. Reagoval na nápad hnutí SPD, které chce ve sněmovně prosadit návrh prezidentovi republiky na odebrání řádu. To ale není v pravomoci prezidenta, upozorňuje Šeliga.
19: Ústava ani zákon nesvěřují prezidentovi republiky pravomoc rozhodovat o odebrání státního vyznamenání. Státní vyznamenání udělené nebo propůjčené prezidentem republiky může být odňato pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu.
13: Zelenský dostal řád Bílého lva před 4 lety v říjnu od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, který jako základní důvod označil Zelenského statečnost a odvahu. V Německu skončí o půlnoci sleva na tankování pohonných hmot. Stát poslední 2 měsíce vybíral za každý litr benzínu nebo nafty v přepočtu o 4 koruny nižší daň. Před návratem k normálu se u čerpacích stanic tvoří fronty.
20: Jedna motoristka z Wiesbadenu řekla televizi CDF, že chce ještě naposledy využít slevu, než ceny od zítřka znovu porostou. Jak ale upozornil německý automotoklub, pohonné hmoty jsou na mnoha čerpacích stanicích dražší už dnes, a to přesto, že pumpy by měly doprodávat zásoby za dotované ceny. To znovu obnovuje podezření, že ropné koncerny využívají slevu k vlastnímu obohacení a nepřenášejí je celou na zákazníka, což potvrdil i mnichovský institut IFO. Pokračování slevy by ocenili hlavně zemědělci před sklizní, ale stát žádné další úlevy nechystá. Dvouměsíční snížení daně vyšlo státní kasu v přepočtu skoro na 40 miliard korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
13: Lidé na Prachaticku odstraňují škody po krupobytí. Mimořádně velké kroupy o velikosti až 10 cm zasáhly včera například Ratiborovu Lhotu a nedalekou Vrbici. Tam je reportér Michal Bělský.
5: Obyvatelé obou sídel dnes celý den odvážejí sklo z rozbitých skleníků nebo vyměňují popadané tašky na střechách domů a stodol. Přímo ve Vrbici poničilo krupobytí také několik aut, a to hlavně na čelních sklech. Některé z poškozených rodin už mají všechny škody sečtené a nahlášené na pojišťovnách. Částky podle nich půjdou hlavně na střechách domů do 100 tisíců korun. Podle svědků trvalo krupobytí na obou místech přibližně půl hodiny a doprovázel ho silný liák. Srovnatelně silné krupobytí tady podle nich bylo naposledy před 15 roky. Z Vrbice Michal Bělský, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
13: Vrchní soud v Praze pravomocně zmírnil tresty dvěma bývalým stoupenkyním kutnohorské sekty. Za vraždu samozvaného léčitele má zubařka Magdaléna strávit ve vězení 9 let a tělocvikářka v penzi Irena 12. Ženy se hájily tím, že vůdce sekty Richard Schiffer si smrt přál a namluvil jim, že jeho tělo po smrti zmizí v jiné dimenzi.
7: Soud oběma ženám snížil původní tresty, s tím ale nesouhlasí státní zástupce Jan Rampas. U zubařky Magdaleny bude zvažovat, jestli nepodá dovolání k nejvyššímu soudu.
21: Tam byl trest uložen pod zákonnou trestní sazbu a nyní je třeba zkoumat podmínky, zda tedy bylo možno takto postupovat.
7: Rozsudek odmítají i obhájci žen, říká jeden z nich David Uhlíř.
22: Považujeme ho za nesprávný, budeme podávat dovolání.
7: Nesouhlasí například se závěry znaleckého posudku, podle kterého byly za vraždu ženy odpovědné. Vít Kubant, Radiožurnál.
13: Obchodníci musí od zítřka u levných zásilek zasílaných do Evropské unie platit jednotné clo. Končí dosavadní bezcelní režim pro balíky v hodnotě do 150 eur. To je v přepočtu 3600 korun. Evropská unie tak reaguje na záplavu levného a často nekvalitního zboží, hlavně z čínských e-shopů.
23: Za každý druh zboží v levném balíku objednaném ze zemí mimo Evropskou unii budou dodavatelé platit celní poplatek ve výši 3 eur, tedy v přepočtu zhruba 73 korun. Cílem je mimo jiné chránit evropské výrobce před nekalou konkurencí zboží, které nesplňuje unijní standardy. Nová pravidla mají platit jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Poté začnou levné zásilky podléhat běžným clům v závislosti na typu zboží. Dosud bylo levné zboží od poplatků osvobozené. Podle Evropské komise je ale díky digitalizaci celní správy proces jednodušší a bezcelní režim pro malé zásilky už není opodstatněný. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
13: Skupina Olympic večer koncertuje v pražské Stromovce. Legenda české rockové hudby se tak bude muset vyrovnat s pokračující vlnou veder.
24: Pak se myšlenka krádá.
25: Problém je akorát, když to kvíčko praží na jeviště. Když je proti nám, tak to je potom nepříjemný.
26: Komentuje dnešní předpověď počasí 84letý frontman kapely Petr Janda.
25: Milan Broumáš, basista, ten nemůže zjistat u mikrofonu, tak ten uchec si najde nějaký stín a zdrhá tam. A já můžu, protože pořád zpívám, tak jsem u mikrofonu a prostě smažím se. No.
26: Po open air koncertu v pražské Stromovce plánuje kapela letos ještě desítky koncertů a chystá i nové album Až to stouni zabalí. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
2: Sport.
27: Fotbalisté Francie budou hrát od 23 hodin našeho času se Švédskem o postup do osmifinále mistrovství světa. Už za 50 minut nastoupí Norsko do duelu s pobřežím Slonoviny. Oba zápasy nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Český fotbalový gólman Antonín Kinský podepsal novou smlouvu v Tottenhamu. V případě očekávaného letního odchodu Itala Vicária by tak měl být brankářskou jedničkou. A tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do druhého kola Bledonu. Bousková porazila Australanku Gibsonovou 2-1 na sety. Plíšková zvítězila nad Krajankou Valentovou 2-0 na sety. O postup teď hraje Jakub Menšík a je u toho Jaroslav Plašil.
28: Čtvrtý set zápasu, Jakub Menšík ještě vede 2-1 na sety, ale teď je vede 5-3 ve čtvrté sadě Brit Samuel a podává teď tak, že může dotáhnout zápas do rozhodujícího pátého setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
29: Situace na D1 u Rousínova a kolony na Pražském okruhu.
1: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov z kilometru 227 po pojíždí kolona dálnice byla u Rousínova uzavřená. Na 218. kilometru se už jede dvěma pruhy, kolona se stále rozjíždí, vyplatí se zůstat na dálnici. Sjezd na exitu 226 je ucpaný a na souběžné silnici je před Rousínovem také kolona. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 174 hlásíte kolonu, nesouvisle pokračuje do Brna, je to na půl hodiny, kamiony postojí výrazně déle. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště regulují provoz v tunelech, kolona z Radotínského mostu se táhne až na začátek dálnice D5. A tam se projíždí o něco pomaleji, řidiči zpomalují u následků nehody v protisměru, je to téměř na 40 minut. A na Pražském okruhu směrem na D1 se jede v koloně od dálnice D5 za Ořech 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno je zataženo. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 30, na jihovýchodě i kolem 34 stupňů a na horách zítra většinou kolem 17. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Tomášem Pancířem.
3: Za jakých okolností vznikají bouře doprovázené kroupami o velikosti až 10 cm? V jakých podmínkách pomáhají čeští záchranáři v zemětřesením postižené Venezuele? A německá vláda po 2 měsících ruší dočasnou daňovou slevu na pohonné hmoty. Jaký efekt toto opatření přineslo? V šumavské obci Ratiborova Lhota na Prachaticku včera padaly až 10-centimetrové kroupy. Pro představu, to je o polovinu větší průměr, než mají tenisové míčky. Toto krupobytí poničilo střechy, skleníky a auta, naštěstí ale nespůsobilo žádná zranění. Silné bouřky doprovázené krupobytím by se podle meteorologů měly objevit v Česku i v nadcházejících hodinách. Výstraha meteorologů platí pro východní polovinu republiky. A naším hostem je meteoroložka České televize Taťána Míková. Dobrý den.
4: Dobrý večer.
3: Jak je možné, že se na Prachaticku objevily takhle velké kroupy? Jak vlastně vznikají takhle velké kroupy?
4: Tak je to docela specifická situace. Opravdu tak velké kroupy se vytvářejí jenom ve speciálních bouřích, kterým my meteorologové říkáme supercely. Vlastně pokud mají kroupy opravdu víc než těch 5 nebo 6 cm, tak je potřeba obrovský a rychlý výstupný proud, který žene ty kroupy nahoru a někde i dolů v tom bouřkovém mraku, a to ne jednou nebo dvakrát, ale prostě opakovaně znovu a znovu. A přitom jakým vlhkým oblakem létá ta kroupa nahoru do toho studeného vzduchu ve vrcholu a teplejšího, kdy nasává při svém pohybu dolů, tak vlastně narůstají ty vzduchové vrstvy a vrstvy ledu a vidíme i docela bublinky v takových kroupách a vidíme, že vznikají z několika vrstev. Ony narůstají postupně a dlouho.
3: Četl jsem vysvětlení odborníků, že roli v tom, že právě na Šumavě se nebo v oblasti Šumavy se objevily takhle velké kroupy, hraje to, že právě Šumava je specifická. V čem je ta specifičnost?
4: Tak ona to byla specifičnost nejenom Šumavy samostatné jako tak, ale i toho proudu, který šel vlastně kolmo od jeho západu přes tu Šumavu, protože podmínky pro vznik těch multicel byly v celém Česku docela dobré. Multicely jsou takové, které mají více výstupných i více vzestupních proudů. Ale když se podíváme na tu supercelu, tak ta se vyznačuje tím, že má opravdu jeden velice mohutný, roztočený vzestupný proud. A pak má nějaký, který sestupuje. No a důležité je to, že právě ten vzestupný proud, pokud se roztočí v tom oblaku bouřkovém, tak on má obrovskou sílu a dokáže existovat relativně dlouho. Včera se zdálo, že ty supercely ani moc vznikat nemusí, ale specifické podmínky tím, že ten vzduch přetékal přes Šumavu a za Šumavou zase musel padat, tak způsobil, že tam docházelo ke zbíhání vzdušných proudů. A oni do sebe jakoby narazili dvě takové supercely a začali spolu reagovat. A to způsobilo právě roztočení toho vzestupného proudu.
3: I dnes mají území Česka zasahovat bouřky. Jak silné zatím jsou a kde se dají očekávat v dalších hodinách?
4: Tak musím říct, že ty první výraznější se objevily v oblasti severu Vysočiny na Svitavsku a postupují směrem k severu na Orlické hory a dál na Jeseníky. V téhle oblasti můžou vznikat i další pásmo přichází z jihu z Rakouska. Tam jsou zatím ty bouřky docela silné, je otázka, jestli ve stejné síle dorazí i na jižní Moravu. Každopádně pršet by tam dneska určitě mělo, ovšem jestli se tam budou vyskytovat přímo kroupy, to říci nemůžeme. Je ale pravděpodobné, že přijdou silnější poryvy větru, nějaké kroupy, řekněme, dnes se zdá, že by měly být do 3 cm, uvidíme, jestli tahle předpověď jde. No a samozřejmě taky nějaké větší množství vody, ale zdá se, že proti včerejším bouřkám by ty přívaly neměly být tak velké, řekněme, do 50 mm.
3: Důležité samozřejmě je, že už dnes není takové vedro, jaké jsme zažívali v těch minulých dnech. Naznačují v tuto chvíli předpovědní modely, kdy máme počítat s tím, že se zase vedra vrátí?
4: No tak já bych nechtěla strašit. Zatím máme před sebou týden, kdybychom měli postupně oddechovat. Ona ještě dnes na Moravě ty teploty přesahovaly 35 stupňů Celsia, to znamená, že tam ty tropické teploty trvají. A ještě chvíli bude trvat, než odejdou, ale opravdu od čtvrtka bychom v celé republice měli mít teploty, které budou, řekněme, pod 30, takže snad i na Moravě a ve Slezsku už si vyvětrají ty své rozpálené byty. No a řekla bych, až do poloviny příštího týdne by se ty maximální teploty měly pohybovat někde mezi 20 a 26 stupni Celsia. To by byly nejvyšší teploty vždycky odpoledne, takže to už je takové způsobné léto, které by téhle roční době i podle dlouhodobých průměrů odpovídalo. Je ovšem fakt, nebudu tajit, že na konci příštího týdne se nám jeví určité oteplení a pravdou je, že už dnes tam modely naznačují, že by mohly přijít tropické teploty. Týden dopředu nebo dokonce 10 dní dopředu odhadovat, že to budou ještě vyšší než třeba 30 nebo 31 stupňů Celsia, bych nechtěla, protože ona vlastně ta epizoda, kterou máme za sebou, ta, která vyvrcholila v neděli těmi vysokými teplotami a maximum 41,9 v Doksanech, tak vlastně na svém začátku, tak zhruba s tím desetidenním předstihem, taky nevypadala tak, že budou opravdu ty teploty extrémně, extrémně vysoké. Takže pojďme si říct, že tohle si upřesníme příští týden.
3: Tak můžeme doufat, že to nebude tak hrozné. Vy už jste se zmínila o tom českém rekordu, který padl v neděli. Rekordy v uplynulých dnech a hodinách zaznamenaly také na Slovensku, v Rakousku, dnes i v Maďarsku. Přitom stále ještě máme červen. Může mít to, že už teď takhle brzy byla taková vedra, mít samo o sobě vliv na podobu letošního léta? Dá se třeba z toho usuzovat, že zbytek léta bude mimořádně horký?
4: Tak rozhodně to mluví o tom, že startovací podmínky jsou opravdu nastavené vysoko. Ta země je v Evropě prohřátá, půda je opravdu rozpálená, kromě toho, že to působí problémy s vegetací, zvlášť tou, které se věnujeme a chceme ji nějakým způsobem vypěstovat, tak samozřejmě je to i pro meteorologické procesy důležitý faktor, který určuje, jak rychle se prohřívá vzduch nad tou zemí. To znamená, že startujeme už v červnu na relativně vysokých teplotách půdy toho podkladu. No a ani bych neusuzovala z toho, že už máme teď takové horko, že bude horké léto, ale spíš některé modely, které už předpovídají třeba na několik týdnů dopředu, se shodují v tom, že to letošní léto bude ve střední Evropě rozhodně teplejší než dlouhodobý průměr.
3: Meteoroložka České televize Taťána Míková, díky za rozhovor, naslyšenou.
4: Budu se těšit, příjemný den.
3: Přes 1700 mrtvých, 10 000 pohřešovaných, obrovské materiální škody. To je dosavadní bilance silného zemětřesení, které zasáhlo před týdnem v noci ze středy na čtvrtek našeho času Venezuelu. V dalších dnech podle BBC v oblasti následovaly stovky dalších malých otřesů. Americký národní úřad pro letectví a vesmír na základě satelitních snímků postižené oblasti pořízených den po zemětřesení uvedl, že zničeno nebo poškozeno bylo skoro 60 000 budov. Podle tamních úřadů místním pomáhá na 3320 záchranářů ze zahraničí a 140 speciálně vycvičených psů. Na místě působí také tým českých hasičů, statiků a kinologů, pátrají po přeživších, kontrolují statiku objektů a spolupracují s venezuelskými úřady a také prověřují typy od místních obyvatel. My jsme se před vysíláním spojili s Petrem Vodičkou, velitelem odřadu z českého týmu USAR, a zeptal jsem se ho, kde aktuálně český tým působí a jak to na místě vypadá.

0: čistit ty vlastní blízký. Ono je to strašně důležitý i pro ty lidi, protože ty oběti si alespoň v té smrti zachovejí nějakou důstojnost, protože samozřejmě po týdnu, 14 dní, 3 týdnu, až tam nastoupí těžká technika, tak samozřejmě už je to daleko horší.
1: Je v tuto chvíli stále ještě šance, že můžete objevit pod sutinami někoho, kdo přežil?
0: Ano, stále je, proto stále tlačíme na to, aby jsme byli nasazováni, jsme nasazováni už od moci, fungujeme, snažíme se opravdu vyhledávat, i sami si vyhrávat nějaké zřízené budovy. Jsme i ve styku s místními obyvateli, například včera, když jsme prohledali jednu budovu a chtěli odjíždět, přijel na motocyklu muž, tam prosil je, aby s ním měli, že má dceru zasypanou, jestli mu pomůžu najít. Bohužel v tomto případě ta dcera byla mrtvá, ale jsem se podal identifikovat prostor, ve kterém je. Do dnešního rána jsme navíc neměli ani povolení vyprošťovat mrtvé. Od dnešního rána už se to změnilo. Za prvé můžeme pro právě ty blízké umožnit přístup, aby mohli to svého blízkého zasutiny vyndat. Samozřejmě můžeme jim pomoct, případně i podle našeho rozhodnutí můžeme pomáhat víc, ale od dnešního rána to bylo striktně zakázané, s tím, že to bude provádět pouze armáda, ale tady je, a už jsme zaregistrovali i případy, je opravdu masivní nasazení těžké techniky, buldozery, bagry, které prostě ty sutiny už začínají likvidovat.
1: Jaká je spolupráce s místními úřady?
0: S místními úřady my se na přímou spolupráci s místními úřady nedostaneme. Mezi nás a místní úřady tady je vlastně je systém poradní skupiny pro zemětřesení, takzvaný INSARA, který působí pro Organizaci spojených národů, kde se vytváří koordinační struktury a vytváří se z členů, respektive styčných důstojníků a vyškolených osob jednotlivých usartínů, které dorazí na místo. A ty vlastně zajišťují ten kompletní kontakt s místními orgány, řekněme, o nás bychom nazvali krizového řízení, které řídí záchranné operace, protože je 250 týmů. Není možné, aby každý tým nebo jeho představitel chodil například za starostou obce, za gubernátorem a domlouval si s ním cokoliv, takže dělá se to hromadně. Oni mluví za celou skupinu, dojednávají podmínky, zjišťují, kde je potřeba, aby jsme byli nasazeni. Je to samozřejmě věc ve spolupráci s bezpečnostními orgány. Ale naopak přinášejí požadavky například na některou nějakou logistiku, na dopravu a zase, jak říkám, dobře koordinovaná operace je samozřejmě podstatně účinnější než nekoordinovaná nebo špatně koordinovaná.
1: Už jste mluvil o tom, že mnozí místní vás žádají o konkrétní pomoc. Předpokládám, že tam je mezi místními obyvateli hodně zoufalství, nebo co tam převládá? Jak to v tomto směru vypadá?
0: Samozřejmě je to skutečně zoufalství, protože to jsou neštěstí, která si buď to dostat nedokáže, nebo těžko prostě spolu lidé, kteří přišli od část rodiny, o děti a skutečně se snaží jakýmkoliv způsobem se dostat, pokud možno, aby byli živí, a když už nejsou živí, alespoň se dostat věčně na mrtvým. Máme s tím ty zkušenosti i z Turecka. Někdy je to skutečně přání otce myšlenky. Oni skutečně mají pocit, že ty sutiny slyšeli toho člověka, že slyšeli klepání. Takže my přijedeme, oni řeknou, před půl hodinou jsme ještě jsme slyšeli, ale pomoc, co kdyby to byla pravda, co kdyby to bylo skutečný, ale bohužel mnohdy je to opravdu spíš to přání, než ta skutečnost.
1: Po tom silném zemětřesení z minulého týdne následovaly stovky menších otřesů, ty vlastně pokračují až do těchto dnů. Jak tohle komplikuje vaší práci?
0: Zatím naštěstí ty otřesy nejsou tak silné. První informace byla přes 5, my jsme odhadovali tak do 4 a nakonec je to někde mezi 4 a 5, která nám naštěstí práci vůbec neskomplikovala. Ale skutečně může se stát a na to samozřejmě musíme být při každém zásahu připraveni, že může přijít buď to k novému zemětřesení nebo do třesu. Například v Nepálu 14 dní po zemětřesení bylo 7,2, takže to se okamžitě všechno změní a okamžitě se

0: podstate začína znova, pretože budovy, ktoré byly narušené, spadnou, budovy, ktoré nebyly narušené, se môžu poškodiť a v podstate sa musí začít za tá práce úplne znova, pretože v tých budovách, ktoré nejsou příliš poškozené, naprosto blížne lidé, ktoré v našej blízkosti je spoupadovnú, některé i trochu poškozené a prostě noci se tam svítí. Lidi se tam lidi na balkonech, prostě lidi žijou v těchto podmínkách. I budova, které vydržely, ale některé, když by byly poškozené, tak při tom následném dotřesu by mohly, co mohly vzítit. Bohužel to by se mohlo stát, naštěstí se nám to zatím nestalo, když jsme vlastně přímo v té sítině, když při tom dotřesu by mohlo dojít k jejímu kolapsu. Takže to je úplně prvotní, jakmile dojde otřesu, všichni ven. Všichni ven ze sutiny do na bezpečné místo a okamžitě přepočítat. My všichni máme s sebou všechny lidi. Počkáme, až se uklidní. Znovu posouzení statikem a teprve pak můžeme pokračovat.
1: Říká velitel odřadu českého USAR týmu ve Venezuele Petr Vodička. Díky moc za rozhovor. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Po dvou měsících dnes v Německu skončí dočasná daňová sleva na benzín a naftu. Vláda kancléře Friedricha Merce ji schválila kvůli válce na Blízkém východě, kvůli které výrazně vzrostly ceny pohonných hmot. Analytici očekávají, že se ceny na čerpacích stanicích zvýší hned zítra. Německý státní rozpočet přišlo opatření podle vládního odhadu na 1 600 000 000 eur, to je v přepočtu skoro 39 miliard korun. Naším hostem je Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Dobrý den.
2: Krásný podvečer.
1: Jak výrazně se dá očekávat, že se to zítra u německých čerpacích stanic projeví? O kolik zdraží benzín a nafta?
2: Ta sleva na spotřební dani je necelé 4 koruny v přepočtu na eurocenty. K tomu je bohužel stejně jako u nás potřeba připočíst i DPH, protože se platí daň z daně. Takže celkově to bude někde kolem 4 korun nebo něco těsně nad 4 koruny. A vzhledem k tomu, že to je daň, kterou musí platit všichni stejně, tak můžeme čekat, že zhruba o toto úroveň se bude zvyšovat i ta cena, protože to není vlastně cena benzínu, to je cena za německé dálnice, za německé školy, za všechno ostatní, protože to je věc, kterou skrze benzín i Češi odvádějí německému státu několik benzínkám.
1: V Německu se ale vede debata, jestli se opravdu to opatření kompletně promítlo do cen u čerpacích stanic. Hospodářský institut IFO tvrdí, že u nafty se to promítlo jenom částečně a že část zůstala u ropných koncernů. Jednali ropné koncerny férově směrem k zákazníkům?
2: Vždycky se ta cena najde tam, když vlastníte celou tu vertikálu, to znamená, když někdo vlastní jak ropné společnosti, tak ty věci, kde se z nich vyrábí benzín, tak čerpací stanice, tak potom si vždycky vyberete to, kde je nejmenší konkurence a logicky, když vám sleví na nějaký benzín nebo na tu finální cenu, zatímco je pořád menší konkurence někde na vrchu té vertikály, no tak logicky více promítnete to zlevnění do toho benzínu nafty na té čerpací stanici a něco si také sežerou ty rafinerie jako takové. To znamená, vždycky to záleží v každé zemi od toho, jaká je na které úrovni koncentrace. A žádná změna ceny jako takové nebo daně nemůžeme říct, že ji vždycky jenom pokryjí prodejci nebo jenom my, spotřebitelé, vždycky právě v závislosti na té úrovni konkurence a na úrovni těch alternativ, kterou spotřebitelé mají, se vždycky vlastně o tu daň poleví. To znamená, když říkáme 4 koruny, tak to zvýší maximálně o 4 koruny, ale je možné, že ta cena zvýší se méně, stejně jako se případně i snížila méně. To je prostě staré pravidlo, že přes u těch daní se to nedá počítat takto jakoby mechanicky, ale vždycky se na tom podílejí jak prodejci, tak spotřebitelé na tom zaplacení.
1: Už jsem říkal, že německý státní rozpočet přišel kvůli dočasné slevě v přepočtu o skoro 39 miliard korun. Stálo to za to? Vyplatilo se to německé ekonomice jako celku?
2: Tak ono se to vždycky by měřilo oproti té původní sazbě, nebo je ten výpočet těžký, protože kdyby nedošlo k tomu snížení té sazby, tak by byla logicky benzín i nafta dražší a tím pádem by se i spotřebovávala méně. A tam je těžko říct, o kolik méně by se spotřebovávala. To znamená, je vždycky těžké jakoby naměřit, o kolik ten státní rozpočet případně přišel, protože právě díky té slevě se tam logicky čerpalo více, než by se bývalo čerpalo bez té slevy. A do toho musíme započítat i ty zahraničníky, kteří, kdyby k tomu Německo nepřistoupilo, tak by více čerpali v zahraničí a méně v Německu jako takovém. Německo patří dlouhodobě zemím, kde je ta daň spíše vyšší, to znamená právě Německo nemusí zase až tolik ztrácet na tom, když slevní, protože najednou přiláká k načerpání i ty, kteří se při té vysoké sazbě spíše Německu vyhýbají. To znamená, ten celkový rozpočet nemusel zase tolik v realistickém scénáři přijít o tolik peněz.
1: Rozumím tomu, ale jenom dodám, že to byl odhad německé vlády, ale každopádně blíží se další zprávy. Děkuji za rozhovor. Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland, byl naším hostem. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
3: Hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Z lidskoprávních vládních rad ke dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim taky, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Bárty ale bude nové uspořádání efektivnější. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, tedy o 3 méně než loni. I přesto je to dosud nejtragičtější měsíc v letošním roce. Nejvíce obětí si vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích poslední den školního roku zemřelo 5 lidí. Novým předsedou dozorčí rady skupiny ČES se stal místo předseda hnutí SPD Radim Fiala. Informovala o tom energetická společnost. Do rady ho na začátku června jmenovala valná hromada podniku. Teď ho ostatní členové rady zvolili do svého čela. Fiala nahradil Radima Jirouta, kterého akcionáři odvolali. Krnovská radnice začala s projektem Práce za stravenky. Lidé bez domova anebo na hraně chudoby můžou pomáhat s úklidem města. Za práci dostanou stravenku do místní restaurace. Projekt potrvá do konce roku. Město pak rozhodne, jestli bude pokračovat. Sport. Tenistky Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Plíšková porazila Krajanku Valentovou 2-0 na sety. Bousková zvítězila nad Australankou Gibsonovou 2-1 na sety. O postup teď hraje Jakub Menšík a je u toho Jaroslav Plašil.
5: Jakub Menšík ve velmi složité situaci hraje se rozhodující pátý set a ten má skvěle rozehraný jeho soupeř Samuel, startující na volnou kartu, vede totiž 3-1 a 30-15. K tomu z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Němčic a kolona u Ostrovačic. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou. Dejte pozor, na kilometru 243 jsou roztrhané kusy pneumatiky z nákladního auta. Na D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 218 stojí auta po nehodě v odstavném pruhu, projíždí se pomaleji, je to ovšem už bez většího zpoždění. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 176 hlásíte kolonu, brzdí se v obou pruzích, pro osobní auta je to do omezení na kilometr 196 na necelou půl hodinu. Na D46 z Olomouce do Vyškova za sjezdem na Olšany u Prostějova na 29. a 5. kilometru máme hlášené porouchané vozidlo. Vybočuje se, kolona se netvoří. Na Pražském okruhu je nadále silný provoz v obou směrech před Ořechem. Ve směru na letiště se jede různě pomalu od Lochkova z 15. kilometru až do sjezdu na D5 s zpoždění 20 minut. Ve směru z letiště na D1 je fronta od dálnice D5 z 22. a 5. kilometru za Ořech na 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno je zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a taky ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě i kolem 34. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
8: Už vám přejeme pěkný večer s Radiožurnálem, jste v 18 hodin a 34 minuty a teď si poslechněte taky Richarda Millera.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Vysoké teploty v posledních dnech mimo jiné výrazně ohřívají asfalt a komplikují práci silničářů, ti proto začínají natírat čáry nebo přechody pro chodce až pozdě večer, kdy vozovka chladne. V další reportáži se tomu budeme věnovat podrobněji. Zůstaňte s Radiožurnálem.

0: Vysoké teploty komplikují práci středočeským silničářům. Kvůli vedrům například nemůžou přes den instalovat vodorovné dopravní značení na vozovku, protože by barva správně nezaschla. Například v Kladně proto včera začali natírat křižovatku až pozdě večer.
1: Nad ulicí generála Klapálka v Kladně se pomalu začíná stmívat. To je ideální chvíle, aby tady silničáři začali natírat vodorovné dopravní značení.
2: Budeme tady stěrkovat přechody a plošní vlastně, to jsou ty šipky, co jsou tady. A pak pojedeme vodící čáry, středový čáry.
1: Popisuje jeden z techniků Ondřej Pravda.
2: My takhle jezdíme pracovat hlavně v noci, že jo? Takže přes ten den jsme potom doma, takže odpočineme třeba u bazénu nebo k rybníku někam a aspoň trošku odáhneme.
1: Takže vítáte to, že můžete pracovat spíš v noci?
2: Přes ty vedra určitě.
1: Klasickou lepící páskou silničáři ohraničují jednotlivé části přechodu, na které poté nanáší tzv. Stěrkový plast. Přibližuje manažer vodorovného dopravního značení Martin Benada.
3: Barva vydrží kratší dobu v porovnání s tímto materiálem. Ten plast na tady komunikaci vydrží při standardním provozu 3 až 5 let.
1: Upravovat pracovní dobu musí kvůli vysokým teplotám i další firmy ve středočeském kraji, vysvětluje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
4: S ohledem na ta vedra, která provází poslední dny, tak těm pracovníkům se samozřejmě lépe pracuje a i se jim pracuje lépe s tím materiálem.
1: Kučerová také vyzývá řidiče, aby se vůči technikům, kteří pracují na silnicích, chovali ohleduplně.
4: Paradoxně je to o tom, že oni sami ohrožují ty pracovníky, kteří pro ně vlastně připravují bezpečnostní opatření na silnici.
1: Pokud navíc řidiči projedou přes čerstvě natřenou čáru, silničáři ji musí znovu opravovat a omezení se tak zbytečně prodlužuje. Z Kladna, Josef Beneda, Radiožurnál.

Jednou z 11 nových posil hokejové Olomouce je i nadějný 23-letý útočník Daniel Herčík. Ten po více než 10 letech opustil Pardubice a na Hané chce ukázat, že extraligu může hrát stabilně a být v ní prospěšný. No a k hokeji se vrátíme za chvilku ve večerním radiožurnálu.

0: Hokejová Olomouc přivedla před startem nové sezóny 11 nových hráčů. Jedním z nich je i perspektivní útočník Daniel Herčík, o kterého Nahané stáli už na podzim. Tehdy ho ale Pardubice nechtěli pustit, primárně ho přitom Dynamo využívalo hlavně v B týmu v Maxalize. V Extralize dostal v uplynulé sezóně jen 11 zápasů a právě kvůli nízkému vytížení svůj klub po dlouhých letech opustil.
1: Bylo to takový těžší na hlavu, ale samozřejmě já jsem rád za ty zkušenosti, co jsem tam nabral, hlavně s kým jsem si tam mohl zahrát, ale pro vývoj mý kariéry to bude lepší tady a doufám, že se bude dařit. No. Bylo ještě pár jiných variant, ale rozhodl jsem se hlavně kvůli té vizi toho týmu, že se chce omlazovat a že to tady bude jako, myslím si, že fajn a budeme hrát jako, myslím si, že rychlej hokej mladý.
2: Vypočítává Daniel Herčík důvody, proč se rozhodl po více než 10 letech opustit Pardubice a zahájit novou výzvu v Olomouci. A to i navzdory možnosti zisku titulu a hraní a trénování s hvězdami typu Lukáše Sedláka a Romana Červenky.
1: Pak vlastně jenom sledujete, jak oni trénujou a jaký jsou profesionálové a snažíte se to dělat stejně a hlavně ty tréninky byly na vysoké úrovni. Byla to neskutečná kvalita jako ve všem, při hrávkách jeden na jednoho, v rychlosti hlavně. Prostě je vidět, že kluci hrajou ten mezinárodní hokej a takže jsem se tam snažil ne se vyloženě cpát k ním, ale prostě když oni trénovali třeba po tréninku, tak jsem chodil s nima, abych ty věci dělal a snažil se je dělat stejně jako oni.
2: Cenné zkušenosti může zúročit Nahané a pod mnohem menším tlakem je snad dále i efektivněji rozvíjet.
1: Sám mám rád větší jako takový ten klid, že když náhodou udělám nějakou chybu, tak já si ji uvědomuji, ale jde se víceméně jako dál, nebo prostě neřeší se to tolik jako v těch Pardubicích. No. S tím jsem tam měl trošku problémy, jako já jsem jim vděčný, jsem tam mohl zažít, ale myslím si, že trošku se mi uvolnějí tady ruce a doufám, že předvedu to, co umím a bude se to tady všem líbit. No.
2: Tím, co Daniel Herčík umí, je sbírání bodů a tvoření i proměňování šancí. Loni v Maxalize dal 22 gólů a byl čtvrtým v tabulce produktivity i mezi střelci v celé soutěži. A to samé chce předvádět o patro výš.
1: Jsem hráč do útoku, rád dávám góly, ale i takový ten playmaking mám solidní, takže určitě útočnou hrou, ale myslím si, že i dozadu, na čem jsme hodně pracovali jako v Pardubicích, tak jsem se zvednul, vlastně pak jsem hrál i oslabení, takže prakticky můžu hrát jakoby všechno, ale primárně to dávání těch gólů, no. Už aby to začalo a diváci po pár zápasech to poznají, nebo doufám, že to bude fajn.
2: Diváci budou moci Daniela Herčíka a možná dalších 10 nových posil vidět poprvé 11. srpna v prvním přípravném zápase proti Vítkovicím. Z Olomouce Adam Kodét, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Končí půlroční zbraňová amnestie. Venezuela po sérii zemětřesení čelí humanitární krizi. O postup do osmifinále mistrovství světa ve fotbale hrají Norsko a pobřeží Slonoviny. Kolonásilný provoz zůstává na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. A zítra bude oblačno až zataženo od západu déšť, místy bouřky, večer se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Dneškem v Česku končí půlroční zbraňová amnestie. Lidé tak mají poslední možnost beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, munici a nebo trhavinu. Zajištěné zbraně je možné donést na jakoukoliv policejní služebnu. K nebezpečnému arzenálu je nutné zavolat linku 158. Pokračuje mluvčí policejního prezidia David Šén.
6: Každému doporučuji, pokud nějakou nelegálně drženou komoditu má, aby ji odevzdal v rámci aktuálně končící zbraňové amnestie, a vyhnul se tak případnému postihu za trestný čin nedovolené ozbrojování.
4: Horní sazba je podle zákona až 2 roky vězení. Téměř 6,5 milionu korun doposud vybrali humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA a Charita Česká republika na pomoc Venezuele. Zemi minulý týden postihla série silných zemětřesení. Podle Člověka v tísni čelí zasažená oblast humanitární krizi. Chybí základní materiál a nemocnice jsou na hraně kolapsu. Podle vedoucího humanitární pomoci Člověka v tísni Marka Štyse organizace poslala první podporu pro 7 venezuelských organizací, které na místě poskytují základní pomoc.
7: Jsou to plachty, matrace, lůžkoviny, pitná voda, hygienické balíčky, potravinové balíčky. A co je úplně nejzásadnější, tak je do vyprošťování lidí ze sutin. Samozřejmě ty šance se pro uvězněné v těch troskách razantně snižují. A přistáme v dalších dnech výjezd našeho podporného týmu na místě, který se právě bude věnovat podpoře zejména těch místních organizací.
4: Železniční trať mezi Čkyní a Vimperkem na Prachaticku je stále zavřená. Drážní hasiči museli včera zavřít kvůli silnému dešti. Trať je podemletá. Opravy potrvají do půlky srpna. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
8: Dnes dopoledne tam proběhlo poměrně rozsáhlé šetření na místě. Zjistilo se, že to podmáčení té trati natolik výrazné, že ta oprava potrvá do 10. až 13. srpna. Takže provoz je tam v tuto chvíli zastaven.
4: Jihočeští hasiči museli kvůli silným bouřkám včera vyjíždět ke 150 zásahům. Nejčastěji řešili popadané stromy.
9: Sport. Nováček vyřazovací fáze mistrovství světa pobřeží Slonoviny bojuje v prvním kole play-off proti fotbalistům Norska. Utkání sleduje Karel Schamberger.
10: Pobřeží Slonoviny Norsko v polovině 3. minuty 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
9: Tenistka Marie Bousková postoupila do 2. kola Wimbledonu. Australanku Gibsonovou porazila 2-1 na sety. Další kolo si zahraje i Karolína Plíšková, která zvítězila nad Krajankou Terezou Valentovou 2-0 na sety. O postup teď hrají Sára Bejlek a Jakub Menšík a je u toho Jaroslav Plašil.
11: 6-5 v rozhodující 5. sadě pro Jakuba Menšíka a teď je stav 30. Oba můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport, jak tento duel dopadne z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Překážka na D1 u Chocerad a kolona před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna v okolí sjezdu na Chocerady na 29. kilometru máme hlášený předmět na vozovce. Může se vybočovat o kus dál, na 29.5. kilometru stojí kamion v zálivu. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky na kilometru 183 dojedete do kolony. Osobními auty je to do omezení na kilometr 196 na necelých 20 minut. Na D46 z Olomouce do Vyškova za sjezdem na Olšany u Prostějova na 29.5. kilometru máme hlášené poruchané vozidlo, blokuje pravý pruh, nezdržíte se. A na silnici 35 z Turnova do Liberce zpozorněte za sjezdem na Paceřice. Na 39. kilometru hlásíte stojící auto.
13: V Paceřickém kopci, jak jsou tři pruhy, tak stojí v pravém pruhu. Pán zrovna vystupoval z auta, nejede mu to, měl zvednutou kapotu, snad tam dá trojúhelník. Je to poměrně vidět, ale ať si dají lidi pozor, co jdou od Turnova na Liberec.
12: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno, je zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a taky ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 30, na jihovýchodě kolem 34 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: 19 hodin, 5 a půl minuty pokračuje večerní vysílání Radiožurnálu a za chvilku vám nabídneme další díl našeho seriálu k filmovému festivalu v Karlových Varech. Zůstaňte s námi, i dál přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Karlových Varech se teď dokončují přípravy jubilejního 60. ročníku filmového festivalu. My se ale díky rozhlasovému archivu i kronice historika Květoslava Kroči teď můžeme vrátit do roku 1968, kdy i filmaři v Československu žili novou nadějí v tvůrčí svobodu bez cenzury. 16. Karlovarský festival se konal v první polovině června a tak si všichni ještě od budoucnosti hodně slibovali.
1: Vedení festivalu považuje letošní ročník za přechodnou formu, z níž chce pro příště vytěžit nejpozitivnější zkušenosti.
2: Hlásila rozhlasová reportérka jen dva měsíce před invazí spojeneckých vojsk v roce 1968. Festival chtěl být tak jiný, že změnil i tradiční soutěž. Ceny udělovaly hned tři poroty, autorská, technická a herecká. Hned dvě velké ceny tak dostal film, který se do Karlových Varů hodil, a to nejen svou uměleckou kvalitou.
3: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
2: Rozmarné léto režiséra Jiřího Mencla si mohli diváci užít i v letním kině. Neobvykle chladné počasí první poloviny června roku 1968 ho změnilo v areál pro otužilce. Výběr porot ale naopak rozpálil sovětskou delegaci. Rozmarné léto označila za film bez hluboké ideje, odtržený od současnosti, a ředitel Mosfilmu prý kvůli tomu dokonce napadl spisovatele Arnošta Lustiga, který byl členem autorské poroty. Jiří Mencl ale mohl slavit. Úspěchu Rozmarného léta předcházelo v Americe dubnové udělení Oscara za ostře sledované vlaky.
4: Já jsem Vanšuru čet samozřejmě, protože já jsem strašně měl rád českou literatu a čet jsem, co jsem mohl, Poláčka, Čapka, ale ten Vanšura byl nestravitelný. A to Rozmarné léto se mně líbilo. Pak jsem se dočetl, že on to psal jen tak pro pobavení svých přátel na Zbraslavi, než jako velkou literaturu. A pak za mnou přišel pan Nivelt, to byl dramaturg ostře sledovaných vlaků, a on napsal scénář podle toho. A já jsem mu řekl, točit tuhle knížku, to se dá jenom zkazit. No a naštěstí se to povedlo.
2: Už před začátkem festivalu se v roce 1968 stala i jiná důležitá věc. Na jaře dělníci odstřelili v tehdejší Chebské ulici školu a 13 domů s víc jak stovkou bytů. Při zahájení filmové přehlídky pak byl položen základní kámen mezinárodního kulturního a společenského střediska Termál, tedy festivalového centra. A na koho čekali lovci autogramů 16. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech? Byl to hlavně náčelník Apačů Vinetů, tedy sympatický Pierre Brice, který tu darem dostal skleněnou dýmku míru. Prý se dočkal královského přijetí. Faninky vydržely před jeho hotelem postávat dlouhé hodiny a po Karlových Varech musel chodit s ochrankou. Popularita mu ale nikdy nevadila a do České republiky se pak Pierre Brice ještě několikrát vrátil.
5: Vy kan ich sein mit einer Rolle, die mir
6: Jak bych se mohl zlobit na roli, která mi poskytla takový status? Tím, kým jsem dnes, jsem jen díky tomu, že jsem hrál Vinetua, takže musím poděkovat Vinetuovi, ale i producentovi, který si mě vybral.
2: Děkoval Pierre Brice, na kterého už můžeme jen vzpomínat. Z Karlových Varů, Lenka Šumová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

Na fotbalovém mistrovství světa se dozvíme jména dalších 3 finalistů. První vzejde z duelu mezi Pobřežím Slonoviny a Norskem. No a právě na tento zápas půjdete s večerním radiožurnálem už za pár minut.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Pobřeží Slonoviny usilují o postup do osmifinále světového šampionátu. Jejich soupeřem je Norsko.

0: konkrétně kapitán Odegaard, který může hrát ještě na obrané polovině také se svými zadáky, kterým je teď Hegem, a po něm dostane přihrávku právě od Hegema také Ayer, který si zpracovává pravačkou balón a stejnou nohou posílá ještě na levou stranu na Hegema. Norové se chtějí prodrat do útoku na startu 20. minuty, kdy se dostává k míči teď Berg, který už je na hranici pokutového území, na levé straně ještě Nusa, který vypálil, jenže to byl zblokovaný balón. Teď to byl právě Nusa na levé straně hřiště, který se tam dostal k balónu. Byl to nakonec, omlouvám se, záměna hráčů, byl to obránce Moller Wolfe, který se vysunul tady hodně vysoko až do pokutového území a pobřeží slonoviny a tam chtěl zakončovat, jenže ten balón nezamířil na branku, naopak byl zblokován a tak z toho měl být rohový kop, jenže ani ten se konat nebude, protože je pískán offside, do kterého se nachytal norský tým. A tak platí na konci 20. minuty pobřeží slonoviny Norsko 0-0. I nadále můžete poslouchat přímý přenos na Radiožurnálu Sport nebo v aplikaci Můj rozhlas, případně také na webu i rozhlas.cz. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Akreditace na summit NATO, údajný pokus o ústavní puč a pokračující válka hradu s vládou. Co na to ústavní právnička?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách.

0: Vlnách v 8:30 večer.
1: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
0: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Na větší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při tým mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Je 19:30. Zprávy a Kateřina Caucidisová.
6: O předčasný důchod si loni požádala oproti předchozím rokům jen třetina lidí. Vyplývá to z informací České správy sociálního zabezpečení. V roce 2025 si o dřívější odchod do penze požádalo zhruba 9200 lidí. Třeba v roce 2023 to bylo přes 100 000. Správa si to vysvětluje změnou pravidel. I přes krácení měli lidé díky valorizacím o několik tisíc korun vyšší důchod než nové řádné penze. V roce 2024 naopak vláda Petra Fialy z ODS schválila zpřísnění podmínek. V Maďarsku padl teplotní rekord. Meteorologové ve městě Sečeň u hranic se Slovenskem naměřili 42 stupňů. Extrémní horko taky způsobilo problémy v produkci elektřiny. Například maďarská jaderná elektrárna Pakš v neděli snížila výkon, a to kvůli vysoké teplotě vody v Dunaji, kterou používá pro chlazení. Vedra trápí i další evropské země. Teplotní rekordy zaznamenaly například i Česko, Slovensko, Německo a nebo Polsko. 8 mláďat korsaků je nově v Zoo Brno. Narodila se začátkem května. Teprve teď mají odvahu vylézat z nor. Korsaci jsou lišky, oproti liškám obecným, ale drobnější. Chovatelé teď zjišťují pohlaví všech mláďat. Až budou dospělá, čeká je přesun do jiných zoologických zahrad.
3: Sport.
6: O postup do osmifinále na mistrovství světa ve fotbale bojuje Norsko proti pobřeží Slonoviny. Zápas sleduje Karel Schamberger.
7: Start 32. minuty hry, pobřeží Slonoviny, Norsko 0-0, Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Plíšková vyřadila Terezu Valentovou 2-0 na sety. Postoupil i Jakub Menšík, který porazil Brita Samuela v pěti setech. Jak jsou na tom další Češi na turnaji, řekne Jaroslav Plašil.
8: Vít Kopřiva leží, má zdravotní problémy za stavu 1-4 v první sadě v duelu s Britem Čojnským. Jiří Lehečka, ten naopak vede 4-2 v duelu s Australanem Popirinem v prvním setu a Linda Nosková 3-2 nad Němkou Zajdlovou. Hůře je na tom Sára Bejle, která prohrála 1-6 první set v zápase proti Rumunce Kirstaové. 17. hráčka turnaje je favoritkou, teď ve druhém setu je to zatím 2-2 z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky na D3 u Tábora a nehoda na D48 u Frýdku. Na D3 z Prahy do Českých Budějovic dejte pozor nejprve za sjezdem na Tábor Měšice. Na 81. a půl kilometru spadlo z auta jízdní kolo, o kus dál stojí osobní auto, je na 82. kilometru v odstavném pruhu. Na D3 podobná situace, z Prahy do Českých Budějovic za sjezdem na Soběslav na 95. kilometru stojí auto, je na konci připojovacího pruhu. Podle policie najelo do spadlého jízdního kola. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína opatrně za sjezdem na Frýdek Místek na 49. kilometru havarovalo nákladní auto. Může být omezený průjezd, kolona se netvoří. Na D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Vyškov Západ na kilometru 218 stojí auta po nehodě v odstavném pruhu. Místo je označené, některá auta vybočují. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky se kolona před Brnem zkracuje. Zpomalíte teď na kilometru 186,5. Osobními auty se zdržíte už jen krátce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Večera v noci bude většinou oblačno až zataženo a v noci se ochladí na 21 až 17 stupňů. K ránu se od západu přidají také vydatnější bouřky. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: 4 minuty po půl osmé pokračujeme na radiožurnálu a pokračujeme s Edem Šírenem.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Některé nemocnice hlásí nedostatek krve, v létě počet dárců tradičně klesá kvůli omezením spojeným s cestováním. Krev chybí v Karlovarské krajské nemocnici, za chvilku dodáme detaily v reportáži.

0: Transfúzní oddělení nemocnice v Karlových Varech a Chebu má nedostatek krve. Situace se před létem opakuje každoročně. Důvodem je hlavně karanténa po cestování. Transfúzní stanice proto žádají dárce, aby přišli krev darovat. Počet operací totiž ani přes léto neklesá.
1: Takhle přes telefon, co se musíte objednat, nebo můžete jakýkoliv pátek mezi 6 a 9 hodinou.
2: Pravodárce?
1: Volala, že byla teďko na mateřský a předtím darovala jak asi 4-5 let zpátky.
2: Jana Fedáková, vy tady pracujete na recepci na transfúzním oddělení, takže to je jako hezké, když zvednete telefon se zájemcem, který by chtěl darovat krev.
1: Určitě jako takhle po delší době, že se vůbec jako chtějí vrátit.
2: A teď ta krev ještě navíc chybí.
1: Takže budeme rádi, že dorazí kdokoliv.
2: Primářkou transfúzní stanice v Karlovarské nemocnici je Lenka Pejšová. Proč chybí krev?
3: Dárci cestují, je zvýšená aktivita klíšťat. Když se dárce vrátí z nějaké tropické destinace, kde se vyskytuje malárie, tak tam ta pauza od toho darování může být až půl roku. Virus západodelské horečky se nám vyskytuje už i v Maďarsku, což je tedy tím pádem už i maďarskou destinace, kdy musíme odpočítat měsíc od toho návratu.
2: Když bychom se zaměřili na krevní skupiny, které vám v současné době nejvíc chybí.
3: Nula negativní jako univerzální krevní skupina, ale víceméně i A pozitivní, nula pozitivní, tak jak se to nejčastěji vyskytuje v naší populaci.
4: Já vám dám takhle do ruky balonek, trošku zastudím dezinfekcí. Nelekněte se, píchněte.
2: Maria, jak dlouho darujete krev?
5: To mohlo být třeba v roce 2010. Měla jsem tam pauzu, mám dvě děti, takže jsem nemohla 5 let darovat a pak se snažím, někdy to vyjde. Častějc, někdy míň, častějc.
2: Takže paní už má teď všechno připravené, takže...
6: Za zhruba 6 minutek bude mít hotovo. Odběr hotový.
2: I když mají transfúzní stanice krajské nemocnice asi 3 500 dárců, počet lidí by potřebovali navýšit. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál. Yes. Let's do this, gangsta.

Po Kanadě, Brazílii, Maroku a Paraguaji se dozvíme jména dalších 8 finalistů fotbalového šampionátu. Právě teď hrají Pobřeží slonoviny proti Norsku. Více informací připojíme už za chvilku. Mažu

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: V noci na dnešek se o postup do osmifinále mistrovství světa utkají Francie se Švédskem a Mexiko s Ekvádorem. Už teď nastoupilo Pobřeží slonoviny proti Norsku. Utkání sleduje reportér Karel Schamberger.
2: Úvodní poločas tohoto duelu právě před několika vteřinami skončil a Norové odchází do kabin šťastnější, protože vedou nad Pobřežím slonoviny po prvním poločase 1-0. Byl to Antonio Nusa, který se postaral o to vedení severských Vikingů v tomto duelu, když si ve 39. minutě našel balón na levé straně hřiště, udělal si pár rychlých kroků do pokutového území a následně pravačkou obalil ten balón až na zadní tyč, který přeletěl i brankáře Jáju Fofanu, který sice se snažil vyskočit hodně vysoko, ale nestačilo mu to, a tak ta střela byla gólová, tedy Antonio Nusa zatím jediným gólovým střelcem tohoto úvodního kola playoff mezi Norskem a Pobřežím slonoviny, ale také tým z afrického kontinentu několikrát v tomto duelu ukázal, že má kvalitu a má šanci na to skórovat v tom utkání. Když se podíváme rychle do statistik, tak to bylo 5 střel celkem právě od Pobřeží slonoviny a také několik rohových kopů, po kterých mohl hlavičkovat například Nicolas Pepe, dříve hráč Arsenalu, aktuálně player španělského Villarrealu, a také Frank Kessié, kapitán právě Pobřeží slonoviny, několikrát trápil norskou obranu. Ta je ale zatím 100%, to se nedá říct o té obraně Pobřeží slonoviny, a také proto Norové po prvním poločase úvodního kola playoff vedou 1-0 nad Pobřežím slonoviny. I druhý poločas bude vysílat Radiožurnál Sport, můžete ho naladit také třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu irozhlas.cz. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I opr-

0: Elitní tenis se přesouvá do Londýna.
1: Na travnatých kurtech tam začíná nejstarší turnaj světa.
0: Wimbledon na Radiožurnálu.
1: Díky našemu reportérovi Jaroslavu Plašilovi o nic důležitého nepřijdete.
0: Živé vstupy ze zápasů s českou účastí a pozápasové rozhovory přímo z areálu All England Clubu.
1: Wimbledon na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 20 hodin. A zprávy má Kateřina Causerisová.
1: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Policie stále pátrá po pachateli, který odpálil výbušné zařízení v Monaku. Fotbalisté Norska a Pobřeží slonoviny hrají o postup do osmifinále mistrovství světa. Zítra bude oblačno, je zataženo, od západu déšť, místy bouřky, večer se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dříve řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče na lehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
3: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
1: Včerejší výbuch v Monaku nebyl terorismus. Policie ho vyšetřuje jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení. Potvrdila to monacká prokuratura. Podle televize BFM a deníku Le Figaro exploze zranila 3 lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který zřejmě utekl do Francie.
4: Muž jednal samostatně, položil u vchodu balík, který teď analyzujeme. Krátce na to přišli ke dveřím 3 lidé, kteří bydleli v přízemním bytě. Balíček explodoval ve chvíli, kdy přišli.
5: Popsal monacký prokurátor Stefan Thibault. Exploze zranila 13-letého chlapce, který je mimo ohrožení života. Jeho rodiče ve věku mezi 50 a 60 lety utrpěli vážnější zranění. Žena je v kritickém stavu, muž zůstává v péči lékařů. Televize BFM a deník Le Figaro ho identifikovali jako ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva, který obchodoval s nemovitostmi i s vínem a byl ve střetu s ukrajinskou vládou kvůli údajnému obcházení proti ruských sankcí. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Stovky ryb uhynuly kvůli nedostatku kyslíku v rybníku v Malesicích u Plzně. Dnes tam kvůli tomu zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči. Na místo vyjeli i pracovníci chemické laboratoře a povodí Vltavy. Podrobnosti popisuje mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
6: Provedeným měřením bylo zjištěno, že je nízký obsah kyslíku ve vodě, což bylo vyhodnoceno jako příčina úhynu ryb. Hasiči nasadili vodní čerpadla, z jejichž pomocí potom byla čeřena hladina rybníka a tím doplňován kyslík.
7: Taková situace v horkých měsících není ničím výjimečná. V průběhu léta k provzdušňování rybníků a k úhynu ryb z nedostatku kyslíku vyjíždíme poměrně často.
8: Sport. Norsko a Pobřeží slonoviny hrají na mistrovství světa ve fotbale o postup do osmifinále. Na vítěze čeká zápas s Brazílií. Utkání sleduje Karel Schamberger.
9: Norsko vede díky gólu Nusy po prvním poločase 1-0 nad Pobřežím slonoviny. Druhou půli můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.
8: Do druhého kola Wimbledonu postoupil tenista Jakub Menšík, který porazil Brita Samuela v 5 setech. Další kolo si zahraje taky tenistka Karolína Plíšková, která zvítězila nad Krajankou Terezou Valentovou 2-0 na sety. A postoupila i Marie Bousková, která porazila Australanku Gibsonovou 2-1 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 za Vyškovem a nehoda také u Frýdku Místku na D48. Na dálnici D1 z Přerova do Brna opatrně za sjezdem na Vyškov západ. Na kilometru 218 budou nakládat a odvážet havarované osobní auto. Místo je označené, je to ale za zatáčku a vybočuje se náhle. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně před Přerovem. Na kilometru 276 zastavilo osobní auto kvůli poruše. Je v odstavném pruhu, za svodidly stojí posádka bez vest. Na dálnici D48 máme hlášenou nehodu u Frýdku Místku ve směru do Českého Těšína. Za sjezdem na Frýdland na 49. kilometru stojí havarované nákladní auto. Je to s opatrností průjezdné plynule. A v Praze pozor, v Sokolovské ulici směrem z Vysočan do centra. U polikliniky Vysočany se střetlo osobní auto s tramvají a v místě se zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno je zataženo. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silnější. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet taky na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě až 34 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Teď už večerní radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
11: Zdravím vás, dobrý večer. No, my navážeme hned na zpravodajství, které jste ve vysílání radiožurnálu slyšeli před chvilkou. Vedení České armády dnes přebírá generálporučík Miroslav Hlaváč. Na Pražském hradě ho oficiálně nejprve jmenoval prezident Petr Pavel. Funkci pak Hlaváčovi tradičně na Pražském Vítkově předal končící náčelník Karel Řehka.
2: Večerní radiožurnál
12: a Patricie Strouhalová.

0: České republiky má nového velitele. Náčelníkem generálního štábu se stal generálporučík Miroslav Hlaváč, dosavadní první zástupce končícího Karla Řehky. Funkci si slavnostně předali na pražském Vítkově a ještě předtím ho na Pražském hradě do funkce oficiálně jmenoval prezident Petr Pavel.
1: Jmenuje do funkce náčelníka generálního štábu armády České republiky generálporučík Miroslav Hlaváč. Rozhodnutí podepsal prezident republiky Petr Pavel.
2: Oficiální předání funkcí v 9 hodin dopoledne na Pražském hradě. Prezident Petr Pavel odvolává Karla Řehku a jmenuje Miroslava Hlaváče. Nového náčelníka generálního štábu podle Petra Pavla čeká ve funkci řada výzev.
3: Budeme muset reagovat na zvýšené požadavky na budování schopnosti naší armády v relativně krátkém čase.
2: Poté všichni, včetně ministra obrany, přejíždí k památníku na Pražském Vítkově, kde předání funkcí od 10:30 pokračuje slavnostním armádním ceremoniálem ke dni ozbrojených sil.
4: Vojáci, nazdar!
2: Po státní hymně pokládají prezident a ministr obrany k památníku společný věnec. Končící náčelník generálního štábu Karel Řehka pak slavnostně vrací bojový prapor a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD ho symbolicky i s funkcí předává Miroslavu Hlaváčovi.
5: Pane generále, předávám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
6: Pane ministře, přebírám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
7: Obrana není jen věcí armády, ale úkolem a závazkem celé společnosti.
2: Zdůraznil ve svém projevu Miroslav Hlaváč a představil svoje plánované kroky. Řekl, že chce budovat moderní armádu, která obstojí v dnešních výzvách a bude účinně působit se spojenci.
7: První prioritou bude dokončení výstavby těžké brigády a zahájení transformace střední brigády.
2: Zásadně zlepšit je podle něj taky potřeba protivzdušnou obranu a nábor personálu. Právě personální stabilita armády je podle ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD klíčová.
8: Od nového náčelníka generálního štábu očekávám opatření, která zajistí, aby vojáci vnímali službu vlasti jako perspektivní a bezpečné zázemí.
2: Končící náčelník generálního štábu Karel Řehka se pak dočkal poděkování za své působení i za celoživotní službu v armádě.
9: Byly to 4 roky extrémně vysokého tempa, velkých výzev a bezprecedentně složité a neustále se zhoršující bezpečnostní situace.
2: Řehka se dnes s armádou rozloučil, odejít by měl k 31. srpnu. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Na večerní Radiožurnál ten vás vezme na fotbal. My za chvíli už zjistíme, komu se daří lépe v tom prvním kole playoff mistrovství světa mezi Pobřežím Slonoviny a Norskem.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

39. minutě hry, ale ve druhém poločase je hra hodně vyrovnaná, ostatně byla i v první půli a Pobřeží Slonoviny se dostávají do stále větší a větší šance. Před několika momenty to byl Pepe, který měl velkou šanci, ale pravačkou ideálně nezakončil a tak brankář Norska Nilan ideálně vyrazil balón pryč z pokutového území. Můžeme vás i vás, tedy posluchače Radiožurnálu, na malou chvíli vzít právě do děje tohoto utkání. Startuje 61. minuta zápasu a Norsko vede nad Pobřežím Slonoviny 1-0. Na pravé straně hřiště je to Ødegaard, který teď vhazoval aut, ale následně se mu píská faul a hodně se mu to nelíbí a čílí se tam proti postrannímu rozhodčímu. To ale nic nezmění na tom verdiktu hlavního sudího z Venezuely, kterým je Jesus Valenzuela, a tak budou teď Pobřeží Slonoviny teď bude rozehrávat, a to konkrétně brankář Fofana, který dlouhým nákopem posílá balon na levou ofenzivní polovinu svého týmu, jenže tam nejsou připraveni hráči v oranžových dresech, a tak naopak Norové teď mohou vzít balon do útoku, jenže zkažená přihrávka od Bergeho, a tak se Pobřeží Slonoviny dostává před pokutové území. Je tam připravený teď Diomende, který na levé straně hřiště tancuje před pokutovým územím, už se dostává také do něj, jenže kapitán Norska Ødegaard tam zabránil v tom postupu Diamandého, a tak naopak můžou jít norští Vikingové dopředu, a to říkám v polovině 62. minuty hry, kdy Norsko stále vede nad Pobřežím Slonoviny 1-0. Zbytek zápasu můžete poslouchat živě na Radiožurnálu Sport, případně na stránkách iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
1: Letos už po 60.
0: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
1: Aneb to nejlepší z Varů.
0: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
1: Jak vypadal premiérový ročník?
0: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
1: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
2: To mě velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech. Máte otázky?
0: Festivalového archivu Aneb to nejlepší z Varů.
1: Každé ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: teplotní rekordy, tak ty padaly dnes i na Slovensku a v Maďarsku. Víc k tomu řekneme i v našich dalších zprávách. Radiožurnál 20 hodin a 30 minut. A zprávy má Kateřina Causerisová.
1: Výstrahy před horkem platí prakticky na celém území Slovenska. Vnitře je kritická situace se zásobováním pitnou vodou. Přes 40 stupňů hlásily nejméně 3 meteorologické stanice v zemi. Teplotní rekord dnes padl v Maďarsku. Ve městě se čeně naměřili 42 stupňů. S extrémním vedrem i bouřkami se potýká Rakousko. Metropolo Vídeň snižuje spotřebu vody. Naopak v části Štýrska a Tyrolska hrozí po bouřkách evakuace kvůli podmáčeným svahům. Kampaň před říjnovými volbami může ode dneška začít. Ve sbírce zákonů už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit více než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není. Státní výrobce výbušnin explozie a mění vedení. Novým šéfem bude dosavadní místopředseda představenstva Ondřej Havlík. Ministerstvo průmyslu a obchodu o tom informovalo na svých webových stránkách. Havlík nahradí současného generálního ředitele Tomáše Rubáčka. Ten končí z rodinných důvodů. Vláda zvažuje prodej společnosti. Pražští hasiči zasahují u požáru v Písnici. Hoří tam sklad s oblečením. Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče vyhlásili na místě třetí stupeň poplachu ze 4. Jednotky z plameny bojují pomocí několika proudů i výškové techniky. Celkem je na místě 25 kusů techniky. Podle Řezáče není nikdo zraněný a nebylo potřeba nikoho evakuovat.
2: Sport.
1: Norsko s pobřežím Slonoviny hrají ve vyřazovací části mistrovství světa ve fotbale o postup do osmifinále. Zápas sleduje Karel Schamberger.
3: Norové vedou v 72. minutě hry nad pobřežím Slonoviny 1-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Plíšková vyřadila Terezu Valentovou 2-0 na sety. Postoupil i Jakub Menšík. Brita Samuela porazil v 5 setech. Sára Bejlek prohrála s Rumunkou Kirsteovou 0-2 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D1 za Vyškovem a také před Přerovem. Na dálnici D1 z Přerova do Brna už za sjezdem na Vyškov zápas na kilometru 218 nakládají havarované osobní auto na odtah. Místo je označené, může vás ale překvapit za zatáčkou. A podobně to vypadá i na dálnici D1 z Brna do Ostravy před Přerovem. Na kilometru 276 už je na místě odtahová služba. Vozidla v odstavném pruhu. Dopravní kužely ale stojí v pravém, tak dejte pozor. Na D1 také opatrně za Brnem na Prahu v oblasti Velké Bíteše Ostrovačic. Je teď poměrně silná bouřka, silně prší a na vozovce zůstává hodně vody. Myslete na správné svícení a na delší brzdnou dráhu. A na dálnici D5 pozor na překážku u Berouna ve směru do Prahy. Na 17. kilometru stojí kamion, z odstavného pruhu mírně zasahuje i do pravého a vozidla v místě vybočují. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noci bude oblačno a zataženo, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů a k ránu se od západu přidají vydatnější bouřky. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Vinohradskou 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Vláda potvrdila, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš.
7: Podle prezidenta Petra Pavla vláda rozhodla v rozporu s ústavním soudem.
8: Ten má vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí.
9: Petr Pavel považuje za automatické, že delegaci povede právě on.
10: Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
5: Akreditace na summit, údajný pokus o ústavní puč a válka hradu s vládou. Spor mezi Pavlem a Babišovou administrativou nebere konce. Kdo bude šéfovat delegaci na setkání špiček NATO v Ankaře? Ptám se ústavní právničky Andreje Procházkové z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 30. června. Ahoj Andreo, díky, že jsi dorazila k nám do Vinohradské 12.
11: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
5: Tak, co jsme se dozvěděli z pondělního jednání vlády? Prezident Petr Pavel je akreditovaný na summit NATO do Ankary, bude mít vlastní letadlo.
12: Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod.
5: Ale premiér Andrej Babiš by byl nejradši, kdyby se rozhodl prezident Pavel nakonec nejet, prý by to bylo velkoryse.
12: Že by to přispělo uklidnění společnosti.
5: Hlavou té delegace je podle vlády Babiš.
12: Tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
5: Na to už reagoval prezident Pavel, jsme stále teda v událostech týkajících se pondělí a prezident Pavel řekl, že podle něj vláda jedná v rozporu s usnesením ústavního soudu, protože podle zvyklostí má být šéfem delegace právě prezident.
13: Je to pouze snaha o naplnění dosavadní praxe, kterou není důvod měnit.
5: A pokud bude chtít, má mít možnost navštívit jak tu neformální večeři před zahájením toho oficiálního dne summitu, pak tedy i to oficiální jednání.
13: Já jsem stále připraven s Andrejem Babišem o kompromisní variantě jednat, to znamená, abychom se tohoto summitu zúčastnili oba, každý jedné části z těch dvou hlavních, ze kterých...
5: A já se tě ptám, skutečně čte pan prezident Pavel to předběžné opatření ústavního soudu, když se s ním teďka takhle prezentuje správně?
11: Já bych se vrátila k tomu, co řekl ústavní soud v tom předběžném opatření, kdy jediné, co ústavní soud řekl, je, že prezident má být součástí delegace v rámci summitu NATO a že členové vlády mu v tom nemají jakkoliv bránit nebo stěžovat. A na jedné straně tady máme minimalistický přístup ze strany vlády. Ano, my ho nějakým způsobem registrujeme, ale nebude tam mít žádnou důležitou roli, de facto bude stát v koutě a možná bychom byli radši, aby jen vůbec nejel.
5: Ano.
11: A na druhé straně tady máme čtení prezidenta, který říká, já si myslím, že vláda mě měla oslovit, jak já si tu svoji účast představuju, protože máme jednat nějaké jako loajální spolupráci, protože to je v zájmu České republiky. To se nestalo. Tím pádem si myslím, že bych měl být hlavou delegace. Za prvé, protože tak bylo vždycky v minulosti, když jel prezident na summit NATO.
13: To není můj výmysl, to není ani specifikum České republiky. To je diplomatická praxe, která je zažita po celém světě.
11: A za druhé, protože tady existují nějaké protokolární pravidla NATO, které říkají, že hlava státu je víc než premiér.
13: Protože hlavy států, ať už jsou to králové nebo prezidenti, jsou vždycky v první v pořadí. Zatímco premiéři, ministři jsou v pořadí za nimi.
11: Z mého pohledu, když se koukneme hodně formalisticky na to, co řekl ústavní soud, tak ústavní soud neřekl, že má být prezident hlavou delegace. Jediný pokyn, který vládě dal, je, že má být součástí delegace a že mu tomu nemá jakkoliv bránit nebo to stěžovat.
5: Takže to už je výklad prezidenta Pavla.
11: Ale na druhé straně je ten výklad vlády, který je zase minimalistický. Otázkou je, co tím ústavní soud přesně myslel. Tady si myslím, že možná prezident v té kompetenční žalobě udělal chybu, že rovnou nenapsal do toho návrhu, že chce být hlavou delegace. Možná bychom se vyhli tady tomuhle dohadování se nad drobnostmi. A myslím, že dneska jako nelze říct, kdo má pravdu a kdo ne, ale asi bych dokázala dneska tvrdit, že se nejedná o porušení usnesení ústavního soudu. Ale zároveň tak je tady důležité zmínit, že možná prezident tuhle argumentaci nesměřuje pouze k veřejnosti, pro kterou to je čím dál tím víc nesrozumitelné, ale i také k ústavnímu soudu jako důkaz toho, že vláda stále nekooperuje, že stále mu hází klacky pod nohy. A jsou to nejen jednotlivosti, ale jsou to už věci po té, co ústavní soud řekl, že by vlastně tady nějaká kooperace v rámci summitu na to měla být.
5: Vyvolalo to velkou bouři na politické scéně, tedy to předběžné opatření ústavního soudu. Ústavní soud rozhodl, že vláda musí bezodkladně dopsat prezidenta Petra Pavla do delegace na summit NATO v Ankaře a v cestě jemu a jeho doprovodu tedy nesmí bránit. Sama si to řekla ministr zahraničí Petr Macinka, to označil za pokus o ústavní puč.
14: Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který...
5: Jak se tak pozná pokus o ústavní puč?
14: Doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO.
11: No tohle to rozhodně není, to bych mohla říct z pozice expertky na ústavní právo, myslím si, že to je politická reakce, která reaguje na to, že ústavní soud nedal zapravdu vládě a ministrovi zahraničí v tomhle případě, kteří spoléhali na to, že prezident nakonec k té kompetenční žalobě nepřistoupí. Co je ale důležité podle mě zdůraznit je, že všichni aktéři řekli, že budou usnesení ústavního soudu respektovat a vlastně de facto v té minimalistické verzi ho naplnili.
5: Ale myslím si teda, že vláda řekla, že to bude respektovat tak trochu s poznámkou, překvapilo jí a možná nejenom vládu, že ústavní soud rozhodl velmi rychle, že rozhodl v řádu hodin, když na jiná rozhodnutí se čeká měsíce.
11: Tak tady je asi důležité říct, že na jedné straně jde o rozhodnutí rychlé, protože prezident v kompetenční žalobě zmiňoval, že žádá o přednostní projednání a dle zákona ústavního soudu tam ty podmínky pro to přednostní projednání splněny byly. Takže to je první aspekt. A druhý aspekt je, že se jednalo o předběžné opatření a to i v běžných občanskoprávních sporech se rozhoduje v rámci hodin, maximálně dnů, právě proto, že to je akutní a že tam de facto hrozí nějaká újma, potenciální újma tomu aktérovi, který o to žádá. To znamená, není ani standardní, že tam dochází k vyjádření té druhé strany, vůči které pak směřuje to předběžné opatření. Naopak se o tom rozhoduje právě ještě předtím, než je rozhodnuto ve věci samé, aby se zamrazila ta daná situace. Takže pokud jde o tu rychlost, tak já na tom nevnímám vůbec nic podezřelého.
5: V pondělí večer vlastně prezident Petr Pavel podal ten návrh na ústavní soud. Ve středu už ústavní soud rozhodl, protože měl naplánované jednání a v pátek by vypršel ten deadline, do kterého se měla napsat ta delegace. Takže se skutečně tohle všechno odehrálo v rámci jednoho týdne. To, že se nedoptával ústavní soud těch zúčastněných stran, to tedy není špatně?
11: Není to špatně, není to porušení žádných procesních pravidel. Samozřejmě v nějakých momentech by mohl, ale není to povinností a většinou se to ani v praxi, mimo třeba to řízení před ústavním soudem, téměř neděje.
5: No a zpátky ještě k tomu pokusu o ústavní puč. Prezident Petr Pavel to nazval výrokem na hranici poplašné zprávy. Tak jak se naopak pozná výrok na hranici poplašné zprávy?
11: Tak jedná se o trestný čin, ale nejsem si jistá, že ten prezident tím to mířil, že mohl myslet nějaké jako obecný politický statement o tom, že dochází k šíření nějaké poplašné zprávy, která vzbuzuje v lidech nějaké znepokojení. Ale když jsme zůstali u té právní definice, tak šíření poplašné zprávy se dopouští ten, kdo nějakým způsobem rozšiřuje zprávu, která má vzbudit v občanech, ve větší části obyvatelstva nějaké vážné znepokojení nad tou situací. A myslím si, že z hlediska trestního práva nejde o trestný čin. Nicméně chápu, kam tím prezident mířil. To, že tady poměrně vysoce postavení politici zpochybňují rozhodnutí ústavního soudu. Za prvé to není běžné a za druhé tím podkopávají základy té instituce a důvěryhodnosti v ní, jenom kvůli tomu, že jim nebylo vyhověno. Takže myslím, že prezident to spíše myslel tímto směrem, ale do hlavy mu nevidím.
5: Jo, já si teda myslím, použila si sousloví vážné znepokojení, že vláda je vážně znepokojena tím, jak ústavní soud rozhodl, do jaké míry, ale je to legitimní kritika, protože asi nějaký svůj názor členové vlády říct mohou.
11: Ano, ale myslím, že ta kritika momentálně nesměřuje k věcným argumentům, ale pouze ke znevěrohodnění ústavního soudu jako instituce a zároveň si myslím, že pokud jde třeba o tu rychlost rozhodnutí ústavního soudu, tak by buď měli být znalí toho, jak funguje řízení před ústavním soudem a co je předběžné opatření, anebo by se měli poradit s experty, jestli to teda je nestandardní předtím, než začnou šířit tyto informace. To já vnímám, že je poměrně velký rozdíl.
5: My bychom měli právě zmínit, že to předběžné opatření bylo vydáno s takovou rychlostí, aby došlo k rozhodnutí před tím summitem v Ankaře, ale ta kompetenční žaloba jako taková ta bude pořádána až v následujících měsících, to bude ještě trvat.
11: Přesně tak, jde o zmražení situace z důvodu toho, že prezident se v minulosti v drtivé většině účastnil summitu NATO, byl součástí delegace a protože ústavní soud měl pocit, že tam je nějaká hrozící újma vůči jeho kompetencím, tak ten stav zamrazil tak, jak byl minule nebo v minulosti a proto se účastní summitu NATO.
5: Takže když ústavní soud o předběžném opatření rozhodne na základě časové nouze a dosavadní praxe, tak to považuješ za dostatečně ústavně obhajitelné rozhodnutí?
11: Obecně bych řekla, že předběžná opatření vůbec nejsou typická v řízení před ústavním soudem. Většinou to účastníci řízení nežádají, takže tady nemáme 20-30 příkladů, se kterými bychom to mohli porovnávat.
15: Mě překvapilo, že o to žádal. To je normální, že o to někdo, ta jedna ze stran požádá a ten soud pak rozhoduje teda na základě té žádosti.
11: Ano, musí vždycky jedna ze stran požádat. A tady myslím, že dával prezident Pavel na výběr ústavním soudu, že buď rozhodne ve věci samé, a to ještě před summitem v Ankaře, tak aby mohl jet. To znamená, jestli prezident má právo se rozhodnou, že tam chce jet a jestli mu v tom vláda může bránit nebo ne. A nebo teda, že ústavní soud může vydat předběžné opatření, kterým teda zajistí tu kompetenci prezidenta v tomhle jednotlivém případě a pak rozhodne o vztahu vlády a prezidenta ve vztahu k zahraniční politice. A tím si myslím, že ústavnímu soudu dal návod na to, jak tu situaci nějakým způsobem rychleji vyřešit, bez toho, aniž by musel vydat konečný verdikt nebo konečné rozhodnutí o té otázce, která je sama o sobě komplikovaná a neshodnou se na ní ani ústavní právníci.
15: Ale prý to zvažovali. Zvažovali vlastně rozhodnout i ve věci kompetenční žaloby v tom krátkém časovém poli, které mají ještě před začátkem summitu v Ankaře, který se koná 7. a 8. července, tedy za skutečně pár dní, ale nakonec tedy to vyřešili tím předběžným opatřením a tím, že o kompetenční žalobě jako takové rozhodnou až v těch příštích měsících.
16: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až náležitý lhůtách.
15: Ústavní soud zároveň tvrdí, že to předběžné opatření, to rozhodnutí nezasahuje nepřiměřeným způsobem do ústavního postavení vlády.
16: Chci zdůraznit, že my tím nechceme zasahovat a také nezasahujeme do pravomoci vlády.
15: No ale v momentě, kdy vláda rozhoduje o té delegaci, respektive ministerstvo zahraničních věcí o té delegaci na summit NATO a posílá tam ten seznam účastníků a žádá o ty akreditace, tak rozhodnout, že prezident někam jet musí, přeci ale ten zásah je nebo není?
11: Ústavní soud neříká, že nezasahuje do postavení vlády.
15: On
11: říká,
15: způsobem.
11: Že pouze nepřiměřeným způsobem nedochází k tomu zásahu. To znamená, že na jedné straně vážil potenciální újmu vůči kompetencím prezidenta, kdyby se toho summitu nemohl účastnit a vedle toho újmu vlády, členů vlády, že ho tam musí vzít a vyhodnotil, že ta újma vůči kompetencím prezidenta je v tom jednorázovém de facto zákazu, aby tam nejel, větší než ta újma té vládě. Což de facto vyhověl tomu, co prezident psal v kompetenční žalobě.
15: A to, že je to skutečně jako aktivní zásah do něčeho, že do něčeho vstupuješ s tím, že něco někomu povoluješ a rušíš zákaz někoho jiného. To je běžné pro předběžná opatření?
11: Ústavní soud neříká, že do toho aktivně zasahuje. Naopak on říká, já udržuji situaci, která je z minulosti. Takže vlastně jde o nějakou interpretaci, která může být třeba z tvého pohledu jiná, ale ústavní soud vlastně neříká, že do toho aktivně vstupuje, pouze že zachovává situaci z minulosti právě kvůli té hrozící újmě vůči kompetencím prezidenta.
15: To je ta dosavadní praxe, tedy rozhodl teda na základě té praxe v těch minulých letech. Ne všichni soudci s tím teda souhlasili. Nutno teda dodat, že soudcem zpravodajem byl Pavel Šámal, jmenovaný ještě Milošem Zemanem, a ti, kteří nesouhlasili, byli dva soudci, Jan Winter a Dita Řepková, oba jmenovaní prezidentem Pavlem, protože jedna z těch kritik mimochodem je, že právě Pavel si najmenoval celý ústavní soud a proto mu jde na ruku, tak jenom aby tady zaznělo konkrétně, kdo s čím nesouhlasil. A tito dva, Winter a Řepková, se domnívají, že podmínky pro vydání předběžného opatření nebyly naplněny. Jak na to přišli? Proč si to nemyslí?
11: Oni tam právě nevidí tu hrozící újmu. Oni říkají, že i kdyby ústavní soud nestihl rozhodnout do summitu v Ankaře, tak případné omezení kompetence prezidenta zastupovat stát navenek není natolik závažné, aby ústavní soud do té situace vkročil a zároveň varují, že pokud se ústavní soud bude takhle chovat i v budoucnu, takže by to mohlo vést k nějakému nezdrženlivému schvalování předběžných opatření v dalších krocích.
15: Což se ale stát může, ne?
11: Ano, ale myslím si, že tento případ je poměrně atypický a že naše zkušenost s řízení před ústavním soudem, zvlášť když ho iniciují politici, tak je taková, že ty předběžná opatření nejsou navrhována.
15: Jo. No ale říkám, stát se to teď může, když někdo uvidí, že podívejte se, prezidentovi to vyšlo.
11: Ano, je to legitimní argument a myslím si, že je dobře, že tam to disentní stanovisko je, protože nejenže ukazuje to, co si popisoval, že to není nějaký jednotný soud, který najmenoval Petr Pavel svými podporovateli, ale jde o nějaký jako věcně právní argument na ústavní úrovni a myslím si, že třeba i do budoucna ústavní soud může zvážit, jestli v budoucích případech právě bude postupovat takhle, že aktivně do té situace zasáhne nebo ne. Ale zároveň jsou to pouze dva soudci z 12, protože i když plénum tvoří 15 soudců, tak nebyly 3 přítomní, takže pořád jde o menšinové stanovisko.
15: A propo, je to důležité, kdo koho jmenoval kam? Protože třeba v Americe se to hodně řeší, liberální, konzervativnější soudci a tak dále. V Česku si nepamatuji, že by to bylo tak velké téma doteď, ale zejména vládní poslanci tedy tohle si vybírají jako jeden z těch argumentů.
11: V Americe se to řeší proto, protože jde o prezidentský systém. Prezident má velmi silné postavení a zároveň se jedná o bipartismus, to znamená, jsou tam vždycky dvě strany nejsilnější. Takže ten vliv dané politické strany, která často i podporuje toho prezidenta nebo prezident z ní vzešel, je mnohem zásadnější než v České republice. V České republice se prezident navrhuje kandidáty, ale schvaluje senát, který je složen z více politických stran a také nestraníků. To úplně jako jiný kontext politický než v Americe.
15: Ještě k tomu disentnímu stanovisku soudců Vintra a Řepkové. Oni totiž upozorňují taky na to, že ústavní soud tím předběžným opatřením vstupuje do probíhajících politických dějů. A teď teda otázka za milion je, jestli to je role ústavního soudu. V momentě, kdy i sami teda ústavní soudci přiznávají, že ústavní soud v tuto chvíli se stává účastníkem nějakého politického rozbroje.
11: Já s tím souhlasím, že vstupuje do politického dění, ale musíme se zeptat, co bylo na začátku. Na začátku byl návrh prezidenta, který vzešel po několika měsíčním konfliktu mezi hlavou státu a vládou, to znamená čistě politickým konfliktem, a přelil se do toho ústavně právního, protože náš právní řád umožňuje obrátit se v některých případech na ústavní soud. Takže část těch případů bude vždycky spojená s politikou a bude bytostně politická ve smyslu toho, že původně předtím, než to přišlo k ústavnímu soudu, tak tam byl nějaký politický spor. Já si ale nemyslím, že to je špatně. Rolí ústavního soudu je rozhodovat i tento typ případů, protože v nějaký moment už se dostaneme do takové komplikované situace, která je zablokovaná, že už by ta situace nešla vyřešit jinak, než právě rozhodnutím ústavního soudu, což je poměrně citlivá pozice ústavního soudu, ale opět je to instituce, která by tyto typy sporů měla unést a rozsoudit.
15: Summit je už příští týden, o tom už jsme mluvili 7. 8. července a já se tě chci na to zeptat, jestli do té doby má čas se vláda a vůbec možnost proti tomu předběžnému opatření nějak bránit.
11: Ústavní soud v usnesení o předběžném opatření sám píše, že odvolání není možné a ono to dává smysl, protože ústavní soud je konečnou instancí, takže tam by ani nebylo ke komu se odvolávat oproti třeba předběžným opatřením u obecných soudů, takže tu možnost vláda nemá.
15: Já už jsem říkal, že ústavní soud upozornil na to, že ten finální verdikt ke kompetenční žalobě přijde až za několik měsíců. Co na to musíš rozebírat x měsíců?
11: Teď jsme viděli rozhodnutí v jednom konkrétním bodě, to znamená, jestli prezident se má účastnit tohodle konkrétního summitu v Ankaře, ale ústavní soud bude rozhodovat nejen o tom, jestli se má účastnit, respektive jestli si může říct, že se chce účastnit summitů budoucích, ať už třeba NATO nebo právě Valného shromáždění OSN, a vláda mu v tom nesmí bránit, ale zároveň jaký je vztah mezi vládou a prezidentem, pokud jde o určování zahraniční politiky, protože my si říkáme, říkáme v ústavně právní obci, že vláda tvoří zahraniční politiku, ale tohle nikde v ústavě není napsané. To je nějaký jako odborný názor, který převažuje v komunitě. A teď je otázkou, jestli to ústavní soud za prvé vidí stejně a za druhé, co znamená, že prezident zastupuje stát navenek. To my dneska vlastně nevíme, protože na to není žádné rozhodnutí ústavního soudu, které by to vykládalo, a o tom všem ústavní soud bude teď muset rozhodovat, a nejen, že o tom bude muset rozhodovat, ale bude se muset shodnout tak, aby měl dostatek hlasů, přijal to rozhodnutí, respektive nález.
15: Co když v tom nálezu ale stanoví, že prezident nemá právo být ten, kdo si nakonec rozhoduje o tom, jestli má vést delegace na summity Severoatlantické aliance a tak dále?
11: To nemá žádný vliv na to předběžné opatření.
15: Nemá. No ale popředtím soud vlastně sám sebe, nebo ne?
11: Ústavní soud neříkal teď v tom předběžném opatření, jak rozhodne v meritu věci, to znamená v té otázce, jestli prezidentovi může vláda či konkrétní člen vlády bránit v účasti na summitu NATO nebo v dalších třeba vícestranných jednání na mezinárodní úrovni. Pouze řekl, že zamražuje nějakou situaci z minulosti. Takže i když nakonec to skončí tak, že dá Ústavní soud za pravdu vládě v té argumentaci, tak to nespochybňuje to předběžné opatření.
15: Ale potom může být možná vláda právoplatně naštvaná za to, že něco zamrazili předtím, než rozhodli?
11: To se většinou v soudním řízení děje.
15: Teď mi napadá ještě jedna věc. Nešlo by ještě do toho summitu vydat jedno předběžné opatření týkající se toho, kdo povede tu delegaci?
11: Určitě šlo. Záleží, jestli třeba prezident, respektive kancelář prezidenta republiky zažádá, ale já si nemyslím, že by to úplně té věci pomohlo, protože některé věci mají zůstat na té politické úrovni a někdo tu situaci bude muset přijmout tak, jak je. A otázkou je, kdo to bude. Zatím to vypadá, že prezident bude muset přijmout to, jak se k tomu vláda postavila, ale může to pak použít jako argument v tom řízení nadcházejícím, protože tam ještě bude možnost pro písemná vyjádření stran, možná se třeba bude konat i ústní jednání, takže to, jak teď dopadne ten spor ohledně předběžného opatření, může pak mít i vliv na to, jak nakonec ústavní soud rozhodne o kompetenční žalobě.
15: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a udělala si nám v tom trochu jasno.
11: Já děkuji za pozvání.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska ústavní právnička Andrea Procházková z právnické fakulty Univerzity Karlovy. A já jsem se jí ptal na předběžné opatření ústavního soudu v kauze Summit NATO a vůbec na ty pokračující spory vlády a prezidenta, které nemají konce. Ve Vinohradské 12 tento týden probereme ještě například krutý trest pro tenistku Markétu Vondroušovou nebo případy nelegálních domovů důchodců nejenom na Jižní Moravě. To jsou témata, která máme v plánu, ale jak sami víte, naše plány se často dost hodně mění kvůli aktuálnímu dění. Uvidíme, jak tomu bude nadcházející dny. Naslyšenou zítra.

0: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod širým nebem, zvuk komorní hudby v historických sálech, zvuk večerů, které si chcete zapamatovat. Festival Krumlov slaví 35 let. Velké symfonické projekty, výrazné osobnosti, výjimečná atmosféra jižních Čech. Hudba, která spojuje tradici s dneškem. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál posloucháte v 21 hodin. Poslechněte si zprávy a Kateřinu Kocurisovou.
2: Roupy na Prachaticku způsobily milionové škody, poničily hlavně střechy domů. Český tým záchranářů ve Venezuele je kompletní, práci jim ale komplikují otřesy. Fotbalisté Norska postoupili do osmifinále mistrovství světa. Nad pobřežím Slonoviny vyhráli 2-1. Zítra bude oblačno a zataženo, od západu déšť, místy bouřky, večer se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až kolem 34 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Lidé na Prachaticku odstraňují škody po silném krupobytí. Mimořádně velké kroupy o velikosti až 10 cm zasáhly včera například Ratiborovu Lhotu a nedalekou Vrbici. Místní hlásí největší škody hlavně na střechách domů a sklenících.
4: Proletěli prostě skrz ty šablony. Někde je vidět dokonce, jak je to odražený i od trámu, že třeba uštíplý kus trámu. Jako. Takže přírodní katastrofa, kterou jsme tady zatím ještě nezažili.
5: Popisuje škody na své stodole David Fesl z Ratiborovy Lhoty. Kroupy poničily majetek i paní Zuzaně v sousední Vrbici.
6: Na oknech, truhlíky, všechno, jenom jsem se bála, že teda to neprorazí sklad. Auto máme pomlácený za samej důlek. Nad každý barák má nějakou škodu.
5: Obyvatelé obou obcí odhadují celkové škody v řádu vyšších jednotek milionů korun. Z Ratiborovy Lhoty a Vrbice Michal Bělský, Radiožurnál.
2: Venezuelští i zahraniční záchranáři dál bojují s časem. Stále hledají lidi, kteří po zemětřesení mohli přežít pod sutinami. Kompletní je už taky český tým USAR. Z Curaçaa dorazilo zbývajících 19 hasičů, kteří se předtím nevešli do transportního letadla. Záchranáři jsou v kontaktu s místními obyvateli, kteří jim předávají tipy na místa, kde by mohl někdo přežít. Podle velitele z českého týmu Petra Vodičky malé práce komplikují další otřesy.
7: Jakmile dojde k otřesu, všichni ven. Všichni ven ze sutiny do na bezpečné místo a okamžitě přepočítat. My všichni máme s sebou všechny lidi. Počkáme, až se uklidní. Znovu posouzení statikem a teprve pak můžeme pokračovat.
2: Ničivé zemětřesení ve Venezuele nepřežilo více než 1900 lidí. Zraněných je 10 000. Rychlost řidičů v Buchlovských horách nově měří radary. Radiožurnálu to potvrdila policie. Na hlavní frekventované spojnici mezi Brnem, Uherským Hradištěm a slovenskou hranicí jsou radary na třech místech od Bystra Tramp až po odbočku na Stupavu. Další dvě místa se připravují. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Šárka Trnková.
8: V měřeném úseku platí nejvyšší povolená rychlost 90 km za hodinu. Místa pro instalaci úsekového měření byla vytipována na základě akčního plánu BESIP. Jde o problémové úseky, kde v minulosti docházelo k dopravním nehodám a jejich častou příčinou byla vysoká rychlost.
9: Sport. Fotbalisté Norska vyhráli nad pobřežím Slonoviny 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Rozhodující gól dal v 86. minutě Erling Haaland. Ve 23 hodin našeho času začne duel mezi Švédskem a Francií. O bojovné náladě před zápasem mluvil kapitán severoevropské země Viktor Lindelöf.
10: Máme dobrý tým plný vynikajících hráčů, kteří můžou trápit jakéhokoliv soupeře, ale samozřejmě proti Francii to bude extrémně těžké. Nejen, že ten tým je favoritem vlastně v každém zápase, ale je to i hlavní adept na zisk titulu.
9: Linda Nosková, Marie Bousková a Karolina Plíšková postoupili do druhého kola v tenisového Wimbledonu. Plíšková vyřadila Krajanku Terezu Valentovou 2-0 na sety. A v dalším kole si zahraje i Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vít Kopřiva vypadli v prvním kole.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na dálnici u Olomouce a bouřka na D1 za Brnem. Na dálnici D35 čekejte překážku u Olomouce ve směru na Ostravu. Před sjezdem na Tovačov na kilometru 272 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. Na místě je asistenční služba, pravý pruh je uzavřený, je to bez kolony. Na D1 mezi Prahou a Brnem jeďte velmi opatrně v okolí Ostrovačic, je tam silná bouřka, hodně vody na vozovce a teď i kroupy.
12: Ostrovačicí začaly padat kroupy poměrně hustě.
11: Provoz zpomaluje, připomínáme vhodné svícení a dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Na dálnici D1 také zpomalil provoz kolem Brna ve směru na Vyškov. V omezení na kilometru 196 silničáři rovnali svodidla, na chvíli to stálo. Zpomaluje se teď před odbočkou na Mikulov kolem kilometru 193 a je to zhruba na 10 minut navíc. A silnice 13 z Chomutova je před mostem uzavřená. Mezi Jirkovem a Komořany zasahují záchranáři u převráceného vozidla směrem na most neprůjezdné. Objíždět se dá například přes Otvice a Havraň. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno, je zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet taky na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Ještě k tomu počasí, dobrý večer. Na 9 meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 30. červen. Tu nejvyšší hodnotu meteorologové naměřili ve Strážnici na Hodonínsku, tam bylo 37 stupňů Celsia. No a farmáři, tak ti dokonce přesouvají samozběry česneku kvůli vedru pod stany, protože nechtějí zájemce vyhánět na ta rozpálená pole. Vysoké teploty nesvědčí ale ani kvalitě česneku. Tak víc si poslechněte už za chvíli v naší další report. Podíváme se v ní na Vysočinu. No a i tam vás zdravíme z večerního radiožurnálu.
3: Večerní radiožurnál
12: a Patricie Strouhalová.

0: Na Vysočině začaly první samosběry česneku a další se přidají teď o víkendu. Suché jaro taky poznamenalo úrodu, ta současná vedra ovlivňují zase způsob sběru. Zemědělci museli vymyslet totiž jiný postup, aby nemuseli zákazníci právě při těch vysokých teplotách chodit po rozpáleném poli. Plodiny převážejí buď do stínu, anebo dokonce upravují časy prodeje.
1: Česnek si lidé z pole u Bochovic odnáší opravdu ve velkém. Většina zákazníků dorazila s přepravkami nebo s taškami. Zahlédla jsem tu ale i jednoho pána s kolečkem. Už s druhou přepravkou teď míří do auta také paní Anna a Jana.
2: Jako je to tady dobrý, no, tak jako cena je chvále. Jako...
3: A česnek je vynikající, že?
2: Jo, cena je dobrá, takže jako to určitě, no, takže proto se jezdíme.
1: A tohle máte pro sebe nebo i berete
2: ne,
1: další?
2: Ne.
3: My už máme jednu bednu v autě.
2: My budeme nakládat.
1: Zatímco v předchozích letech chodili zákazníci po poli a svazky česneku sbírali přímo tam, letos farmáři česnek pozbírali a ve svazcích připravili do stánku.
4: Jsme přešli trochu v reakci na velký vedra k tomu vlastně, že ty svazky lidem svážíme pod stany, jo, aby nemuseli chodit po poli.
1: Vysvětluje farmář Dominik Jura, že nejde jen o pohodlí zákazníků, ale i o samotný česnek. Současná vedra mu příliš nesvědčí.
4: Protože když na to praží vlastně, jo, je přes 30 stupňů, tak to není úplně ideální a ten česnek. Takže takhle vlastně můžem pořád jakoby zaručit nebo garantovat tu kvalitu a pro lidi je to pohodlnější.
1: Vysoké teploty nicméně urychlily zrání česneku. Se samosběrem tady u Bochovic počítají do 7. července. Pak už bude k zakoupení zřejmě pouze ze skladu. Úrodu současně ovlivnilo také suché jaro.
4: Bez těch srážek v dubnu, březnu, to se podepsalo, některé odrůdy jsou menší, než je obvyklý.
1: Popisuje Dominik Jura, že ve srovnání s minulými roky může být česnek trochu menší. Vůbec poprvé se letos pustili do pěstování i v nedaleké Petrávči na Žďársku.
5: My jsme to ničím nedohnojovali, my jsme šli tou přírodní cestou. To, co jsme zasázeli, tak nám vyrostlo, jenom některé ty odrůdy jsou prostě menší.
1: Podle farmáře Jiřího Kratochvíla bude česneku dostatek pro samosběry až do 10. července. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

Fotbalisté Norska postoupili do osmifinále mistrovství světa. Pobřeží slonoviny porazili 2-1. Víc řekneme už za pár minut v našem pravidelném sportovním přehledu.

0: Fotbalisté Norska porazili Pobřeží Slonoviny 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Ten rozhodující gól dal v 86. minutě Erling Haaland a ve 23 hodin našeho času začne ten zápas mezi Švédskem a Francií. Víc ale ze sportovního přehledu už ví a taky to řekne Veronika Šlajzová, která teď je ze sportovní redakce tady s námi živě ve vysílání. Tak dobrý večer.
1: Krásný večer. Sport. Fotbalisty Švédska čeká na mistrovství světa náročný úkol. V úvodním kole play-off nastoupí proti Francii, která do vyřazovacích bojů postoupila z prvního místa a ve skupině I nestratila ani bod. Trenér Švédů Graham Potter proto mluvil na předzápasové konferenci o tom, že jeho svěřence čeká nejtěžší možný soupeř.
2: V souvislosti s francouzským výběrem bych asi nemluvil o slabinách. Mají kvalitu na všech pozicích, ať už jde o základní sestavu nebo náhradníky. Jsou to úřadující mistři světa a mají vynikajícího trenéra, takže my prostě musíme zahrát životní zápas, to je bez debat. Ale věřím, že kluci jsou teď v takovém rozpoložení, že to zvládnou.
1: Duel odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Fotbalový brankář Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu. Londýnský celek to oznámil na svém webu. Podle anglického serveru The Athletic dostal od klubu vylepšený kontrakt. Ten původní mu měl skončit v roce 2031. V případě očekávaného odchodu Itala Vicária by měl být Kinský brankářskou jedničkou. K prodloužení svého působení v Tottenhamu Kinský na klubovém Instagramu řekl.
3: Jsem moc šťastný, že jsem podepsal ve Spurs novou smlouvu a prodloužím tu tak své působení. Minulou sezónu jsme prožili spoustu emocí, nakonec mnoho pozitivních emocí. Máme se na co těšit. Uvidíme se.

0: Nebo trošku víc než ty roky, co jsem sem vlastně jezdila, jakoby každý rok tak nějak jako automat, tak teďka je to trošku jiný a jsem si vědoma toho, že to může být poslední Wimbledon, takže se to snažím tak nějak brát trošku víc v poho, i když na kurtě to jde dost těžko.
1: Do dalšího kola Wimbledonu postoupily Linda Nosková i Marie Bousková. Ta prodloužila vítěznou sérii na travnatém povrchu na 6 vyhraných zápasů v řadě. Postoupili i Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vítko Přiva vypadli v prvním kole. Basketbalista Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. 34-letému českému rozehrávači k dnešku vypršela 4letá smlouva. S klubem se rozloučil po 6 letech a následoval tak Jana Veselého, který už dřív ohlásil konec kariéry. Kam se Satoranský přesune, zatím není jasné. 5 medailí získali čeští vodní slalomáři v úvodní den mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v polském Krakově. Zlato vybojovala v individuální časovce kajak krosu Tereza Kneblová, pro kterou je to poslední šampionát v této věkové kategorii.
2: Upřímně se mi nejelo zase tak dobře. Byly tam chyby, nekouzlo mi to tak, jak jsem chtěla, ale jsem ráda, že i s těma chybama dokážu jet rychle a stačilo to. Na to vítězství jsem hrozně vděčná. Svoje poslední mistrovství prožívám, je úplně jiná pozice pro mě. Je to trošku větší tlak, ale myslím si, že to zvládám zatím dobře a doufám, že to bude pokračovat takhle i dál.
1: Stříbro přidal v kategorii do 23 let Matyáš Novák a mezi juniory získali zlato Lucie Vaculová a bronz Tobiáš Novák a Valentína Kočířová.
3: No a přidám ještě jedno jméno a to je jméno autorky dnešního sportovního přehledu ze sportovní redakce Veronika Šlajzová. Díky moc.
4: Naslyšenou.
3: No a další aktuality ze sportu, tak ty nabídneme pochopitelně v našich dalších aktuálních zprávách, které tady budou za 8 minut.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Daniel Libeskind je autorem přestavby Ground Zero v New Yorku i ikonických staveb po celém světě. Teď zanechává výraznou stopu také v Praze. Pro novou čtvrť Rohan City navrhl projekt Sekira Flowers, který sám označuje za svou poctu magickému městu. Jak navrhovat města pro budoucnost, která ale respektují svou minulost? Hostem Radiožurnálu bude světově proslulý architekt Daniel Libeskind.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Prázdniny nezačínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Začínáme v sobotu 4. července.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radiožurnál 21 hodin a 30 minut. A zprávy s Kateřinou Sausidisovou.
3: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl nejméně na 1943, informoval o tom předseda venezuelského parlamentu. Podle něj se zároveň téměř zdvojnásobil počet zraněných, kterých je teď zhruba 10 tisíc. 6 dní po katastrofě v zemi pokračují záchranné práce. Jordánský tým dnes v Caracasu našel živého 3letého chlapce pod troskami. Úřady dál upřesňují škody. Očekává se, že počet obětí bude stoupat. Novým náčelníkem generálního štábu České armády je ode dneška Miroslav Hlaváč. Na Pražském hradě ho jmenoval prezident Petr Pavel. Hlaváč v čele armády nahradí Karla Řehku, který dnes končí. Za jednu ze svých priorit ve funkci Hlaváč už dříve označil třeba dokončení výstavby těžké brigády. Maximální ceny paliv zítra stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu proti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun a 650 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvýše za 630 korun a 61 haléřů za litr. To je o 14 haléřů více než dnes. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Silničáři od zítřka od 9 hodin dopoledne omezí provoz ve Kbelské ulici v Praze. V obou směrech bude průjezdná jen jedním pruhem místo dvou. Denně po ní projede 90 tisíc aut. Začne rozsáhlá oprava silnice. Kbelská ulice bude sloužit jen pro tranzitní dopravu. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D8 u Nové Vsi na Mělník, Mladou Boleslav a dálnici D11 u Poděbrad.
0: Sport.
3: Fotbalisté Norska postoupili do osmifinále mistrovství světa. Pobřeží Slonoviny porazili 2-1. Rozhodující gól dal v 86. minutě Erling Haaland. Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková si zahrají ve druhém kole tenisového Wimbledonu. Plíšková vyřadila Krajanku Terezu Valentovou 2-0 na sety. Postoupil taky Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vít Kopřiva vypadli v prvním kole.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D35 u Olomouce i na D1 za Rousínovem. U Olomouce je omezený provoz na dálnici D35 na Ostravu. Před sjezdem na Tovačov na kilometru 272 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. A pravý pruh je uzavřený, na místě je asistence, kolona se netvoří. Na D1 už stojí za Vyškovem ve směru do Brna pouze dopravní značení. Nepojízdné osobní auto na kilometru 218 už není, odstavný pruh je ale uzavřený. Na D1 z Vyškova do Brna ale za Rousínovem potkáte nepojízdné nákladní auto. Na kilometru 214 už je místo označené, je tam i policie, zabraný je odstavní pruh. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy zpozorněte za loděnicí. Na 9. kilometru stojí porouchané vozidlo, na místo upozorňuje světelná šipka. A silnice 13 z Chomutova do Mostu už je za Jirkovem průjezdná. Na 63. kilometru se převrátilo osobní auto. Následky stále překážejí, už je ale volný jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno až zataženo. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne se budou tvořit další i velmi silné bouřky, vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
5: Když jsme mluvili dobrý večer o těch teplotních rekordech, tak i chorvatské přímořské město Split dnes jeden rekord zaznamenalo. Teplotu od začátku měření, kdy se rtuť vyšplhala teploměru na 39,5 stupně Celsia. Ten dosavadní rekord byl 38,6 stupně a pocházel z července roku 1950. Podle skupiny vědců je současná vlna veder nejintenzivnější v historii měření v Evropě a meteorologové očekávají, že i tam zítra dorazí studená fronta. Tak kdo z vás se těší?
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Rozbité střechy domů a taky potlučená auta hlásí obyvatelé Prachaticka. Po mimořádně silném krupobytí statisícové škody jim způsobila včerejší průtrž s kroupami a ty kroupy byly o velikosti v průměru až 10 cm. Za chvilku k tématu reportáž.

0: Škody na desítkách domů a sklenicích odstraňují obyvatelé Ratiborovy, Lhoty a Vrbice na Prachaticku. Oběma obcemi se totiž včera prohnal liák se silným krupobytím a tamní obyvatelé hlásili kroupy až o velikosti pomerančů. Škody na majetku podle nich půjdou do statisíců.
1: Tohle třeba, co vidíte v těch kýblích, tak to jsou 4 plný kýble střepů, vlastně, který jsme vytahali tady z jedné strany toho skleníku, který je rozbitý teda komplet.
2: David Fesl z Ratiborovy Lhoty přišel kromě skleníku také o střechu stodoly. Ta teď v průsvitu připomíná spíš noční oblohu.
1: Proletěli prostě skrz ty šablony. Někde je vidět dokonce, jak je to odražený i od trámu, že třeba uštíplý kus trámu. Jako. Takže přírodní katastrofa, kterou jsme tady zatím ještě nezažili. Jenom v materiálu tady to je prostě kolem 500 000 jenom na té stodole. Když jsem to počítal, tak je tam nějakých 400 děr.
2: Mimořádně silné krupobytí přitom přišlo nečekaně. V první chvíli to podle Davida Fesla vypadalo jen na silný liák. Kroupy se přidaly až později.
1: Teď vidím různé velikosti těch krup, jak padaly, až velikosti pomeranče, kroupy, které se odrážely od silnice a ještě třeba 3 metry vyskočily. Takže opravdu jako byl to masakr.
2: Škody má i jeho bratr Jaroslav, který bydlí jen o pár desítek metrů vedle. Nejvíc mu kroupy poničily jedno z aut.
3: Tady to akorát odneslo jedno vozidlo, no, čelní okno. Překrytý jsme to teda měli, ale nepočítali jsme prostě s tím, že ty kroupy budou tak velký, že to prorazí.
2: Na záchranu majetku neměl podle svých slov dost času ani odvahy.
3: Co šlo, jsme přikryli, pak už jsme v tom vlastně nemohli ani vyběhnout ven, protože to bylo jakoby životu nebezpečný, tak jsme radši zůstali schovaný v baráku.
2: Kroupy zasáhly také nedalekou zahradu Jaroslava Jouna. Na sklenících přišel o většinu skleněných tabulí.
4: Celkem 27.
5: A máte to teda na kolika sklenících?
4: Nebo... Na dvou. No ještě foliák máme tam potrhány.
5: Se střechou udělalo vám to něco?
4: Se střechou ne. Jak máme slepice, tam to prorazilo. Ten byl eternit.
2: Silná bouře se nevyhnula ani sousední Vrbici. S tak silným krupobytím se poprvé v životě setkala i paní Zuzana.
6: Když jsme se zpamatovali, tak lítali kusy ledu. To byly tenisáky a z různých takový roztřepený byly. Tak jako celé jsme jenom stáli a koukali jsme a nemůžete dělat nic.
2: Jak dál připomíná, poškozený majetek měli ve vesnici téměř všichni obyvatelé.
6: Na oknech truhlíky, všechno, jenom jsem se bála, že teda to neprorazí sklad. Auto máme pomlácený za samej důlek. Některé střechy vydržely docela jako dobře, ale snad každý barák tady má teda nějakou škodu.
2: Místní z obou sídel škody stále sčítají. Podle odhadu ale dohromady půjdou do vyšších jednotek milionů korun. Z Ratiborovy Lhoty a Vrbice Michal Bělský, Radiožurnál.

Představte si, že živí korály jezdí vlakem z Vídně do Brna. Vědci díky nim odhalují jejich tajný život. No, co je tím největším tajemstvím, tak i to vám prozradíme v další reportáži teď u nás ve večerním radiožurnálu.

0: Každý týden jezdí živí mořští korály z Vídně do Brna. Vědci z CEJTECu VUT je totiž dokážou zkoumat zevnitř, aniž by jim ublížili. Dosud bylo takové podrobné zkoumání živých korálů vlastně skoro nemožné bez zásahu do jejich tkáně. Tahle nová metoda, tak ta má vlastně pomoct odhalit, jak reagují korály na změnu prostředí a také přispět k ochraně ohrožených korálových útesů.
1: Konečná zastávka, prosím.
2: Otevírají se dveře tramvaje a vystupují dva výzkumníci z Vídně, kteří do Brna přivážejí živé mořské korály.
3: Přivezli jsme je z vídeňského akvária House des Meres. Žijí tam v mořské vodě.
2: Ukazuje mi Hana Švec z Lékařské univerzity ve Vídni malou přepravní tašku. Tu přivezla společně se svým kolegou Antonem Fietisofem. Když to otevřu, je tady malá plastová krabička s mořskou vodou. V ní je ponořený speciální držák, ať se nám korály lépe převážejí. Jelikož se jedná o citlivé organismy, nemohou se korály dlouho zdržet, oskenují se a ještě ten den se musí vrátit zpět do akvária, říká vedoucí výzkumu z CEJTECu VUT Markéta Kaiser.
4: Ten vlastně věnujeme skenování výzkumu a pak víme, že nejpozději v ty tři by měly jako odjíždět vlakem zpátky.
2: A nyní vstupujeme do laboratoře na CEJTECu, kde se podíváme na korály prostřednictvím speciální skenovací technologie.
4: Ten korál je velice malý, když se na to tady koukáme okem, tak člověku by se to jako vešlo mezi dva prsty.
2: Výzkumníci vybírají správný vzorek, vkládají ho do zkumavky.
4: Pomocí toho mikro-CT skenu dokážeme krásně ukázat tu vápenitou schránku, ale ta schránka se právě skrývá pod tou růžovo-fialovou vrstvou, co vidíme. To je ten živý organismus. Na něm jsou ty symbiotické řasy, které vyrábí kyslík pro planetu Zemi.
2: Vědci proto korál umístí do tomografu. Ten funguje podobně jako CT v nemocnici. Obsluhuje ho technik z CEJTECu VUT Vít Holeňa.
5: Já si tady teď umístuju takový oranžový stojánek.
2: Nahoru předěláváte zkumavku s korálem.
5: Věřím si, že drží.
2: Takže máme nasazeno a nyní opouštíme tomograf a jdeme zapnout skenování.
4: Ten cíl je takový, abychom dokázali skenovat třeba korály přímo v mořích, oceánech.
2: Snímky z Brna už zaujaly i vědce z japonské Okinavy. Pokud se podaří metodu jednou používat přímo v oceánu, vědci získají dosud nevídaný pohled na to, jak korálové útesy rostou, stárnou a reagují na měnící se klima. Z Brna Marek Jensl, Radiožurnál.

0: Veškeré výrobky švýcarské firmy Nestlé přestanou do konce roku obsahovat umělá potravinářská barviva, jak napsala agentura Reuters. Podnik se tak stane první velkou potravinářskou společností na světě, která k takovému kroku přistoupí. Máme i další zprávy.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy a Kateřina Cousedisová.
2: Praktičtí lékaři můžou od zítřka předepisovat o 1200 léků více než doteď. Britská vláda navýší rozpočet armády a zahájí její modernizaci. Fotbalisté Norska postoupili do osmifinále mistrovství světa. Zítra bude zataženo až oblačno, od západu déšť, místy bouřky, večer se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Praktičtí lékaři můžou od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků více než doteď. Lidé tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíce dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
4: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
2: Velká Británie navýší výdaje na obranu o dodatečných 15 miliard liber. V přepočtu to je 420 miliard korun. Oznámil to odcházející premiér Keir Starmer. Modernizace počítá s hybridním námořnictvem i s novými drony.
5: Jak řekl premiér Starmer, Británie nenavyšuje výdaje na armádu, protože by chtěla válku, ale protože jí chce předejít. Podle předsedy britské vlády musí země stát pevně na svých nohou. Do roku 2035 by měla Británie zvýšit náklady na obranu na 3,5% HDP. V dlouhodobém horizontu také hodlá armáda výrazně modernizovat, používat drony i hybridní námořnictvo, tedy bezposádkové lodě řízené umělou inteligencí. Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Pražští hasiči stále zasahují u požáru v Písnici. Hoří tam sklad s oblečením. Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče se požár podařilo po 21. hodině lokalizovat. Některé jednotky se vrací zpět na základny a stupeň poplachu se ze třetího snížil na druhý. Požár vypukl okolo 19. hodiny. Podle mluvčího nebylo potřeba nikoho evakuovat a na místě také nebyl nikdo zraněný.
3: Sport.
2: Fotbalisté Norska porazili Pobřeží Slonoviny 2-1 a postoupili do semifinále mistrovství světa. Vítězný gól dal v 86. minutě Erling Haaland. Za necelou hodinu pak začne zápas mezi Francií a Švédskem. Přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. Tenistka Marie Bousková prodloužila vítěznou sérii na travnatém povrchu na 6 vyhraných zápasů v řadě. V úvodním kole Wimbledonu porazila Australanku Gibsonovou 6-1, 3-6 a 6-2. Česká hráčka pak popsala, jak se po ztracené druhé sadě dokázala zlepšit.
6: No tak snažila jsem si zase trošku více rozhýbat, protože přece jenom ten druhý set hrála moc dobře z toho středu a bylo to těžké z toho něco udělat. Cítím se dobře, myslím, že se musím počítat, že je soupeřka, že hraje dobře na té trávě a že to nebude lehký zápas, takže jsem byla ráda, že jsem na to také byla připravená a v hlavě prostě jsem to také měla, že prostě může hrát velice, velice dobře.
2: Postoupili i Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Z žen si ve druhém kole zahrají ještě Linda Nosková a Karolína Plíšková. Ta porazila Krajanku Terezu Valentovou 2-0 na sety. Sara Bejlek a Vít Kopřiva vypadli v prvním kole.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Bouřky na Jihlavsku a překážky na D1 za Vyškovem. Na Vysočině komplikují provoz silné bouřky, aktuálně na Pelhřimovsku a Jihlavsku. Na dálnici D1 mezi Jihlavou a Měřínem místy vidíme na kamerách i stojící vozidla v odstavném pruhu. Silně tam prší a padají kroupy.
8: Padají tady kroupy, velikosti 5-10 cm, stojí tady všude kolem auta. Je to opravdu extrémně nebezpečná situace.
7: Jeďte velmi opatrně a zvolte vhodné osvětlení vozidla. Na D1 z Vyškova do Brna pozor na překážky. Za Vyškovem západ na kilometru 218 stojí dopravní značení po porouchaném vozidle v odstavném pruhu. A další za Rousínovém směr Brno, tam ještě kamion stojí označený dopravním značením, kilometr 214 a majáky policie, projíždějte opatrně. A na D5 z Plzně do Prahy zpozorněte za Loděnicí. Na 9. kilometru stojí porouchané vozidlo, místo je označené světelnou šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno, je zataženo v Čechách, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a taky ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě až 34 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Teď už posloucháte reprízu s dopoledním hostem Libora Boučka.
9: Setkali jsme se u rozhovoru jednou, ale přiznám se, že to stálo za to a na ten rozhovor nikdy nezapomenu. Nejen z toho důvodu, že jeho životopis je naprosto strhující. Jakoby prožil více životů. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou, od roku 1985 byl součástí týmu Antonína Holého, ale aby, a teď budu citovat, uživil rodinu, vrhl se na překlady. Z toho vrhnutí se stalo letité propojení se s Karlovarským festivalem, kde jeho firma titulkuje všechny filmy. Další kapitola s Ondřejem Kopičkou, jinak spoluzakladatelem skupiny Egnois a sbormistrem, stojí za lihovarem Landkraft, kde v čele stojí příroda a také jeho vědecký pohled. Petr Alexandr je dnes hostem Radiožurnálu. Přeju ti dobré ráno.
10: Dobré ráno tobě i posluchačům.
9: No, musím říct, že jsme skutečně pár desítek hodin před startem Karlovarského filmového festivalu. Co pro tebe tohle období po těch letech znamená? Protože jestli se nemýlím, to vaše propojení překladatelské a titulkovací je 23 let.
10: Téměř čtvrt století, no. Je to takový prostě trošičku ztracený jaro a kus léta, kde se prostě ponoříme do strašlivého proudu filmů, informací, poezie, krásy a toho všeho ostatního, co k tomu patří. A vrcholí to právě za 2-3 dny, kdy na zahájení zase vypukne jedna teda další ročník, náš už asi teda 24, jestli se nepletu.
9: Je to tak, rok 2003 to byl ten první, takže...
10: Jo, 2002 jsme začali a 2003 byl první, no.
9: No, samozřejmě faninky a fanoušci, kteří míří stejně jako Radiožurnál do Karlových Varů, tak už mnozí máme před sebou otevřený ten katalog, ten program, procházíme si ty tituly, říct, tohle by stálo za vidění. Jak to vidíš ty? Není to trošku stresující? Nehledáš ty tam ty filmy, které třeba ještě nemají titulky?
10: To je jedna věc. Samozřejmě, já myslím, že mi jich ještě asi 20 chybí. Jo?
9: Tak... Jako 20 chybí
10: no,
9: teď?
10: No, hele, celý dva dny zbývají do zahájení, tak nebo tři, takže to je v pořádku. Ale jde o to, že... Já si myslím, neptejte se mě na filmy nebo na co by měli diváci jít, protože
9: to ne, to já
10: jsem ztratil, já jsem ztratil paměť a nepamatuju si
9: k tomu se dostanem, že hard disk už nefunguje, tak. K tomu se ke všemu, no. Ale jestli jako ten pohled toho katalogu, jestli tam hledáš to, co jako chybí. Ještě.
10: Jo, samozřejmě máme takové tabulky a ta tabulka se pomaličku mění ze žlutý na zelenou. Teď tři čtvrtiny už jsou zelený, takže už jsme jako relativně na té bezpečné straně a víme, že prostě festival spustíme.
9: Jo, a může se stát, že jako třeba ty titulky jako nebudou? Připouští se
10: to? Zatím se to nestalo, no. A já myslím, že jako to je naprosto nepřípustný.
9: No, vezmeme to rychle, protože jestli někdo má teď aktuálně hodně práce, je to rozhodně host Radiožurnálu Petr Alexandr.
1: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Český rozhlas Radiožurnál a dnes je naším hostem Petr Alexandr. Bavíme se i z toho úhlu pohledu, že zanedlouho začíná jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde Petr Alexandr od roku 2002, respektive od roku 2003, dodává titulky všem těm stovkám a za tu historii tisícům a desetitisícům snímků. Je mi jasné, že to není jediný festival, na který se směřuje vaše pozornost v rámci společnosti, ale jak tebe napadlo vydat se tím směrem k překladu? Protože člověk pochopitelně nemůže nezmínit to, že jsi především vzděláním vědec.
1: Já jsem byl, býval jsem chemik a vlastně, když jsem se vrátil z Ameriky, tak jsem zjistil, že vlastně ta akademická profese jako nestačí uživit moje čtyři děti a tak jsem musel najít nějaký night job nebo něco, co se dělalo po večerech a začal jsem překládat filmy a začali jsme nejdřív u takového malého festiválku, teda nejdřív jsme začali s Petrem Zvoníčkem samozřejmě v České televizi na nádherných dokumentech a on vydával úžasné věci, hudba, filozofie, dějiny, psychologie, krásné dokumenty. A pak jsme začali dělat ekofilm, to bylo někdy v roce 96-7.
0: Což je jeden z nejtradičnějších festivalů, který se dotýká
1: přírody. Dělali jsme 13 ročníků a pro mě to bylo fantastické, protože tam se právě potkávají přírodní vědy s tím uměním vyjádřit věci pomocí obrazu, pomocí filmu, jo, což bylo fantastické, mě to začalo strašně bavit.
0: No ale ten překlad... Na to člověk přece musí mít nějaké vzdělání, nebo existuje prostě, jsou lidé, kteří překládají, tak jo, ty jsi
1: Ale já jsem jako za toho bolševika prošel takovým zvláštním časem, kdy jsem samozřejmě dělal VŠHT, ale vedle toho jsem chodil na různý podzemní semináře, podzemní univerzitu, prostě psychologie, filozofie, historie, takový ty alternativní zdroje informací. Dneska je doba přesycená informacema, že my víme úplně všechno, co se děje od Venezuely až po Horní Dolní. Ale tehdy prostě když jsme scháněli informace, tak jsme museli dát sakra práci, aby jsme prostě se dostali k těm, kteří jsou podstatní a třídili jsme, co je důležité a co ne. Mm-hmm. Bolševik byl prostě někde úplně jako mimo sféru našeho zájmu a byli tady starý profesoři, kteří vlastně učili Habáň, že vlastně historie. Takže já jsem vlastně nabíral toto humanitní vzdělání alternativním způsobem.
0: To znamená, že fakt to byly ty dvě koleje, na straně jedný absolutně tak. Elitní vědecký vzdělání v podobě Vysoké školy chemicko-technologické, následně opravdu elitní vědecká skupina a k tomu tady jelo to humanitní vzdělání, jo.
1: Určitě, já musím teda zmínit opět Petra Zvoníčka, protože to byl můj guru, můj učitel už vlastně od střední školy. K maturitě mě vlastně připravoval, říkal mi o Dostojevském a odevíral mi vlastně obory od Latremonta až po prostě Joyce a spoustu dalších věcí.
0: Jak se to snoubí s tou vědou? Tenhle směr.
1: Já nevím, já jsem
0: ještě měl, v takovýmhle detailu vlastně.
1: Já jsem měl prostě, ta věda mě tehdy, musím se přiznat, že věda mě tehdy jako příliš nezajímala a to jsem musel vychodit, já jsem tu školu musel vychodit, abych nemusel na vojnu, že jo, to je, bohužel a teda bylo velkým hříchem, že jsem jako nedokázal jako vytěžit už tehdy ty úžasné informace, které byly okolo mě, uprostřed kterých jsem byl, že jo. A nějak jsem nevěděl, že to je tak úžasný. Na to jsem přišel až teprve potom v akademii u Holího v Laborce, když jsme si šahali vlastně na ty nukleové kyseliny, na principy vlastně života, na věci, které vlastně hýbou světem, na evoluci, na to, co jsme vlastně byli, a proč jsme takový, jaký jsme a tak, no.
0: Je to skutečně nesmírně košatý strom života, co má Petr Alexandr. Když se vrátím k tomu překladu, tak je něco, a jak vnímáš ty tu práci, je to umělecká disciplína anebo disciplína technická? Ten dobrý překlad.
1: Dobrý překlad je samozřejmě umělecká disciplína, protože samozřejmě dneska narážíme na AI a na strojový překlady, na tyhle ty věci, ale myšlený slovo, vyjádřený nějakým způsobem, který vyjadřuje nějaký obsah, který my máme v duši, v hlavě, v životě, je úplně něco jiného než takový ten statistický průměr, který vlastně používá vygenerování toho překladu strojová inteligence. Hmm.
0: Protože to se tak jakoby nabízí, přeci no, o co jde, to se jenom přiloží, ale člověk přeci ne, vlastně ovlivňuje ten celkový výsledek toho filmu a v případě, kdy se jedná i o soutěžní sekci třeba ve Varech, tak je to vlastně hrozně důležitý.
1: Ale já jsem právě už tehdy, když jsem byl puberťák, tak jsem prostě hledal právě ten kámen mudrců, že prostě dejte mi pevný bod a řekněte mi, co je ta pravda, jako kde to je a někteří ty filozofové říkali, dejte mi pevný bod, já pohnu vesmírem, že jo. Já jsem nakonec ten, po všem tom hledání v těch filozofických a humanitních oborech našel ten pevný bod v té chemii. Mm-hmm. Což je jako fantastický, protože to je řeč přírody a nakonec to je řeč myšlení, poslouchání, vnímání, vidění. To jsou ty procesy, které vlastně nám umožňují být tím, čím jsme. Oni nás vlastně, ta chemie nás dotáhla do tohohle stavu, v kterém tady dneska sedíme.
0: Je to pravda. A k chemii se dostaneme i k tomu následnému, řekl bych, velmi lákavému využití, které Petr Alexandr praktikuje. Posloucháte Radiožurnál.

0: Petr Alexandr je dnes hostem Radiožurnálu. Omlouvám se za tu otázku, ale mě to fakt zajímá, jak se ty titulky vyrábí. To znamená, že vy dostanete ten přepis toho filmu, kde jsou ty jednotlivé repliky, a z toho vy pak děláte ten překlad.
1: V lepším případě. Dostaneme materiály, dostaneme video a dostaneme přepis. Někdy se stane, že v tom chaosu prostě není přepis ještě, takže se to musí dělat z odposlechu, což je výrazně těžší a náročnější, ale ve většině případů dostaneme video a text a pak to svěříme překladatelům, který vlastně z toho vyrobí titulky a vlastně připraví ten text v nějaký podobě víceméně skoro hotový a pak se to ještě dramaturgicky upraví a ty titulky se vlastně potom vkládají do té časové osy toho filmu a načasuje se to a potom naše automatické zařízení je tam promítá pod plátno, takže to vypadá prakticky tak, jako kdyby byly zabudovaný přímo v tom filmu.
0: Jak to je s tou dramaturgií? Protože přeci jenom ten temporytmus mluveného slova a to vnímání přečtení toho titulku, to je v příkrém rozporu. Člověk musí být kratší tím pádem.
1: Ale a v tom je právě strašně důležitá funkce toho člověka a toho přemýšlení, toho citu. To nestačí omezit časově, ale tam se musí prosejt to množství těch informací a nechat tam to podstatný. Nechat tam jako proznít tu poezii ještě správnýma slovama. Tohle to je prostě velký umění, když někdo má ten dar jednak teda vycucnout tu podstatnou informaci a pak je správně transformovat do češtiny, že jo? Protože vlastně ten převod nějakého obsahu do nějakého jiného jazyka je o pochopení a potom o té formální správnosti, o tom, že to musí být přiměřeně dlouhý a že vlastně tam musí být ty podstatné informace. Já vím, že vlastně ty dřívejší titulkáři prostě jako to hodně redukovali, takže tam se prostě hovořilo 2, 3 nebo 7 minut, ze 7 vteřin a tam byly 3 slova, že jo. To je taky špatně, ale umění je vlastně tam dostat tu podstatnou informaci v co nejplnější formě.
0: Jak moc se to liší jazyk od jazyka, protože ty vyjadřovací nástroje, ta tonalita, ten obsah bude odlišný v angličtině ve srovnání třeba s perštinou. Tak, i tady přichází ke slovu ten dramaturg, protože je mi jasný, že perský nebo arabský nemůže nikdo říct něco, co by řekl v angličtině.
1: Určitě, určitě. A tam jednak tam přichází na řadu právě cit těch překladatelů, který vlastně většinou, když pracují s tím jazykem, ke mně se dostávají ty filmy už přeložený. Já vlastně samozřejmě, kromě trošku angličtiny a malinko ruštiny a nějakých dalších jazyků, vlastně nevládnu italsky, nevládnu španělsky, persky, prostě z farsí. Ale po těch letech vlastně člověk dostane vlastně představu o tom, o čem ten film asi je. Mm-hmm. Teda vlastně, protože pořád je to o lidech, pořád je to o podobných věcech našeho života, které se dotýkají i nás. A pro mě je třeba jako cennější, když ten překladatel umí to svoje řemeslo, než když umí precizně čínsky. Protože přeložit čínský film, který se vyjadřuje úplně jinak v nějakých obrazech a přenést prostě desítky obrazů, desítky nějakých takových věcí, které to vlastně strašně jenom jakoby zesložitěji. Tak to potom jako nefunguje. My musíme vlastně i z té čínštiny vytáhnout vlastně něco, co transformuje to sdělení v čínštině a to nějakou trošku zjednodušovou formou podat v češtině. Že?
0: Vy dodáváte ten vjem a to pochopení nám, divákům, kteří pochopitelně čtou česky. Mně jde i o to načasování toho titulku, jestli i tohle hraje roli, jestli je to v nějaké součinnosti s tou hudbou, která tam zní, s tou situací, že najednou přijde, představu si to jako hudobínek válku, jo, ale ten enter a objeví se ten titulek.
1: To strašně souvisí s tím, kdy se objeví ta sdělovaná informace a jakým způsobem se sděluje.
0: Protože ten mozek komplexně potom to vnímá úplně jinak, že? A vlastně přijde. Takže i tohle z toho načasování.
1: Je to tam samozřejmě do toho patří. To patří do té dramaturgie, do té úpravy, ale snažíme se samozřejmě vlastně se jakoby zavěsit na ten film, na ten tok těch informací, toho sdělení a

0: vlastně tu poetiku vlastně všema možnýma dostupnýma prostředkama přenášet do té češtiny. Včera jsem dělal slovenský film, jméno jsem zapomněl, ale je to vlastně taková ta nová poetika vlastně mladý generace, která se objevuje už i v Praze. Rezonuje to tady s kapelama, s hudbou právě a ze spoustu dalších věcí a i ty titulky byly dělány takovým zajímavým způsobem, takže vlastně jsem se snažil dodržet vlastně tohleto křehkou atmosféru toho. Je to jenom převod slovenštiny do češtiny.
1: Ale i tam člověk může přinést ten rozměr.
0: Přesně tak. A může podpořit vlastně takový ten tok toho vnímání a tu delikátnost toho okamžiku.
1: Říká Petr Alexandr, který i dál bude hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Tady je Radiožurnál 22 hodin a 30 minut. Další večerní zprávy a Monika Chmielová.
1: Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim taky, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Barty ale bude nové uspořádání efektivnější. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, tedy o 3 méně než loni. I přesto je to dosud nejtragičtější měsíc v letošním roce. Nejvíc obětí si vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích poslední den školního roku zahynulo 5 lidí. V Německu dnes po půlnoci končí daňová sleva na benzin a naftu. Vláda kancléře Friedricha Merce ji schválila v dubnu kvůli rostoucím cenám pohonných hmot po začátku války na Blízkém východě. Podle odborníků se ceny na čerpacích stanicích nezvýší hned, ale pravděpodobně až zítra v poledne. A obyvatelé Rtyně v Podkrkonoší na Trutnovsku jsou už více než týden bez pitné vody. Důvodem je mikrobiální znečištění vrtů po nedávné bleskové povodni. Pitná voda ve městě je tak k dispozici pouze z přistavených cisteren.
2: Sport.
1: Fotbalisté Norska porazili Pobřeží Slonoviny 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Už za necelou půl hodinu začne duel mezi Francií a Švédskem. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport. A Linda Nosková, Marie Bousková a Karolina Plíšková postoupili do druhého kola tenisového Wimbledonu. Plíšková vyřadila krajanku Terezu Valentovou 2-0 na sety. V dalším kole si zahraje i Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vítko Přiva vypadli v prvním kole.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Bouřka na D1 u Humpolce a nehoda v Praze u letiště. Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem komplikují jízdu silné bouřky. Aktuálně v okolí Humpolce. Řidiči hlásili déšť silný i kroupy. A na vozovce je hodně vody, počítejte se sníženou dohledností a zvolte vhodné svícení. Na silnici 7 pozor na příjezdu do Prahy od Chomutova. Za odbočkou na letiště na prvním kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. V místě se zpomaluje, opatrně je to ale průjezdné. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za sjezdem z plzeňské dálnice. Mezi 22. a 21. kilometrem je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Levým pruhem aktuálně projedete plynule. A na D5 se z Plzně do Prahy zpozorněte za loděnicí. Na 9. kilometru stojí porouchané vozidlo a na místo upozorňuje světelná šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno a že zataženo. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jeho východě až 34 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
4: Hostem je Petr Alexandr, se kterým si povídáme o jedné vrstvě jeho činnosti, což je překlad pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Skutečně ten objem za to téměř čtvrtstoletí je neuvěřitelný. A mě tady zaujalo před chvílí, kdy jsi zmiňoval, že vlastně každého toho filmu se de facto, nebo každého, skoro každého dotkneš, že i ty sám fyzicky ještě u toho jsi. Pamatuješ si ty filmy ještě? Dokážeš nabývat ty nové informace?
5: Já jsem mýval tu přezdívku ten, který viděl všechno. Teď on jako poslední rok mě už teda, myslím, že to nad moje lidské možnosti, ale 15-18 ročníků jsem si dopřál komplet. A je to astrální zkušenost. Je to prostě, jak jsem byl ten hledač Tomáš Máca, no. Věčný hledač něčeho, jde tam, neví kam, hledá to, neví co, tak tady prostě, myslím, že jako ďábel prostě vzal úplně všechno a prostě nasypal to do mě. A říkal, tady to máš a udav se.
4: Kdy to člověk dělá, kdy se na to dívá, je to ta noc nebo...
5: To je většinou potom v tom stresu člověk vidí třeba 3-4 filmy denně, nebo někdy, když je nejhůř, tak třeba i 6 a 7, ale přiznám, že některým jsem trošičku pomáhal jako rychloposunem, ale zase na druhé straně prostě ty první roky mě tak strašně zajímaly, jo, že prostě jsem si to jako dával úplně všechno a navíc jsem byl jako zodpovědný za každý to slovo tam, který tam padlo a byl jsem takový ten jakoby prostě arbitr toho, ty krásy a obsahu.
4: Asi muselo dojít k té situaci, kdy si člověk, a dostaneme se i k tomu opačnému pólu, ale když si člověk říká, tohle na festival, jo.
5: Hele, jako samozřejmě, že člověk viděl spoustu věcí, který teda jako vůbec nechtěl vidět a který nemusel vidět, ale já nevím, to je prostě, to je, já nevím, jak tomu říkal, no. Já truchlivý bůh.
4: Jasně, ale tak vezme ten druhý opačný pól. Co byl snímek nebo film, který pro tebe znamená to, že řekl, tak tohle je fakt to, co jsem chtěl dělat. Byla to ta adaptace Joyce?
5: No, správně. Ale já jsem, že Joyce byl takovej, Petr Zvoníček mi ho tehdy, ten Aloise zkoumal a překlad mi připravil, já nevím, v kterém roce už takhle hezky na stůl, jako takový bombonek a pro mě to byl průlom zase do úplně nového světa. Ten svět vlastně, tak jak ho Joyce uchopil, jak ho transformoval, prostě Blumův jeden den. To bylo něco fantastického a já jsem to taky četl vlastně jako Bibli, že jsem to otvíral na libovolné stránce a nějak jsem se v tom snažil orientovat a hledat a no a teďka najednou prostě dostanem na první varech prostě Strikerův film sfilmovaný a vlastně celá ta věc, která mě bavila ty roky předtím, tak najednou To si člověk prostě nevymyslí, tohleto. Hmm. To se nedá. No pro mě to bylo něco obrovského, co mě vlastně posunulo a co mi otevřelo prostě jako obrovský rozměry vlastně toho celého festivalu a vůbec celého tohoto přístupu kulturního, protože to je, pro mě to jsou hvězdní hodiny lidstva.
4: Ten festival?
5: Vůbec tyhle ty festivaly a vůbec ta možnost komunikace, sdělování. My jsme žijeme v fantastické době, samozřejmě příšerně zrychlený, ale tak, jak jsme za bolševika měli těch informací strašně málo, tak teď můžeme mít všechny. Můžeme mít úplně všechno, dosáhneme na cokoliv během pikosekundy a v chemii je to úžasný. Ale nějakým způsobem to vlastně modifikuje a prostě naše mysl to nějak utváří a prostě jí to posouvá kdo ví kam.
4: No mě zajímá, jestli ta kvantita těch informací, ta inflace, to množství a do jisté míry díky tomu, jak to rychle jde, ta nemožnost se připravit na tu selekci, protože myslím si, že to je asi jedna z největších výzev. Mít tu správnou selekci těch informací.
5: Přesně,
4: tak
5: no.
4: To může člověka, nemůže ho to dovést, to může se jenom, tak já už nechci vědět nic vlastně. A jestli i ty informace najednou nebudou jenom v pasivní formě, že já budu tušit, že někde jsou, tak si je když tak dohledám.
5: To je ta past moderní doby. A tam je zajímavý, že vlastně, když se někde něco vytvořit, tak ve většině případů se jako odřízne od toho světa a začne vytvářet obraz, který se nosí v duši, že jo. A pak to začíná občas mít smysl. A začíná to být zajímavý, protože vlastně on tvoří něco jiného, než právě dělá ta AI, nebo co dělají ty stroje, který prostě berou všechny existující myšlenky a z toho destilujou, kdo ví co, že jo. Ale nikdy to nebude to též, co vlastně udělá ten člověk, ten Cimrmanov úkrok stranou, nebo prostě, že jde o vtip, jde o veselost, jde o nový obraz něčeho, o tlumočení něčeho, čím někdo žije. A tohle to se vlastně tady daří prostě v obrovských množstvích. Občas se to nezdaří, že jo, to je zase další věc, ale v tom obrovském balíku je to prostě něco neuvěřitelného.
4: Vyrůstal si na Praze 6, na Hanspolce, obklopen, řekl bych, filozofy a tím ryzím životem a řekl bych nádherným ostrovem v té době, prostě v době normalizace. Zároveň jsi exaktní vědec. Mě zajímá, jestli ta tvoje vize a to, jak se díváš třeba právě na ty moderní technologie, jako je umělá inteligence, jestli fakt nikdy nedosáhne té schopnosti toho vtipu, té kreativity. Jestli to není, to nevím, jestli to zvládne, jestli přesně tak.
5: No, z podstaty si myslím, že ne.
4: Tak.
5: že vlastně ten stav mysli, stav duše je něco tak jako ryzího a úžasného.
4: A je tam ten limit, to znamená je limit té exaktní vědy, limit té kombinace jedničky a nul, které...
5: Nevím, co se stane, až vezmou tu inteligenci a rozžijou nějaký klastry buněk a ty buňky začnou něco produkovat, ale to bude prostě, nevím, no. To pořád nebude napojený na tu naši zkušenost. Jo? My jsme něčím prošli, prostě s někým jsme pásli krávy. Hmm. Přesně, jak jsi zmiňoval Hans Polku, to bylo nádherný ostrůvek uprostřed
4: myšlenkový
5: deviace. No. Všude okolo byla deviace a my jsme tam žili celkem spokojeně. Těch filozofů zase tam tolik nebylo, ale žili tam lidi, kteří byli...
4: Já myslel filozofy života, nikoliv než
5: by. Kteří byli přesně autentický a žili prostě to, jakým způsobem komunikovali vlastně ten svůj život a sami sebe, že jo? Což je bylo strašně cenný v období té přetvářky. No.
4: Říká Petr Alexandr, který shodou okolností k tomu všemu má i lihovar.

0: Petr Alexandr je dnes hostem Radiožurnálu. Teď přichází to, co vlastně asi je, řekl bych, to, co tě nejvíc živilo, což je chemie. Jsi absolvent Vysoké školy chemicko-technologické. Zažil jsi v 90. letech i 3 roky ve Spojených státech amerických. Asi na jednom z piedestálů světové vědy. Tak předá označit Gilead.
1: Gilead. To navazuje na starozákonní biblické pahorky Gileádu. To je ta země zaslíbená, kam kráčí ten vyvolený lid a nese ty radostní zvěsti. Takže Gilead vlastně nese ty zvěsti o léčbě, o pomoci lidem, o řešení velkých problémů.
0: Když jsi viděl takhle zblízka, jak vypadá absolutní špičková věda, navíc podpořená pochopitelně i korporacemi a penězi, a člověk se vrátil sem do Československa, tak s jakým pocitem se vracel? Protože, jestli se nemím, vy jste seděli u stolu s těmi největšími esy světa docela na pravidelné bázi.
1: Tak. Já jsem tam přišel jako vlastně studenti těsně po obhájení disertace a Gilead byl tehdy malý startup, který se založili doktoři pro svoji zábavu a srandu a řešili tam nějaký trombinový inhibitory a sehnali si trošku peněz, ale do toho přišel John Martin, který vlastně přinesl, který potkal doktora Holého a zjistil, že vlastně tam je úplně nový typ chemie, nový typ vlastně retrovirální léčby a právě v době nástupu HIV to byl obrovský game changer, nebo jak oni tomu říkali. A v té firmě už tehdy byli vlastně vynikající chemikové, kteří vlastně tam se sešli. To byli kluci, kteří psali učebnice, z nich my jsme se učili nukleové kyseliny a celou tu základní chemii. Tak ta tam pracovali a hráli si už jenom, protože už měli vlastně hotovo na nějakých dalších projektech a udělali si pro zábavu takovou maličký startup. No a do toho prostě přišla ta Holýho pokladnička molekul, který začaly být zajímavý a vlastně tu firmu z toho malého startupu vynesli prostě do úplně áčkových sfér, kdy se potom propracoval do vlastně na Nasdaqu, do biotechnologického indexu a začal určovat běh dějin. A to samozřejmě, já jsem nechápal proč, ale prostě, že se dával na poradách Donald Rumsfeld, Gondolíza Rajzová, byli v té správní radě a když člověk potřeboval finanční nechce, tak jako tady ty velcí kluci prostě je uměli sehnat. Hmm. Takže tam bylo všechno správně na místě, byla tam úžasná věda, byly tam prostředky a byla tam obrovská vize.
0: Já přemýšlím, jestli existuje něco, co třeba vám tady chybělo, protože ty schopnosti a znalosti, a není to pouze tým Antonína Holého, i když ten tým pochopitelně je naprosto fenomenální, jeho osobnost, o té se můžeme bavit jindy, ale co z těch elementů chybělo? Je to ta podpora velkých korporací, je to systémová podpora země, když se vrátil v tom srovnání, co chybělo?
1: Já jsem si chybí, třeba Rakušáci v té době nabízeli, že by jako se pokusili vyvinout totéž, jako vlastně na té evropské bázi, ale já se bojím, já myslím, že by to takhle úžasně neklaplo, že vlastně ten Amerika, ať je jaká chce dneska, tak pořád vlastně je to země snů a země velkých možností a země realizace. Tam se dají realizovat opravdu prostě úžasné věci a tohle to je jeden z velkých příkladů vlastně toho, že se něco povedlo dotáhnout do těch konců. U nás to bylo všechno rozbourané. Bolševik vlastně to tady prostě celý rozmetal a vlastně všechny. Já myslím, že my jsme byli úplně na špičce. Naše věda prostě byla meziválečná a i těsně poválečná byla úžasná. Že jo? Nakonec sám John Martin se učil chemii od chemika Pristaše, který vlastně dělal v laborce na Ústavu organické chemie a taky byl v Palo Altu na stáži a učil Johna Martina držet zkumavky. Takže John Martin se dotkl toho, co znamená taková ta pravá rakousko-německá, česká stará dobrá věda.
0: Je to strašně zajímavé téma, které rozebereme, protože nás čeká, řekl bych, to ústřední a na to já se těším. Podíváme se, co přesně znamená Landkraft a to vše s Petrem Alexandrem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Posledním červnovým hostem Radiožurnálu je Petr Alexander. Bavili jsme se o jeho cestě do Spojených států, o tom, jakým způsobem se stará o všechny snímky na filmovém festivalu v Karlových Varech. Ale teď, když člověk řekne lihovar a spojí to s Landcraft, tak to bude málo. To není jenom lihovar, ta myšlenka. Tak co přesně jste s Ondřejem Kopečkou vymysleli?
1: Ale líh vlastně nás vůbec nezajímá. My jsme se dostali právě k té nádherný přírodní chemie z úplně opačné strany. Příroda vlastně v evoluci natvořila strašnou spoustu krásných molekul a u uhlího to byly většinou bílý prášky a volejíčky, které něco léčily, že jo. Mm-hmm. Ale tohle to je něco, co léčí duši. Ten alkohol tam je jako nutný zlo, který vlastně my používáme k rozpouštění, k konzervaci a k tomuhle tomu, ale...
0: A kdo je teda, když to vezmu tou filmovou terminologii, tak chápu, že ten alkohol je prostě tam jako přítomen, jako taková vedlejší figura, bez které to nejde, ale to je spíš shoda okolností, že to bez ní nejde. A v hlavní roli je co? Jsou to bylinky nebo jsou to plody?
1: Alkohol je evoluční vlastně vynález přírody, který prostě funguje, že jo, v přírodě a má svoji roli. Ale právě potom tam jsou ty byliny, ty rostliny, s kterými vlastně my jsme tady žili prostě od nepaměti, ještě když jsme se váleli v moři, tak už vlastně jsme s nějakým způsobem komunikovali s tím zeleným světem a díky jemu jsme se prostě prošlechtili až ke dnešnímu vítěznému konci téměř. Ale ten svět aromat, ta prostě řeč těch molekul, prostě to je něco, co je fantastického a to je právě Landcraft. Landcraft prostě si hraje s tímhletím s rozkryváním toho vlastně, co se tam děje a mě strašně baví zjišťovat proč. Protože už vlastně v těch nukleových kyselinách jsme se dotýkali vlastně toho, proč ten život takhle běží, jak se vyvíjí a jak se do něj dá vstupovat, intervenovat, léčit nebo neléčit. A ty kytky tohle to řešili taky. Ty to řešili vlastně v celém svém vývoji a taky museli prostě řešit sex, množení, obranu, výživu, reprodukci a všech komunikaci vlastně mezi
0: sebou. A vlastně
1: sebou.
0: I spory mezi sebou do jisté míry.
1: Přesně tak.
0: Protože
1: jako
0: některé ty druhy jsou agresivnější.
1: A mezi druhovou komunikace, kytky umí mluvit s broukama, s motýlama, s hmyzem a umí mluvit se stromama. Stromy se navzájem podporují, vyživují. Tady ten svět je prostě něco fantastického, do čeho pomličku pronikáme a čemu jako nastavujeme zrcadlo v těch lahvích.
0: Když půjdu po těch bylinkách, tak co je tím lákadlem, která ta bylinka třeba tebe, co by chemika fascinuje?
1: Když si vymáš třeba jenom vermuty, jo. Vermut musí obsahovat peliněk, protože ten se německy řekne vermut a tak se jmenuje celá ta kategorie, ale to je jedna z nejstarších léčivek, který používali úplně všechny kultury od vymasnat eskimáků, ale od Asie až po jižní severní Ameriku. A ta kytka je léčivá, má prostě desítky různých prokázaných farmakologických účinků a kromě toho ještě dobrá a zajímavá, má úžasný aroma. Jsou stovky druhů peleníků a každý ten druh má svoji vlastní aromatiku a svoji vlastní vůni a chuť a my to vlastně pomaličku rozkrýváme. My jsme vlastně, máme paletu a objevujeme vlastně na co šáhneme, tak tam je skrytý poklad.
0: Jak důležitá je ta lokalita? Protože Landcraft je propojen s Turskem, kdybych měl být přesný, tak jak důležité je tohle místo?
1: Je to moc důležité a my právě, že Francouzi mají teroár a my tam máme turoár. My jsme vlastně v těch středních Čechách a co mě právě zajímá daleko nejvíc, jsou právě ty kytky, které šlechtily nás jako tady v té středočeské kotlině a s kterýma my jsme vyrůstali a historicky žili vlastně od nepaměti.
0: A to je ten peliněk taky?
1: Taky, tak. Samozřejmě. Peliňky a pak tady jsou meduňky a prostě stovky dalších chytek, které používali Keltové, prostě duby, jmelí. Prostě ty naše nejstarší lékopisy, ty sahají, naše známí nejstarší lékopisy sahají prostě 4000 let zpátky.
0: Co pro tebe znamená, řekl bych, uprostřed toho produktivního věku mít Landcraft? Je to další kapitola, kterou jsi otevřel, mluvíš o té kapitole s obrovskou vášní, tak co to pro tebe znamená?
1: Ale pro mě to odměna a pro mě je to něco fantastického, čím mě jako chemie jako obdařila prostě na sklonku mých roků a je to čím dál tím zajímavější. Prostě rozkrýváme věci, můžeme zkoušet zrání v sudech. Máme whisky, máme rumy a máme ten čas, kdy prostě člověk udělá ty věci tak, jak se mají udělat, udělá je správně a pak už jenom sleduje, co se děje, co příroda dělá sama v těch sudech. To je odměna. A teď máme třeba 6letý sudy z whisky, s rumama.
0: No, zní to jako přirozená destinace minimálně k tomu zastavení a já Tursko můžu jen doporučit, protože s velkou pravděpodobností tam potkáte také člověka, který jako jeden z mála zaslouží přívlastek renesanční. Petře, já ti mnohokrát děkuju za to, že jsi byl posledním červnovým hostem Radiožurnálu. Přeji ti šťastnou cestu do Varu a díky za to, jak dokážeš inspirovat svoje okolí.
1: Ale já přeju tobě i posluchačům prostě to též a přeji mi krásný léto.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 23 hodiny. Nové zprávy má pro vás Monika Chmelová.
2: Loni výrazně klesl zájem o předčasné důchody. Policie stále pátrá po pachateli, který odpálil výbušné zařízení v Monaku. Fotbalisté Norska porazili pobřeží Slonoviny 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. A zítra bude oblačno i zataženo, od západu déšť, místy bouřky, teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: O předčasný důchod si loni zažádala oproti předchozím rokům jen třetina lidí. Vyplývá to z informací České správy sociálního zabezpečení. V roce 2025 si o dřívější odchod do penze požádalo zhruba 9200 lidí. Třeba v roce 2023 to bylo přes 100 000 lidí. Správa si to vysvětluje změnou pravidel v roce 2022. I přes zkrácení měli lidé díky protiinflačním valorizacím i o několik tisíc korun vyšší důchod než nové řádné penze. V roce 2024 naopak vláda Petra Fialy z ODS schválila zpřísnění podmínek. Předčasný odchod do důchodu už tak výhodný nebyl a to se projevilo v počtu žádostí o něj. Včerejší výbuch v Monaku nebyl terorismus. Policie ho vyšetřuje jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení. Potvrdila to monacká prokuratura. Podle televize BFM a deníku Le Figaro exploze zranila tři lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který zřejmě utekl do Francie.
4: Muž jednal samostatně, položil u vchodu balík, který teď analyzujeme. Krátce na to přišli ke dveřím tři lidé, kteří bydleli v přízemním bytě. Balíček explodoval ve chvíli, kdy přišli.
5: Popsal monacký prokurátor Stefan Thibault. Exploze zranila 13-letého chlapce, který je mimo ohrožení života. Jeho rodiče ve věku mezi 50 a 60 lety utrpěli vážnější zranění. Žena je v kritickém stavu, muž zůstává v péči lékařů. Televize BFM a deník Le Figaro ho identifikovali jako ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva, který obchodoval s nemovitostmi i s vínem a byl ve střetu s ukrajinskou vládou kvůli údajnému obcházení proti ruských sankcí. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: V libereckém sportovním areálu Vesec ode dneška funguje první oficiální fotopoint ve městě. Lidé ho najdou na kopci Špičák. Fotit se můžou v dřevěném kruhu s červeným srdcem a s ještědem v pozadí. Podobu fotopointu navrhl student střední školy Kateřinky v Liberci Aleš Vlček.
6: Já jsem nechtěl žádnej ohranej tvar, jako jsou krychle, tak jsem vymyslel kruh a jelikož to bylo řekni to srdcem, tak mě napadlo tam vložit srdce. Je tam liberecká žula, to srdce je vlastně z plastu a dřevo je masivní modří.
2: Za novou atrakci zaplatil Liberec 435 tisíc korun. Sport. Norští fotbalisté zvítězili v úvodním kole mistrovství světa nad pobřežím Slonoviny 2-1 a jako první tým postoupili na letošním šampionátu do osmifinále. Před několika minutami začalo utkání mezi Francií a Švédskem. Podrobnosti přidá Martin Charvát.
7: Čtvrtá minuta zápasu, první střela. Na branku Francie ale velmi pomalá a tím pádem neměla šanci na úspěch. Ve čtvrté minutě tak Švédsko hraje s Francií nerozhodně 0-0. Martin Charvát, Radiožurnál.
2: Ve 3 hodiny ráno našeho času pak začne duel mezi Ekvádorem a domácím Mexikem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Bouřka nad D1 u Humpolce a nehoda v Praze u letiště. Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem vám teď nejvíce komplikují jízdu především bouřky. Aktuálně v okolí Humpolce a Velkého Meziříčí. Na vozovce je hodně vody, taky snížená dohlednost. Doporučujeme dobré svícení a také velkou opatrnost. Na dálnici D4 ze Strakonice do Prahy spozorněte za odbočkou na Pečice. Na kilometru 51,5 pojedete kolem odstaveného vozidla. Na nehodu pozor na příjezdu do Prahy po silnici 7 od Chomutova a Slaného. Za odbočkou na letiště na prvním kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Provoz je tam pomalejší, opatrně je to ale průjezdné. A na Českobudějovicku zpomalte na silnici 20 do Písku. Za Češnovicemi havarovala motorka. Následky překážejí v křižovatce na Netolice, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů a k ránu se od západu přidají četnější bouřky, a to i silné. Zítra pak čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno a i zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě až 34 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
9: Teď něco uslyšíte ve vysílání večerního radiožurnálu. Kovbojský kolt, revolver o velikosti kolibříka a nebo špionská zbraň jako z filmu. Tak právě takovéhle úlovky hlásí moravskosleští policisté po zbraňové amnestii. Dnes byl totiž poslední den pro ty, kdo se chtěli beztrestně zbavit zbrojního materiálu, a budeme o tom mluvit.
3: Večerní radiožurnál
10: a Patricie Strouhalová.

0: Poděděný revolver po dědečkovi anebo kuriózní nálezy z půd starých domů. Lidé policistům během zbraňové amnestie odevzdávali tisíce kousků. Ve velkém se taky zbavovali nelegálního střeliva anebo munice. Od zítřka totiž bude držitelům zbrojního materiálu hrozit trest.
1: Vcházíme do dobře zabezpečeného policejního skladu.
2: Nejčastěji tyto kousky jsou památkou pro bývalé vojáky, tak my je tady uskladníme a rozhodneme, jak se dále s nimi naloží.
1: A Tomáš Rajm z oddělení zbraními teď ukáže, jak to vypadá, když já jako občan sem přinesu nějakou zbraň.
2: Po levé straně vidíme vybíjecí zařízení, které slouží k bezpečnému vybití palné zbraně.
1: Já mám v ruce například nějaký revolver a úplně nejdřív ze všeho, tak ho tady musím vybít.
2: Ano.
1: Dobře, mám vybito, co dál?
2: Můžete se posadit za stůl.
1: Policejnímu zbraňaři Tomáši Rajmovi už na tomto stole přistály různé speciální kousky. Diverzní zbraň z konce druhé světové války.
2: Nicméně nemáme moc informací o tom, za jakých operací byla využita.
1: Nebo 7-centimetrový výrobek rakouského hodináře.
2: Nesplňuje standardy obranných zbraní.
1: Možná postraší, ale ani nezraní.
2: Nebo... No, řekl bych, že ani nepostraší. Spíše pachatele rozesměje.
1: V Moravskoslezském kraji přes 250, v Česku už lidé odevzdali víc než 3700 zbraní.
3: Po provedeném zkoumání si o zbraň majitele mohou požádat, ale zbraň může být vydána pouze tomu, kdo má odpovídající zbrojní oprávnění.
1: Podle mluvčí policejního prezidia Ireny Brodské zadržení nelegální zbraně hrozí majiteli trest od půl roku do 5 let ve vězení. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Fotbalisté Norska porazili pobřeží Slonoviny 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Tam je čeká souboj s Brazílií. Aktuálně se hraje zápas Francie-Švédsko a my za chvíli přidáme podrobnosti ve večerním Radiožurnálu.

0: Fotbalisté Francie nastoupili na mistrovství světa proti Švédsku. Hraje se o postup do osmifinále. No a to utkání komentuje právě teď v přímém přenosu na radiožurnálu Sport Martin Charvát.
1: 20. minuta utkání Francie-Švédsko 0-0. Francouzi v první velké šanci, teď se do druhé šance možná z offsideu dostává Kylian Mbappé. Střílí, dává gól. Nicméně si myslím, že by to měl být offside. A je to offside následně domávnutý přibližně metr. Byl Kylian Mbappé za posledním švédským obráncem, alespoň to tak na mě působilo, byť se tak dobře rozbíhal a vzhledem k tomu, jak se Kylian Mbappé rychle rozbíhal, tak to ještě samozřejmě bude muset posvětit video, to, co si myslím já a to, co už si myslí také čárový rozhodčí, že Kylian Mbappé prostřelil Videl Ceter Strema ve 20. minutě začínající, ale nejspíš to bude i podle videa posvěceno jako offside, je to tak a Švédové už rychle rozehrávají, takže 0-0 ve 20. minutě utkání mezi Francií a Švédskem. Švédové před chvílí měli možnost se dostat k zajímavé situaci, ale dlouhý nákop po faulu na Jokere se nedokázali ideálně využít, byť tam Lagerbielke byl v poměrně zajímavé situaci, míč mu ale spadl na nohu a Lagerbielke balón nezachytil a následně stejný švédský obránce byl v důležité situaci také na opačné straně, kdy se přes něj dostal poměrně jednoduchou kličkou krátce za polovinou hřiště Bradley Barcola. Barcola před sebou už měl pouze stojící švédské beky, udělal jim kličku, mířil levačkou z pokutového

0: host radiožurnálu.
1: Daniel Libeskind je autorem přestavby Ground Zero v New Yorku i ikonických staveb po celém světě. Teď zanechává výraznou stopu také v Praze. Pro novou čtvrť Rohan City navrhl projekt Sekira Flowers, který sám označuje za svou poctu magickému městu. Jak navrhovat města pro budoucnost, která ale respektují svou minulost? Hostem radiožurnálu bude světově proslulý architekt Daniel Libeskind.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Thank you.

0: Radiožurnál 23 hodin 30 minut. Zprávy a Monika Chmelová.
1: Evropská komise dnes vyplatila Ukrajině další část vojenské půjčky. V přepočtu téměř 95 miliard korun je určených na pořízení dronů. Minulý týden komise odeslala Kyjevu první sumu. Celkem Ukrajině poskytne 2 biliony 200 milionů korun. Vyplácet se budou v průběhu tohoto i příštího roku. 2/3 peněz půjdou na obranné a vojenské výdaje. Zbývající třetina pokryje rozpočet, aby Ruskem napadená země mohla pokročit v reformách a postupovat v modernizaci. Litevský parlament schválil nového premiéra. Bude jim předseda sociální demokracie Mindaugas Sinkevičevic. 42-letý politik nahradí premiérku Ingu Ruginienovou. Její vláda podala minulý týden demisi a krok byl součástí plánované rekonstrukce vládní koalice. Sinkevičius má teď 15 dnů na to, aby sestavil vládu a požádal parlament o podporu. Pražští hasiči zasahují u požáru v Písnici. Hoří tam sklad s oblečením. Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče se požár podařilo po 21. hodině lokalizovat. Některé jednotky se vrací zpátky na základny a stupeň poplachu se ze třetího snížil na druhý. Požár vypukl okolo 19. hodiny. Podle mluvčího nebylo potřeba nikoho evakuovat a na místě také nebyl nikdo zraněný. A parku zámku v Zákupech na Českolipsku je ode dneška přístupný jen se vstupenkou. Je součástí nového prohlídkového okruhu bez průvodce. Kromě parku a barokní zahrady na něm návštěvníci uvidí i loni opravené barokní konírny. Sport. Fotbalisté Norska porazili Pobřeží slonoviny 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. O něj teď hrají také Francouzi proti Švédům a sleduje to Martin Charvát.
2: 32. minuta utkání, Kylian Mbappé trefil tyč, to je největší šance Francouzů v tomto zápase, Švédové větší neměli a tak v tuto chvíli krátce po půl hodině hry je stav stále nerozhodný, bezgólový 0-0 mezi Francií a Švédskem. Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D35 před Dašicemi a nehoda na sedmičce v Praze. Na dálnici D35 z Olomouce do Hradce Králové opatrně na novém úseku za Vysokým Mýtem. Na kilometru 150 stojí v odstavném pruhu porouchané vozidlo. Je tam bouřka a je tam špatně vidět. Na D1 mezi Prahou a Brnem také bouřilo, hlavně na Vysočině. Teď mezi Velkým Meziříčím a Velkou Bíteší hodně prší. I tam se připravte na sníženou dohlednost kvůli dešti a zhoršené jízdní podmínky. Na silnici 7 pozor na příjezdu do Prahy od Chomutova. Za odbočkou na letiště na prvním kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. V místě se zpomaluje, opatrně ale projedete. A u Kolína zpomalte na silnici 38 do Poděbrad. Mezi křížením se silnicí na Český Brod a Novou Vsí 1 silničáři opravují vodorovné značení. Průjezdné je to jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky silné. Odpoledne se budou další, a to i velmi silné bouřky, vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se pak začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na jihovýchodě až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě večerní Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: A také s dobrým tipem, pokud rádi jezdíte na kole, město Hořice na Jičínsku dnes totiž otevřelo druhou část cyklistických trailů, a to na severním úbočí Hořického Chlumu. Cyklistům nabídne 3 trasy a celkové délce zhruba 3 kilometry.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Robbie Williams ve večerním radiožurnálu. My se teď na skok podíváme za chviličku do Paříže. Paříž už přes 40 let chladí unikátní síť potrubí, ve kterém teče chlazená voda z řeky Seiny. No, jak tenhle systém celý funguje a jak se dokázal vypořádat právě i s teplotami přes 40 stupňů, to zjistíme za chvíli.

0: Cindy Lauper a vzpomínka, teď je tady slibovaná návštěva Paříže ve večerním radiožurnálu. Představte si 120 kilometrů potrubí a taky 14 elektráren. Paříž se chlubí největší chladící sítí v Evropě, která využívá vodu z řeky Seiny. Tahle do jisté míry přírodní klimatizace chladí nemocnice, chladí kanceláře, muzea i pařížskou operu. V posledních dnech dostala pořádně zabrat, protože teploty ve městě opakovaně překonaly hranici 40 stupňů.
1: Celá chladící sítě je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli. Jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
2: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 km potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
1: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
3: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo. Ohřátá voda se vrací zpět a znovu se ochladí díky Seině a chladícím zařízením.
1: Dostal jsem síťku na vlasy, helmu, ještě návleky na boty. Vstupujeme do výtahu, který nás veze dolů do elektrárny k přístrojům. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Seina.
0: Řeka Seina se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci. Dlouhé a velmi silné vlně veder. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
1: Popisuje Clémence Penánová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Ptám se, jestli tenhle systém chlazení bude fungovat i v budoucnu. Klimatologové totiž v Paříži předpovídají 50-stupňová vedra kolem roku 2050 a v takovém horku by se výrazně oteplila i řeka Seina, na které systém chlazení do značné míry stojí.
4: Naše síť postupně roste a využívá i další systémy chlazení, které se vzájemně doplňují.
1: Říká obchodní ředitel Julien Turzo. Současná chladící síť vznikala začátkem 80. let. Primárním cílem bylo ochladit velké pařížské obchodní centrum Léal. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

Pojďme si to shrnout. Dnešní fotbalisté Norska porazili Pobřeží Slonoviny 2-1, postoupili tedy do osmifinále mistrovství světa, no a tam je čeká Brazílie. Teď hraje Francie se Švédskem, za chvíli uslyšíme podrobnosti ze zápasu od našeho sportovního reportéra.

0: Fotbalisté Francie nastoupili na mistrovství světa proti Švédsku. Hraje se o postup do osmifinále. No a to utkání komentuje právě v přímém přenosu na radiožurnálu Sport Martin Charvát.
1: První poločas končí. Francie po něm vede nad Švédskem 1-0. Francouzi měli řadu šancí, především po 23. minutě, kdy se vrátili jakoby politi živou vodou po hydratační přestávce. A opravdu tam od té 23. minuty mačkali Švédy. Jedna šance za druhou. Kylian Mbappé po rohu trefil levou tyč. Potom Michel Olise svými krásnými nůžkami z hranice pokutového území trefil tyč pravou. A ještě v závěru prvního poločasu se nakonec dokázal prosadit Kylian Mbappé po nakrátko rozehraném rohovém kopu od Oliseho, přihrál Dembelému. Dembele dal právě na Mbappého, ten už byl v pokutovém území, dělal krásnou dlouhou kličku a na vzdálenější tyč dal první gól tohoto zápasu. Po prvním poločase Francie vede zaslouženě nad Švédskem 1-0. Švédové se dostali do několika náznaků šancí, ale nakonec Maignan v těch šancích povětšinou nemusel zasahovat, protože buď před ním zastavili míč francouzští obránci, anebo Švédové netrefili branku. Takže Švédsko po prvním poločase prohrává s Francií 0-1. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Daniel Libeskind je autorem přestavby Ground Zero v New Yorku i ikonických staveb po celém světě. Teď zanechává výraznou stopu také v Praze. Pro novou čtvrť Rohan City navrhl projekt Sekira Flowers, který sám označuje za svou poctu magickému městu. Jak navrhovat města pro budoucnost, která ale respektují svou minulost? Hostem Radiožurnálu bude světově proslulý architekt Daniel Libeskind.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál pro vás má psychologický román Martina Uhlíře.
1: Sestry se ptát radši nebudeme. Zůstane to mezi námi, ano?
0: Robert na dovolené u moře nabírá sílu po rozvodu, ale stále ho vyrušuje přítomnost dvou sester, které skrývají tíživé tajemství.
1: Napadlo ho, že je opět vydán na pospas rozmarům jedné ze sester. Možná té šílenější.
0: Audioknihu Sestry na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
2: Radiožurnál je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
3: Dvě bývalé členky kutnohorské sekty půjdou do vězení. Soud je potrestal za vraždu léčitele. V Evropské unii končí bezcelní dovoz levných zásilek ze zahraničních e-shopů. Francouzští fotbalisté hrají se Švédskem o postup do osmifinále mistrovství světa. A dnes bude oblačno až zataženo, od západu déšť a místy bouřky, teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až do 34 stupňů. Je středa 1. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Vrchní soud v Praze poslal dvě bývalé stoupenkyně kutnohorské sekty do vězení. Za vraždu samozvaného léčitele má zubařka Magdalena strávit ve vězení 9, tělocvikářka v penzi Irena pak 12 let. Ženy se hájily tím, že jim vůdce sekty Richard Schiffer dlouhodobě říkal, že po smrti přejde do jiné dimenze a jeho tělo zmizí.
5: Soud oběma ženám snížil původní tresty, s tím ale nesouhlasí státní zástupce Jan Rampas. U zubařky Magdaleny bude zvažovat, jestli nepodá dovolání k nejvyššímu soudu.
6: Tam byl trest uložen pod zákonnou trestní sazbu a nyní je třeba zkoumat podmínky, zda tedy bylo možno takto postupovat.
5: Rozsudek odmítají i obhájci žen, říká jeden z nich David Uhlíř.
7: Považujeme ho za nesprávný, budeme podávat dovolání.
5: Nesouhlasí například se závěry znaleckého posudku, podle kterého byly za vraždu ženy odpovědné. Vít Kubant, Radiožurnál.
3: Českou armádu nově vede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dříve řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
8: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
3: Lidé na Prachaticku odstraňují škody po silném krupobytí. Mimořádně velké kroupy o velikosti až 10 cm zasáhly v pondělí například Ratiborovu Lhotu a nedalekou Vrbici. Místní hlásí největší škody hlavně na střechách domů a sklenících.
9: Proletěli prostě skrz ty šablony. Někde je vidět dokonce, jak je to odražený i od trámu, že třeba uštíplý kus trámu. Jako. Takže přírodní katastrofa, kterou jsme tady zatím ještě nezažili.
10: Popisuje škody na své stodole David Fesl z Ratiborovy Lhoty. Kroupy poničily majetek i paní Zuzaně v sousední Vrbici.
11: Na oknech truhlíky, všechno, jenom jsem se bála, že teda to neprorazí sklad. Auto máme pomlácený, za samej důlek. Tak každý barák má nějakou škodu.
10: Obyvatelé obou obcí odhadují celkové škody v řádu vyšších jednotek milionů korun. Z Ratiborovy Lhoty a Vrbice Michal Bělský, Radiožurnál.
3: Na Slovensku zřejmě včera padl nový teplotní rekord. Potvrdit ho ale musí ještě slovenský hydrometeorologický ústav. 41,3 stupně Celsia naměřili v Kamenici nad Hronom u hranic s Maďarskem. Tam zase teploměr ukázal 42 stupňů ve městě Séčeň. S vedrémi následky bouřek se potýká Rakousko. Metropole Vídeň snižuje spotřebu vody. Naopak v části Štýrska a Tyrolska hrozí po bouřkách evakuace kvůli podmáčeným svahům. Například v údolí stále pokračují úklidové práce po sesuvech půdy a záplavách. Záchranáři se snaží oblast znovu zpřístupnit. Kdy se jim to podaří, zatím není jasné. Zahraniční prodejci musí ode dneška při posílání levných zásilek do Evropské unie platit jednotné clo. Končí dosavadní bezcelní režim pro balíky v hodnotě do 150 eur, tedy v přepočtu 3600 korun. Evropská unie tak reaguje na záplavu levného a často nekvalitního zboží, zejména z čínských e-shopů typu Temu a Shein.
12: Za každý druh zboží v levném balíku objednaném ze zemí mimo Evropskou unii budou dodavatelé platit celní poplatek ve výši 3 eur, tedy v přepočtu zhruba 73 korun. Cílem je mimo jiné chránit evropské výrobce před nekalou konkurencí zboží, které nesplňuje unijní standardy. Nová pravidla mají platit jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Poté začnou levné zásilky podléhat běžným clům v závislosti na typu zboží. Dosud bylo levné zboží od poplatků osvobozené. Podle Evropské komise je ale díky digitalizaci celní správy proces jednodušší a bezcelní režim pro malé zásilky už není opodstatněný. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Venezuelští i zahraniční záchranáři dál bojují s časem. Stále hledají lidi, kteří po zemětřesení mohli přežít pod sutinami. Kompletní je už i český USAR tým. Z Curaçaa dorazilo zbývajících 19 hasičů, kteří se předtím nevešli do transportního letadla. Záchranáři jsou v kontaktu s místními obyvateli, kteří jim předávají tipy na místa, kde by mohl někdo přežít. Ničivé zemětřesení ve Venezuele nepřežilo více než 1900 lidí. Zraněných je okolo 10 tisíc. Humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA a Charita Česká republika vybrali na pomoc Venezuele už 6,5 milionu korun. Podle vedoucího humanitární pomoci Člověka v tísni Marka Štyse organizace poslala první vlnu podpory pro 7 venezuelských organizací, které na místě poskytují základní pomoc.
13: Jsou to plachty, matrace, lůžkoviny, pitná voda, hygienické balíčky, potravinové balíčky. A co je úplně nejzásadnější, tak je do vyprošťování lidí ze sutin. Samozřejmě ty šance se pro uvězněné v těch troskách razantně snižují. A přistáme v dalších dnech výjezd našeho podporného týmu na místě, který se právě bude věnovat podpoře zejména těch místních organizací.
3: Silničáři od dneška omezí provoz k Belské ulici v Praze. V obou směrech bude průjezdná jen jedním pruhem. Denně po ní projede 90 tisíc aut. Začne rozsáhlá oprava silnice, za kterou Praha zaplatí zhruba 600 milionů korun, popisuje náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
14: Samotná rekonstrukce k Belské ulice začne i hned po půlnoci z 1. na 2. července. A předpokládáme ukončení prací v polovině srpna k 15. srpnu.
3: Kbelská ulice bude sloužit jen pro transitní dopravu. Řidiči z ní nebudou moci nikam odbočit ani na ni najet. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D8 u Nové Vsi na Mělník, Mladou Boleslav a dálnici D11 u Poděbrad. 8 mláďat korsaků je nově k vidění v Zoo Brno. Narodila se začátkem května. Teprve teď mají odvahu vylézat z nor. Korsaci jsou lišky. Oproti liškám obecným, ale drobnější a více společenští. Podle mluvčího brněnské zoologické zahrady Jana Bedřicha chovatelé zároveň zjišťují pohlaví všech mláďat.
15: Víme zatím, že tam jsou určitě 3 samci a 2 samičky, ale v dohledné době bychom měli znát pohlaví všech těch mláďat. Ta expozice se nachází ve spodní části zoologické zahrady, hned naproti rysům kanadským a vedle expozice sov.
3: Až budou mláďata dospělá, čeká je přesun do jiných zoologických zahrad. Sport. Fotbalisté Norska vyhráli v prvním kole play-off mistrovství světa nad pobřežím Slonoviny 2-1. V 680. minutě rozhodl o vítězství evropského týmu útočník Erling Haaland. O postup do osmifinále světového šampionátu teď také hrají Francouzi proti Švédům. Více řekne Martin Charvát.
16: 49. minuta utkání, zatím ve druhém poločase nic, co narušilo poločas první, takže po první půli platí a vlastně i teď, že Francie vede nad Švédskem 1-0, trefil si přesně před pauzou francouzský útočník Kylian Mbappé. Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Ve 3 hodiny ráno našeho času odstartuje zápas domácího Mexika proti Ekvádoru. A do druhého kola tenisového turnaje ve Wimbledonu postoupilo 5 z 8 českých zástupců. Na Grand Slamu v Londýně prošli dál Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D1 před Humpolcem a omezení na Pražském okruhu za plzeňskou dálnicí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na překážku za odbočkou na Koberovice. Na 85. kilometru stojí porouchané auto. Pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Na D35 z Olomouce do Hradce Králové opatrně na novém úseku za Vysokým Mýtem. Na kilometru 150 stojí v odstavném pruhu porouchané vozidlo. Místo je označené šipkou. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za sjezdem z plzeňské dálnice. Mezi 22. a 21. kilometrem je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Levým pruhem projedete plynule. A cestu vám mohou komplikovat i bouřky, doprovází je vydatný déšť a někde i kroupy. Aktuálně jsou hlášené na Znojemsku a Rychnovsku. Doporučujeme vhodné osvětlení a velmi opatrnou jízdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně oblačno a zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na jihovýchodě až 34, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
18: Česko má za sebou vlnu rekordně vysokých teplot. Jak se s ní vyrovnalo? Měla vláda reagovat nějakými mimořádnými opatřeními? A měl by stát podporovat instalace klimatizací nebo nějaká jiná dlouhodobá opatření? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených, členka sněmovního zahraničního výboru a také výboru pro životní prostředí Gabriela Svárovská. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
19: Dobrý den, díky za pozvání.
18: Než se dostaneme k vedru, začnu blížícím se summitem Severoatlantické aliance v Ankaře a sporem o složení a programu jednotlivých členů české delegace. V kulatém stole minulé pondělí jste řekla, že by bylo dobré, kdyby pan prezident podal kompetenční žalobu. Pan prezident to udělal, ústavní soud rozhodl o předběžném opatření, vláda pana prezidenta na summit akreditovala, ale dál trvá na tom, že vedoucím delegace bude premiér. Vy jste kdysi působila v diplomacii. Dovedete si představit, jak to v české delegaci v Ankaře bude fungovat?
19: Upřímně řečeno si to příliš představit nedokážu. Za mě je celá ta debata ostudná a nedůstojná České republiky. A především premiér a ministr zahraničních věcí nesou odpovědnost za to, že jsme spojencům v Severoatlantické alianci prosmích v tomhletom smyslu. Pokud se týče pořadí v té delegaci, jednak na to existují tedy pravidla v rámci Severoatlantické aliance a jednak i v Česku je stanoveno, že prezident republiky, hlava státu, je první nejvyšší ústavní činitel, čili nevím, na základě čeho by se nějakým způsobem přeskládávalo to protokolární pořadí jenom pro účel tohoto jednoho summitu a pro účel uspokojení nějaké ješitnosti pana premiéra nebo vicepremiéra.
18: Vypadá to, že na základě rozhodnutí vlády.
19: Vláda jistě může rozhodnout o leccčems, ale přece jenom jsou tady určité zvyklosti, určitá pravidla, určité zákony a především je tady také nějaký jednací řád nebo nějaký protokol v rámci Severoatlantické aliance. Česká vláda si často myslí, že může svým rozhodováním měnit evropskou legislativu nebo nějaké mezinárodní konvence, ale tak to zkrátka není.
18: Pokud ani jedna ze stran do toho summitu neustoupí, co se tam na místě tedy bude dít?
19: Já nevím, je to taková opravdu situace těch dvou žen, které měl rozsoudit král Šalamoun. Z nichž ta jedna nakonec ustoupila, když král Šalamoun navrhl, že to dítě, o které byl spor rozetnej v její půl, tak ta, která byla jeho skutečná matka, tak mu v tom zabránila a řekla, ať si radši dítě vezme ta druhá. Já opravdu nevím. Je to opravdu neskutečně ostudné, zbytečné a především to odvádí pozornost od toho, jak chce vláda České republiky vůbec k té obraně přistupovat. Slyšeli jsme tady po návštěvě generálního tajemníka NATO nějaké honem slibované navyšování výdajů ze strany premiéra Babiše bez toho, aby zatím byla nějaká koherentní úvaha, co vlastně Česká republika míní tou obranou země. Co to vlastně znamená. Máme tady nějaké obranné a strategické dokumenty, ale máme také nějaké úkoly v rámci Severoatlantické aliance, které dlouhodobě neplníme a to nejde jenom za touto vládou, to jde i za vládou minulou, například v letošním roce 2026 jsme měli mít k dispozici těžkou obrněnou brigádu. Ta brigáda nestojí, není připravená, není k dispozici pro kolektivní obranu.
18: Čili... Já se omlouvám, že vám do toho skočím, to je samozřejmě téma, o kterém bychom mohli mluvit celých 20 minut Radiožurnálu, my se tomu věnujeme, určitě dál budeme věnovat. K tomu, co jste říkala, To znamená, že to podle vás odvádí pozornost od toho, co vlastně budou představitelé České republiky v Ankaře na summitu prezentovat. To nevědí poslanci příslušných výborů, vy jste v zahraničním, neřešíte to, kolegové v obraném výboru to také neřeší?
19: Já předpokládám, že v obraném výboru se toto řeší, ale slýchám stížnosti kolegů a kolegyň na to, že ta komunikace s ministerstvem obrany je velmi slabá. Pan ministr se neukazuje ani na výboru, ani na interpelacích mnoho, čili ta komunikace vůči poslanecké sněmovně je velmi slabá a tudíž i ta kontrolní role, kterou má poslanecká sněmovna vůči vládě plnit, je tímto omezená.
18: Když se vrátím ještě k tomu sporu o složení delegace a o to, kdo ji povede, premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš včera řekl, že je v zájmu Česka, aby ten spor nepokračoval, že nejlepší by podle něj bylo, kdyby pan prezident na účasti netrval, nabídl také včera i veřejně na tiskové konferenci, že by pan prezident mohl jet na summit NATO příští rok. Vy jste před chvílí používala ten příměr sporu o dítě, kdy nakonec někdo ustoupil. Není ta situace tak daleko, že by bylo rozumné i v téhle situaci, kdyby pan prezident ustoupil, kdyby třeba se dohodl na tom, co navrhoval Andrej Babiš, že by nejel do Ankary, ale jel až příští rok?
19: Já tady od toho samozřejmě nejsem, abych radila panu prezidentovi. Z mého pohledu je pochopitelné a správné, že prezident se ostře vymezuje proti tomuhle tomu obsazování svého teritoria ze strany vlády a jednotlivých ministrů, protože zkrátka on má odpovědnost za tu ústavní funkci, za její výkon a když nějakým způsobem jsou ty pravomoce a kompetence narušovány, vyvlastňovány tou vládou, tak to není jenom jaksi jeho osoba Petra Pavla, ale je to i ta ústavní funkce, kterou on musí hájit.
18: Ústavní soud zatím vydal předběžné opatření, samotné rozhodnutí o kompetenční žalobě přijde po prázdninách. Očekáváte, že pan prezident uspěje u ústavního soudu?
19: No, to předběžné opatření trochu napovídá směr úvahy většiny ústavních soudců a soudkyň, takže bych to předpokládala, ale celkově samozřejmě znovu říkám řešit věci, které jsou v zásadě protokolární povahy, které se dají řešit běžným standardním politickým jednáním a dohadováním, aby řešil ústavní soud. To zkrátka není v pořádku a je to projev určité krize, kterou vyvolává současná vláda, protože od ní pramení ten impuls krize toho našeho demokratického zřízení a vymezení jednotlivých těch kompetencí a pilířů té demokratické moci.
18: Hypoteticky, pokud by pan prezident s kompetenční žalobou uspěl, otevřelo by to podle vás k faktickému posílení pravomocí českého prezidenta a bylo by to správně?
19: Myslím, že jde spíš o ustálení, o to, že se vymezí, že se nakreslí ta čára a že by doufejme, pan premiér příště byl schopen zdisciplinovat ministry ve své vládě, kteří evidentně vyvolávají spor s prezidentem za účelem jaksi získání nějaké vyšší popularity a pozornosti. To je velký, řekla bych, ústřední cíl politického působení motoristů. A nám nezbývá nic jiného, než spoléhat na to, že premiér Babiš je tím, kdo může být v této vládní sestavě tím rozumnějším.
18: Poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svárovská je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Česko v minulých dnech zasáhla silná vlna veder, v sobotu i v neděli byly překonány historické teplotní rekordy, ten absolutní pro celé Česko se o víkendu posunul o 1,5 stupně na 1,40,9 stupně Celsia. Jak Česko a obyvatelé Česka podle vás ta vedra zvládli?
19: Zatím nedošlo k žádným závažným haváriím, tragédiím, ale dlouhodobě je zjevné a z dat jednoznačně vyplývá, že vedra se podílejí na zhoršení zdravotního stavu převážně lidí chronicky nemocných, seniorů, malých dětí, všech osob, které mají to zdraví nějakým způsobem podlomené nebo přechodně ovlivněné třeba nemocí nebo nějakým stavem. Čili to se pravděpodobně dozvíme později, ten nárůst úmrtí oproti běžnému stavu.
18: Ale očekáváte, že byl v těch minulých dnech?
19: Jako ta vedra byla skutečně extrémní, přišla dříve než obvykle, byli jsme zvyklí už do určité míry na vedra v těch prázdninových měsících, tady přišla ještě v červnu a data z celého světa, ostatně i z České republiky z minulých let, toto potvrzují, čili ten nárůst úmrtí já očekávám, ačkoliv samozřejmě to je něco, co mě pochopitelně dělá vrásky na čele. To je jedna stránka, ta zdravotní. Druhá stránka je třeba ekonomická. Samozřejmě lidé v těchto vedrech nemohou pracovat tak, jak by třeba potřebovali nebo chtěli. To znamená, že to má dopad i na ekonomiku, má to dopad na infrastrukturu. Vím, že tramvaje třeba v Praze museli jezdit pomaleji, protože tím horkem byly prověšené ty dráty. Jo. Čili to jsou věci, které já jsem v pátek navrhovala, proto jsem navrhovala bod na jednání sněmovny, aby se vláda zabývala těmi extrémními horky, nejen těmi, které měly přijít následující víkend, ale dlouhodobě, jak je Česká republika bezpečnostně připravená na tyto situace, protože to je extrémní situace, podobně jako povodně, podobně jako tornádo, podobně jako požáry.
18: Já se právě proto ptám na to, jak podle vás Česko zvládlo ty uplynulé dny, právě protože vy jste navrhovala spolu s kolegyněmi z Pirátského klubu v pátek jako mimořádný bod jednání sněmovny vedra, připravenost státu na vlnu veder a komunikaci státu v této souvislosti. Vy jste říkali, že jde o zdravotní téma, že horka ohrožují některé skupiny obyvatel, ten návrh nakonec neprošel, většina sněmovny byla proti tomu, abyste se tomu věnovali. Máte pocit, že to, že jste o tom v pátek nejednali, se nějak projevilo na tom, jak Česko tahle ta vedra zvládlo?
19: Ne, myslím, že to nemá souvislost. Ta moje konkrétně výzva, kolegyně některé se soustředily třeba na tu komunikační stránku věci. Kolegyně Irina Ferčí-Uvaková Konečná připomínala zrušení strategické komunikace. Ano, i to je potřeba využívat tyto nástroje státu. To není o tom, že si pan ministr Šťastný dá na webovou stránku svého kvaziministerstva, že lidé nemají v horku sportovat. To opravdu není informační kampaň, to opravdu není strategická komunikace státu. Já jsem se...
18: Pardon,

0: myslíte, že vláda má přijít za vedením České televize, ale... Českého rozhlasu a říct si, blíží se vedra, vysílejte tohle a tamhle?
1: Ne, blíží se vedra podobně jako za covidu. Blíží se vedra, máme tady nějakou krizi, takovou nebo onakou, co budeme společně komunikovat, jaký je plán těch komunikací, o čem bude vláda rozhodovat. To je ten odpovědný přístup. Ale
0: pardon, dovedete si představit v téhleté době, kdy se řeší okolo médií veřejné služby to,
1: ne,
0: co
1: nedovedu.
0: Se řeší, že by někdo z představitelů vlády přišel za řediteli Českého rozhlasu a České televize a chtěl s nimi debatovat nebo jim říkat, co mají vysílat o vetrech?
1: Nedovedu a právě proto jsem připomněla i tu situaci pandemickou, kdy vláda Andreje Babiše byla naprosto charakteristická tou chaotickou komunikací. Tady samozřejmě nešlo o nějaká plošná opatření, že by se měly zavírat školy nebo něco takového, ale i o tom je na místě přemýšlet. Já jsem se soustředila, pardon, na rozdíl od kolegyň, nikoli tolik na tu stránku komunikační, ale na tu stránku dlouhodobou a bezpečnostní. Podle mého názoru měla zasednout Bezpečnostní rada státu, protože bylo patrné, že padne ten teplotní rekord a to znamená riziko pro energetickou infrastrukturu. Připomeňme si, že máme vodou chlazené jaderné reaktory ve velkých horcích a suchách, které v Česku trvají už nějakou dobu. Klesá hladina řeky Jihlavy například, která tedy chladí jadernou elektrárnu v Dukovanech. To jsou reálné bezpečnostní hrozby, reálné situace. A pak jsou tady další dlouhodobá témata. Adaptace zákoníku práce. Jaké mají pracovníci a pracovnice nároky, když dochází k extrémním vedrům? To jsou všecko věci, které to vedro dopadá na zdraví a životní situaci lidí a je potřeba se nad tím zamyslet komplexně a to je ta odpovědnost vlády. Jsou tady samozřejmě v souvislosti s těmi vedry se prohlubuje sucho, půdní a hydrologické sucho, to nějakým způsobem ohrožuje úrodu. Dá se očekávat, že když přijdou přívalové deště, že ta vyschlá půda nebude schopná rychle tu vodu pojmout, čili riziko povodní, samozřejmě požáru a další věci. Jsme zkrátka v čase klimatické krize, ať se to ministrům vlády líbí nebo ne, a je potřeba krizově reagovat, mobilizovat tedy nějaké ty politické složky, komunikační složky a zapojit strategické uvažování. Co všechno to může přinést? Analýza těch hrozeb. Co všecko v České republice může být ovlivněno vysokou teplotou? Nevím, mohou se, to jsou zkrátka fyzikální zákony. Do jaké teploty můžeme spoléhat právě na tu energetickou infrastrukturu nebo na jakoukoliv jinou infrastrukturu? Do jaké teploty můžeme spoléhat na to, že koleje budou fungovat tak, jak mají fungovat? Signalizace. To všechno může ovlivnit vysoká teplota a není možné se tomu nahlas smát, jako se to stalo v pátek ve sněmovně a říct slovy ministra Macinky, no prostě je v létě horko, v zimě zima a v noci tma. To je ukázka jako fatální nekompetence těch lidí, kteří sedí ve vládě a kteří by na tohle měli myslet, protože toto nebyla poslední vlna vedra v tomto létě. Nebyla to jistě, bohužel, ani pravděpodobně poslední nějaká extrémní situace. Všimli jsme si například, že ještě na jaře chtělo Ministerstvo životního prostředí škrtat pozice na Českém hydrometeorologickém ústavu. Potichu ty pozice vrátilo zpátky, protože je patrné, že zkrátka potřebujete ty odborníky a odbornice, kteří tam sedí, počítají a vydávají ta varování, která nezbytně potřebujete. Čili nějaká úvaha tam je, ale ta vláda zkrátka odmítá kvůli své ideologii otevřeně přiznat, ano, musíme řešit vysoké teploty, protože toto je jeden z projevů klimatické krize. Čili tady jako postrádám například u Ministerstva životního prostředí konkrétní, srozumitelný a dlouhodobý plán té adaptace. Jak bude vypadat naše adaptace na změnu klimatu tak, aby krajina zadržovala vodu a měla k dispozici ty přirozené mechanismy ochlazování a aby se ve městech dalo žít. Myslím, že to není o tom, že vláda bude rozdělovat nějaké dotace na klimatizaci, to asi úplně ne, ale vezměme si třeba důležitost zateplených budov. Zateplení znamená izolace, to znamená v domě, který je zateplený, izolovaný, je také méně horko. Dům, který má nová okna a dveře, tam je méně horko. A v České republice je, jako je 10% lidí ohroženo energetickou chudobou, to znamená, že si v zimě nemohou

0: vytopit byt na příjemnou teplotu, tak to jsou ti samí lidé, kteří jsou v létě ohroženi extrémní horkem. Představte si, že jsou to zároveň lidé, kteří pracují manuálně v těžkých provozech, v horkých provozech, venku a co, jaké musí být dopady na zdraví těchto lidí bez toho, aby třeba měli podle zákoníku práce nárok na nějakou úlevu.
1: Poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svárovská zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste před chvílí říkala, že řešením nejsou úplně dotace na klimatizaci. Jak se jako zelení vůbec stavíte ke klimatizacím? Podporujete, aby jich bylo víc?
0: Já osobně spíše ne. Nemyslím, že na to máme nějakou stranickou pozici na klimatizace, ale je to zkrátka elektrický spotřebič. Myslím si, že když vyrábíme elektřinu z obnovitelných zdrojů a zároveň je velké horko a potřebujeme si schladit obydlí nebo kancelář nebo provoz v továrně, tak je dobré, aby tam ta klimatizace byla pro ten komfort těch lidí, kteří tam žijí nebo pracují. Důležité ale je, aby ta energie byla vyráběna z obnovitelných zdrojů, protože si představte, že jinak pálíte uhlí nebo plyn na to, abyste si vyrobil elektřinu, která vám umožní provoz klimatizace, která vám schladí tu teplotu, která stoupá kvůli tomu pálení fosilních paliv. Tak to je jako začarovaný kruh. Takže bych řekla ano, jako my jsme samozřejmě všestranně pro jako kvalitu života a životní komfort, který nezáleží jenom na, nebo skoro vůbec nezáleží na abstraktním čísle ekonomického růstu, ale pozná se na tom, jak každý z nás nebo naprostá většina z nás žijeme a jestli svůj život považujeme za kvalitní, přiměřeně pohodlný a komfortní.
1: Já se na ten postoj ke klimatizacím ptám i proto, že ve Francii právě postoj ke klimatizacím se stal v posledních dnech velkým politickým tématem. Mnohá evropská média, včetně těch českých, přinesla zprávu, že v tomto směru mění přístup francouzští zelení. Tak proto se ptám i vás, jestli třeba budete podporovat, aby ve veřejných prostorách, ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory bylo více klimatizací, nebo jaký v tomto směru je ten postoj?
0: Tak samozřejmě zdravotnická zařízení a domovy pro seniory a další místa, kde tráví čas lidé, kteří jsou nemocní nebo mají nějakým způsobem podlobené zdraví, tak to považuji za součást toho komfortu, který potřebují pro ten svůj život, pro to svoje uzdravování nebo pro ten svůj stav, ve kterém právě jsou. Takže představa, že na porodním sále není klimatizace a venku je 42 stupňů, to je opravdu pro mě jako pro ženu naprosto hrozivá představa, tak to je něco trochu jiného. Myslím, že ale ta klimatizace třeba pro běžné byty, to prostě není ta zkratka. Jako já bych opravdu, že máte nějaké peníze, které musíte nějak rozumně, smysluplně utratit. Tak já myslím, že přednost by rozhodně mělo mít zateplování, výměna oken, což působí jak v zimě, tak v létě, aby celkově se zvyšoval komfort toho bydlení v České republice. Pak je strašně důležité, jak vypadá okolí těch domů, kde žijeme. Jestli je tam zeleň, jestli je tam stín, jestli je tam voda, jakým způsobem se tam někdo o tu zeleň stará. To všechno je jako hrozně důležité, protože když mezi bytovými domy je vzrostlá zeleň, notabene nějakým způsobem dobře obstaraná, tak samozřejmě v té lokalitě může být až o 2, 3, 4 stupně míň. A to je mnohem důležitější, než aby v každém tom jednom z těch tisíci bytů v okolí byla klimatizace.
1: Tohle, co teď říkáte, to by měla být primárně záležitost vedení města obcí?
0: Ano, to je samozřejmě plán, který například Praha má svůj klimatický plán, který asi možná zapomnělo vedení Prahy teďka, že vůbec nějaký má, ale celá řada obcí, která v České republice třeba se zavázala k nějakým těm strategickým cílům udržitelnosti, tak většinou tam jsou nějaké klimatické plány. Třeba Praha 6 má svého radního pro životní prostředí a klima. Tak ten člověk má ve svém popisu práce, že přímo řeší i vlastně dopady změny klimatu. Takže to si myslím, že je důležité, aby ta města a obce vůbec zaměřili pozornost na něco takového a neřekli si, je vedro, to zase přestane. protože za pár týdnů to může být zas, možná dřív, a příští léto to bude zas a bude to pořád, a než vyroste pořádná zeleň a než nastavíme pořádný způsob péče o tu zeleň, než třeba vyvedeme z podzemí všechny ty toky, které jsme schovali do potrubí, aby nám ochlazovaly ta města, to všechno vyžaduje nějaké dlouhodobé plány, zapojení urbanistů, architektů, a myslím si opravdu, a vidíme to v zahraničí, v Paříži například, jak opravdu ty ulice, které se zbavují aut, kde se dodává zeleň a nemusí to být hned zrostlý strom, stačí ty trvalkové záhony, stačí vodní prvky, tak skutečně ta teplota se snižuje a celkově se ohromně zlepšuje ten komfort toho života ve městech. S tím souvisí samozřejmě i cykloinfrastruktura, méně aut, čistý vzduch, jako opravdu to jde. Ale v tom Česku mám pocit, že většina měst, včetně Prahy, se zasekla někde na půli cesty a že to zkrátka nestačí a že nás ta klimatická změna dohání, ale není to jenom o té klimatické změně, je to i o čistotě toho ovzduší, o tom, jak komfortní máme ten prostor, ve kterém žijeme.
1: To bychom mohli se dostat k dalším tématům a mluvit dlouze, ale nemůžeme, protože čas určený pro dnešní 20 minut Radiožurnálu je u konce. Naším dnešním hostem byla poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svá. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji, mějte se hezky.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře je za námi a právě teď hodiny ukazují 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
4: Prezident Petr Pavel se na Pražském hradě setkal s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Jednali spolu o změnách financování veřejnoprávních médií. To chce vláda převést pod státní rozpočet. Obě média to kritizují, bojí se totiž o svou nezávislost. Na garance nezávislosti pro Český rozhlas i Českou televizi se podle prezidentské kanceláře ptal na schůzce i Pavel. Ministra také vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala je novým předsedou dozorčí rady skupiny ČES. Na začátku června ho jmenovala valná hromada podniku. Do čela rady ho teď zvolili ostatní členové. Nahradil tak Radima Jirouta, kterého akcionáři v červnu odvolali. Americký nejvyšší soud odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování občanství všem dětem narozeným na území Spojených států. Tento princip je zaručený 14. dodatkem americké ústavy. Trump ho přesto v minulosti tvrdě kritizoval. Hned první den po loňském návratu do Bílého domu podepsal exekutivní příkaz. Úřady by podle něj neměly automaticky udělovat občanství dětem narozeným ve Spojených státech, pokud alespoň jeden z rodičů není americkým občanem nebo nemá v zemi trvalý pobyt. A ředitelství silnice dálnice dnes začne s opravou poloviny dálnice D5 u Stříbra na Tachovsku ve směru na Plzeň. Práce si týkají zhruba 10-kilometrového úseku mezi stým 10. a stým kilometrem a potrvají do konce října. Rekonstrukci silničáři rozdělili do několika etap. V té první naplánovali výstavbu nouzových zálivů na pravé polovině dálnice. Z tohoto důvodu bude uzavřená zpevněná krajnice.
2: Sport.
4: Švédští fotbalisté hrají na mistrovství světa o postup do osmifinále proti Francii. Podrobnosti přidá Martin Charvát.
5: Asi je rozhodnuto. 77. minuta. Francie vede nad Švédskem už 3-0. Kylian Mbappé se vyrovnává v tabulce střelců mistrovství světa Lionelu Messimu. Také on už má 6 gólů, dvakrát se trefil dnes. Další branku přidal Olise. Švédové jsou v podstatě neškodní a Francouzi míří k jasnému vítězství a také postupu. 78. minuta začíná. Francie, Švédsko 3-0. Martin Charvát, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 před Humpolcem a taky na silnici 23 u Rosic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za odbočkou na Kuberovice na 85. kilometru porouchané vozidlo. Stoupací pruh je uzavřený a v místě se vybočuje. Bouřky mohou působit komplikace na Znojemsku, Třebíčsku a východním Brněnsku. Na silnici 23 z Rosic do náměště nad Oslavou za zastávkou spadl na vozovku strom. Je to s opatrností průjezdné jedním pruhem, na místě teď budou pracovat hasiči. Déšť, blesky a hodně vody na vozovkách čekejte i na Svitavsku a Náchodsku. Doporučujeme opatrnou jízdu a dobré osvětlení kvůli snížené dohlednosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme převážně oblačno i zataženo, v Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Posloucháte první červencový noční radiožurnál 8 minut, necelých 8 minut po půl jedné. I dnes v noci se budeme věnovat fotbalu. Sledujeme pro vás dění na mistrovství světa, ovšem na právě hrané utkání mezi Francií a Švédskem se podíváme až po 3/4 na 1. Na úvod nás totiž čeká jiné téma. Vysoké teploty v posledních dnech mimo jiné výrazně ohřívají asfalt a komplikují práci silničářů. Ti proto začínají natírat čáry nebo přechody pro chodce až pozdě večer, kdy vozovka chladne. Více si k tomu povíme už za moment.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Vysoké teploty komplikují práci středočeským silničářům. Kvůli vedrům například nemohou přes den instalovat vodorovné dopravní značení na vozovku, protože by barva správně nezaschla. Například v Kladně proto natírali křižovatku až pozdě večer.
1: Nad ulicí generála Klapálka v Kladně se pomalu začíná stmívat. To je ideální chvíle, aby tedy silničáři začali natírat vodorovné dopravní značení.
2: Budeme tady stěrkovat přechody a plošní vlastně, to jsou ty šipky, co jsou tady. A pak pojedeme vodící čáry, středový čáry.
1: Popisuje jeden z techniků Ondřej Pravda.
2: Všichni takhle jezdíme pracovat hlavně v noci, že jo? Takže přes ten den jsme potom doma, takže odpočineme třeba u bazénu nebo k rybníku někam a aspoň trošku oddáchneme.
1: Takže vítáte to, že můžete pracovat spíš v noci?
2: Přes ty vedra určitě.
1: Klasickou lepící páskou silničáři ohraničují jednotlivé části přechodu, na které poté nanáší tzv. Stěrkový plast. Přibližuje manažer vodorovného dopravního značení Martin Benada.
3: Barva vydrží kratší dobu v porovnání s tímto materiálem. Ten plast na tady té komunikaci vydrží při standardním provozu 3 až 5 let.
1: Upravovat pracovní dobu musí kvůli vysokým teplotám i další firmy ve středočeském kraji, vysvětluje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
4: S ohledem na ta vedra, která provází poslední dny, tak těm pracovníkům se samozřejmě lépe pracuje a i se jim pracuje lépe s tím materiálem.
1: Kučerová také vyzývá řidiče, aby se vůči technikům, kteří pracují na silnicích, chovali ohleduplně.
4: Paradoxně je to o tom, že oni sami ohrožují ty pracovníky, kteří pro ně vlastně připravují bezpečnostní opatření na silnici.
1: Pokud navíc řidiči projedou přes čerstvě natřenou čáru, silničáři ji musí znovu opravovat a omezení se tak zbytečně prodlužuje. Z Kladna, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Francie nastoupili na mistrovství světa proti Švédsku. Hraje se o postup do osmifinále. Utkání komentuje v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport Martin Charvát.
2: 2 minuty do konce nastaveného času, o postupujícím je jasno, Švédsko prohrává s Francií 0-3. Dvakrát se prosadil Kylian Mbappé, vyrovnal se tak v čele střelců tohoto šampionátu Lionelu Messimu. Oba dva mají 6 gólů, byť Messiho Argentina ještě vyřazovací zápasy nehrála, takže Messi vlastně k tomu ještě má jeden zápas k dobru. Další gól přidal Barcola, také po kombinaci s Kylianem Mbappém. Francouzi opravdu, dokud chtěli hrát v tomto zápase, jakože teď v záběru už se jenom brání, vykrývají prostory a neženou se nutně za dalším gólem, tak dokud Francouzi hráli, tak byli naprosto fantastičtí, opravdu skvělé kombinace. Teď se mohou ještě dostat do dalšího protiútoku. Mbappé už dávno vystřídal, místo něj je na hřišti Čerky, který teď táhne možný protiútok. Na pravé straně se mu nabízel Due, ale přes Gudmundsena se k Duemu balón nedostal. A Ali může rozhrát po levé straně, ale to už je taková labutí píseň od švédských hráčů. Due nakonec v souboji s Čerkým padá na zem, rozhodčí píská faul a Švédové budou moci rozehrát v poslední nastavené minutě tohoto zápasu, kdy si Francouzi pohlídají postup do vyřazovací fáze. V tomto zápase vlastně to nejkrásnější, co jsme viděli, tak byly šance, které gólem neskončily. Především šance na straně Francouzů, protože to, jaké vystřihl nůžky Olise v prvním poločase, to byl opravdu jeden z nejzářivějších momentů tohoto šampionátu. Oliseho nůžky krásně břinkly o pravou tyč, přitom Olise ty nůžky mířil přibližně z hranice velkého vápna, z hranice velkého kůtového území, ale netrefil se přesně. Udělal to nicméně parádně. Teď ještě Švédové v možném protiútoku. Nilsson, který před chvílí přišel na hřiště ve spolupráci s Nygrenem, střílel na branku, Meňán vyráží a tak to vypadá, že Meňán v tomto zápase žádný gol nedostane, protože z nastaveného času zbývá posledních 5 sekund a ani ty rozhodčí Makiele nenechá dohrát. Zápas končí, Francouzi jasně postupují, Švédsko převálcovali výkonem, výsledkem 3-0 ho porazili. Francie postupuje, Švédsko na turnaj končí. Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Monika Chmelová doplní zpravodajský přehled.
1: SPD navrhuje odebrat Zelenskému řád Bílého lva. Prezident Petr Pavel ale takovou pravomoc nemá. Severozápad Mexika zasáhlo zemětřesení, úřady zatím nehlásí oběti. Fotbalisté Francie si zahrají osmifinále mistrovství světa. A dnes bude oblačno až zataženo, od západu déšť, místy bouřky, teploty v Čechách do 25 stupňů, na jihovýchodě ale až 34 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel nemůže svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému odebrat řád Bílého lva, uvedl to mluvčí hradu Vojtěch Šeliga. Hnutí SPD chce, aby Zelenský o nejvyšší státní vyznamenání přišel. Odebrání úřadu ale není v pravomoci prezidenta, říká Šeliga.
3: Ústava ani zákon nesvěřují prezidentovi republiky pravomoc rozhodovat o odebrání státního vyznamenání. Státní vyznamenání udělené nebo propůjčené prezidentem republiky může být odňato pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu.
1: Zelenský dostal řád před 4 lety v říjnu od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových povede Radek Ležatka. Jmenovalo ho ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Do funkce nastoupí dnes. Nahradí tak bývalou generální ředitelku Kateřinu Arajmu, která z osobních důvodů skončila v březnu. Ležatka už předtím působil jako její zástupce. Na majetkovém úřadě pracuje od roku 2015. Severozápad Mexika zasáhlo zemětřesení. Podle geologické služby Spojených států mělo sílu 6 stupňů. Otřesy postihly mexický stát Sinaloa v kalifornském zálivu. Tamní úřady ale zatím neinformují o žádných škodách nebo obětech. Mexiko leží na střetu litosférických desek a zemětřesení tam jsou poměrně častá. Jedno z nejničivějších zasáhlo zemi v roce 1985 a zabilo tehdy tisíce lidí. Držitelé takzvaného Batě pasu mohou ve Zlíně ode dneška až do konce září uplatnit slevy na vstupném do vybraných míst spojených s osobností Tomáše Bati a jeho rodinou. Batě pas získají lidé, kteří se ubytují v některém ze zapojených ubytovacích zařízení v rámci Zlínska a Luhačovicka, pokračuje PR manažer Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
4: Držitelé Batě pasu získají 20% slevu na vstupné do vybraných institucí, zapojených do projektu Baťův region, například do expozice Princip Baťa, památníku Tomáše Bati, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně nebo Čiperovy vily. Nadace Tomáše Bati nabídne slevu na vybrané produkty.
1: Sport. Francouzští fotbalisté postoupili na mistrovství světa do osmifinále. Utkání sledoval Martin Charvát.
5: Dvě branky Kyliana Mbappého, jedna branka Bradleyho Barkley znamenají, že francouzští fotbalisté zvítězili nad Švédskem 3-0. Kylian Mbappé má 6 gólů v tabulce mistrovství světa, je mezi střelci na tom úplně stejně jako Lionel Messi. Ve 3 hodiny v noci začne utkání mezi Mexikem a Ekvádorem. Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Do osmifinále světového šampionátu postoupilo po druhé v historii Norsko. Severané porazili v Texasu Pobřeží slonoviny 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 před Humpolcem a omezení u Kolína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Kuberovice. Na 85. kilometru stojí porouchané auto a blokuje tam pruh pro pomalá vozidla. Na dálnici D1 také počítejte s deštěm, teď mezi Velkým Meziříčím a 9. kříži. Je tam bouřka, na vozovce je hodně vody a připravte se proto na sníženou dohlednost a zhoršené jízdní podmínky. U Kolína zpomalte na silnici 38 do Poděbrad, mezi křížením se silnicí na Český Brod a Novou Vsí 1 silničáři opravují vodorovné značení. Průjezdné je to aktuálně jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: S vámi je noční vysílání radiožurnálu 5 minut po 1 hodině a vedení české armády převzal generálporučík Miroslav Hlaváč. Na Pražském hradě ho oficiálně nejprve jmenoval prezident Petr Pavel, funkci pak Hlaváčovi tradičně na Pražském Vítkově předal končící náčelník Karel Řehka. My se k tématu vrátíme v reportáži za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: To byl Ed Sheeran v nočním radiožurnálu. A armáda České republiky má nového velitele. Náčelníkem generálního štábu se stal generál poručík Miroslav Hlaváč, dosavadní první zástupce končícího Karla Řehky. Funkci si slavnostně předali na pražském Vítkově. A ještě předtím ho na Pražském hradě do funkce oficiálně jmenoval prezident Petr Pavel.
1: Jmenuje do funkce náčelníka generálního štábu armády České republiky generál poručík Miroslav Hlaváč. Rozhodnutí podepsal prezident republiky Petr Pavel.
2: Oficiální předání funkcí v 9 hodin dopoledne na Pražském hradě. Prezident Petr Pavel odvolává Karla Řehku a jmenuje Miroslava Hlaváče. Nového náčelníka generálního štábu podle Petra Pavla čeká ve funkci řada výzev.
3: Budeme muset reagovat na zvýšené požadavky na budování schopnosti naší armády v relativně krátkém čase.
2: Poté všichni, včetně ministra obrany, přejíždí k památníku na Pražském Vítkově, kde předání funkcí od 10:30 pokračuje slavnostním armádním ceremoniálem ke dni ozbrojených sil.
4: Vojáci, nazdar!
2: Po státní hymně pokládají prezident a ministr obrany k památníku společný věnec. Končící náčelník generálního štábu Karel Řehka pak slavnostně vrací bojový prapor a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD ho symbolicky i s funkcí předává Miroslavu Hlaváčovi.
5: Pane generále, předávám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
6: Pane ministře, přebírám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
7: Obrana není jen věcí armády, ale úkolem a závazkem celé společnosti.
2: Zdůraznil ve svém projevu Miroslav Hlaváč a představil svoje plánované kroky. Řekl, že chce budovat moderní armádu, která obstojí v dnešních výzvách a bude účinně působit se spojenci.
7: První prioritou bude dokončení výstavby těžké brigády a zahájení transformace střední brigády.
2: Zásadně zlepšit je podle něj taky potřeba protivzdušnou obranu a nábor personálu. Právě personální stabilita armády je podle ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD klíčová.
8: Od nového náčelníka generálního štábu očekávám opatření, která zajistí, aby vojáci vnímali službu vlasti jako perspektivní a bezpečné zázemí.
2: Končící náčelník generálního štábu Karel Řehka se pak dočkal poděkování za své působení i za celoživotní službu v armádě.
9: Byly to 4 roky extrémně vysokého tempa, velkých výzev, bezprecedentně složité a neustále se zhoršující bezpečnostní situace.
2: Řehka se s armádou rozloučil, odejít by měl k 31. srpnu. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Některé nemocnice hlásí nedostatek krve. V létě počet dárců tradičně klesá kvůli omezením spojeným s cestováním. Krev chybí i v Karlovarské krajské nemocnici. Víc v reportáži nočního radiožurnálu hned po písni.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Transfúzní oddělení nemocnice v Karlových Varech a Chebu má nedostatek krve. Situace se před létem opakuje každoročně. Důvodem je hlavně karanténa po cestování. Transfúzní stanice proto žádají dárce, aby přišli krev darovat. Počet operací totiž ani přes léto neklesá.
1: Takhle přes telefon, co se musíte objednat, nebo můžete jakýkoliv pátek mezi 6 a 9 hodinou.
2: Pravodárce?
1: Volala, že byla teďko na mateřský a předtím darovala jak asi 4-5 let zpátky.
2: Jana Fedáková, vy tady pracujete na recepci na transfúzním oddělení, takže to je jako hezké, když zvednete telefon se zájemcem, který by chtěl darovat krev.
1: Určitě jako takhle po delší době, že se vůbec jako chtějí vrátit.
2: A teď ta krev ještě navíc chybí.
1: Takže budeme rádi, že dorazí kdokoliv.
2: Primářkou transfúzní stanice v Karlovarské nemocnici je Lenka Pejšová. Proč chybí krev?
3: Dárci cestují, je zvýšená aktivita klíšťat. Když se dárce vrátí z nějaké tropické destinace, kde se vyskytuje malárie, tak tam ta pauza od toho darování může být až půl roku. Virus západodunajské horečky se nám vyskytuje už i v Maďarsku, což je tedy tím pádem už i Maďarsko destinace, kdy musíme odpočítat měsíc od toho návratu.
2: Když bychom se zaměřili na krevní skupiny, které vám v současné době nejvíc chybí.
3: Nula negativní jako univerzální krevní skupina, ale víceméně i A pozitivní, nula pozitivní, tak jak se to nejčastěji vyskytuje v naší populaci.
4: Já vám dám takhle do ruky balonek, trošku zastudím dezinfekcí. Nelekněte se, píchni.
2: Maria, jak dlouho darujete krev?
5: To mohlo být třeba v roce 2010. Měla jsem tam pauzu, mám dvě děti, takže jsem nemohla 5 let darovat a pak se snažím, někdy to vyjde. Častěji, někdy méně častěji.
2: Takže paní už má teď všechno připravené, takže...
6: Za zhruba 6 minutek bude mít hotovo. Odběr hotový.
2: I když mají transfúzní stanice krajské nemocnice asi 3,5 tisíce dárců, počet lidí by potřebovali navýšit. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál pro vás má psychologický román Martina Uhlíře.
1: Sestry se ptát radši nebudeme. Zůstane to mezi námi, ano?
0: Robert na dovolené u moře nabírá sílu po rozvodu, ale stále ho vyrušuje přítomnost dvou sester, které skrývají tíživé tajemství.
1: Napadlo ho, že je opět vydán na pospas rozmarům jedné ze sester. Možná té šílenější.
0: Audioknihu Sestry na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Vysíláme zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Maximální ceny paliv dnes vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu oproti úterý zdraží o 9 haléřů na 40 korun na 56 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvýše za 36 korun na 61 haléř za litr. To je o 14 haléřů víc než včera. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Nejvyšší soud ve Spojených státech rozhodl umožnit americkým státům omezování členství transgenderových osob v dívčích školních sportovních týmech. Potvrdil tím zákony v Idaho a západní Virginii, které účast těchto osob už zakázaly. Americký prezident Donald Trump rozhodnutí označil za velkou výhru. Verdikt ruší rozhodnutí nižších soudů, které se naopak postavily za transgenderové studenty. Česká ekonomika za první tři měsíce letošního roku meziročně vzrostla o 2,2%. Potvrdil to Český statistický úřad svým zpřesněným odhadem. Oproti závěru loňského roku tak ekonomika posílila o 0,2%. Podle statistiků zároveň domácnostem reálně vzrostly příjmy o 3,2% a zvýšila se i jejich spotřeba. A rychlost řidičů na silnici 1/50 v Buchlovských horách nově měří radary. Radiožurnálu to potvrdila policie. Na hlavní frekventované spojnici mezi Brnem, Uherským Hradištěm a slovenskou hranicí jsou radary na třech úsecích od Bystra Trump až po odbočku na Stupavu. Další dvě místa se připravují.
4: Sport.
3: Fotbalisté Francie porazili v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Švédsko 3-0 a postoupili do osmifinále. Dvěma góly k tomu přispěl útočník Kylian Mbappé, který tak s celkem 6 trefami na turnaji dorovnal dosavadního nejlepšího střelce argentinského kapitána Lionela Messiho. Do další části šampionátu prošli i Norové, kteří vyhráli nad pobřežím Slonoviny 2-1. Ve 3 hodiny ráno našeho času začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport duel mezi Ekvádorem a domácím Mexikem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 před Humpolcem má omezení na pražském okruhu za plzeňskou dálnicí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor za odbočkou na Koberovice. Na 85. kilometru stojí porouchané auto. Pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za sjezdem z plzeňské dálnice. Mezi 22. a 21. kilometrem je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Levým pruhem projedete plynule. A cestu vám mohou komplikovat i bouřky. Doprovází je vydatný déšť, někde i kroupy. Aktuálně je máme hlášené na Znojemsku, Prachaticku a Chrudimsku. Doporučujeme vhodné osvětlení a velmi opatrnou jízdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Farmáři přesouvají samosběry česneku kvůli vedru pod stany, nechtějí totiž zájemce vyhánět na rozpálené pole. Vysoké teploty nesvědčí navíc ani kvalitě česneku. Více si poslechněte za chvíli v reportáži nočního radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Slovenská spievačka Kristýna a její novinka ve vysílání Radiožurnálu. To byla píseň Slamky. A na Vysočině začaly první samozběry česneku. Další se přidají o víkendu. Suché jaro poznamenalo úrodu, současná vedra zase ovlivňují způsob sběru. Zemědělci museli vymyslet jiný postup, aby nemuseli zákazníci při vysokých teplotách chodit po rozpáleném poli. Plodiny převáží do stínu nebo upravují časy prodeje.
1: Česnek si lidé z pole u Bochovic odnáší opravdu ve velkém. Většina zákazníků dorazila s přepravkami nebo s taškami. Zahlédla jsem tu ale i jednoho pána s kolečkem. Už s druhou přepravkou teď míří do auta také paní Anna a Jana.
2: Jako je to tady dobrý, no, tak jako cena je...
3: A česnek je vynikající, že?
2: Jo, cena je dobrá, takže jako to určitě, no, takže proto se jezdíme.
1: A tohle máte pro sebe nebo i berete
2: další?
1: Ne.
3: My už máme jednu bednu v autě.
2: My budeme nakládat.
1: Zatímco v předchozích letech chodili zákazníci po poli a svazky česneku sbírali přímo tam, letos farmáři česnek pozbírali a ve svazcích připravili do stánku.
4: Jsme přešli trochu v reakci na velký vedra k tomu vlastně, že ty svazky lidem svážíme pod stany, jo, aby nemuseli chodit po poli.
1: Vysvětluje farmář Dominik Jura, že nejde jen o pohodlí zákazníků, ale i o samotný česnek. Současná vedra mu příliš nesvědčí.
4: Protože když na to praží vlastně, jo, je přes 30 stupňů, tak to není úplně ideální a ten česnek. Takže takhle vlastně můžem pořád jakoby zaručit nebo garantovat tu kvalitu a pro lidi je to pohodlnější.
1: Vysoké teploty nicméně urychlily zrání česneku. Se samozběrem tady u Bochovic počítají do 7. července. Pak už bude k zakoupení zřejmě pouze ze skladu. Úrodu současně ovlivnilo také suché jaro.
4: Bez těch srážek v dubnu, březnu, to se podepsalo, některé odrůdy jsou menší, než je obvyklý.
1: Popisuje Dominik Jura, že ve srovnání s minulými roky může být česnek trochu menší. Vůbec poprvé se letos pustili do pěstování i v nedaleké Petrávči na Žďársku.
5: My jsme to ničím nedohnojovali, my jsme šli tou přírodní cestou. To, co jsme zasázeli, tak nám vyrostlo, jenom některé ty odrůdy jsou prostě menší.
1: Podle farmáře Jiřího Tato chvíle bude česneku dostatek pro samozběry až do 10. července. Tereza Pešoutová, Radio.

0: Sportem pokračuje noční radiožurnál. Hokejová Olomouc totiž přivedla před startem nové sezóny 11 nových hráčů. Jedním z nich je i perspektivní útočník Daniel Herčík, o kterého nahané stály už na podzim. Tehdy ho ale Pardubice nechtěli pustit. Primárně ho přitom Dynamo využívalo hlavně v týmu B, nebo v B týmu, v Maxalize. Kvůli nízkému vytížení svůj klub Herčík po dlouhých letech opustil.
1: Bylo to takový těžší na hlavu, ale samozřejmě já jsem rád za ty zkušenosti, co jsem tam nabral, hlavně s kým jsem si tam mohl zahrát, ale pro vývoj mý kariéry to bude lepší tady a doufám, že se bude dařit. No. Bylo ještě pár jiných variant, ale rozhodl jsem se hlavně kvůli té vizi toho týmu, že se chce omlazovat a že to tady bude jako, myslím si, že fajn a budeme hrát jako, myslím si, že rychlej, hokej, mladej.
2: Vypočítává Daniel Herčík důvody, proč se rozhodl po více než 10 letech opustit Pardubice a zahájit novou výzvu v Olomouci. A to i navzdory možnosti zisku titulu a hraní a trénování s hvězdami typu Lukáše Sedláka a Romana Červenky.
1: Pak vlastně jenom sledujete, jak oni trénujou a jaký jsou profesionálové a snažíte se to dělat stejně a hlavně ty tréninky byly na vysoké úrovni. Byla to neskutečná kvalita jako ve všem, přihrávkách, jeden na jednoho, v rychlosti hlavně. Prostě je vidět, že kluci hrajou ten mezinárodní hokej a takže jsem se tam snažil ne se vyloženě cpát k ním, ale prostě když oni trénovali třeba po tréninku, jak jsem chodil s nima, abych ty věci dělal a snažil se je dělat stejně jako oni.
2: Cenné zkušenosti může zúročit nahané a pod mnohem menším tlakem je snad dále i efektivněji rozvíjet.
1: Sám mám rád větší jako takový ten klid, že když náhodou udělám nějakou chybu, tak já si ji uvědomuji, ale jde se víceméně jako dál, nebo prostě neřeší se to tolik jako v těch Pardubicích. No. S tím jsem tam měl trošku problémy, jako já jsem jim vděčný, jsem tam mohl zažít, ale myslím si, že trošku se mi uvolnějí tady ruce a doufám, že předvedu to, co umím a bude se to tady všem líbit. No.
2: Tím, co Daniel Herčík umí, je sbírání bodů a tvoření i proměňování šancí. Loni v Maxalize dal 22 gólů a byl čtvrtým v tabulce produktivity i mezi střelci v celé soutěži. A to samé chce předvádět o patro výš.
1: Jsem hráč do útoku, rád dávám góly, ale i takový ten playmaking mám solidní, takže určitě útočnou hrou, ale myslím si, že i dozadu, na čem jsme hodně pracovali jako v Pardubicích, tak jsem se zvednul, vlastně pak jsem hrál i oslabení, takže prakticky můžu hrát jakoby všechno, ale primárně to dávání těch gólů, no. Už aby to začalo a diváci po pár zápasech to poznají, nebo doufám, že to bude fajn.
2: Diváci budou moci Daniela Herčíka a možná dalších 10 nových posil vidět poprvé 11. srpna v prvním přípravném zápase proti Vítkovicím. Z Olomouce Adam Kodét, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Ukrajina podepsala se Švédskem dohodu o nákupu stíhaček Gripen E. Praktičtí lékaři budou moct předepisovat o 1200 léků víc než doteď. Fotbalisté Francie vyhráli 3-0 nad Švédskem a zahrají si 8. finále mistrovství světa. A dnes bude oblačno až zataženo, od západu déšť a místy bouřky, teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až do 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajinské letectvo posílí švédské stíhačky Gripen E. Dohodu o tom podepsali zástupci ministerstev obrany za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nákup stíhaček má Kyjev financovat z půjčky Evropské unie s přispěním Velké Británie.
3: 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D. Ke špičkovým Gripenům E Švédsko poskytne také balík technické podpory, oznámil Zelenský a poděkoval Švédsku za pomoc, kterou Ukrajině poskytuje už od samého začátku ruského vpádu. Ukrajinští piloti a technici se už ve Švédsku učí se stíhačkami Gripen zacházet. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Zhruba 1200 léků budou nově moct předepisovat praktičtí lékaři. Od dneška si tak pro ně lidé nebudou muset chodit ke specialistům. Změnu oznámil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Podle něj se tím uleví specialistům, kteří budou mít prostor věnovat se vážněji nemocným pacientům. Změna se týká hlavně léků na kardiovaskulární onemocnění. Za posledních 10 let klesla kriminalita v Praze nejvýrazněji ze všech krajů. Vyplývá to z nových údajů Českého statistického úřadu. V počtu trestných činů hlavní město sice dlouhodobě převyšuje ostatní kraje, podíl metropole na celkové kriminalitě v zemi se ale stále snižuje. Podstatnou část trestných činů tvoří v Praze zejména drobné kapesní krádeže, pokračuje mluvčí statistického úřadu Jan Cízler.
4: Praha se dlouhodobě na celkovém objemu kriminality podílela přibližně z 1/4. V roce 2025 ale její podíl klesl na zhruba 20%, což je nejnižší hodnota za celou sledovanou dekádu. Pro porovnání, v roce 2015 tvořily skutky registrované v Praze více než 25% veškeré registrované kriminality v zemi.
1: Loni policie v Praze registrovala bezmála 35 tisíc trestných činů. V roce 2015 to přitom bylo 64 tisíce.